0: To zpíval Přístroj, ale přesto mockrát děkuju.
1: No, a krásně.
2: To krásný zážitek. To
1: se mu to zpívá, když to umí.
3: Jo, to se jim to zpívá, když mají talent. No jo, když oni mají talent, no. Sledujeme neočekávaný dýchánek a že je tady s námi Vašek Kopta, Marie Formáčková, Michal Čiliak, Dan Rose a Jindra Malík.
0: Jsme u toho slova talent. Vzpomínám si, když Ivan Hlas slavil šedesátiny, tak jsme se řekli, že to oslavíme v zámečku, který pan kelner pronajal panu Klausovi na Hanspalce. Ale jelikož se to dalo na Facebook, tak se přihlásilo skoro 3000 lidí, takže nakonec nám paní starostka pronajala louku na Hanspalce, kde se konal ten koncert. A Richard Tesařík to špatně pochopil, protože jsme tam měli já, Ondřej Hejma a Richard za doporovu Ivana jako dvě písničky, přitom jsme jich měli mít pět. A ty lidi, opravdu se jim to líbilo, když jsme dospívali ty dvě písničky a ty lidi, když nás viděli odcházet z toho jeviště, tak prostě nás nechtěli pustit a jak jsme scházeli z těch schodů, tak po nás tam nastoupil výborný muzikant a zpěvák pan Hruza. Jo. A teď on tak s údivem říká, pánové, to snad nemyslíte vážně, jako vraťte se tam naspátek. A ten Ondřej Hejma řekl, to víš, nezlob se na nás, my tady nechceme promarňovat svůj talent. A teďko ten pan Růza to nepochopil, ten humor. Ondřej jako samozřejmě tak jenom kroutil hlavou a vrtalo mu to hlavou a potom samozřejmě, když se tam popíjelo, paní starostka nám tam opravdu natáhala dva sudy plzeňský dvanáctky a asi 40 lahví whisky, jako, tak tam teprve potom se to panu Růzovi vysvětlilo, že to byl takový vtípek jenom.
1: Teda, tak. Já jsem tam hrál taky s jiným uskupením, se svou kapelou Wooden Shoes, neboli Dřeváci.
0: Ano.
1: Což přesně vypovídá o našich instrumentálních schopnostech. Teda na žádnou whisky ani na sudy plzeňského jsem nenarazil. Tak buď to vy jako předvoj těch talentovaných dříve narozených jste nám tam nic nenechali.
0: Pane Kopta, nebyl jste tam určitě, protože paní starostka nakázala, že až po 9. večer se smí ten stan navštívit. Věděla moc dobře, jak by to dopadlo.
1: Prostě až odejde Kopta.
0: Takže asi jste musel někam do divadla a určitě jste to nevydržel tam, škoda.
3: No, teď už se nám tady začali hádat dva naši hosté, posloucháme neočekávaný dýchánek. Václav Kopta, který pije, tedy minerálku v tuto chvíli samozřejmě. Na druhé straně našich hostů sedí Jindra Malík, takto legendární zpěvák od legendární kapely skupiny Fešáci. Vedle Jindry je zadumaný Daniel Rose, který si říká, no, je to zajímavé tohle všechno, ale tady chlapci se předhánějí jeden před druhým, kde co vypili, kde zpívali a tak dále. A ty se taky můžeš, Dane, pochlubit něčím takovým. Já jenom doplním ještě, že je tady Marie Formáčková a vedle Marie Formáčkové sedí Michal Čiliak, muž, který dokáže pracovat se dřevem tak půvabným a krásným způsobem, že vyrábí pera, která jsou opravdovým klenotem, která se dávají, jako když si někoho hodně vážíte, tak mu koupíte takovéhle pero a vyjádříte svoji úctu a obdiv k tomu člověku. Nikdy v životě jsem neviděl hezčí věci, fakt je to moc hezké. Michal je z Plzně, proto jsem ho sem pozval, abyste věděli, jak my jsme tady šikovní.
4: Přesně tak, já ještě doplním, že nejenom se dřevem pracuju, ale poslední rok i s damascenskou ocelí, ze který jsou právě tyhle ty dva kousky tady.
3: Vsadím se, že třeba Rose neví, co to je damascenská ocel. Já taky ne.
2: No, slyšel jsem to, ale že bych věděl přesně, co to obnáší, to teda říct nemůžu.
3: Je to nějaká sloučenina ze dvou různých ocelí?
4: Jsou to dva různý kovy, které jsou na sebe skládaný. Jeden je vlastně, obsahuje víc uhlíku a druhý míň. A ve finále vlastně ty kovy mají takovou strukturu, která vypadá něco jako maskování. Je tam prostě stříbrnej a tmavší kov. A je to nádherný.
3: Prosím tě, Michale, jenom promiň, že skáču do řeči, jenom podívej se vpravo. Pan Kopta si prohlíží se zálibou, to je pero a... Ne? No a je to, kde pak? Aha, no známý,
5: už
3: ano.
5: Už si to prohlížel.
3: Prezidentský trik se nám tady, ano, tak nevíš, vrátíme zpátky.
1: Prosím. Stejně je na něm napsáno Kamča, to neby bylo, asi bylo nevhodné, abych s tím podepisoval smlouvy.
4: Já se ještě vrátím k tomu vašemu dotazu, který jsme potom přeskočili.
1: Ano.
4: To RTE.
1: RTO.
4: RTE.
3: To naši posluchači neví.
4: Tak samozřejmě by to šlo, protože já tam gravíruju do toho laserem, takže leco se tam dá vygravírovat. A ještě pro vás bych tam mohl třeba udělat autobus nebo něco takového, nějaký no malinký stylový. Ale jako obrázek ještě k tomu.
1: Myslíte, že i na to byste si troufnul, jo?
4: No jasně. To je počítačová technika už.
1: A dokázal byste třeba i ve tvaru hlavně vyrobit pero, na kterém by bylo 4 Stanků a Formáčková?
4: No, to už by bylo složitější asi, ale...
2: Ty bys to dokázal, Michale, co?
1: Určitě, jasně,
0: a potom
1: určitě.
0: Na závěr slovíčko nejvyrukavičkovanější, jestli by tam ještě
4: tak, šlo. Tak, určitě.
5: No, ale jo. Můžu se zeptat, to kovový, vy si děláte taky?
4: To kovový, to je ze Švédska, od těch nejlepších, protože to už je zase vyšší dívčí. A já to vlastně mám jako takovouhle tyčovinu, řekněme.
3: Tyčovinu?
4: Jo, je to tyč v podstatě. Hm.
5: A do toho dáte...
4: A z toho,
2: slyšel si dobře, tyčovinu.
4: Je to tyčovina. A z toho se...
1: Ale krásně.
4: Z toho se potom na CNCčku soustruží ty prvky, ty komponenty toho pera. A dál se to opracovává, zakalí, kyselina se používá a tak dál.
2: Já se ještě vracím k Petrovi, k té damascenské oceli. Ona ta, já se ti zeptám, ta damascenská ocel jako je nějaká pevnější? Protože vím, že jako z toho dělali meče.
4: Meče, přesně
2: že?
4: Tak. Z toho
2: jako
4: se dělali zbraně.
2: Z oceli damascenské.
4: A v podstatě v době, kdy byly zbraně mečové a tak dál, tak hlavními, vlastně kdo vlastnili tyhle zbraně, byli hlavně vládci. Potom samurajský meče z toho byly a tak dál. A věřilo se, že mají ty meče mystické vlastnosti a tak dál. Takže je to vlastně určený na zbraně. Já jsem z toho začal vyrábět pera, což je takový, dá se říct...
3: Pero, to je zbraň, to je zbraň.
4: Tak
3: pozor,
4: je, dá se to tak říct taky. V podstatě je to takový...
3: To je intelektuální zbraň.
4: Tak, tak, no. Takže jsem chtěl udělat něco jiného, prostě otočit tu zbraň v něco zase jiného trošku. Čím je to specifický, že... Ta ocel se musí nejdřív vyrobit do tvaru té tyče a potom teprve se to musí obrobit. Nejde to odlít nebo něco takového. Mm-hmm. Takže vlastně já mám 90% odpadu, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ale z toho krásný prvek.
3: Ty jsi plejtvák obrovský, jak se na to tady
4: dívám. Jo, to se takhle dá říct určitě.
3: Prosím tě, Vašku, a když táta psal texty, on je nepsal ještě na počítači, že jo?
1: Kdepak, no tak často na to vzpomínám. To byl jeden ze zvuků, který já mám spojený s dětstvím. Totiž, když ho něco odevzdával, tak to musel odevzdat v několika kopiích. A tenkrát se zakládal do psacích strojů průklepový papír, všichni si na to pamatujeme. A táta pracoval hlavně v noci a to bušení těch kláves toho starého psacího stroje, to je takový jeden z těch charakteristických zvuků mýho dětství. Když táta odevzdával nějakou práci, třeba do filmu nějaké písničky, tak to vlastně tenhle zvuk tam zněl. A jinak, co si pamatuju, na rozdíl ode mě měl krásný rukopis. Mě mrzí, že i kdybych s takhle nádherným perem měl možnost psát, tak pořád to bude vypadat trochu jako projev dyslektika. Já jsem se nenaučil tomu krasopisu. Přece jenom myslím si, že to souviselo i se způsobem, jak byly dřív třeba za té první republiky děti vedeny k tomu krasopisu. Za nich se to ještě vyučovalo, za nás už ne. A moje písanka teda vypadala velmi bídně a myslím si, že ani takhle nádherný pero by nekultivovalo můj písemný projev a mrzí mě to, jako, ale táta měl nádherný rukopis.
3: Já tím taky trpím, protože já si udělám poznámky, zvláště když člověk přijede pozdě na nějaké vystoupení, teď ti hrnou do hlavy, kdo všechno, koho všeho máš uvést, kdo tam bude vystupovat, co se bude dít a ty si děláš v rychlosti poznámky a pak dojdeš na to jeviště a nemůžeš je přečíst. Já to po sobě nemůžu přečíst. No. Já nevím, jak se ten starosta jmenuje. Vůbec všichni ví, jenom já moderátor, nevím, co mám říct, protože nemůžu přečíst, co jsem si napsal. To je tragédie.
1: To je takový trik, přichází pan starost Moškovský, pojďte tam. Víš, a seš z toho venku, ono to vždycky tak končí na to i, nebo...
3: A nejstrašnější je, když pan starosta modrý.
1: No,
3: teď je takový ticho.
2: Červený, vole.
3: Červený, no, tak to je.
1: Hele, minulý týden jsem objednával nějaké zboží přes internet a ten člověk, kterýmu jsem volal z toho podniku, mi říká, nevadí vůbec, pane Kopta, jenom si zapamatujte, já vím, že jste za volantem. Jmenuji se Zachata, dejte tam moje jméno a já už budu vědět, budu si vás pamatovat a zboží příští týden budeme expedovat. Já přijel domů a už jsem psal panu Zádomskýmu. A on se pak chůrák urazil. Víš, jak to ten mozek zvláště přehodí, ale slavná záměna, a to se týkalo vysokých politických míst, jeden z našich kolegů, moderátorů, uváděl nějaký slavnostní večer a z tehdy primátora Pavla Bema se stal Petr Beck. Pod strašným tlakem ten člověk, zřejmě taky nedokonalá domácí příprava, dámy a pánové, přichází primátor hlavního města Prahy, teď díra černá, pohled, panika, pot, Petr Beck.
5: Já jsem touhle záměnou jednou způsobila rozvod, ale nechtěně. Já jsem byla psát nějakou, to se ještě opravdu psali poznámky do bloku, to ještě nebyly diktafony, když jsem pracovala v redakci. A z nějakého podniku jsem dělala reportáž a tam byla jedna Vařeková a jedna Vaňková. A ono to, když se to napíše, tak je to skoro stejný. A já jsem prostě k nějakému chlapovi přiřadila tu Vařekovou a ona to měla být ta Vaňková, ale oni ve skutečnosti byli milenci a tím ta Vaňková se to dozvěděla, že vlastně ten Vařeka už se k ní hlásí jako k té svý jako partnerce a oni se pak rozvedli a napsali ještě potom stížnost do redakce, že jsem způsobila, že jsem to prostě prozradila, ten její vztah, ale já to jenom opravdu špatně přečetla. Takže
1: zaplať pámu, že jste neskončila v tom tanku, podívejte, co jste napáchala jako redaktorka.
3: Marie chtěla jezdit tankem jako dítě, já to jenom pro naše posluchače, kteří to neví, ale Marie, ty to tak hezky vyprávíš, já jsem vůbec nepochopil tu zápletku, ale ty jsi rozbila manželství teda.
5: No,
3: jako... Ne, nevysvětluj mi, to je zbytečný, to je úplně zbytečný, jako já vím, že něco takového se může přihodit samozřejmě. Nejstrašnější je, že dneska, ono to s tím souvisí jenom tak okrajově, že dneska lidi, jak si posílají ty SMSky, to vás práskne, SMSka vás práskne, že jo. To najednou zazvoní telefon, manželka si to vezme. Nejhezčí je, jak takhle sedí ty kluci v hospodě, povídají si, pijou to pivo a takhle. Teď tam zazvoní telefon na stole, někdo ho vezme. Co je? Jo, jo. Kolik kožich? 80? Jo, jo, tak si ho koupil, jo. Cože? Malé divy? Jo, v akci. 120? Jo, jo, jo, jo, jo. Tak to objednej, to jo. Jo, tak jo, jo. Ahoj, ahoj. Kluci, čí je to mobil? Jo, to je takový jako...
5: Ale moje kamarádka se takhle rozvedla. Ona odjížděla na služební cestu a přišla jí zpráva, už je pryč, rozestýlám. tak se vrátila, jo, a byl z toho konec manželství. A ono to je fakt, dřív to bylo lepší, když jsme si telefonovali normálně.
2: No, ono, hands-free v autě taky není teda zrovna nic moc,
3: já,
2: jo. Protože koliká vezmete telefon v autě, v domění, že to je třeba vám někdo volá, nabízí vám nějakou práci, nějaký kšeft třeba dobrý, jako natáčení, něco, a tam se ozve velmi taková jako ženština, ještě takovýho jako rozhodně rozevlátýho stylu, kterou já vůbec neznám. Vedle mě sedí moje žena, bohužel v tom autě. To je ten problém právě tu hands-free. No a ona jako tak jako velmi jako familiárně se mnou jako rozmlouvá. Já vlastně mě začnou jako stýkat krupy potu, protože nevím, co s tím v tu chvíli, nevím, zřídím, takže prostě si musím vědovat hlavně tomu řízení. A teďka, co na to říct, že jako jo. No, tak já ten hovor samozřejmě rychle ukončím, ale pak to už jako nikdy vlastně nemůže člověk jako v té partnerce vysvětlit, jo. Ona si potom, ona samozřejmě jako, já jí to vysvětlím, ale stejně to jako
1: vlastně... Ulpítám určitě takový stín pochybnosti.
3: Ano, ano.
1: I tak velice často tam končí v
2: ordinaci. A ten dráp tam zůstane prostě jako jo.
1: Víš co, mě se jednou stalo, to nebylo handsfree ještě, to byla taková situace, kdy jsme ještě běžně telefonovali svými mobilními telefony, které vypadaly jak dálkový ovládání od ruské televize, jestli si pamatujete ty obří první mobily. A já jsem objednával cestou domů hlídání pro tehdy naši malou faninku u paní Špičkové, které se tímto i po těch letech omlouvám. To byla hrozně laskavá starší dáma, která chodila hlídat naše děti, když byly úplně malí. A teď si představte situaci, kdy jsem jel tou Prahou a v ruce jsem držel ten mobilní telefon a volal jsem, dobrý den, Špičková. Dobrý den, paní Špičková, tady vaše kopta. Jenom jsem chtěl poprosit, jestli byste, a odbočoval jsem tam u nás kousek jako na kovku, velmi v

0: A nejhorší je, já už se k tomu tématu nebudu vracet, ale když jedeš s někým v autě, pojď Václav, já tě svezu, já tě hodím domů a tam se henslí a ty to zvedneš a no nazdar, Pepo, teď jsem dělal něco s Vaškem Koplo. Jo, s tím kretenem? Ne, on sedí tady vedle. Aha, no to je strašný tohle.
1: Kamarád pracuje na autodílně a přesně tímto způsobem došlo k nějakému velice ošklivému rozhovoru s nespokojeným zákazníkem. A on byl v té jámě pod tím vozem, že jo, a urazil se a odcházel pryč. A ještě si to ve vchodu rozmyslel. Chytil jinýho zaměstnance, říká, ještě tuhle věc vám chtěl říct. Vy jste ne, že jste nevyměnili ten... A vracel se zpátky ještě teda dodat k tomu něco. A z toho pod auta se ten člověk ozval, když slyšel kroky toho kolegy a říká, hele člověče, zastupil ten kreten, ten tak prudil. A je tam zněla, ano, já pána vedu. Taky už nepřijel. Zastupil ten kreten.
0: A to člověk přesně ví, že se mluví o něm hned. Jako, jo, to, no. jak to člověk slyší. A už zase jde řeč o mně. No, přátelé moji drazí, když se tak na vás dívám, vy jste v takové jako pohodě. Já si myslím, že, Dane, Přátelé jako seriál, ve kterém ty jsi namluvil Rose, Rose namluvil Rose, to už je taky nějaký pátek, že jo, kdy tahle práce skončila. To je snad 10 let, nebo jak dlouho už je to?
2: Teď to bude 15. rok, co to skončilo. My jsme začínali v roce 1996 a bylo to 10 sérií a vlastně jsme to teda natáčeli do roku 2006, protože oni vždycky natočili na jaře jednu sérii celou nebo do léta a pak my jsme to na podzim, nebo pardon, na opačně, oni to točili na podzim a my jsme to na jaře dabovali.
0: A víš, co mě zajímalo? Já jsem četl, že oni začínali, teď se nevědělo, jestli se ten seriál chytne nebo nechytne a najednou začínali s nějakým, já nevím, 40, já nevím, $1000 nebo
2: jo, tohle je hrozně vtipná historka, ano, co povídej.
0: No ne, jak oni jakým stoupali najednou, jak stoupala ta sledovanost a ty prodeje a tak dále, tak najednou z nich byli milionáři, protože jejich platy, jejich gáže byly skoro astronomické. To se muselo promítnout i na tom dabingu, ne?
2: Právě, že bohužel vůbec ne. Já jsem tam slyšel právě to, co říkáš, Šiko, tak já jsem nevěděl, kolik za to mají, že to je jejich soukromá věc, ale protože se profláklo se, když jsem měl točit 9. Oni 8. sérii vlastně chtěli skončit. Řekli, my už toho máme dost, jako my už, a už točili každý z nich nějaký filmy a už vlastně na to neměli ani čas, ani chuť. No ale producenti prostě si spočítali, jako když jim dají nějaký pořádný jako, teda honorář, jako mnohem větší, než jim dávali předtím, aby je tam vůbec přitáhli zpátky, aby natočili tu 9. sérii, takže je musí nějakým způsobem přeplatit, že jo. Takže jim nabídli za tu 9. sérii nějakých $850,000 za jeden díl v tom, teď v té sérii. Bylo 24 až 26 dílů, jo. Říkám, ne za celou sérii, za jeden díl nějakých $850,000 každý. A ten díl máte...
0: Jako každý z té šestice.
2: To má 25 minut, nebo kolik, jo, takže to je jako velmi slušný honorář. A pojím teda, že... A řekli konec. Po 9. sérii zaplatili jim to konec, už to nic točit nebudem. Jenže oni si spočítali, ty producenti, že ještě by bylo dobré natočit tu 10. sérii, aby to jako uzavřeli. A teď, jak je přitáhnu zpátky, no tak jim nabídli každému $1,000,000 za ten jeden díl tý 26 nebo 28 dílný sérii. Takže oni na tom určitě nebyli špatně. A vrátím se, pointa je ta, Petře, že dubbing opravdu je velmi špatně placen. A my jsme byli vlastně rádi, že to děláme jako parta, že tenkrát se to ještě dělalo poctivě smyčkovým způsobem, to znamená 3, 2, 1 píp
0: ale...
2: a jede se, naskouší se to poctivě a pak se to teprve udělá a dokonce v partě ne, že prostě dneska mě tam vytočí prostě jako během, já nevím, já tam přijdu tam nikdo, že jako už, když tam schází taková ta jako vlastně náležitost mezi
0: těmi. Já jenom, aby posluchači pochopili, prostě ty ano. Přijdeš, nikdo tam není, z dalších 5 kolegů tam prostě není.
2: Buď jsou předtočený ty kolegové, ano, nebo ty točí až po mně, takže já si prostě natočím svoji roli na nějaký timekódy, no a pak jdu za hodinu pryč, jako. Ale jako prostě, tam myšlo o ty peníze, tam myšlo o to, že to bylo jako dobrá práce, no, já už dneska si myslím trošku jako teda vymizela. Jo.
0: No, ale je to krásná práce, jako když se to, ale já teda upřímně musím složit poklonu dalším tvým kolegům, protože to, co třeba udělal, já nevím, Pavel Trávníček, pokud se nemýlím, v Meši, to, co udělal Zedníček v jeho seriálu Ženatý se závazky. Výborný. Prostě jako skvělá práce. Naprosto výjimečná, skvělá práce.
1: A viděl jsi Ledové království, Petře? Nejúspěšnější film všech dob? Vidělo ho nejvíc diváků na celé planetě?
0: Teď jsme asi
2: On si potřebuje přihřát prostě polívčičku, tak to řekni rovnou, že si v tom něco daboval a zpíval si v tom určitě.
1: Ano. Já totiž dubbing nedělám, ale dělal jsem roz

0: To milého sněhuláka Olafa, který má rád vřelá obětí, víš?
1: Naštěstí jsem to neviděl.
2: To je nějaká kreslenka, nebo co to je? Jako?
0: Prosím?
2: No já nevím.
0: No mě jak... Znovu opakuju, je to jeden z nejúspěšnějších produktů světové kinematografie. Počkej, prodalo říkala, se nejvíc baťušků a penálů s mým portrétem. Roztomilého sněhuláka Olafa. Tak tohle ti uniklo, ty port autobusy, ale že jsem dělal tuhle prestižní záležitost, to nevíš.
2: Prestižního sněhuláka, prosím tě, co se máš no, s tím chlubit?
0: Jako... Víš, kolik milionů dětí jsem uspokojil, to je špatná formulace, ale ty mi rozumíš.
2: Já ti rozumím.
3: Teď si to dneska vyhledám.
2: No. Já vůbec nevím, co to je. Já to, vidíš, jaký já mám těžký život.
0: Frozen ledové království.
1: To já vím, protože mám dvě vnučky a ty pochopitelně tam je ta, nějaké ty holky se jmenují, ty dvě se jmenují, jedna se jmenuje Ela, nebo jak
0: Elza.
1: Elza, ta druhá.
2: To byla lvice, nebyl...
1: Ne, takhle. A prostě vím, že chtěli panenky, prostě různý figurky právě kvůli, když se vázeli k tomu ledovýmu království.
2: Jo, takhle, a on z toho má nějaký prachy.
0: Až budou narozeniny. Namluvím holčička milý vzkaz, ano, a bude, uvidíš, jak dědeček půjde nahoru, to bude prestiž. A já znám Olafa, děti. A on je takový tlustý a řídí autobus.
2: Ne, to je krásný člověk, Olaf. A oni, ne, to není možný. No. Ale poslechni, já jsem z toho teda, opravdu teď mě mrzí, že mám takovouhle díru ve vzdělání.
0: A mě?
2: No, já Olafa vůbec neznám, ale na druhou stranu, vnučky tvoje se na to dívají, říkáš, Dané Rousy?
1: No jistě.
2: Jak máš vnučky, staré nebo mladé vnučky?
1: Jedné je 9 a té druhé jsou teď 4 roky, teď jí byly 4.
2: Prosím tě, já mám vnučky 9 a 11 a ty se dívají, ale opravdu pravidelně na Meš a na Přátele. Přátele nemůžou vynechat nikdy.
1: Tak ta starší už taky teď sleduje hodně Přátelé.
2: Sněhuláka tak... neviděli v životě.
0: Ale viděli, akorát o tom nevíš, prosím tě.
4: Já mám 4letýho kluka a ten taky zná Olafa samozřejmě.
2: Ale ty, aby si se k němu nepřidal. No.
4: Já si myslím, že dokonce má ten penál. Jako.
2: No.
0: Marie neusne, aniž by si pustil aspoň kousek
2: Olafa.
3: Hned jak dojedu domů, tak hned si pustím
1: tak
3: Olafa.
1: Já třeba vůbec netuším, která by je, ale díky těm vnučkám vlastně to já vím, že tam je nějaký sněhulák Olaf, jako, protože oni kvůli tomu Vaškovi Koptovi vyrábí tady ty figurky. Tečko,
0: ano,
1: jako,
0: baťušky, penály.
1: A ty penály, batohy a takový tašky. Tečko.
2: Ty by si měl jezdit s autobusem polepeným sněhulákem.
0: A zpívat k tomu.
3: Já si koupím i ten penál.
2: No, zavedli jste mě na poněkud tenký led, tenkou kru, protože já se fakt se omlouvám všem dětem, všem sněhulákům.
0: Ledové království, tak kde by si chtěl být jinde než na tenké kře?
2: No, ano. No, ale vracím se zpátky, tobě třeba nikdo nikdy nenabídl nějaký důstojný dubbing než toho...
0: Hele, já jsem si prošel poměrně divokými 90. roky, v dubbingu, protože to byla taková éra, kdy se začaly plnit videopůjčovny. A natahalo se sem stovky a tisíce filmů, ne že Bčkových, Cčkových, Dčkových a dál, takový ty různý špagety, westerny a tak dále. A bylo třeba velice urychleně vše nadabovat. To jsem byl k dispozici, dělal jsem až 3 filmy za den, si pamatuju. A rozhodně to není etapa z mé herecké práce, ke které bych se nějak jako hrdě hlásil. Vzpomínám si na takové bizarnosti, že třeba jsem daboval v jednom stvárnění 3 mušketýrů nejen D'Artagnana, kam by se ten můj lehce telecí pubertální hlas hodil, ale dělal jsem i kardinála Richelieu, tehdy asi 80-letý představitel, úplně stejným telecím hlasem, jako jsem dělal toho D'Artagnana, takže jsme si i povídali. Takhle se to tenkrát
2: dělal. To bylo v jednom jako kusku si dělal oba dva?
0: Ano, tímto dětským Olafem jsem daboval, jak kardinála Richelieu, zralého kmeta, 86-letého, tak i toho D'Artagnana. Víš, a nadlouho jsem vlastně získal takový pocit, že český dabing na tom bude podstatně lépe, když se budu věnovat něčemu jinému. Ale až vlastně tím Olafem jsem se k té práci vrátil. No, vy se smějete, ale to byla hrozně hezká práce, pečlivě udělaná, připravená. Tak já vím, že to dobře, není to Gaben, že jo, ale tak jako co byste tady s těma šupinama mýma chtěli, že jo. Představ si, že jsme mluvili třeba i různý střílečky a jak když tam byl poprvé, tak jak říkal Dan, se opravdu sedělo třeba 6-7 kolegů, seděli od rána, že jo, teď co jméno, to dabingová legenda Přeučilem počínaje a já třeba právě tím Pavlem Trávničkem teď měli ty sluchátka na těch oteklých uších od rána jeli, že jo, a teď já jsem tam přišel poprvé a ten režisér říká, tohle je vaše Kopta, on je tady poprvé v dabingu, jenom kolegové, buďte laskavě, vysvětlete mu, jak fungují kódy, čeho se má držet. A já jsem, dobrý den, no, tak jsem si tam sednul, nasadil jsem si ty karfioly a z režie se ozval, prosím mě, za chvilku tam bude ta tvoje postava, je to ten mafián, je to na kódu 328 a přijede tamhle v těch dveřích, se otevřou dveře a je tam ta tvoje věta, jestli mě budeš štvát. Jo, já říkám, jo, mám to tady, tak sleduj kód, a už tak kolegové ti poradí. No, tam blikali ty čísla, tak jel do toho, jsem, kód 3888, se otevřeli dveře a tam stál dvoumetrovej černoch, takový chodící testosteron a forgina a řekl, já jsem ten fucker, jsem to pičel zvolal. A já do toho, jestli mě budeš štvát, tak jo. Asi 40 minut se nenatáčelo, protože ty oni dostali takový záchvat smíchu, všichni, jak už byli přetažený. To, jo. Jestli mě budeš štvát, tak tě vážně zabiju, ty svině.
5: Pane Kopta, jenom odbočím. Já mám šíleně rád kavbojky starýho, biák vůbec, starý filmy ještě opravdu na... A mám jednu takovou vzpomínku, když jsem jednou dostal do ruky slovenský dubbing mýho oblíbeného filmu Sedm statečných. A jestli tam pamatujete tu scénu, když opravdu umírá ten úžasný herec, který hrál toho největšího padoucha tam, tak on tam vlastně řekne tomu why? A v tom dubbingu, a ten slovenský dubbing byl prečo si to urobil? A on nikdy nezapomenu, jako, ale jste to viděli ještě, taky tuhle ten dubbing.
0: U nás to běželo, teď se snad nikdo z kolegů brněnských neurazí,
5: Brno,
0: ale
5: já vím.
0: To dělalo Brno taky jednu tu verzi.
2: Jo, ano. No,
0: a to právě vstoupilo do dějin, kdy Briner, nebo já nevím, kde, já si to nepamatuji, detaily s těma mouchama, že? Jak se tam, jak tam chytá ty, a tam to bílý dobí.
2: Bílý dobí?
0: Kdy jsem chytil obě dvě. Bílý dobí, no. Pojedem do pisárek.
2: Mimochodem, my jsme asi všichni ovlivněni jednak tím Vinetuem a potom tímhle filmem Sedm statečných. Je to neuvěřitelný, ale to je snad už 50 let starý film.
1: To právě byla taková, to byla tenkrát strašně jako vlastně poctivá práce, že ten, na tom dabinku.
2: A vlastně v Brně, že jo, tam to neodbejvali.
1: A všichni taky věděli, co mají dělat, že oni určitě dopředu řekli, jaký je ten žánr a vlastně jakou roli tam budou prostě potom dabovat jako a jako jestli to je kladná postava, záporná. Na to všechno byl čas. Dneska už toho času právě moc není. Takže pak se stává třeba, že prostě kolegyně nějaká, že já vůbec jako chudák neví, která by je, protože jí to nikdo neřekne, jako vlastně, co to je za žánr, jako co tam dá, hlavně, aby nezdržovala prostě nikoho, aby nebyla takzvaně brzda toho dabingu, tak se asi zasedne a má to sluchátko, jede po těch timecodech, no a dostane se třeba k replice, kterou vysloví, kate, udělej svoji práci dobře, nebo konej svoji práci, kate, a si ozve se, že stop, jaký kate? To je Kate, jako, jo, tam napsáno Kate. A čte to takhle jako jasně, já si vůbec nedívám. Takže pak, no ale stejně je brzdou,
0: když všichni obracejí oči
1: napadne, když tam je Kate, že to nebude Kate, jako, ale Kate ne. Takže k tomu jako dochází poměrně často, když...
0: A nejen v dabingu, Dané, já si pamatuju jedno živé vysílání před dávnými roky, kde zprávařka nebo v uvozovkách chodila číst takzvané novinky nebo aktualitky, a šustila papírem, že a jsou tady krátké zprávy z toho, co všechno byste mohli dnes pěkného zažít v Praze. Například mám tady pozvání na vánoční koncert v kostele svatého Šimona a Judy. No tak, to modelka, takže ono těžko předpokládá.
3: Ale teď nedávno v České televizi říkala moderátorka, že na koncertu bude zpívat i Andrea Bocelliová. To se stane prostě, jo. Jako...
2: Jandra Bocelliová je moc hezký.
0: To je dcera.
2: No, já
3: vůbec... Ale já jenom ještě s tím dubbingem, já si pamatuju, když tady kdysi před lety byla pozvaná na nějakou akci, na nějaký předávání cen, taková ta herečka ruská, co hrála na Stěnku, tak byla strašně překvapená, že tady u nás ten Mrazík tak strašně populární, protože u nich to vůbec populární není a nikde na světě to populární není.
2: V Americe to dostalo cenu za nejhorší film.
3: Ale to je jenom tím dubbingem, protože ten je nádherný, ten český dubbing.
2: No jo, no ale ta pohádka, pokud je myšlená vážně, tak je to nesmysl, ale pokud je myšlená jako nadsázka, tak jako my ji bereme, ale, tak je ale úžasná.
3: Ona asi je myšlená vážně, tak proto asi zapadla, ale u nás to nadabovali tak, že je to prostě nadsázka, kdo na Stěnku chci za ženu. To nemá žádný jiný jazyk, tohleto.
2: No, ale když jste tady mluvili o tom, že člověk přečte něco, co by přečíst neměl ve špatném tvaru a vůbec to nedává smysl, ale mně se strašně líbí, když tě pověří úkolem, máš dělat něco, čemu vůbec nerozumíš. Máš komentovat něco, co vůbec nevíš. Já jsem jednou komentoval fotbal a já jsem si spletl protihráče s rozhodčími. Mi tam přišli rozhodčí, že se bude losovat něco nebo co. A já myslím, že už jsou to protihráči, že to je Sparta nebo co. Jo. Tak, takhle. A zažil jsem kolegu, který na olympiádě někdo onemocněl a on musel jít komentovat plavání. A vůbec nevěděl, která, ale vůbec nevěděl, která bije. Takže vyjmenoval, kdo je na těch blocích, jako to nějak přeče, dobrý. A říkal, a teď, a teď to vypadá, ano, a to je jasná výhra sovětského reprezentanta. Tak to byla jenom otočka, oni plavou dál.
1: No, a takhle si pamatuju, že jednou Gabo Zelenej právě prošvih poslední balón jako na mistrovství světa ve volejbalu, když jsme hráli s Japoncema. A tam se ozvalo, ano, a porážami Japoncou, 3-2 na sety. Ticho.
6: Lebo Japonci porážají nás?
1: Nie, my porážame Japoncov 3-2 na sety. Nie, Japonci porážajú nás 3-2 na sety. Proste, dnes tých poslední dva balóny, ako... Ono to bylo při těch ztrátách, že jo, prostě tenkrát, jako to bylo složitý. Asi si dal možná cigáru nebo kafe. No tak to se stává.
7: Je to neuvěřitelné, prehrávám je 8-0. Chlapci, pojďme zkusit, máme 2 minuty a už to nepojde. 9-0.
8: To jsou, já ale víte co, úplně nejvíc božňuju. A to, já to mám jenom z vyprávění, neviděl jsem to a mrzí mě, že v té době neexistoval záznam. Traduje se legendární Velká Pardubická. Ten pán se jmenoval, myslím, že Sucharda.
2: Ne, jo, takhle, ty myslíš Velkou Pardubickou. Já jsem si vzpomněl na slavného moderátora velkých závodů, co se týká Velké Pardubické a Liverpoolské. A to byl, jak se jmenoval?
8: Mikiska.
2: A teď on takhle mluvil a vždycky se trochu napil předtím. A běžel tam železník Velká Liverpoolská. A on říkal, a budeme sledovat železníka, jak to vypadá? A teď samozřejmě kamera sledovala čelo závodu, kde je železník, nevidím železníka, a vůbec se nevěnoval tomu, kdo vyhrál a celou tu dobu hledal železníka, který upadl na druhý překážce.
8: A už byli zvážený, veď všichni.
2: Ano.
8: No ale tohle byl přímý přenos. Dneska už je běžný, že se kameramani pohybují i v zákulisí toho závodiště, dělají rozhovory. Tenkrát to znamenalo těžkou kameru, kabel a bylo to poměrně komplikované. A to byl právě ten historický okamžik, kdy tento odvážný průkopník živého vysílání, nevím teda už přesně to jeho jméno, se proslavil tím, že říká, dobré odpoledne, dámy a pánové, hlásím se vám ze závodiště tady v Pardubicích, jak víte, za malou chvíli bude odstartováno. Nemohl jsem se nechat uniknout tuto příležitost. Pojďte se mnou spolu s kameramanem podívat na to, co všechno vás čeká. Jak víte, velký obávaný taxisu v příkopě už hned z kraje tohoto závodu právě přichází. S kameramanem, já vás poprosím, pane kolego, kdybyste tady, ano, já kamně až ten kabel mikrofonu pustí, jenom abych mohl demonstrovat, jak neuvěřitelně impozantní, a teď se spustil na dno toho a najednou se chytil takhle za ty sluchátka a říká, a to snad, tak já právě dostávám do sluchátek zprávu, že byl odstartováno. A teď jenom ten strašný důsod, on zalech jak partizán, prý udukli, normálně si chytil hlavu, kameraman ten vzal roha, ten zdrhal kabel, vytrhl a celý závodní pole šlo přes tady toho odvážného. To je slavná věta. Právě jsem dostal zprávu, no to snad... A jenom přes něj ty břicha, že jo.
2: A pak jsou taky tragédie ve jménech, jako když ta jména nejsou úplně, v tom cizím jazyce to jméno je úplně v pořádku, u nás to už je trošičku jiné, v jiné poloze. A byl skutečně výborný běžec, sprinter, NDR a jmenoval se Kokot, ale opravdu jako se jmenoval. A to bylo tak slavná věta.
1: Jmenoval se co jménem Manfred Kokot.
2: No a myslím, že právě Gabo.
1: Slavná věta.
2: Že jo, že říkal Kokot.
3: Ne,
2: Kokot.
3: Karol Polák.
2: Nebo Karol?
1: To byl zrovna Karol.
2: Jak říkal, ale Kokot opět vyhrál. Kež bychom
1: mali víc takých kokotů. No a vlastně na to konto mám pocit, že letěl. Jako.
7: Dobré odpopoludně, zdravím tu rám. Na těhelnom poli je taká mha, že aj vtáky chodí pešo.
8: No. A nebylo vidět vůbec nic, jenom bílej záběr.
2: Ale říkalo se, jací to byli mistři, že ten Gabo Zelenaj si dokázal sednout na lavičku v parku, když prošvihnul nějakou část závodu míru, který měl komentovat, a věděl, ne, on si to vymyslel celý, on si sedl a popisoval, jak jedou. Kdo je v čele, jak se střídají, kdo šlape, jak to vypadá. A naprosto nikdo nevěděl, že sedí sám v parku a jel to tam, asi 10 minut udělal takhle a šel domů.
8: Protože to uměl a ty věci se opakují na těch závodech. No. Ale já jsem jednou tišel takhle po Bílý hoře, Petře. A říkám si, tady je ale hodně lidí a dokonce tisíce lidí. A konala se rekonstrukce bitvy na Bílý hoře a my tady vzdáváme hold tomu, že někdo uměl moderovat závod míru nebo to, ale tady kolega Jančeřík uváděl a moderoval bitvu na Bílý hoře, to se jen tak nevidí. Já si říkám, to je snad Petr. Že bylo. A vidíme právě příjezd velké jízdy, která se chystá se svými cepiny. A tak to je pěkný okamžik, vidíte, že se právě došlo ke střelbě, prosím zdravotníka do sektoru C. A normálně to tam jel, že Gabo Zelenaj hadr proti tobě. Jako. Kdo může říct, že moderoval bitvu na Bílý hoře?
3: A kdy to bylo?
2: Ale do 16.20, ježišmarja, no, to snad každý.
8: A vypadá dobře, jako za snadnou stranu.
1: Vypadá výborně to, jako.
2: No, tak jsme se odtřeli od moderátora, no. No
8: ne, já to obdivuju dodnes na tom spadu. Kdykoliv jedu kolem, ne, že tam vystupovali kabáti, nebo ne. Ano, a tady se nám pěkně chystá jízda, přátelé, tak teď to bude hodně zajímavé. A zdá se, že prohráváme.
1: No, ale vracím k tomu, co Petr říkal s tím Zeleným, že on to ale on to přetáčel, že jo? Takže on věděl, že vlastně nemůže udělat žádnou botu, jako on si to pěkně připravil v tom parku, prostě s tím cigárem, jako tam si to hezky natočil. No, ale pak jsou opační případy, jako že třeba je jako naplánovaná premiéra v divadle, což se stalo tam dost častokrát, jako musím říct, kde kam chodí kritici, že jo? No, a teďko třeba, jako jsou dvě premiéry. První premiéra, druhá premiéra. No a oni prostě na tu premiéru jako prostě zkrátka jako nešli. Na tu, která jako prostě jako
2: kritici.
1: Měla být, jako ano, a napsali o tom článek, jo. Který vyšel v pondělí hned, jako oni ty premiéry bývají v pátek, v sobotu vyšel článek, kritika na to představení, který ovšem neproběhlo vůbec, ta premiéra nebyla, kvůli nemoci nějakých kolegů, někoho z kolegů. No přesto ta kritika vyšla, takže jako, to je opačný problém, jakože ty jako kritik, jakože by se měl asi ohlídat, jako jestli to opravdu to představení zjistit, si to jestli proběhlo nebo ne. Jo. A vyšla ta, a teďko to je strašný, jakože, já nevím, paní ta prostě, že zoufalý výkon.
8: Matný
1: jako,
8: výkon, nepřesvědčivá gesta i mimika.
1: Hlasově nevyzrálé a takovýhle věci. Jako.
8: No, ale tak aspoň vidí, že to je úplně jedno, to nevíte, že to stejně
1: to
8: čteme.
1: Nečte.
8: Já mám připravenou jednu semaforskou.
2: No to bych chtěl, byl rád.
8: Na to řeč nepřišla, ale tam já jsem odsloužil krásných 35 let, takže bychom si jako finále dali Honky Tonk Blues. Co ty na to?
2: To bychom měli. Tak jenom prosím tě, až si sedneš k tomu pianu, no. To mě ještě musí říct. Vedle, ale opravdu takové legendy, jako je mistr Jiří Suchý, jako to je přece splněný sen tohle.
8: No tak já jsem se v semaforu vyskytoval už jako dítě, protože můj táta tam režíroval, byl kamarád Šlitra a jeho první textař, takže já tam chodíval už na premiéry, zamilovával jsem se tam do kolegyň a tak, takže víš, mám to tak jako součást svého života, ale i to přátelství s Jiřím Suchým, protože bydlíme od sebe nedaleko a strávili jsme tisíce a tisíce kilometrů i v jeho autě na zájezdech, takže to je vlastně součást mýho života, ten semafor.
2: Je to krásný, já ti to závidím. Krásně česky a velice ti to závidím.
8: No jo.

0: No ještě, že jsi dal tam tu mezihru, ta byla úžasná, teď ty bys se tím mohl živit.
1: Viď?
0: To vypadalo moc hezky.
1: Ale za volant už bych se nedostal.
0: Kam bys se nedostal?
1: Za volant už bych se nedostal, kdybych se tímhle živil.
0: Jak to, že ne?
1: Člověk má dělat jenom to, co mu opravdu jde.
0: Ale. Dane, ty jsi se ještě hlásil o slovo.
2: No, já jsem se nehlásil o slovo, ale napadlo mě, že když jsme vlastně ve městě piva a od tebe jsme dostali takový krásný, jako krásnou pivní edici přímo s tvým jménem.
0: Od pana Krýs.
2: Tak, no ne, tak jestli to chceš ukončit, tak mě napadla jedna věc. Vašek to určitě zná, nevím, jestli to zná Jindra, ale my jsme na škole měli takový popěvek, buď pozdraven Krýgel náš, docela se to tradovalo. Ty to asi neznáš, ale je to jednoduchý, jsou to tři hlasy, jeden se drží, je to buď pozdraven Krýgel náš, amen, to je ten střední hlas, pak jsou ty další dva hlasy a to je buď pozdraven Krýgel náš, amen, a pak ten spodní a to je buď pozdraven Krýgel náš, amen. My jsme to mohli dát, tohle dohromady jako.
1: To je dobrý, ale já si beru ten nejjednodušší. Buď pozdraven, Krýgel náš.
2: Ten je nejhorší.
1: Už jsem
2: to si to myslím.
1: Vážně?
2: Udržete.
0: Hoši, vy se budete muset domluvit, ale ještě ne, ještě
2: tak ne. Počkáme,
0: to bude koruna celého našeho setkání.
1: Třeba ne, ale.
0: Buď pozdraven, Krýgel náš. Teda, jestli tohle zvládnete, tak jste geniální, protože já bych neudržel, já jsem se nikdy neudržel v jedné tónině, teda jako...
2: No to je nejhorší, to je nejtěžší se udržet tý právě v tom, nejhorší.
0: To, já vás budu obdivovat, i když jste udělali Sněhuláka, tak vás budu obdivovat, protože to je prostě, ale teď jako, já jsem viděl Michala Čiliaka, který si bral mikrofon a vypadá to, že se chce vetřít do společnosti daberů, zpěváků, pianistů, je to tak?
1: Sněhuláku.
0: No, Sněhuláku.
3: Já jsem tady poprosil paní o fotku, tak jsem jako si vzal do ruky mikrofon, takže...
0: Jo,
3: takže
0: takhle.
3: Ne, že bych se chtěl úplně
0: on si ani neškrt, ale chtěl mít fotku s mikrofonem, že to tady řídil, jako ještě foto napíše. Aha, takhle je to. Je to možné, dobře, no.
3: No
0: já
3: děkuju,
0: jenom musím připomenout, že vyrábíš nádherná dřevěná pera, protože to třeba už posluchači zapomněli. A já vím, že se tě už na to Vašek ptal, jestli jsi jediný v republice, který tohle dělá, a já jsem to nepostřehl. Máš vůbec nějaké kolegy, s kterými si můžeš o tom aspoň popovídat?
3: Nejsem jediný, kdo to dělá. Z damascenský oceli jsem jediný, kdo to dělá, ale jako neznáme se s kolegy nebo řekněme konkurenty, neznáme se osobně.
0: Tak ještě toužíš, aby ti udělal pero s autobusem, Václave Kopto?
1: Co jsi říkal, aby mi daroval?
0: Ano.
1: Ne, nebudu takhle mazaný, já bych si za to velice rád zaplatil, kolik bude třeba, ale...
0: Tak ho svezeš někdy zadarmo.
1: No ne, ale mě by to opravdu potěšilo, protože já vlastně sbírám nejenom modely těch autobusů, ale veškerý i dokumentační materiály, třeba z jejich vývoje, z konstrukčních kanceláří. Mám spoustu všejakých dojezdových diplomů, odznaky, uniformy, všechno, co jakkoliv souvisí s autobusovou technikou, tak mě zajímá a je předmětem i mého sběratelského zájmu. Ale mít jako ručně vyrobený pero tradičníma technologiema, který by mělo třeba jenom to logo, opravdu si myslím, že by to tý mý sbírce slušelo a že bych s ním jezdil jenom na ty naše klubové srazy a že bych s ním podepisoval jenom kontrakty s jednotlivými dopravními podniky, tak jak jsem si to namaloval. To víte, že by mi to udělalo radost a určitě se na vaše stránky podívám a ozvu se vám.
3: A já vám to pero, pane Kopto, vyrobím, protože vy jste mi tady udělal skvělý představení a jako super, takže to máte u mě.
0: Chlapci si rozumějí, koukám.
1: Vyplatilo se. Člověk musí vydržet tu chvíli, co mě Petr si že dobírá, ale vyplatilo se.
0: Nejsmutnější je Jindra Malík, který se nechytí říct o pero, jo? A teď říká, je konec, co teď, no?
4: Vůbec ne, já jako opravdu jenom obdivuju, protože i můj taťka, ještě než nastoupil právě do těch států, kde jsme prožili dětství, Egypt, Sýrie, Libanon a hlavně ta Indie, tak byl dřevomodelář. A od malička jsem byl právě u toho, když tenkrát vyrobil letadlo pro mě, Caravella se jmenovalo, francouzský letadlo, jsem miloval ty tvary a všechno. No a on potom splnil neskutečně sen v tom, že v Poldovce v Kladně nechal vyrobit maketu sovětské rakety a Nedovedete si představit, pane Kopta, ta hrdost, mám fotografii jako opravdu do dneška skovanou, když v tom prvomájovém průvodu jsem seděl v té raketě a všichni ty kluci na mě koukali.
0: To byla popularita.
1: Gagarin,
4: hadr. Já jsem seděl také na šikmo, opravdu, a to všechno organizoval můj taťka, proto právě k tomu dřevu mám
1: odbačka. A zpíval jste, oh,
4: ne, to jsem tenkrát vůbec ještě...
0: To bylo dobrý den, majore Gagarin.
4: Ano, to bylo to.
1: Tak jsme si konečně
4: říkali. Pan Brom, opravdu, já jsem tu písničku měl strašně rád, totiž.
1: Ale výborná, ano,
4: to byly dvě písničky mýho dětství, bylo Dobrý den, majore Gagarine, a potom Vašek Neckář, Chrám svatého Víta, to jsem miloval a znal na spamě tuhle tu písničku taky.
1: Jsou to vzdálení, 27 se tam zpívá. Traduje se, vyprávěli mi to muzikanti, že to bylo tak narychlo složený. Pan Hnilička napsal tu skvělou muziku, že takový ten Dixieland. Natočili to v brněnském rozhlase a jak se spěchalo, nesehnali zpěváka. A Gustav Brom, protože už v té době měl několik hitů s Jarmilou Veselou a podobně, tak se toho chopil, že jen zpíval Vyříkni prosím nad hvězdomí. A vezli to do Prahy jako už s velkým příslibem hitu, protože ta písnička má opravdu mimochodem vynikající nápad muzikantský a vše bylo v pořádku, ale zase v Praze, že se jim to nelíbilo. Si to vás poslechete jako redaktoře. Říkali, ta hrozný, jako tam je ten přízvuk. A odvezli to zpátky do Brna a tam zase bylo další koncilium. Říkali, však ono se jim to nelíbí, jak si v té Praze, že ty tam prý gusto máš nějaký přízvuk. Cože? Joško, pusto. Až byl, dobrý den, majory, Gagaríny, tak jsme si konečně dočkali. Jo? Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám a tak dále. A říkali, však jaký přízvuk
0: tam? Co tam slyší? Co to je?
1: Ale v Praze se to zase nelíbilo, takže tohle vlastně na tomto drobně ztroskotalo, ale i tak podívejte, kolik je to let a pořád je to, no ježiš, je to vynikající písnička.
0: Takže bychom si na závěr dali dobrý den, ale necháme to, jako bude to mužské trio. A chlapci, vy si stoupněte, abyste na sebe viděli, abyste se slyšeli, protože je to tečka za naším neočekávaným dýchánkem. Něco tak strašného na závěr ne každý vydrží. Takže buďte tak hodní, hoši. Dneska no to máš pravdu.
1: Špatný herec, ještě... který nevydrží 2 hodiny ostudy, pojďme na to.
0: Dámy a pánové, končí nám pomaličku neočekávaný dýchánek. Na závěr uslyšíte něco, co se nikdy v životě nebude opakovat. Společně už trénují, budou zpívat Václav Kopta, Daniel Rose a Jindra Malík píseň, kterou se Malík nikdy nenaučí a Kopta ji určitě skoní. Ale my se ještě před tímto lapsusem rozloučíme také s Marií Formáčkovou a chci na závěr poděkovat také Michalovi Čiliakovi. Michale, jak ti tady bylo?
5: Krásně a já taky moc děkuju.
0: Ale teď už buď pozdraven.
1: Amen. To byl nějaký politik, Krígl.
0: Rose, Kopta, Malík.
6: Buď pozdraven, Krígl náš. Amen.
1: S tím budeme jezdit.
0: Skvělý, jo?
2: Jakž takž.
4: No já bych jenom, jestli můžu poprosit, slíbil jsem taky Ondřej Hejma, teďko slaví 70. A já jsem kdysi napsal písničku i otextoval a vlastně jako duet s Ondřejem Hejmou, když tenkrát tady byli Stouni v tom 90. roce, tak se mi to tak strašně dotklo, nejenom mě, ale i Ondřeje, všechno byli jsme tam, takže písnička se jmenuje Strahov 90.
0: Teď už písnička, o které byla řeč. Děkuju vám všem, že jste byli na neočekávaném dýchánku v Plzni.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Country zda speciál.

Vítejte u Country Zdy Speciál. V tomto pořadu vám na vlnách Českého rozhlasu Plzeň připomínáme úspěšné melodie stylu folk a country. A nejinak tomu bude i dneska. Začali jsme Věrou Martinovou, její úvodní písnička se jmenovala Půlnoční slunce. Připraveni už jsou Rangers, kapela, která triumfovala v 70. letech, ale i dneska má posluchači co říct. A to též platí i o dalších interpretech. Vaby Daňkovi, který se dnes představí s novinkou ze svého posledního alba s písničkou Ostrov pokladů a zaspívají také Dave Dudley a Bobby Bear.

Dospíval Bobby Bear, muzikant z Ohia, mimochodem v 70. letech autor a interpret mnoha úspěšných melodií, jako třeba té, kterou jste právě slyšeli. Jmenovala se Traveling Minstrel Man. Od roku 1965 je Bobby Bear členem prestižní nashvillské Grand Ole Opry. A teď je před námi něco folku. Poutníci nám zahrají populární Panenku a hned po nich si pustíme také Brontosaury. Písnička se jmenuje Co jsi mi chtěl.

to už byl další reprezentant za oceánské country, Randy Travis. Největších úspěchů dosáhl tento zpěvák a také docela úspěšný herec na přelomu 70. a 80. let. Také v Čechách se můžeme pochlubit úspěšnými country zpěváky. Ti mnohdy přistupují ke country po svém, nelze jim upřít originalitu. Jedním z těch svébytných a originálních je Honza Vyčítal. My si připomeneme jednu jeho píseň s tematikou druhé světové války. Doprovázejí ho Greenhorns.

hroznou slabost, já vím, a tak ho žertem. Obojensku zdravím, když někdy cestu stejným směrem mám. A on bude ročník, asi jako já. Snad je

skály, kde se země s mořem stýká, že talisman měl Pepka námořníka. Snad proto jen tak hýřil odvahou a první projel váží pomahou. Zná i milostné stechy a žížanky, i ardenský les přeplněný tanky. Ví, jakou chuť má krev i chladný kov, ty bláto silnic z Bavor do Klatov. Vím, kde rozhodli, že dál z Plzně netáh, a tak ho nějak zapomněli v Čechách. A už se nikdy nenavrátil zpět, a pak se nám i jemu zúžil svět. Mám pro něj prostě hrznou slabost, já vím. A tak ho žartem po vojensku zdravím, když někdy cestu stejným směrem má. Ten džíp je ročník, asi jako já.

to už byla v dnešní country zde speciál další známá melodie. Jmenovala se Rocky Mountain High a vy určitě dobře znáte v české verzi s Tomášem Linkou. Námi ovšem zpíval John Denver a byl to originál. Teď už je připraven Karel Černoch, který má mnoha svými písničkami ke country hodně blízko. Tady je jedna z nich, jmenuje se Není zdrávo tak moc mít rád.

v samotném závěru dnešní Country Hity speciál mám pro vás ještě dvě české zpěvačky. O To ty nepochopíš zaspívá Naďa Urbánková a s další country klasikou Don Diego přijde také Bea Pšeničková. To je vše, za týden naslyšenou při poslechu Country Hity speciál se těší Petr Vacek.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Léto je doba cestování a tak si můžeme jeden výrazný počin, který cestování hodně napomohl, připomenout. Bude řeč o koněspřežce mezi Českými Budějovicemi a Lincem. A navíc aktuálně, protože v tyto dny se to v kalendáři připomínkami koněspřežné dráhy jenom hemží. Tak například 21. července 1832 absolvovali císař František I. a jeho manželka Karolína Augusta slavnostní inspekční jízdu po nově dokončené jižní části koněspřežné dráhy u Lince. Nešlo o cestu po celé trase do Českých Budějovic, ale odborné a archivní zdroje ji popisují jako krátkou jízdu z Urfáru do svaté Magdalény. Stavba koněspřežné dráhy mezi Českými Budějovicemi a Lincem byla slavnostně zahájena 28. července 1825 u Netřebic. A třeba 1. srpna 1832 byla trať České Budějovice-Urfár otevřena pro nákladní dopravu. Když už jsem zmínil odborné a archivní zdroje, nebylo to náhodou. Já jsem totiž měl možnost prohlédnout si spoustu původních listin týkajících se koněspřežné dráhy přímo ve státním oblastním archivu v Českých Budějovicích, a to díky řediteli Danieli Kovářovi. A co jsme si přitom natočili, to si budete moci poslechnout v dnešním Vltavínu. Po písničce začínáme.

0: Když se člověk ohlédne do historie, tak zpravidla poměřuje někdejší historické události vůči současnosti tím, za prvé, co tak přinesli pro svoji dobu, za druhé, zdali přetrval z té doby nějaký odkaz nebo nějaké poselství či něco důležitého do současnosti. Pak to můžete poměřovat, dejme tomu, lidskými osudy nebo finanční náročností tehdejší doby, dejme tomu v poměru k současnosti, a nebo to můžete smíchat všechno dohromady. Co se týče koně z Přešky, já někdy mám takový pocit, že už se o ní řeklo úplně všechno. Ale ona to není tak úplně pravda, protože když stojíte v archívu nad archivními materiály, které vám poodhalují to zákulisí, která koně z Přeška vznikala, kolik stála, jaké s tím bylo spojeno úsilí, a upřímně řečeno, protože se dochovaly hlavně archivní úřední materiály, tak co všechno to obnášelo ze strany, jak se dnes říká, takzvaného úředního šimla, no tak to vám je počtyníčko a to vám je povídání, to byste nevěřili. Tak se zkusíme s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, na pár takových zastaveních u koně z Přešky také zastavit. Máme před sebou nádhernou úhlednou hromádku archiválií, krásně ručně psaných. Co pak jste nám to přinesl?
1: Ona ta stavba koně z Přešky samozřejmě přinesla obrovskou, jak jste říkal, byrokratickou zátěž. Tím spíše, že to bylo něco úplně nového, s čím se ty úřady tak úplně neuměly vyrovnat, a tím méně se s tím uměly vyrovnat a přijmout tuto novinku běžní obyvatelé města, předměstí a také venkovští obyvatelé.
0: My už jsme na stavbu podobných tras narazili, co se týče budování silnic, tehdy takzvaných těch státních a pak místních a tak dále. Tehdy to bylo většinou o tom, že dejme tomu císař nebo prostě císařství řeklo ano, bude silnice a povede tudy, a to bylo všechno. Tím se jasně nalajnovalo, kudy to půjde, přes jaká místa, přes jaké pozemky, no a jejich majitelé s tím mohli možná nesouhlasit, ale to bylo asi tak všechno, co s tím mohli dělat. Co se týče koně z Přešky, to ale nebyla císařská nebo státní záležitost, to byla soukromá záležitost. Řešila to jednoduše nebo podobně nebo složitěji?
1: Máte pravdu, byl to formálně soukromý podnik, znamená privilegovaná společnost, ale privilegovaná státem, a tudíž jednala vlastně ve prospěch státu, ve prospěch vlastně povzbuzení obchodu, dopravy v rámci rakouského mocnářství, a tudíž ze strany rakouského státu měla zelenou. Takže i úřady vlastně jednaly tak, aby co nejvíc usnadnili to její budování. No ale lehké to nebylo. Byla tam řada problémů, nejenom technických, ale hodně také právních. To je ta věc s těmi pozemky, protože byl to vlastně dlouhý pruh půdy od Budějovic až do Lince, kde každý metr někomu patřil. Takže muselo se to napřed vykoupit za nějakou určitou náhradu a muselo se také vypořádat s těmi majiteli pozemků, kteří nebyli nakloněni, když to řeknu takhle zlehčeně, nebyli nakloněni té stavbě. I k těmto případům tady máme některé dokumenty.
0: Tak co pak to tady máme jako první materiál?
1: Tak když to vezmeme tady tu hromádku od hora, tak máme tady cirkulář, dneska bychom řekli oběžník krajského úřadu z 13. listopadu 1824, kterým vlastně oznamuje záměr stavět koněspřežnou dráhu. Když otočíme o list dál, máme tady vlastnoruční rukopis, vlastnoruční dopis Františka Antonína Rytíře Gerstnera, čili toho pána, toho člověka, který tu stavbu v podstatě řídil a projektoval, kde oznamuje 7. prosince 1824 ze zámku v Římově, kde měl takovou svůj kancelář projekční, tak oznamuje tedy, že v nejbližších dnech začne s nivelací, s vyměřováním té trasy od Budějovic až do rakouského Leopoldschlagu a že k tomu bude potřebovat nějaké pracovní síly za podmínek, které tady zase vlastnoručně vypsal. Podmínky, za nichž tedy nabízí tu práci při tom vyměřování a při té potom následné úpravě té trati.
0: A to všechno byla součást toho oběžníku, protože když se řekne oběžník, tak si člověk dnešní generace už asi nic nepředstaví. Dnes tak obíhají maximálně e-maily. Kdežto tehdy my si ještě pamatujeme, že oběžník byla taková listina, která se nosila z kanceláře do kanceláře a na každém tom listu bylo místo pro podpis, abyste museli podepsat, že jste to četli a poslat to takzvaně dál. Tady ten oběžník z roku 1824, to je něco podobného?
1: V podstatě je to jakýsi informační list, je to informace a zároveň má i závaznou platnost. Informace o tom, že se bude stavět konec Přeška a že všichni, kdo budou tou stavbou dotčeni, to znamená hlavně majitelé všech těch pozemků a jejich vrchnosti, příslušná města, magistráty, mají poskytnout veškerou součinnost a hlavně, aby byl proveden soupis příslušných pozemků a zajištěna odpovídající finanční náhrada jejich majitelům.
0: To znamená, tento oběžník putoval kam všude?
1: Tenhle oběžník na krajském úřadě rozepsali v počtu několika desítek, možná kolem stovky kusů. Je to rukopisný a rozeslali ho vlastně všem magistrátům, všem panstvím, statkům, které ležely na trase té budoucí konečpřežné dráhy a tudíž, kteří s ním nějakým způsobem, s tím podnikem přišli do kontaktu.
0: No a tam se s tím dělo co?
1: No a tamto zase cestou toho, jak se říká česky, toho padajícího oběžníku, zase předvolali na těch magistrátech nebo na těch panstvích, předvolali richtáře nebo zástupce svých okolních obcí a ti museli si vyslechnout a svým podpisem nebo alespoň třemi křížky potvrdit, že slyšeli a měli povinnost zase šířit tu informaci dál mezi své sousedy. Čili je to něco, co dneska bychom asi vyhlašovali rozhlasem. Tehdy to šlo tuhletou cestou. Byla to cesta, jak dostat tu žádanou informaci ke všem skupinám obyvatelstva.
0: Čili když tak prohlížím ty archiválie, teď jsme v situaci, kdy Gerstner dal na vědomí, že se chystá stavba koně z Přešky, krajský úřad to poslal dál až na dotčená místa, jak se dnes říká. No a co se týče těch místních obyvatel a místních, dejme tomu ať už sedláků nebo třeba i bezemků, tak si člověk říká, no tak se to dozvěděli, někomu to mohlo být jedno, někdo to bral třeba jako, dejme tomu, vítanou příležitost k přivýdělku, protože těch pracovních možností asi tehdy nebylo tolik. A někomu to asi vadilo.
1: Tak jako každá taková velká a převratná stavba, někomu přinese výhody, někomu nevýhody, někomu třeba i krach. To byl případ třeba formanů, kteří už od začátku se báli toho, že přijdou o svoji práci, o svoje obchody, o svoje možnosti výdělku, protože oni to byli, kdo po celá staletí vozili vlastně ty náklady soli nebo zboží nebo i lidi mezi Čechami a Rakouskem a najednou se objevila hrozba něčeho, nějakého způsobu dopravy, kterému oni moc nevěřili, ale přesto tady ta hrozba najednou se objevila, že ta doprava bude lacinější, rychlejší a tudíž bude mít větší výhody a větší přednost. Oni tomu napřed nepřikládali moc velkou váhu, ale postupně se začali čím dál tím více bát a začali aspoň někteří tu stavbu jakoby zesměšňovat, že to prostě je novinka, která se stejně neujme, ale vnitru už se určitě spíš báli a skutečně potom to přineslo také zánik větší části těch formanských živností. Někomu naopak to pomohlo, protože, jak říkáte, ta stavba byla to obrovská stavba, která přinášela mnoho možností, jak si přivydělat, ať už dopravou materiálu nebo tou samotnou fyzickou prací na té stavbě. A pak tu byla ještě třetí skupina lidí, kterým to mohlo, ale také nemuselo vadit. A to byli majitelé těch konkrétních pozemků, přes které ta železnice, ta trať měla vést. Ti si k tomu postavili různě podle své nátury. Někteří byli rádi, že dostane peníze za nějaké třeba odlehlé pole, ale někteří, zvlášť takový ti bytostní sedláci, tak těmto zrovna po chuti nebylo. Oni sice jako na jedné straně tu náhradu jako dostali, těch pár zlatých, ale na druhou stranu, třeba tady kolem Rožnova nebo kolem Včelné, prostě tam to šlo přes ty nejlepší pole. Že jo? Jednak to pole bylo přeseknuto na půl, najednou prostě měli pole dvě a těžko se dostávali z jedné strany na druhou přes tu trať a jednak prostě byla to pro ně odvěký způsob obživy, něco, na čem ten sedlák prostě trvá, že jo? Na tom poli, natož ve chvíli, kdy se stávalo, že ti měřiči ve službách teda Gerstnerových začali tu trať vyměřovat ještě přes vzrostlé obilí.

0: Pojďme se tedy vydat po stopách stavby koně z Přešky z Českých Budějovic směrem na jih, ale pojďme se na ní podívat skrze peníze a skrze majetek. Protože, pravda, není to dnešní dálnice, která zabere několik desítek metrů na šířku. Bylo to na tehdejší dobu v podstatě jenom pár metrů. Ale dá se říci, že v podstatě i pro toho sedláka to tehdy byl poklad, to jeho pole, ten jeho majetek. A asi si dovedu představit, že vedle těch formanů byli sedláci, kteří skutečně vytáhli hůl a proti těm stavbařům se postavili. Byť tedy to bylo císařství a všemi úřady posvěceno a hájeno.
1: Tak s tou holí to bylo opravdu slova. Zrovna v tom okolí Rožnova, na polích, které patřily rožnovským sedlákům, tam už to nebyly tak úplně nějaké 2-3 metry. Samozřejmě ten samotný svršek železnice, ten měl nějaké 2-3 metry na šířku, ty vlastní koleje, pražce a tak dál. Ale pokud ta železnice už měla nějakým způsobem stoupat, jakože od Rožnova ke Včelné už musela překonat nějaký výškový rozdíl, tak bylo třeba sypat čím dál vyšší násep. A čím vyšší násep, tím je také širší. Čili na konci Rožnova směrem ke Včelné už to byly desítky metrů vlastně šířky. Jo? Čili ta šířka té trasy narůstala a tvořila potom i přirozenou překážku mezi dvěma částmi toho pole. Ono to bylo přesně už předem spočítáno, v jakém úseku bude jaké stoupání a tudíž jak vysoký a široký násep je třeba udělat a tudíž kolik pozemků to zabere a tudíž kolik peněz si třeba za ten pozemek nabídnout.
0: A tady už vidím seznam, tady už vidím soupis a vyčíslení.
1: A tady už máme ta naše čísla, účty a peníze. Čili vidíme tady návrh na vyúčtování pozemků zabraných ve vsi Rožnově stavbou železné dráhy. A teď tady jsou jednotliví sedláci, dům číslo 2, dům číslo 8, dům číslo 15, to byly ty hlavní hospodáři. A teď tady vidíme, kolik to zabralo půdy tomu hospodáři z čísla popisného 2, tak to bylo 30 jiter, čili nějakých možná 17 hektarů, řekněme, a 1443 čtverečních sáhů. Byla to pole, která byla v té době osázena pšenicí, žitem, ječmenem a ovsem.
0: 14 hektarů, tak to bych vůbec nečekal, že to bude taková obrovská výměra. To je dost, to je 14 českobudějovických náměstí Přemyslova Takara II.
1: No, jak říkám, tam už ten násep dosahoval určitých větších dimenzí, čili byl široký a byl to hodně dlouhý, široký pruh.
0: No, ten sedlák asi neměl radost tedy.
1: Nevíme, jak to bylo tady konkrétně u tohohle sedláka. On dostal za to 349 zlatých, 10 krejcarů, respektive to je cifra, kterou mu úřady nabídly, o které se pak muselo jistě jednat. Ale my víme, že právě v tom Rožnově sedláci vedli jakousi malou vzpouru, že dokonce, když se vyčíhli, že po jejich polích se pohybuje sám Gerstner a jeho měřiči, tak se posilňuje v hospodě nějakým mokem a vzali z domova ty již řečené hole a také sekery a vydali se si to s panem Gerstnerem vyříkat. Takže pan Gerstner měl co dělat, aby se ubránil. Dokonce málem došlo takové menší ozbrojené strážce, protože zrovna kolem v této chvíli, když ty sedláci táhli na Gerstnera, tak po nedaleké cestě se vracela ze cvičiště malá jednotka vojska. Byla to prostě taková náhoda, jaké se stávají. A to vojsko zasáhlo. Čili odřízli Gerstnera od těch zuřících sedláků a těžko říct, jestli třeba zachránili Gerstnerovi zdraví. Ti sedláci byli, nebo jejich předáci byli na nějakou dobu uvězněni, aby trochu vychladli a nakonec teda se podvolili a ty peníze za náhradu za své pozemky přijali.
0: Tak si snažím tu situaci si představit na jedné straně naštvaní možná lehce připití sedláci či jejich předáci a jejich zaměstnanci. Na druhé straně František Antonín Gerstner se svými zeměměřiči, kterých určitě nebylo tolik jako těch sedláků. Gerstnerovi bylo kolik tehdy?
1: Nebylo jich tolik a neměli zbraně. Gerstnerovi bylo kolem nějakých 30 let.
0: Tak to ještě jde, to by se možná mohl ubránit, byť asi neměl takovou fyzickou konstituci jako těžce pracující, dejme tomu nějaký pohůnek nebo nějaký voska. Ale přece jenom nic moc situace, protože měli holé ruce nebo doslova do písmene maximálně ty zeměměřické hole v ruce. Čili jak to potom dopadlo, protože stavba koně z Přešky tudy nakonec vedla.
1: No, tahle situace má ještě takový pěkný epilog.
0: Takový klasický český epilog, řekl bych.
1: Takový klasický český, byť ty sedláci z Rožnova byli většinou německé národnosti. Někdy bychom tady k tomu podklady také jistě našli. Ale stalo se to, že o několik měsíců později, když už ta trať byla vyměřena a měla se stavět, tak byla vyhlášena dražba těch stavebních prací, kdy vlastně po jednotlivých úsecích se ta práce zadávala komukoliv, kdo se přihlásil a kdo požadoval nejmenší částku za provedení té práce.
0: Čili jako dnes výběrové řízení, kdo nabídne nejnižší cenu, za kterou je schopen to v dané a předepsané kvalitě postavit, tak ten tu zakázku dostane. Pak se to překontroluje a je to.
1: My jsme to už viděli u těch císařských silnic, kdy se také stavilo podobným způsobem, kdy sedláci z okolí se ucházeli o tu zakázku, aniž by třeba uměli psát, aniž by k tomu měli nějaké, řekněme, kvalifikační předpoklady, ale nabídli nejnižší částku, tak tu práci, tu zakázku dostali. No a stalo se to i v tom Rožnově, abych to neprodlužoval. Ti sedláci, kteří se před pár měsíci bouřili proti tomu, že jim měří trasu přes ječmen, tak náhle ucítili příležitost, ucítili peníze, na což sedlák také někdy slyší, a houfně se hlásili a ucházeli se o ty zakázky a skutečně také potom někteří z nich ty zakázky dostali a tu trať přes svoje nebo sousedovy pozemky nakonec stavěli.
0: Dovedu si představit, že kolikrát měli obrovskou radost, zvláště když to stavěli přes to sousedovo pole.
1: Možná člověk jim do hlavy nevidí, ale ještě bych chtěl říct, že šlo samozřejmě o ty méně kvalifikované práce, jako bylo přivážení té zeminy, přivážení kamení, vršení toho náspu a tak dále. Nešlo potom už o ty odbornější práce, jako byla stavba těch kolejí. To už se Gerstner zase hlídal jinak a to už asi dělali odborníci.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem povídáme o prvopočátcích stavby koně spřežky z Českých Budějovic směrem na Linec. Teď jsme se dostali do takové té první fáze, to znamená na tu první část trati mezi Českými Budějovicemi a Rožnovem. No, dnes je to v podstatě součást města, ale když si tak člověk uvědomí, zvláště když tudy jezdí denně, tak najednou, když vyjíždíte z toho centra směrem na Rožnov, tak najednou zjistíte a uvědomíte si, že se ta zástavba mění a když tak projíždíte kolem těch statků s těmi průčelími a s těmi vjezdy do nádvoří, no tak si říkáte, tady přece musela být vesnice a to celé mezi tím, to musel být prázdný prostor, čili ten tehdejší Rožnov byl, dá se říct, relativně daleko od samotného města České Budějovice, protože ta první zastávka, jestli se nepletu, tak ta byla v místech dnes křižovatky u Mánesovy ulice, kousek od Vodárenské věže, Mánesova ulice a ulice F.A. Gerstnera. Dnes je tam takový opuštěný domeček mezi dvěma supermarkety a to byla tehdy první zastávka?
1: To byla konečná stanice. To byl ten domeček, kde je dneska expozice koně spřežky, tak to byl strážní domek, domek, kde bydlel hlídač, který měl na starosti bezpečnost a ostrahu, řekněme, toho nádražního prostoru, že kolem vlastně se rozkládal prostor, který sloužil jako sklad zboží, bylo tam vlastně depo pro vozy, prostě zázemí té železnice. Odtud potom ta trať vycházela dnešní ulicí generála Svobody a někde v prostoru křižovatky Lidické a Hajdukovy vlastně přecházela Lidickou a pak pokračovala dál na jih. Vlastně ona nešla přímo přes Rožnov, ale Rožnovu se vyhýbala.
0: No tak stejně, v podstatě tady od těch míst, kde byl ten strážní domek, to byl volný prostor, tam nebyly žádné domy. Dneska tam máme celou čtvrť, celé to linecké předměstí a tehdy to musely být jenom pole nebo případně lesy. A co já si tak pamatuju, jak jsme si už jednou povídali o tomto předměstí, tak ještě před tím směrem k městu byl takzvaný Krumlovský rybník.
1: Krumlovský rybník v době, kdy se koňka stavila, tak už byl vypuštěný, vysušený. Ale správně říkáte tam, kde dneska je ulice generála Svobody, Komenského, Mánesova, tak to byla také v 19. století ještě pole. A světe div se, nastaly tam podobné problémy jako v tom Rožnově. Protože ani tady sedláci nebo majitelé těch polí nechtěli prostě dát to svoje pole, tu svoji úrodu lacino. A dokonce došlo k tomu, že víme, že pole v těch místech patřily budějovickým měšťanům Vincenci Mózovi, Františku Scharfenfeldovi a Vojtěchu Bauerneblovi. To byl vlastně mlynář z Lučního mlýna vedle vodárny. A tito pánové, když viděli, že oni tam poblíž bydleli, tak když viděli, že se jim po polích pohybují zase geometři s trasírkami nebo s těmi signálními tyčemi, dokonce je zapichují do země, tak se jim to nelíbilo, protože jim pošlapali ječmen a nějakou ještě další úrodu. Tak na ně vtrhli, dokonce Moos šel na Gerstnera s puškou a zároveň jim polámali a odnesli ty signální tyče. Čili způsobili hmotnou škodu na stavbě koně spřežky, která tady vlastně byla zaprotokolována a vyčíslena.
0: Tak už to vidím, zatímco ten první zápis, který jsme tu měli, ten byl z listopadu 1824, tak teď už vidím listiny, to už je máj 1825 a asi i z té doby bude ten soupis, ten protokol, ano, je to tady, a tak by mě zajímala dokonce škoda, jaká tehdy vznikla. Dá se to z toho vyčíst? Dá, vidím to.
1: Tak vidíme, že Vincenc Moos na svém pšeničném poli zničil 5 signálních tyčí v celkové hodnotě 9 zlatých a 27 a čtvrt krejcarů. Pan Scharfenfeld zničil na svém poli 3 signální tyče, ty byly nějaké lacinější, protože škoda byla pouze 3 zlaté. A ten třetí, Bauernebel, ten zničil také 5 signálních tyčí a ku podivu škoda ještě menší, 2 zlaté, 35 krejcarů.
0: No a mělo to nějakou soudní dohru nebo nějakou úřední dohru? Zatímco ti předchozí vzbouřenci šli na chvíli do chládku za asistence vojáků, kteří náhodou byli kolem, tak tady zrovna, co náhoda chtěla, tak vojáci nebyli, ale nějaký trest asi přišel.
1: To bychom se tady určitě dočetli, tady máme před sebou teď protokol o výslechu, protože hned toho 4. května 1825, kdy k tomu došlo, tak byli všichni ti pachatelé předvoláni před magistrát. A tady se dočteme teda, jmenuji se Vincenc Moos, jsem rodilý ze Slezska, 45 let starý, katolického náboženství, ženatý, otec 9 dětí, zdejší měšťan a majitel pozemků a majitel také palírny na Kořálku. A teď je tady, jste si vědom, proč jste byl předvolán k výslechu, no a teď tady můžeme zalistovat, je to...
0: Vidíte, několika stránková výpověď.
1: 1, 2, 3, 4, 5 hustě popsaných stran toho zdůvodnění, jak tomu došlo a je prostě...
0: Zhruba to, co jsme tedy popsali, tak on tady konkretizuje sám za sebe. Na jednu stranu se tomu člověk nemůže divit, prostě někdo vám v podstatě bere váš majetek, byť vám za něj něco nabízí, ale ta cena asi jednak není třeba úplně taková, jakou byste si představoval. Za druhé je to prostě váš majetek a člověk se s tím nerad loučí. Takže předpokládám, že Moos dostal nějakou pokutu a bylo vyřízeno. Ale jak to nakonec dopadlo?
1: Nakonec ho ta koňka svým způsobem také dohnala o pár desítek let později, protože jakmile koňka byla v provozu, zlepšily se dopravní možnosti. To si vyčíhli podnikatelé, kteří postavili právě v okolí toho nového nádraží, postavili první budějovické fabriky, dá se říct, tuškárna, cukrovar, sirkárna, ty všechny vznikly v okruhu několika desítek až stovek metrů kolem té Koněpřešky. No a jejich zaměstnanci také chtěli někde bydlet. Či potřebovali, scháněli stavební parcely pro stavbu obytných domů a tu už starý pan Moos jen ty parcely prodal. Čili rozparceloval svoje pole a na něm potom vznikly domy. Ty domy vytvořily novou ulici, to je dnešní Komenského ulice, ale podle tehdejšího zvyku se ulice pojmenovala podle majitele pozemků, čili ta ulice byla Moosova. Čili pan Vincenc Moos měl památku na svůj odpor vůči Koněpřešce v názvu ulice.

0: Naše předchozí povídání o prvopočátcích stavby Koněspřešky z Českých Budějovic na Linec jsme při té první etapě skončili na trase mezi Rožnovem a tou první zastávkou, tím prvním strážním domkem, který dnes najdete na křižovatce ulic Mánesova a F.A. Gerstnera. A já už jsem si kolikrát říkal, že o té Koněspřešce se opravdu řeklo všechno. Byť teď v tuto chvíli mám pocit, že jsme ještě zdaleka neřekli skoro nic. A říkám si, teď bychom přece měli ale ještě zdůraznit, protože vždycky se říká, že Koněspřeška vedla už od Zelené ratolesti. A vy jste říkal před chvílí, že ta první zastávka byla v podstatě u té Mánesovky. Čili jak to je? To se stavilo později nebo tam vzniklo nějaké prodlení?
1: Obojí. Stavil se to později, vlastně to prodloužení vzniklo ve dvou fázích, napřed do České ulice a potom až té ratolesti na dnešní Husovu třídu. Byť teda v původním projektu bylo to, že ta koňka má končit až ve vnitřním městě, ale tam vzniklo několik problémů technických a opět právních. Tím technickým problémem byly vyloženě fyzické překážky. Byl to ten Krumlovský rybník, byť už vypuštěný, ale jeho dno bylo o několik metrů hloubš a bylo podmáčené. Pak to byla řeka Malše, tam, kde dneska máme takzvaný železný most, tak ten tam nebyl. Potom velká překážka, fyzická i právní, byla městská hradba, která přetínala tu dnešní Biskupskou ulici.
0: Čili mluvíme o místech, kde je věž Železná Panna a dnešní naprosto bezproblémový vjezd do města přes Železný most. Já jsem si vždycky myslel, že ten most, že tam byl vždycky, že tam byla brána, že se ten most třeba jmenuje podle Přemysla Otakara Král Železný a Zlatý. Není to tak, jo?
1: Vůbec to tak není, tam žádný most nebyl. A ta ulice byla uzavřena hradební zdí, která byla vysoká 7 metrů a tlustá skoro 2 metry. Čili pro vlak docela významná překážka. To všechno se muselo řešit zdlouhavým jednáním, jednak penězi samozřejmě, protože postavit most, probourat bránu, v hradbě něco stojí, ale ty právní otázky byly řešeny například tady touto proklamací z, vidíme, 19. prosince 1827, kdy se sešli zástupci magistrátu, krajského úřadu a té železniční společnosti a shodli se na jakési proklamaci, že tedy ano, bude možné prodloužit tu trať až do města, až vlastně k tomu solnímu skladu, protože to byl důležitý cíl té trasy, až k tomu solnímu skladu v dnešní České ulici. Ale za podmínek, že to neuškodí vnitřnímu městu, že z toho nebude hluk, že nebude velké nebezpečí pro měšťany, kteří se pohybují po ulicích, že koleje budou zapuštěny do dlažby, čili nebudou tvořit překážku v pohybu po ulici. No a co bylo velmi důležité, bylo, jak vyřešit vlastně ten průchod té trati tou hradbou. V této době ještě nebylo možné hradbu jen tak zbourat, protože město Budějovice bylo pořád ještě bráno jako pevnost, jako opevněné město, sevřené vlastně tím souvislým prstencem hradby. Čili bylo nutno tuhle věc nějakým způsobem zajistit. A nakonec se přišlo na to, a skutečně to několik let tak fungovalo, že byla v té hradbě proražena jakási vrata, jakýsi otvor, který se uzavřel pevnou mříží a ta mříž byla zamčená a otvírala se pouze před průjezdem vlaku a jakmile ta souprava projela, tak se tam říže se musela zavřít a pevně zamknout.
0: No a ten most se musel postavit.
1: A ten most se musel postavit, abychom byli přesní, byly to mosty dva, protože jeden ten most byl původně přes ten Krumlovský rybník, čili vlastně od míst dnešního Háječku až za tuškárnu k tomu prvnímu nádraží, k tomu strážnímu domu na Mánesově, to byl dlouhý dřevěný most, později nahrazený náspem.
0: Čili dnešní ulice F.A. Gerstnera je v podstatě ten násep.
1: Přesně tak. A ten druhý most byl přes Malši, v prodloužení dnešní teda Biskupské ulice. Ten měl také dřevěnou konstrukci, ale říkalo se mu železniční, protože to byl jeho jediný účel, převést železnici přes Malši, čili byl to železniční most, v němčině Eisenbahnbrücke. A později se to zjednodušilo nesprávně vlastně na železný most, ať už v češtině, tak i v němčině, Eisenbrücke. A takže se tomu mostu říkalo železný ještě v době, kdy byl dřevěný.

A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zájemci se stále můžou hlásit na některé univerzity. Pražská zoo dá dnes do výběhu ledních medvědů tuny ledu a počasí většinou bude slunečno, teploty až 38 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Termíny podání si ale každá univerzita určuje sama a lišit se můžou i jednotlivé fakulty. U některých škol je možné se hlásit do konce července, jiné prodlužují poslední možnost podání přihlášek až do září. Možnosti na Západočeské univerzitě v Plzni přibližuje mluvčí Andrea Čandová.
2: Na Západočeské univerzitě je ještě možné se přihlásit třeba na elektrotechniku, strojírenství, kybernetiku, podnikovou ekonomiku nebo historii či mezinárodní vztahy. Zbývají nám poslední desítky míst. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v prvním kole přijímacího řízení. Někde je potřeba vykonat přijímací nebo srovnávací zkoušky, jinde doložit prospěch.
0: Světoví hudebníci vzpomínají na irského zpěváka a kytaristu Glena Hansarda. Ve věku 56 let včera zemřel při nehodě na motorce v Dublinu. Za píseň Fallin Slowly získal společně s Češkou Markétou Irglovou Oscara za nejlepší píseň. V irském Dublinu dnes budou moct truchlící fanoušci napsat vzkaz do kondolenční knihy. Lidé v Krnově na Vsetínsku podepisují petici kvůli špatnému stavu místního potoka. Povodně poškodili opěrné zdi i kamennou dlažbu a koryto zanesly nánosy. Obec ho ale opravit nemůže, protože tok spravují Lesy České republiky. Jak daleko jsou přípravy, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
0: Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo taky pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
4: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem, a to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v Zoo Praha 28 mlžítek.
0: U jezera Most začíná festival Let in Roll. Ode dneška až do sobotní noci na něm organizátoři očekávají až 15 000 návštěvníků. Záchranné složky v okolí proto posílili služby a policisté budou spolupracovat i s německými kolegy. Letos se chtějí zaměřit na uživatele omamných a psychotropních látek.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
1: Doprava.
0: Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín stojí porouchané auto, je na kilometru 46,5. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí v levému pruhu údržba od zavřeného sjezdu na Úvaly mezi kilometry 8 a 23. A dnes a zítra bude neprůjezdná silnice 46 z Olomouce do Šternberku kvůli opravám vozovky u odbočky na Dolany. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná vaše ráno na Dvojce, u mikrofonu Jakub Kaloč.
6: A zde už je odbočka k dobré náladě, přátelé, zůstaňte s námi, 4 minutky po 5. hodině, vítám vás, je čtvrtek 30. července a jak tak koukám kolem sebe, tak dalo by se u nás říct tady o Zuzce Zábojové, Soně Jindrové a mé maličkosti, že jsme takový smíšený tým fotbalistů z Brazílie. Že všichni opálení, ale samozřejmě to je z dřiny na zahrádce, to není žádné povalování, no, u pláží, tak. Nemyslete si. Takže jenom to, jenom abyste nám nezáviděli. Ale tak vás vítám, děvčata.
0: Dobré ráno.
6: Ahoj, Zuzanko. Jak jste se měli na té zahradě s krumpáčem? Asi hezky, že jo? Krásně strávená dovolená.
0: Ano, ano, výborně. Bolavá záda.
6: U nafokovacího bazénu, že?
0: Ano.
6: Bolavá záda. Dobře, přátelé, já doufám, že vy si na rozdíl od nás to leto budete moci užít. bez krumpáče v ruce, ale třeba se skleničkou dobrého drinku u šumícího moře. A to vám malinko závidíme my. Každopádně my musíme ještě makat, aby jsme si na tu dovču vydělali. Nedá se nic dělat. Tak hezké ráno, za chvíli si budeme povídat o tom, že vědci, jsou tomu 2 roky, objevili takovou housenku motýla zavíječe voskového, který je schopen požírat plasty.
0: Plasty?
6: Plasty. On je i metabolizuje. Mm-hmm. Nevím, co leze z té druhé
0: tak
6: strany.
0: Tak dobrou chuť.
6: Víčka z petla hveznova, nevím. Ale každopádně zjistíme víc. Hezké ráno.
1: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

Je půlnoc, já bych tě chtěl moc, to jsem tam zaslechl v tom textu, ale přátelé, není. Je 5:08 a jediné, co já teď chci říct vám, jednu zajímavost z pole vědeckého. Jsou tomu 2 roky, co jsem četl o opravdu docela zajímavém zjištění, opět náhodném, o tom, že housenky drobného motýla, říká se mu zavíječ voskový, umí trávit plasty. Já si jenom vzpomínám, my jsme měli pejska kokr španěla a ten byl tak nenasytný, že když ucítil salám balený v mikrotonovém sáčku, tak s tím rozbalováním si opravdu starosti nedělalo, ovšem pejskové ten plast metabolizovat neumí, no tak my jsme pak měli spoustu starostí z něj ten sáček výmout. Z jaké strany, to už vám je asi jasné, nebylo mu to příjemné. Ale je pravda, že by v boji proti těm plastům mohl opravdu ten zavíječ voskový pomoci, protože jeho enzymatická výbava trávicí soustavy umožňuje strávit včelí vosk. Po chemické stránce teda komplikované a těžko odbouratelné struktury. A že jim chutná i ten plast, zjistila vědkyně úplně náhodou a včelařka váčnivá Frederika Bertocchini. Ona sbírala zmíněné červy ze svého úlu a umístila je do sáčku, skrz který se následně projedly takzvaně. A stali se tak předmětem zkoumání a ty testy ukázaly, že 100 larev zlikviduje do 12 hodin zhruba 100 mg polyetylenu, z nějž se vyrábějí už zmíněné mikrotenové sáčky. No a další výzkum odhalil, že plast rozpouští enzymy nebo bakterie v tělech těch červů. Samozřejmě se musí věci ještě přesvědčit, zda by se tento způsob vůbec vyplatil, ale co jsem zjišťoval, tak opravdu v tom výzkumu pokračují. Podle mě naděje umírá poslední a každá kapka v moři v podobě malé záchrany naší plastové planety se počítá. No ale já už odpočítávám také čas, protože za chvíli se blíží čas, kdy vám řeknu, jaké počasí nás čeká a bude to takové docela náročné. I podle meteorologů budou fakt horka, tak se na to zkusíme nějak připravit. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Ano, o hladových očích zpíval Erik Carmen a já jsem hladový vám říct, jaké teploty nás čekají. Mezi 14 až 21 stupni, takové jsou teď aktuálně, chladněji tedy mezi 14 a 17 v Čechách, na Moravě kolem 16 až těch zmíněných 21 a obloha je skoro bez mráčku. Zůstane jasno až polojasno, odpoledne předpokládají meteorologové silnou v nížinách mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem, tak to už se částečně zmiňují o těch teplotách, které nás čekají. 34 až 38 stupňů Celsia, ten severovýchod do 34, na horách v 1000 metrech pak kolem 28 stupňů a ojedinělé při zvětšené oblačnosti se může objevit sem tam nějaká přeháňka anebo bouřka, ale spíš to bude výjimečné, napadnout by mělo maximálně velmi výjimečně do 1 cm na metr čtvereční. No a nadále bude horko, to znamená i zítra v pátek bude jasno až polojasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňka nebo bouřka, takže velmi podobné počasí jako dnes. Ty teploty 35 až 39, takže o stupínek vyšší, severozápad a sever do 35 stupňů Celsia a jinak na horách kolem 29. Ta sobota, já ji zmíním ještě v rychlosti, protože bude malinko jiná, sice ty teploty ještě 28 až 33, na Moravě k 36, ale na většině území se mají vyskytnout přeháňky, místy i bouřky, takže ten vzduch by se měl částečně ochladit, i když ono to ochlazení chvilku trvá. Myslím si, že tak do pondělí, pak už by mohlo být lépe. Já vám přeji krásné, ničím nerušené ráno. Teď už si pustíme Richarda Millera, Srdce jako kníže Rohan, to už známe. Starý kartáři.
2: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Posloucháte Vaše ráno na dvojce v 5 hodin a 23 minutek, je čtvrtek 30. července a já vás vítám. Doufám, že se mi nepřehříváte a že s tím teplem nějak prostě nad ním vyzrajeme a vyhrajeme. Dávejte na sebe každovádně pozor. Pijte dostatek tekutin, to se říká často, a já bych se i usmíval. Ten úsměv vás sice neochladí, ale myslím si, že se pak lépe ty dny zvládají. Nikam nespěchejte, prosím vás, nezapínejte troubu, nemyslím teď vašeho manžela, myslím obecně, nepečte, nevařte, snažte se dát nějaký salát, ať si nevytváříte zbytečně teplo doma. No a větrat prý nemáme. Ale je připraven přehled také událostí, které se vztahují k 30. červenci. No a začátek toho dnešního je oděn do šatů, které jen princezny nosí. A jedny takové si oblékla už v roce 1952 i herečka Alena Vránová. No a byla na ně i chvíli v roli Krasomily náležitě pyšná. Dnes se dožívá 94 let, přátelé. Vypadá velmi dobře. Známá je také ze snímku Hrátky s čertem, Dovolená s andělem a tak dále, nebo Byl jedno jeden dům. No a významná česká sopranistka s úchvatným hlasem. Tak o

O operní pěvkyni Ludmile Dvořákové mluvil každý, kdo někdy slyšel nebo viděl její vystoupení. Ludmila Dvořáková účinkovala v Pražském národním divadle, také ve Vídeňské a Berlínské opeře, hostovala i ve světoznámé metropolitní opeře v New Yorku a v roce 2002 získala cenu Thálie a o 10 let později cenu Antonína Dvořáka. Dnes je tomu bohužel 11 let, co odešla do operního nebe. No a mnozí filmoví fanoušci a tvůrci, včetně Woodyho Allena nebo Andreje Tarkovského, se jim nechali inspirovat a diváci emotivně unášet. Tím výjimečným byl režisér a scénárista Ernst Ingmar Bergman, který zemřel přesně před 18 lety. No a 3 z jeho filmů byly oceněny soškou Oscara za nejlepší cizojazyčný film, konkrétně to byly filmy Pramen Panny, pak Jako v zrcadle a Fanny a Alexander. No a čerstvým 78níkem je dnes Jean Reno. O něm se dá říct, že se u něj asi nikdy nedočkáme upovídané role. Hezké ráno.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herečka Lucie Černíková-Pavlíková, která nás pozve k premiéře čtení na pokračování knihy Dívka ve vlaku. Jaké to je stát na jevišti semaforu vedle legendy Jiřího Suchého? A netoužila někdy založit s manželem a dětmi kapelu? V Radiokafé Vinohradská 12 se budu ptát Lucie Černíkové-Pavlíkové a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo půl šesté.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Teploty se dnes a zítra přiblíží 40 stupňům. Meteorologové proto i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným fyzickým i psychickým aktivitám. Na většině území Česka navíc už teď panuje sucho. Podle projektu Intersucho je nejhorší situace na jihu republiky, hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji platí už teď výstraha před požáry. V příštích dnech se ale může rozšiřovat. Rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolou ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už pátým dnem. Hašení komplikuje silný vítr. Ten zkomplikoval práci taky hasičům ve Francii. Přesto se ale obří požár na jihozápadě země podle tamních úřadů zatím nerozšířil. A na místo dorazily další posily. S ohněm už bojuje přes 3300 hasičů. Dělníci dokončili plovoucí molo nad plavební komorou Štěchovice jižně od Prahy. Dosud tam především malé lodě nebylo kde uvázat při čekání na proplutí. Do konce roku má vzniknout ještě jedno stání v dolní části komory pro lodě přejíždějící z opačného směru. Práce budou stát dohromady asi 75 milionů korun. V Brně dnes začíná Brazil Fest, který oživí centrum města až do neděle. Čtyřdenní festival zahájí večer o 7:30 brazilský mandolinista Hamilton D. Olinda, který vystoupí na hradě Špilberg. Program se pak přesune na náměstí Svobody, kudy v sobotu půjde i karnevalový průvod s alegorickými vozy a desítkami tanečníků. Město Náchod připravilo na zítřek, tedy na pátek, tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. S nich přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popoledni.
0: Počasí.
2: Čeká nás další horký den, většinou bude jasno až polojasno odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
0: Doprava.
2: Na dálnici D7 u Chomutova ve směru na Prahu je hlášené auto, které jede v protisměru, tak pozor. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy jsou dvě odstavená auta. První je za sjezdem na Podivín na kilometru 46,5, další za sjezdem na Břeclav na kilometru 51. A na Opavsku na silnici 460 u Velkých Heraltic tam havarovalo nákladní auto. Je to nehoda, která omezuje průjezd u odbočky na Bratislavy. Tříkovice. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte vaše ráno na dvojce s Jakubem Kaločem.
3: Ano, tady jde všech po směru naštěstí, na to auto proti směru si opravdu dejte pozor. Mně se to tedy jednou podařilo v Hradci Králové, ještě na bývalé staré křižovatce a vjel jsem. Prostě jsem jel za autem, za MBčkem, já jsem měl Trabanta tehdy. A to je taková ten důlní koník, kdy prostě neřešíte situaci, ale jedete za tím autem před sebou. A to auto jelo samozřejmě špatně, do protisměru na rychlostku. Teď se proti nám vyvalil ten štrůdl těch aut, jenomže tam bylo hrozně těžké se otočit. Všichni samozřejmě velmi ochotně troubili na nás, takže jsme vytvořili kolonu, nevím, asi kilometrovou, než jsme se prostě vydrali z toho. Já jsem pak si říkal, že toho Trabanta, že on byl lehký, přenesu přes vodidla a pojedu správným směrem, ale to se nepodařilo. Tak přátelé, vy se zkuste přenést přes ten dnešní den a ta horka zkuste zvládnout levou zadní, je 30. července, čtvrtek. A my si za chvíli budeme povídat o Glenu Hansardovi, který bohužel už mezi námi není. Došlo k tragické nehodě, ale tu jeho tvorbu a jeho život a obecně to jeho působení vlastně i na naší scéně, protože spolupracoval s Markétou Irglovou velmi úzce a obdrželi Oscara za krásnou skladbu k filmu. To vám všechno řeknu once. Tak vám přiblíží pak ten jeden z náš známej takový Pepík. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Ve svých 13 letech odešel ze školy, aby mohl hrát na ulicích. Do nich se s kytarou s omamným hlasem vracel i v době, kdy už měl ale doma na polici sošku Oscara za nejlepší filmovou píseň. V Dublinu ani nikde jinde už ale lidé Glena Hansarda bohužel hrát neuslyší. Frontman kapely The Frames zemřel při dopravní nehodě. Podrobnosti už pro nás má Josef Kaňka.
1: Takto před několika lety zachytila Glena Hansarda faninka v ulicích na Sicílii. Hudebník, který běžně hrál pro tisíce lidí v halách a na stadionech, seděl na obrubníku v sandálech, před sebou měl jen obal na kytaru, vodu a dva posluchače. Sám často opakoval, že busking, tedy po uliční hraní, muzikanta mnohdy prověří víc než velký, natěšený dav.
2: Lidi na ulici se zastaví a zaposlouchají jenom v případě, když je umělec písni absolutně oddán a je znát, že ho to samotného baví. Když pršelo, měl jsem prokřehlé prsty a hrál jsem jen proto, že jsem potřeboval peníze, tak jsem vždycky odcházel s prázdným kloboukem.
1: Do hraní na ulici nadchnul irský písničkář i řadu svých kolegů, včetně Bona Voxe z U2 nebo Dannyho O'Donoha z The Script. Hansard přes 15 let pořádal charitativní vánoční busking, který každoročně podporoval lidi v náročné životní situaci. V centru Dublinu se potkávali tisíce lidí.
2: Dneska hrajeme pro lidi bez domova. Nemáme sebou ani obal na kytaru, kam byste mohli přispět. Tak co byste říkali na to, kdybychom nechali kolovat i klobouk? Pomůže i 50 centů.
1: Do srdcí českých fanoušků se Glen Hansard zapsal především filmem Once s Oscarovou písní Falling Slowly, kterou složil společně s českou zpěvačkou Markétou Irglovou. Dohromady tvořili duo The Swell Season, pojmenované podle slavného románu Josefa Škvoreckého Prima sezóna.

Ve vzpomínkách na Glena Hansarda kolegové a fanoušci často zmiňují sílu irského folklóru a hudebnické komunity, kterou okolo sebe zpěvák združoval. To ukázala i nedávná účast na rozloučení s legendárním zpěvákem The Pogues Shaneem McGowanem, kde společně s dalšími muzikanty zahrál pozůstalým k tanci slavnou píseň Fairy Tale of New York. Glen Hansard zemřel v Dublinu ve věku 56 let. Lidé se s ním loučí mimo jiné buskingem v ulicích. Josef Kaňka, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Ano, aktuální teploty na Moravě ve Slezsku od 17 do 21, tady v Čechách mezi 14 až 18 stupni Celsia, ale ty teploty, a je jasná nebo polojasná obloha, teploty budou pod jasnou nebo polojasnou oblohou stoupat i nadále 31 až 34 na severovýchodě, ale jinak 34 až 38 stupňů Celsia. Tak se na to zkuste nějak připravit, na horách v 1000 metrech kolem 28 a výjimečně by mohlo zapršet, ale moc toho nebude. Zítřek do 35 stupňů, výjimečně do 39 teploty a pršet už bude malinko více, v sobotu na většině území a ty teploty se stále, ale budou pohybovat kolem 33 až 36 stupňů Celsia. Hezké ráno.

0: Připravená je Tereza Kendlová Schody z nebe, Schody do Českého rozhlasu si vyšlápl také Honza Kovařík, který vás bude provázet po 6. hodině až do 8:30. Opět se máte na co těšit, na jeho moudra, na jeho příjemný hlas a na jeho vtip. Tak přátelé, já mu zkusím chvíli sekundovat. Hezké ráno, těšíme se na vás.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes, 30. července, je Mezinárodní den přátelství, který v roce 2011 oficiálně vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Tento den je věnován oslavě přátelství mezi jednotlivci, zeměmi a kulturami. Přátelství si ale nepleťte s láskou. Přátelství se může a často se také rozvine v lásku, ale z lásky se nikdy nerozvine přátelství. Jeden francouzský filozof napsal, že láska a přátelství jsou dvě různé věci. Nebo aspoň není známo, že by přátelství někoho přivedlo do blázince. Jiný Francouz zase míní, že přátelství mezi ženami je jen pakt o neútočení. Miroslav Švandrlík zase někde řekl, že přátelství mezi mužem a ženou je možné, když už nic jiného nezbývá.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Cimerman dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho Uchyla viděla.
4: Mám tip. Na tu sledku někoho se ženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
2: A je jednoznačně na naše síly.
6: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
6: Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Lidé by podle záchranářů ve vedrech neměli přeceňovat své síly a dodržovat pitný režim. Na zahradním městě v Praze má vzniknout denní stacionář pro mladé lidi s postižením a počasí většinou bude slunečno, teploty až 38 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. V Česku pokračuje vlna veder. Podle předpovědi meteorologů se dnes můžou teploty vyšplhat až na 38 stupňů. Větší nápor proto čeká i záchranáře. V těchto dnech výjíždí hlavně ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, dodává mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová.
9: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehrátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
7: Na zahradním městě v Praze 10 vznikne denní stacionář pro mladé lidi s kombinovaným postižením. Budovu by měli dělníci postavit do 3 let v areálu mateřské školy. Nové zařízení nabídne odbornou péči rodinám, které se starají o dospívající s handicapem, říká spoluzakladatelka spolku Péče bez překážek Jarmila Neuwirthová.
10: Bez denních stacionářů hrozí u rodinných pečujících syndrom vyhoření, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání a sociální izolace. To všechno dohromady může vést i ke zhoršení kvality péče o člověka s postižením.
7: Hotel a vysílač na Ještědu slaví výročí. Před 60 lety, 30. července 1966, byl položen základní kámen budovy, která se posléze stala symbolem Liberce. Architekt Karel Hubáček získal za návrh jako jediný Čech prestižní Peretovu cenu. Před 20 lety byl Ještěd prohlášený národní kulturní památkou.
11: Ten Ještěd se stal opravdu jako mimořádnou ukázkou té spolupráce umělců a techniků.
12: Říká ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek. Zároveň kvituje, že budovu koupil Liberecký kraj. Jak by měla vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
13: Ještěd by měl zůstat Ještědem samozřejmě, ale ty vstupy uvažujeme tak, aby bylo jasně čitelné, že toto je dílo původních autorů, které prostě respektujeme, obnovujeme a toto je vlastně vklad dnešní doby.
12: Změnit se má například zasklení vyhlídkového ochozu nebo vstupy do budovy. Z Liberce Jiří Jelínek, Český rozhlas.
7: Fotbalisty Hradce Králové dnes čeká odveta druhého předkola Evropské ligy s Tromsø. Po výhře 1-0 v Norsku přivítají soupeře doma v 7 večer. A Jablonec po úvodní porážce 2-3 v Chorvatsku zabojuje před svými fanoušky o postup do třetího předkola konferenční ligy. Utkání Jablonec Varaždín začne už v 6.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
7: Bude jasno až polojasno odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
8: Doprava.
7: Na dálnici D1 ve směru z Bohumína do Brna za sjezdem na Ostravu centrum popojíždí kolona z kilometru 361. Je to kvůli nadměrnému nákladu, který projíždí dopravním omezením. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna za sjezdem na Nový Jičín se srazil kamion a dodávka. Na kilometru 323 stojí v odstavném pruhu. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Břeclav na 51,5 km. kilometru. Stojí tam porouchané auto. A dálnice D7 ve směru z Chomutova do Prahy, tam se začíná tvořit kolona před sjezdem na letiště kvůli omezení. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy, startuje ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
14: Jsou 4 minuty po 6. čtvrtek 30. července. Přejeme vám dobré ráno, přejeme vám vykročení tou správnou nohou a soukromně vám přeji, ať dnes ráno nic nepostrádáte. Já mám totiž úplně zvláštní den. Pokud znáte deník Kocoura Modroočka, tak víte, že ten sympatický chlupatý rošťák nadepisoval ty zápisky podle toho, co se ten den stalo. Tak já bych dnes musel začít psát zápis, který by se jmenoval Den, kdy jsem všechno ztrácel. Od rána už jsem ztratil oblíbený hrnek na kávu. Závorka, obratem jsem ho našel v rozhlasové kuchyňce. Děkuji, děvčata, za úklid. Za druhé, konektor zvaný jack, který mi umožňuje připojit sluchátka tady do našeho studiového stolu. Ten jsem ještě nenašel a tak jsem si půjčil sluchátka, která jsou tu takzvaně erární. A do třetice, ztratil se pán, který každé ráno, 5 minut před 5:30, vynáší židličky a stolečky před kavárnu na náměstí Míru, když jedu za vámi do rozhlasu. Každý den od 1. července až do dneška tam touhle dobou byl. No řekněte mi, kde ten chlap je? Jestli on nemá dovolenou, mě tak napadá. Zkrátka dobře, ať najdete to, co případně postrácíte, anebo ještě lépe, ať nestratíte vůbec nic, zejména pak dobrou náladu.
8: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: I should be so lucky, nám zpívala po ránu Kylie Minogue. Já budu lucky taky. Hezky mi to rýmuje, protože sotva jsem zveřejnil své hlášení o ztraceném Jackovi, což je nikoli člověk, ale ten konektor k těm sluchátkám. Do mého studia z vedlejší režie vstoupil kolega Petr Sakál a přinesl tu zlatavou drobnost, kdo máte možnost podívat se přes web, podívejte se, že nekecám. Takže jakmile bude nějaká delší píseň, klusám do kanceláře pro svá vlastní sluchátka, abych vás lépe slyšela. Ještě jedna poznámka, než se vrhneme na tradiční ranní kvíz. Vladáno nebo Vladámo, těžko říct, jestli je v tom podpisu překlep nebo ne, nám napsal minutu před šestou, že by dnes měl být teoreticky den tchánů. Já jsem toho moc nestihl ověřit, milý Vladáno, ale minimálně umělá inteligence si myslí, že den tchánů na dnešek nepřipadá, že by se dal slavit třeba jako americký Parents-in-Law Day. Nicméně svátek má Bořivoj a měl by být Mezinárodní den přátelství. Za mě ideální kombinace by byla, kdyby váš tchán byl Bořivoj a byl jste s ním v přátelském vztahu. Pak byste ho mohl dneska oblažit nějakým dárkem a tak. Neuvěřitelné, já jsem svou zprávu ztraceném Jackovi před chvílí napsal kolegovi, který nás zachraňuje z průšvihu, jmenuje se Jan Městka, ten dorazil do studia právě teď, takže se zdá, že budu mít dva Jacky. Díky ochotě svých kolegů, ale pro vás mám jenom jednu ranní hádanku. I dnes budeme hádat herecký hlas. Nebude to vůbec lehké, to vám říkám, ale až to nakonec odtajním, tak se plácnete mnozí do čela s legendárním výkřikem Aha Niagara a budete to vědět. Tak, špicujte uši, kdo by to asi tak mohl být.
1: Ranní dvojka.
2: Audioquiz.
3: Asi začínám šílet. Každý stín, hlesnutí, šelest, všechno mi Michala připomíná.
0: Kdo by to tak asi mohl být? Třeba pomůže, že pochází z Chomutova. Třeba pomůže, že prošel celou řadu divadel. Z těch brněnských třeba Mahenovo, Hadivadlo, hrál i na provázku, dokonce v Loutkovém divadle Radost a také v divadle 7,5. Brno mu bylo malé, tak postoupil do Prahy a tady jste ho mohli vidět třeba v A-studiu Rubín nebo v divadle Na okraji. Pohostinsky v Šumperku, na Kladně a nejčastěji v pražském Švandově divadle. Na začátek, myslím, indicí dost a dost. Tipujte, který hlas vám nabízíme v audiokvízu ve čtvrtek ráno, můžete SMS-kou nebo e-mailem. Na první kolo tipů máte přesně 3 minuty.

0: 6 hodin 15 minut na chlup přesně. Musím říct, že mě překvapuje, jak intenzivně hlasujete a tipujete i v případě, kdy je ukázka tak těžká a zapeklitá jako dneska. Tak namátkou. Třeba Tomáš napsal, že to vidí na Michala Dlouhého. Píše ovšem k tomu, že o jeho moravských angažmá neměl tušení. Jitka si myslí, že to je skvělý Igor Bareš. Pavlína se domnívá, že je to Luboš Veselý. Tomáš píše, že jsme slyšeli hlas Lubora Tokoše. Tak nevím, jestli to vůbec nějaké ráno bylo tak pestré jako dneska, ale v každém případě mě to těší. Zejména mě těší váš zájem o tuhle naši ranní audiohříčku. Můžete dál psát své SMSky nebo maily, a nebo to na chvilku ještě odložte, my vám dáme ochutnat delší úsek Hercova mistrovství a třeba se to vyjasní.
1: Kdykoliv se doma něco šustne, otáčím se zatím a čekám, že na mě ten kluk vyskočí a bude se smát těma svýma modrýma očima. Občas ho slyším mluvit, jindy dupat. Jednou jsem ho viděl stát před domem. Vím, že to není možné. Michal už je pryč několik měsíců. Pokud chtěl utéct, logicky se nebude vracet. Jestli je ale mrtvý. Tereza je z toho v háji, tu tím vůbec nechci děsit. Jenže co si mám se sebou počít?
0: Jestli to děláte jako posluchačka, která se podepisuje Babča Zdenča, tedy zavřete oči a zkoušíte si vybavit tvář, tak teď jste měli 40 vteřin na takovou fantazijní představu. Snad jste o něco moudřejší. Z indicí, které tady mám nachystané od Teresky, přidám ještě jednu, podle mě zásadní. Jeho první velká filmová role přišla ve filmu Víta Olmera Anthonyho Šance, kde hrál hlavního hrdinu. Je to už teď jasnější, pevně doufám. Rychlý pohled do vašich tipů. Z mailů poslední tip zatím od Jirky ze Škvrňan. Doufám, že to jsou plzeňské Škvrňany, Jirko, a zdravím vás, který tvrdí, že hlas patří Igoru Barešovi. A poslední zpráva z SMSek Hedvika, že by to byl Luboš Veselý otazník. No, na to vám zatím, Hedviko, neodpovím.

0: Ka-ching. 6:21, to je aktuální časový údaj. Jestli na vás někdo pokřikuje, že už je nejvyšší čas vyrazit do práce, tak mu řekněte, že ještě chvilku musíte počkat, protože Kovařík ještě nerozluštil dnešní ranní audio quiz. Třeba Věra, na kterou občas takhle pokřikuje od výtahu manžel, že už jedou, píše: dobré ránko, zpočátku jsem si myslela, že je to Igor Bareš, podle poslední nápovědy je to asi Luboš Veselý. Tím jste, Věro, shrnula to dilema, ke kterému tady dochází. Občas se to stává nejen v pořadu Byl jednou jeden rok, ale i po ránu v našem audiokvízu. Zhruba polovina těch za poslední píseň přišedších e-mailů a SMSek tvrdí, že je to Igor Bareš, druhá polovina tvrdí, že je to Luboš Veselý. A je úplně jedno, z které strany republiky píšete. Jirkovi děkuji za doplnění, že ty Škvrňany jsou opravdu ty plzeňské. Tam jsem kdysi chodil za dívkou jménem Pavlína a když mi ujela noční tramvaj, chodil jsem pěšky až na Bory. To je jenom takový drobný odskok stranou. Plzeňáci vědí, že to je docela výšlap. No a teď je asi zapotřebí to rozštípnout. Co říkáte? Tak tedy
1: audiokvíz odhalení.
0: Pravdu měla ta polovina, která napsala jméno Luboše Veselého. Můžete ho slyšet v našem mrazivém létě na dvojce, a to v druhé polovině srpna v četbě na pokračování z knihy Viléma Koubka Zatloukání hřebů. Tuto rozhlasovou premiéru s Lubošem Veselým v roli muže a Romanou Videnkovou v roli ženy nastudoval režisér Vít Wenzl a my pevně věříme, že bude patřit k ozdobám letošního mrazivého léta na dvojce. No tak klobouk dolů před těmi, kteří to dneska trefili. Samozřejmě, že to může i nevyjít, vždyť je to jenom hra a o nic jiného nejde, než se po ránu trochu procvičit, probrat a nastartovat. Teď už startuje Čmelák v podání kapely Divokej Bill. Jak to tam je, ten verš, a to je malá louka pro Čmeláka? Rozběhněte se správným směrem a vystartujte k celodennímu letu.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Ovlivní klima zásoby vody, jak sají nektar kolibříci a rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
3: Bylo 6:30.
4: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Minister školství Robert Plaga za ANO odmítá, že by se měly rušit 9. třídy základních škol. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. Zrušení 9. tříd navrhuje předseda sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD. Podle něj by to mohlo přivést víc lidí na trh práce a zároveň uspořit ročně 50 miliard korun z rozpočtu. Podle Plagy je ale taková úspora nereálná. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořely se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponézu. Slavnostním vyřazením dnes na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu bude pasování absolventů. Následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou ale poletí jiné stroje. Ochránci přírody z Národního parku Podyjí a rakouského parku Tajatal začnou v srpnu s odlovem invazního mívala severního. Mýval se do Evropy dostal v minulém století z Ameriky a představuje nebezpečí pro místní zvířata i rostliny. Mývaly budou ochranáři odchytávat do pastí. Fotopasti několikrát zachytili mývala taky v chráněné krajinné oblasti Soutok. Tam ale zatím zřejmě nejde o stabilní populaci. V Labe aréně v Račicích na Litoměřicku dnes začíná 4denní mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice. Podle organizátorů je areál pro veřejnost uzavřený. Závody potrvají do neděle.
4: Počasí.
3: Čeká nás další horký den, většinou bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
4: Doprava.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Lipník nad Bečvou. Mezi kilometry 299 a 300 máme hlášený předmět na vozovce, může se tam vybočovat. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy sílí provoz, brzdí se před sjezdem na výstaviště na kilometru 187, osobní auta jedou rychleji, zdržení kolem 10 minut. A na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy se popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru, i tam se zdržíte asi 10 minut. Je to kvůli stavbě u sjezdu na letiště. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračuje ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
5: Na hodinách přesně 6:33 s dovolením navážu na zpravodajskou relaci, kterou jste právě doposlouchali, a požádám vás, i kdybyste se nudili až k smrti, nekupujte si medvídka mívala. Jak doporučoval svého času strýc Pepin, protože, jak jsme slyšeli, mýval do naší přírody nepatří a jsou s ním jenom starosti. Tyhle ty invazivní druhy, ať už rostlinné nebo živočišné, babička by řekla, ty nám byl čert dlužen. My se po písničce vypravíme do Kaprálova mlýna za zajímavým a velmi pestrým setkáním a sdružením lidí, kteří přijeli z různých koutů světa a přesto mluví jedním jazykem. Posluchači příběhu z kalendáře už tuší, že by to mohlo souviset s životem a dílem Ludvíka Lazara Zamenhofa. To je muž, který dal světu Esperanto v roce 1887 zveřejnil svou první učebnici tohoto univerzálního neutrálního jazyka, kterou se snažil dát lidstvu nástroj, jak si lépe porozumět. No, proč se jazyku říká Esperanto? Zamenhof se trošku obával reakce veřejnosti a tak tu učebnici podepsal jako Doktoro Esperanto. Tak za esperantisty na prázdniny se vydáme, až nám dospívá Bruno Mars.
4: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Raní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Bruno Mars, Count on Me, snad to překládám správně jako počítej se mnou, vy s námi taky můžete počítat, hlásím nejen za sebe, ale i za kolegu Petra, který je dnes u zvukového pultu dvojky. A teď pro vás společně máme reportáž o setkání lidí, s kterými bychom si my dva pravda moc nepošprechtili, protože Esperanto neovládáme, ale oni ano, a tak se díky tomu sjeli všichni do Kaprálova mlýna nedaleko Brna. Dnes tam končí dost netradiční letní tábor, netradiční ze dvou úhlů pohledu. Jsou tam rodiče s dětmi a jsou z mnoha zemí světa, jejich zhruba asi 60, a přestože by měli mít mezi sebou jazykovou bariéru, taky díky vynálezu pana Zamenhofa, o kterém jsem tu mluvil před pár minutami, nemají. Všichni se totiž domluví esperantem.
1: O čem třeba teď
2: zpívají? Je to písnička o tom, že jeden, dva, postupně víc a víc slohnů se procházelo po pavučině a pořád ještě ta pavučina vydržela. A pak na konci jednou pavučina rupne a všichni spadnou a to skončí. Kánecká. Zvolají vždycky jednoho dalšího.
1: Mi to hrozně připomíná Chodí pešek okolo.
3: Trošičku. Ano, zatímco si děti z rodiči zpívají v esperantu, povídám si s Markem Blahušem z brněnského klubu esperantistů, nejstaršího a největšího v Česku. Blahušova rodina sem pozvala přátele z Polska, Itálie, Belgie nebo Uruguaje.
2: Aspoň na 10 dní v roce udělat z toho jinak minoritního esperanta ten hlavní jazyk, kterým tady všichni mluví a který se používá přirozeně v běžných každodenních situacích.
3: Esperantem mluví na světě až 2 miliony lidí. V Česku jsou 2000 aktivních mluvčích. Část z nich se jazyk učí už od dětství. Mezi nimi je třeba i 10letý František.
1: Doma mluvíš s kým tím jazykem? S tatínkem?
4: S tatínkem, někdy s bratrem.
1: A baví tě ten jazyk?
4: Jo, baví.
3: Slova v esperantu bývají často složená z různých slov, různých jazyků. Některé výrazy jsou podobné i těm českým. Říká mi malý Vincent.
5: Je úplně jednoduché je auto, to se řekne úplně stejně.
4: Jo.
1: Auto se řekne auto?
4: Na? Dům je domo.
1: Domo, aha.
3: A na setkání dorazili i skauti, například Helena z Německa.
2: Pro mě je to způsob, jak poznat mnoho dětí z různých zemí. Máme tady i skauty, já to mám moc ráda, to společenství, jsem tady už po 6.
3: Setkání esperantistů pořádají jednotlivé rodiny, každý rok v jiné zemi ve střední Evropě. Letošní ročník je 47. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: A v 6:40 k tomu nabízíme alespoň nejdůležitější frázi v esperantu. Víte, jak se řekne dobré ráno? Bonan matenon.

0: Cyndi Lauper doznívá, trochu jsme doufali s Jakubem, že Time After Time zodpovědně dotáhne do přesného času 6.45, nechala nás ve štychu, do 6.45 zbývá v tuto chvíli ještě 10 vteřin. Nebudem to odpočítávat, vidíte?
1: Já bych neodpočítával, já vám spíš všechno hezky spočítám.
0: Trochu mi připomínáš Hurvínka, s tím nepočítej a radši počítej.
2: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: Vidíte, na chlup přesně ve 6:45 přinášíme aktuální předpověď počasí, která, jak už jsme včera naznačili, potěší jen ty z vás, kteří mají rádi tropy.
1: Přesně tak. A my jste tady mluvili o esperantu, tak to se řekne veter prognózo, prosím tě, předpověď počasí.
0: Veter prognózo. Prognózo,
1: přesně tak. A sunplena je sluníčko. Sunplena bude svítit.
0: Zons narampluje, pojedem šalino na prigl, ale to jsme v Brně.
1: Dobře,
0: pojďme zpátky do Prahy, Vinohradská 12, hlásí o počasí toto.
1: Zatím teploty přijatelné 14 až 19 v Čechách a mezi 18 až 24 stupni na Moravě ve Slezsku, to Zlínsko tam už
0: to je dost ve 6:45 ráno. Tak. Kam to vyleze přes den?
1: No, k 34 až 38 stupňům severovýchod 31 až 34 na horách, také docela teplo v 1000 metrech 28 a meteorologové nevylučují, že se sem tam objeví přeháňka. Nebo také bouřka.
0: Nepřeháněj. Chtěl jsem na ty teploty říct to, co říká pan Sovák v mém milovaném filmu a G. Duchové, totiž fuj, tady byl ve spolek.
1: No.
0: A zítra?
1: To řekni k zítřku, prosím. Tak že to prosím, ještě o stupínek vyšší teploty, to znamená 35 až 39, 32 až 35 na severu, severovýchodě a na horách pak kolem 29 stupňů Celsia. A sobotu musím zmínit, přátelé, to sice ty teploty budou sahat ke 33, maximálně k 35, ale na většině území už se objeví přeháňky, to znamená ten prach, ten déšť částečně spláchne, malinko se ochladí.
0: Dobrá, pokud žijete v Náchodě a okolí, nepropadejte trudomyslnosti, můžete se zítra koulovat.
1: Jo, ty máš na noze lyže, jo?
0: Ne, já nemám nemám na noze lyže, ale v Náchodě mají koupaliště a zimní stadion a používají mozek. A sníh ze zimního stadionu přivezou zítra popoledni na koupaliště a všichni se budou koulovat.
1: Počkej, ten vyfrézovaný tam?
0: Přesně. Máte taky stadion a máte koupaliště? Udělejte si koulovačku.

0: Ne, ne, já po špičkách chodit nemůžu, můj úkol je probudit vás a vystrčit vás do nového dne. Takže teď v necelých 6.50 bych chtěl znovu připomenout Pátračku mrazivého léta na dvojce, šanci získat v ní krásný víkend pro dva v krásných Karlových Varech a stačí tak málo. Poznat bytost, kterou hledáme, tento týden to vůbec není těžké, a vyplnit formulář na webu dvojky.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Pohádky mají děti hlavně uklidnit a dopřát jim nerušený spánek. Můj příběh se však pro podobné účely příliš nehodí. Spíše než k usnutí nutí k zamyšlení. Nenasytnost totiž není nebezpečná jen u pohádkových bytostí, ale i u lidí samotných. A právě proto se můj příběh stal varováním před neukojitelnými pudy, které mohou člověka snadno svést na scestí. V mém případě cesta za stále novými chody skončila u stařenky s motyčkou, která udělala definitivní tečku za mým pestrým meny. Jedním dobře mířeným seknutím rozpárala mé břicho a osvobodila všechny dosud nestrávené nešťastníky. Spravedlivý trest mě tak dostihl přímo na vrcholu mých pohádkových hodů.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herečka Lucie Černíková Pavlíková, která nás pozve k premiéře čtení na pokračování knihy Dívka ve vlaku. Jaké to je stát na jevišti semaforu vedle legendy Jiřího Suchého a netoužila někdy založit s manželem a dětmi kapelu? V Radiokafé Vinohradská 12 se budu ptát Lucie Černíkové Pavlíkové a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. Policie se připravuje na dnešní fotbalové utkání Jablonce s chorvatským Varaždínem. A počasí většinou bude slunečno, teploty až 38 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí na konci měsíce, některé pokračují i v září.
3: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
4: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
3: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
5: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
3: Protože se přijali uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Hráči domácího fotbalového týmu se střetnou s chorvatským Varaždínem. Policie vyhodnotila utkání jako rizikové, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Příznivce fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem. A to vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky.
2: Utkání na jabloneckém stadionu Střelnice začne v 6 večer. První zápas skončil minulý týden vítězstvím chorvatského celku 3-2. Frekventovaná Palackého ulice v Přerově se dočká v polovině srpna opravy. Dělníci v ní položí takzvaný tichý asfalt. Řidiče bude v době prací čekat 9denní uzavírka. Propad nebo dopad bude mít i na městskou autobusovou dopravu. Lední medvědi v zoologické zahradě v Praze dnes dostanou do výběhu ledové kostky. Několik tun k ochlazení jim pracovníci dají letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo taky pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
7: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem, a to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v Zoo Praha 28 mlžítek.
2: Lední medvědi v pražské zoo dostanou ledové kostky zhruba za 2 hodiny.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti, ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna hlásíte za sjezdem na Rosice kolonu, která se táhne až do Brna, začíná na kilometru 179. Zdržení skoro půl hodiny. Zdržíte se taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně a Berouna. Popojíždět se začíná za sjezdem na Rudnou na 5. kilometru. Na 2. a 5. kilometru stojí porouchané auto. Dálnice D7 taky příjezd do Prahy. Krokem pojedete od sjezdu na Středokluky na 4. kilometru. Zdržení zdržení 10 minut. A ještě Pražský okruh, tam zesiluje provoz v obou směrech před sjezdy na Ořech. Ve směru na letiště se jede pomaleji od Lohkova z 15. kilometru, zdržení taky 10 minut. Ve směru na D1 se zpomaluje u dálnice D5. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte Ranní dvojku, u mikrofonu Jan Kovařík.
8: 4,5 minuty po sedmé, kdybych se nestyděl veřejně zpívat, tak bych zanotoval, chtěl bych být medvídkem a z výběhu v pražské zoo dívat se ven, protože by mě dnes zavezli ledem. No, tak buď to můžete jít do zoo, mlžit se pod 28 mlžítky a radovat se spolu s medvědy z té ledové nadílky, nebo musíte do Náchoda, ale opakuji až zítra, koulovačka na Náchodském koupališti o 12:30, a nebo, a to už je vážně míněná věc, jestli žijete někde, kde je obtížné zůstat ve stínu a trošku se chladit, prohlédněte si stránky obce či města, kde žijete. Řada radnic se rozhodla v následujících minimálně 2 dnech zpřístupnit veřejnosti různé klimatizované prostory. Zkrátka dobře, dávejte na sebe pozor. My budeme o jednom tématu, které souvisí s tím slunným a horkým počasím, možná nečekaně mluvit už za pár minut s Olgou Štrejbarovou. No a pak pojedeme s Lajkem znovu do Albánie, kde takové počasí, jakého my se tady dnes hrozíme, mají dnes a denně celé léto. A taky to nějak zvládají. Takže to zřejmě nějak jde.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Je pravděpodobné, že jste pečliví a pozorní, a když opouštíte svůj příbytek, byť jenom na den, kdy budete v práci, nebo mnohem pečlivěji, když budete pryč třeba týden, kontrolujete všechno možné, vypnutý proud, zavřenou vodu, plyn a tak dále. Je tu jistá kategorie drobností, které máme tendenci přehlédnout a přitom jde o hodně. Třeba taková váza s vodou na parapetu za oknem, kosmetické zrcátko na stolku poblíž, brýle ležící na křižovkách na kuchyňském stole. Pokud na ně může dopadat slunce, mohou vás tyhle předměty připravit doslova o střechu nad hlavou. Tohle trošku tragicky znějící téma, ale důležité, pro dnešek vybrala Olga Štrejbarová. Olgo, přeju dobré ráno a pojďme hned na začátek začít nějakými konkrétními případy.
1: Dobré ráno. Tak já jsem dohledala fotky z výjezdu hasičů v různých koutech republiky, nejenom z letošního roku samozřejmě, ale taky na Instagramu, kde v jednom z příspěvků dokonce paní natočila, jak přichází domů a cítí kouř, který vychází z oblečení pohozeného na okně. No a právě na něj mířil paprsek sluníčka právě z odraženého kosmetického zrcátka naproti oknu, který tu látku zapálil. Můžeme zmínit případ, který řešili hasiči z Zlínského kraje. Přijeli do ohořelého bytu, kde začalo hořet během slunečného odpoledne. Majitelé byli mimo domov, nikdo nevařil, žádný spotřebič nebyl v provozu, nebo v obci Jelubí na Uhersko-Hradišťsku. To samé, tam ale majitelé byli doma, podařilo se jim plameny zkrotit poté, co v pokoji začal hořet u okna stolek s kosmetikou.
0: Zajímá mě, jak se podaří zjistit příčinu požáru, když u toho není svědek, když se nevaří, jak říkáte, Olí, zásuvky jsou v pořádku, tak to asi není jednoduché.
1: Není to vůbec jednoduché, vyšetřovatelé požáru museli provést rekonstrukci, sledovali chod slunce po obloze v časových intervalech, které odpovídaly časové ose doby možného vzniku požáru, no a provedli pokus se zrcátkem. No a co zjistili? Že ve vzdálenosti asi 120 cm, tedy jenom něco málo přes metr od zrcátka, se vytvoří optické ohnisko, které je schopné bez problému zapálit novinový papír za půl minuty, bílý kancelářský papír za nějakých 75 sekund. A představte si, že hrubší tmavý textil dokonce začal hořet do 25 sekund.
0: Tak to jsem, přiznám se, docela v šoku, jak snadné to je. Ale namítnu, slunce se přece po obloze pohybuje, sice pomalu, ale přece, tak se musí měnit úhel dopadu těch paprsků.
1: Také jsem o tom byla přesvědčená a žila jsem v blahé nevědomosti, ale opravdu je to fofr. Zrcátko za oknem může způsobit požár tím, protože zkrátka opravdu funguje jako lupa. A víme, když jsme se jako malí hráli, jak rychlé to bylo. Vytvoří optické ohnisko se silným slunečním zářením a zapálí opravdu okolní předměty. Největším rizikem jsou ta zmiňovaná zvětšovací zrcátka. Kosmetická, holící, taková ta zakřivená. Všichni určitě víte, která, myslím, ty soustředí paprsky do jednoho bodu.
0: Já jsem v úvodu zmínil taky karafu nebo vázu s vodou, že i ta dokáže zapálit opuštěný příbytek. Proč je tam důležitá ta zmiňovaná voda?
1: No, ona, ta prázdná karafa, prý funguje špatně, jelikož vzduch uvnitř a odlišný tvar toho skla paprsky rozptýlí, namísto aby se vedly do jednoho ohniska. Zatímco voda a sklo dohromady tvoří silnou spojnou čočku, která paprsky přesně soustředí do jednoho bodu. Teď věřím, že mě neposlouchá žádný fyzikář, ale vy určitě víte, co myslím.
0: A pokud poslouchá, a on napíše, to je v pořádku.
1: Napíše, že zdravím. Ale chtěla jsem to tak jako lidově přiblížit.
0: Ano.
1: A také říct, že i skleněné těžítko dokáže podobně jako lupa soustředit tu energii na jedno místo. Takže opravdu radši ty skleněné věci od okna pryč, anebo zatáhnout.
0: Ano, a ještě přidám ty brýle, o kterých jsem mluvil na začátku. Zkrátka dobře, rozhlédněte se poučeně dneska po svém příbytku, ať se máte večer kam vrátit. Varujeme spolu s Hasičským záchranným sborem a Olí Štrejbarovou. Olí, mějte se, nashledanou.
1: Hezký slunečný den, naslyšenou.
0: Na hodinách 7.13 pojďme si zase pustit nějakou muziku.

Já nejsem žádný velký zahradník, to o mě dobře víte, ač jsem synem vášnivého zahrádkáře. Ale to minimum, které o pěstování na zahrádce vím, říká, že tohle počasí levanduly vyloženě svědčí. Vidíte, na všem zlém se dá najít aspoň kousíček toho dobrého. A druhý dobrý moment té aktuální předpovědi, jak to říkal Jakub, 34 až 38 dnes a zítra, tak to je úplně

bublin, která tvoří nepatrný cíp pobřeží. Zdejší život plyne poklidně a většinu obyvatel Linu tvoří rybáři a jejich rodiny. Ale co rozhodně musíte vidět, je raně křesťanská bazilika. Nachází se na vrcholu kopce nad vesnicí a ukrývá dochované velmi cenné podlahové mozaiky s geometrickými a zvířecími motivy. Je tedy pravda, že jde asi o 5 metrů čtverečních mozaiky a přiznávám, že v nás nevyvolala žádný ohromující wow efekt, ale přesto by bylo skoro barbarské se za ní nahoru nevydrápat. Ano, čekal nás poměrně strmý výšlap, ale my jsme se nenechali odradit, protože ten nás následný výhled na rozlehlé Ochrydské jezero za tu námahu opravdu stojí. A jen tak mimochodem, pod hladinou jezera i na jeho břehu byly objeveny pozůstatky pravěkého sídliště na kůlech, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. A teď pro nás to nejdůležitější. Ze svahu vedou úzké stezky, které vás dovedou až ke břehu jezera. A tady zdůrazňuji, nezapomeňte si plavky, jinak byste toho mohli litovat ještě hodně dlouho. Představte si, že dojdete k vodě, u níž se vedle sebe rozprostírají malé zahrádky schované za keři a stromy. Snadno tam najdete stín, převléknete se do plavek a pak už nezbývá nic jiného, než hupnout do vody. A my jsme měli možná štěstí, protože široko daleko, snad 100 metrů na každou stranu, nebylo ani živáčka. Voda je průzračná jako v Krasových jezerech a zároveň tak akorát teplá, aby příjemně osvěžila, ale člověk se zároveň nemusel přemlouvat do ní vstoupit. No a když se na chvíli zastavíte, budete jen šlapat vodu a rozhlédnete se kolem sebe, nepřestanete se divit. Jsme na Azorech nebo někde v Karibiku? Nebo u Samoji? Opravdu nemám důvod přehánět, přátelé, tou nádherou jsem okouzlený ještě dnes. A po dokonalém zážitku z koupání pak nastal čas navštívit některou z rybářských rodin. V Linu vás čeká malebná architektura i neopakovatelná atmosféra. Vesnice je plná úzkých uliček, starých kamenných domů a těch květin, co mají v oknech dámy. Mimo jiné, dámy si tam přivydělávají prodejem domácích zavařenin, rakie, bireků. No a chlapi, jak už jsem říkal, vyrážejí na jezero za rybami. Po cestě nás doslova vtáhli na svůj dvorek i do domu po starší manželé a my jsme si během několika minut připadali jako jejich příbuzní. Okamžitě nám natočili čerstvou vodu ze studánky a začali se vyptávat, odkud jsme, kam putujeme. A když jsme jim řekli, že jsme z Česka, doslova se rozzářili. Začali nám ukazovat fotografie předchozích návštěvníků, z nichž velká část byla opravdu z naší země. Paní nám pak připravila čerstvý byrek se sýrem a špenátem, v malé mističce přinesla domácí jogurt jako dip. Mně se ještě teď při té vzpomínce zbíhají sliny. A její manžel, ten si mezi tím pochopitelně chystal rybářské sítě. A kromě místního endemického ochrydského pstruha lovil také malé jezerní rybky, které následně udil. Nezlobte se, ale já už tedy o jídle raději nebudu mluvit. Raději vás vezmu do Tirany. Je to nesmírně živá a rušná metropole. A i přesto, že na slunci panuje úmorné horko, nenavštívit Skanderbergovo náměstí, rozlehlé centrum města se sochou albánského národního hrdiny, to by bylo hřích. Právě tady se vedle sebe potkávají šedivé budovy z dob komunismu, které se místní snaží oživit pestrými barvami a uměleckými malbami s elegantní italskou architekturou. Citlivější architekt by při tom kontrastu nejspíš omdlel. Ale my jsme si neodepřeli ani prohlídku obřích protiatomových bunkrů, které se proměnily postupem času v historická muzea, připomínající jednu z nejsložitějších kapitol albánských dějin. Přesto dnes Tirana nepůsobí jako město, které by bylo uvězněné ve své minulosti. Naopak, je plná kaváren, mladých lidí, pouličního života a energie. Je to město, které se dívá dopředu, aniž by zapomínalo na to, čím si prošlo. A pokud se rozhodnete Tiranu navštívit, nebojte se vejít ani do útrob místního bazaru. Seženete tam všechno možné, od vonavého koření přes staré mosazné amfory a zapomenuté videokazety, až po hudební nástroje a ručně tkané koberce. Možná si nakonec neodnesete to, co jste hledali, ale téměř určitě si odnesete něco, o čem jste vůbec netušili, že vám doma chybí. A zítra? Zítra se společně vydáme na poslední zastávku a nebude patřit žádnému městu ani památce. Pokusím se v několika větách shrnout vše, co nám tato cesta dala, protože někdy si z dovolené nepřivezeme jen fotografie a suvenýry, ale i nový pohled na svět. A ten se do kufru balí ze všeho nejlépe.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. V Česku chybí lék na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen. Některé pacientky se bez něj neobejdou. Státní ústav pro kontrolu léčiv teď zajistil z Dánska náhradní dodávku zhruba 1000 balení. Lesní požáry ve Španělsku se podle hasičů daří postupně hasit. Teď zasahují například v provincii Castellón na východním pobřeží země a požár se podle dosavadních zpráv dál nerozšiřuje ani na jihozápadě Francie. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho další části Česka. Nejhorší situace je teď asi na pětině území v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Meteorologové pak varují před požáry, hlavně na jižní Moravě, Vysočině a v Plzeňském kraji. V Opavě je uzavřená část rybího trhu v centru města. Tamní magistrát tak reaguje na padající omítku ze schátralé budovy divadelního klubu. Radnice potvrdila, že na fasádu nechá umístit síťovou zábranu, aby padající kusy neohrožovaly chodce a parkující auta. Hotovo by mělo být v pondělí. Rekonstrukci budovy podle opavského magistrátu komplikuje vyhlášení stavby kulturní památkou. Dosud neznámou populaci kriticky ohrožené rostliny líkovce vonného objevili botanici na Třebíčsku. Nález zaznamenali při sledování lokality koniklece velkokvětého. Vědci Luděk Čech a Josef Komárek z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky dostali za objev i profesní ocenění. Líkovec vonný roste na zhruba 20 lokalitách v Česku a na Moravě.
2: Počasí.
1: Čeká nás další horký den, většinou bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
2: Doprava.
1: Pozor na dálnici D6 na příjezdu do Prahy, za sjezdem na Jeneč řeší hned dvě nehody za sebou. Na 5,5 kilometru se jede nejprve odstavným pruhem, následně je blokovaný odstavný pruh. Brzdí se na 7 kilometru zdržení čtvrt hodiny. Na dálnici D7 taky na příjezdu do Prahy, za sjezdem na Tuchoměřice počítejte s kolonou, začíná na 3,5 kilometru a popojíždět budete 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna, za sjezdem na Rosice z kilometru 179, taky po pojíždí kolona, zastavuje se i levý pruh a je to na půl hodiny. A v Praze je zavřená Zenklova ulice pod Kobylským náměstím. U křižovatky s ulicí pod Vlachovkou se srazila tramvaj, osobní auto a motorka. Náhradní trasa Střelničnou a Davídkovou nebo Libereckou. Jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, pokračuje Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
3: Kdybych si měl 7:58 ze zpráv vybrat mé nejoblíbenější téma, tak to bude líkovec vonný. Našel jsem si ho, vypadá krásně a je hrozná škoda, že z naší přírody mizí. Tak jestli máte ve svém okolí nějakou tu lokalitu, kde se vyskytuje, dávejte na líkovec pozor. Děkuji taky za zásilku levandule, věrné posluchačce nejen raní, ale celodenní dvojky paní Janě. Mávám do Šternberka a potvrzuji, ano, levandule poslaná e-mailem nevoní. Co se dá dělat? Zkouším si to představit, anebo doma přivoním k té naší, která tedy pravda v porovnání se latifundiemi paní Jany je chudá příbuzná. No to bude tím, že žijí ve vlhkém stinném údolí a to má zase svoje jiné výhody. Třeba dnes ráno bylo u nás v údolí 14 stupňů heč. Tak po písničce, která nás čeká, kterou mám moc rád, protože jsem ji jako kluk mýval na gramofonové desce, se vydáme do Itálie, respektive spíš za Italy, kteří Itálii opustili. No a potom v rámci elévské rubriky Prázdniny na dvojce zajedeme a zatančíme si v Berlíně. Jsem na vás zvědav, jestli to dáte.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Raní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Oblíbený hit mé puberty zvolna doznívá a před námi slíbený výlet do Ameriky, ovšem za Italy, kteří tam žijí. Trochu netradiční téma pro dnešek zvolila naše spolupracovnice Barbora Bernini. Buongiorno, Barboro, dobrý den.
1: Buongiorno, dobré ráno.
0: Tak pojďme začít od toho, jaký je vlastně ten příběh italské diaspory ve Spojených státech.
1: Na přelomu 19. a 20. století se do Spojených států vystěhovali víc než 4 miliony Italů. Skoro polovina z nich připlula během jediného desetiletí v letech 1901 až 1910. A většina pocházela z jihu. Sjednocená Itálie se po roce 1861 totiž chovala k jihu jako k výnosné kolonii. Vysoké daně, povinná vojenská služba, půda v rukou několika rodin. K tomu epidemie cholery, revokas, který zničil vinice, a v roce 1908 zemětřesení v Messíně, které srovnalo celé město se zemí. Takže lidé utíkali do Ameriky před chudobou a hladem. Velká část z nich odjížděla s tím, že se vrátí, až vydělají peníze. A skutečně se jich vrátila skoro polovina. Ta druhá polovina zůstala. Amerika je ovšem nepřijala vůbec vlídně. Italové tehdy nebyli považováni za bílé, dostávali nejhorší práci a nejhorší bydlení. Komunita se proto uzavřela do sebe a začala si stavět vlastní svět. Farnosti, spolky, čtvrti. Malá Itálie v New Yorku, v Bostonu, ve Filadelfii nebo v San Francisku. A dnes se k italskému původu hlásí kolem 17 milionů Američanů.
0: Pane jo, to je tedy počet, který bych nečekal. Přemýšlím o tom, zda si z Itálie sebou vzali své zvyky, zejména ty gastronomické, a zda jim za velkou louží zůstali, nebo se nějak ta kuchyně vyvíjela.
1: Imigranti přijeli z chudých krajů, kde se maso jedlo jen párkrát do roka. Těstoviny s masovou omáčkou byly velký svátek. A pak se ocitli v zemi, kde bylo maso levné. A oni se podle toho zařídili. Ze svátečního udělali všední. Nedělní ragu vařili půl dne a používali do něj 3 druhy masa. Další věc byly suroviny. Buvolí mozzarella neexistovala. Olivový olej se dovážel draho. A rajčata byla z kalifornských konzerváren. Chuť se posunula. Česneku se používalo mnohem víc než doma. Tak výrazně, že se z toho stala i nadávka. Italům se posměšně říkalo garlic eaters, pojídači česneku. A třetí věc je podle mě nejzajímavější. V Itálii by tehdy nikdo neřekl, že vaří italsky. Vařil neapolsky, sicilsky, kalábrísky. Ale v newyorském činžáku bydleli všichni na jedné chodbě, brali se mezi sebou a recepty se promíchaly. A tak vznikla celoitalská americká kuchyně.
0: A to mě zajímá, jsou nějaké pokrmy, které jsou typické pro Italoameričany a v Itálii jako takové je nenajdeme?
1: Začnu tím nejslavnějším, špagety s masovými kuličkami. V Itálii polpette existují, ale jsou malé a jedí se samostatně jako druhý chod. Naservírovat je na těstoviny je americký nápad. Nebo slavné fettuccine Alfredo. Původní římský recept je máslo a parmezán, nic víc. Amerika přidala smetanu a tak vznikl úplně jiný pokrm. A co teprve chicken parmigiana, tedy kuře zapečené se sýrem a rajčaty. V Itálii se parmigiana dělá z lilku a maso se sýrem je tady pořád nepřípustné. Nebo pizza pepperoni. Pepperoni jsou v Itálii papriky. Pikantní klobása je americká verze salame picante. A takových je celá řada. Italové italsko-americkou kuchyní sice oficiálně velice opovrhují, ale potají jsou na ní tak trochu hrdí. Je totiž důkazem neuvěřitelné italské síly a odolnosti a schopnosti Italů přežít a přizpůsobit se nepříznivým podmínkám v cizí zemi.
0: Hezká tečka za dnešním cestovatelsko-gastronomickým rozhovorem s Barborou Bernini. Děkujeme, sliny se mi zbíhají, těším se na další setkání na vlnách Českého rozhlasu. Mějte se.
1: Děkuji, krásný den.
0: No a když Italové do Ameriky, tak my taky do Ameriky. Se skupinou Lucie, podle mě skvělá nahrávka. Užijte si ji 2,5 minuty před 3/4.

0: Prázdniny na dvojce.
1: 7.50, každý příběh jednou končí a tak končí i červencové setkávání s rozhlasovými elévy na vlnách Ranní dvojky. Tento týden vyšla jako poslední na řadu Alice Najmanová, která studuje jazyky a žurnalistiku. Já vás zdravím, Alice, dobrý den.
2: Krásné ráno.
1: Přišla nám povyprávět ve stručnosti, asi jak ve 4 minutách, co se dá stihnout za víkend v Berlíně.
2: Opravdu hodně, vzhledem k tomu, že Berlín je jedno z největších evropských měst, tak se člověk může cítit až přehlcen těmi možnostmi, kterými se tam dají zabít volné chvíle.
1: A základní, co jste zvolili?
2: Základní trasa, kterou my jsme zvolili, je určitě ta, která začíná u slavné Braniborské brány. No a hned vedle ní je Reichstag, budova Říšského sněmu. Zde najdete prosklenou kopuli, ze které je krásný výhled na Berlín a dokonce tam je i vstup zdarma.
1: No vida.
2: O kousek dál najdeme hned dva památníky. Jedním z nich je památník zavražděným židům a druhý je památník berlínské zdi. Ta barevnější část zdi, East Side Gallery, stojí určitě také za návštěvu.
1: Historii je nezbytné si připomínat nejen na návštěvě Berlína, a pojďme si ale teoreticky představit, že chci podniknout nějaké umělecké vzdělávání. Máte pro mě tipy na galerie nebo muzea?
2: Určitě ano. Těch v Berlíně totiž opravdu není málo. Na muzejním ostrově leží hned 5 světově významných muzeí. Samotný ostrov je dokonce od roku 1999 na seznamu UNESCO.
1: Aha.
2: Najdeme zde staré muzeum, to je z roku 1830 a to vystavuje sbírky antického umění. Další části sbírek antického umění naleznete v Pergamonském muzeu. Zde je například pergamonský oltář a Ištařina brána. Ale pozor, toto muzeum je právě v rekonstrukci a plánuje částečné otevření až na jaře 2027.
1: Děkujeme za upozornění.
2: Nové muzeum, které bylo zničené během druhé světové války, vystavuje především staroegyptské sbírky. Bodeho muzeum obsahuje sbírku středověkého a byzantského umění. No a na závěr ve Staré národní galerii naleznete umění z 19. století.
1: Tak, dost bylo umění a historie, budem taky žít, jestli nemáte nic proti tomu, Alice. Takže kdybychom se chtěli nějak zajímavě najíst v Berlíně, doporučte nám něco.
2: Určitě vám doporučím currywurst, tradiční berlínský pokrm. Což je německá bílá klobása, která je osmažená nebo ogrilovaná a podává se speciální omáčkou, jejím základem je kečup a kari koření. Určitě také musím zmínit Döner kebab, který v Berlíně v 70. letech 20. století vznikl spojením tradické turecké tradice, grilování masa na svislém rožni a berlínské inovace podávat maso se zeleninou a omáčkou v pita chlebu. No a určitě za návštěvu stojí Market Halle 9 v Kreuzbergu a jejich street food Thursday, kde naleznete řadu kuchařů, kteří nemají svoji restauraci a kteří zde mohou projevit svůj kuchařský a kuchařskou kreativitu.
1: A trošku posunout svou kariéru. Tak a nakonec nějaké speciální doporučení od vás?
2: Pokud chcete zažít opravdovou berlínskou atmosféru, tak určitě nesmíte opomenout techno, které je pro Berlín signifikantní.
1: Techno,
2: Dokonce bylo v roce 2024 zapsáno na seznam UNESCO. Mezi nejznámější kluby patří Sisyphos či Berghain, ale do klubu se jen tak nedostanete, protože zde funguje striktní door policy, což znamená, že pokud se lidově řečeno nehodíte do krámu klubu, tak vás tam nepustí.
1: No a teď teda pravdu a nic než pravdu, jsme v Českém rozhlase, vy jste v klubu byla?
2: Ano, byla. Nebylo to jednoduché, ale byla.
1: A jaké to bylo?
2: Bylo to zajímavé, bylo to super.
1: Fajn, přátelé, jestli chcete ochutnat Berlín i z tohohle konce, Alice doporučuje Sisyphos nebo Berghain. Dejte si k tomu Döner kebab a cestou to vemte přes ten muzeální ostrov a bude vám z toho hlava se kroutit ještě týden. Alice, díky moc za spolupráci celý červenec a budeme se v září těšit zase na viděnou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Tohle už je ABBA.

0: Moci bez nemoci.
1: Už jste slyšeli o rehabilitaci mozkem? Jde o novinkový přístup léčby pro pacienty, kteří mají rozsáhlé popáleniny, které se řadí mezi extrémně devastující poranění. Takovým pacientům je dlouhodobě znemožněn pohyb kvůli rozsáhlým obvazům. Takovou léčbu podstoupil Zdeněk, který byl po letecké nehodě v důsledku požáru v kokpitu na hranici života a smrti. Moje pozvání přijal také doktor Bohumil Bakalář, vedoucí lékař JIP pro dospělé, kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha a Zdeňkův ošetřující lékař.
0: Moci bez nemoci.
2: Ve čtvrtek po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Minister školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Při nehodě tramvaje, motorky a auta v pražské Zenklově ulici zemřel člověk. Doprava je tam omezená. A počasí většinou bude slunečno, teploty až 38 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu. S návrhem přišel před zhruba dvěma týdny šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobylským náměstím v Praze je obousměrně zavřená Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel a tramvaj vykolejila. Dopravní podnik proto zavedl náhradní autobusovou dopravu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka bude uzavírka Zenklovy ulice trvat několik hodin.
7: Od 6 od rána zasahujeme na Zenkově ulici v Praze 8, kde se stala dopravní nehoda. Jedna osoba na místě bohužel zemřela, jednalo se o řidiče osobního auta.
3: Tramvaje číslo 3 a 24 jezdí odklonem přes náměstí Republiky a Výstaviště. Linka 10 z centra končí na Palmovce. Severní část linky spojuje sídliště Ďáblice a vozovnu Kobylisy. Slavnostním vyřazením dnes na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu bude pasování absolventů. Následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou, ale poletí jiné stroje, potvrzuje mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
8: Podle aktuálního plánu by se měl přelet vrtulníků během čtvrtečního slavnostního vyřazení uskutečnit. Původně avizované vrtulníky UH-1Y Venom nakonec nahradí dva stroje Mi-171Eš. V tuto chvíli se tedy s přeletem počítá, jeho provedení ale bude záviset na aktuálním počasí a provozních podmínkách.
3: Slavnost začne na náměstí Svobody v Brně už za půl hodiny. Světoví hudebníci vzpomínají na irského zpěváka a gitaristu Glena Hansarda. Ve věku 650 let včera zemřel při nehodě na motorce v Dublinu. Za píseň Falling Slowly získal společně s Češkou Markétou Irglovou Oscara za nejlepší píseň. V irském Dublinu dnes budou moci truchlící fanoušci napsat vzkaz do kondolenční knihy.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
0: Doprava.
3: Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy začíná kolona za sjezdem na Kladno z 11. kilometru. Na 5,5. kilometru řeší dvě nehody za sebou. Fronta je na půl hodiny a zesílil provoz i Věnči a Hostivici. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 od Chomutová se popojíždí od sjezdu na středu Kluky na 5. kilometru. Tam se zdržíte čtvrt hodiny. Kolona je taky na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Začíná se za sjezdem na Domašov z kilometru 177. Na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem a jak už jsme říkali ve zprávách, pozor v Praze v okolí Zenklovy ulice, kde se stala tragická nehoda. Zenklová je v obou směrech na několik hodin zavřená. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a slovo má opět Jan Kovařík, pokračuje Ranní dvojka.
9: 4,5 minuty po 8 poslouchám tu předpověď počasí a říkám si, že v moderním světě je báječné klimatizované místo, kde se dá několik hodin strávit užitečně čas. Takové místo se jmenuje kino. Ano, já vím, musí to být nějaký ten moderní multiplex. Ve vesnických biografech, které mám já rád a vytloukám třeba kdysi vesnický modřanský biograf nebo biograf v Radotíně, to taky bývalo za Prahou, už to tak horké s klimatizací není, ale v těch velkých, velkoměstských vícesálových kinech se můžete spolehnout. Na co jít do kina? Odysseu jsme tu už probrali, po následující písni vás vezmeme s Vojtěchem Rindou do pavoučího světa. Ano, je tu nový Spider-Man, pokud patříte k fanouškům tohoto kultu, nenechte si ujít názor zkušeného filmového publicisty. Co máme z muziky? Třeba Michaela Jacksona, a nebo taky skladbu Mikea Oldfielda, která bude tváří v tvář předpovědi počasí působit skoro až ironicky, jmenuje se totiž Man in the Rain.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: 9 minut po 8 doznívá píseň, kterou jsme se pokoušeli, my víme, že marně přivolat déšť. Už je 10 minut po 8, ať jsem přesný, a před námi pozvánka do kina na zbrusu nového Spidermana. Na druhém konci našeho digitálního rozhlasového spojení je teď filmový publicista Vojtěch Rinda. Já vás zdravím, Vojto, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Poslyšte, chtěl bych se zeptat, s jakým padouchem bojuje Spider-Man tentokrát?
1: No, ono je to tentokrát trochu složitější a možná i zábavnější než v jiných superdynických filmech, protože tady o tom padouchovi dlouho není jasno, respektive ta situace se mění. Ono to nejdřív vypadá, že se Spider-Man bude muset i tentokrát utkat se superpadouchem Škorpionem, se kterým bojoval před 9 lety ve filmu Spider-Man Homecoming. Takhle to vlastně slibuje i trailer. Ale to je falešná stopa, můžeme prozradit, stejně jako nějaká tajemná látka Vimex, o kterou tu zdánlivě půjde. Protože pak na scénu vstoupí daleko mocnější nepřítel, trošku dokonce i zavádějící, je to taková křehká dívka s jménem Jean Grey a ona dokáže vstupovat do myslí lidí a ovládat je na dálku a dokonce přes ně jaksi skákat, pokud jsou dostatečně blízko u sebe, takže takhle může tím svým vědomím a svojí mocí cestovat skoro libovolně daleko a páchat neplechu. A na scénu se taky vrátí ten mocný, ale problematický superhrdina Hulk, se kterým to, jak víme, bývá těžké a i ten Spider-Manovi docela zatopí. No a pak je zase všechno jinak a hlavní padouch je někdo úplně jiný, takže myslím, že na těch 140 minut je to tak akorát zvratů.
0: 15-letý fanoušek Spider-Mana u nás doma se těší moc. Řekněte, posunulo se od minula nějak zásadně zpracování akčních scén?
1: Já si myslím, že si udržují v tom dobrém smyslu takový pavoučí standard. Jak víme, vizuálním leitmotivem filmu o Spider-Manovi je to hrdinovo poletování po New Yorku, kdy Spider-Man cestuje tak, že vystřeluje vlákna po mrakodrapech a tak houpavě mezi nimi cestuje a na to už jsme si možná trošku zvykli, i když to vypadá pořád uchvatně. On takhle většinou letí na nějakou akci, ale někdy takhle dopravuje i tu svoji milovanou MJ, což dostává vtipně romantický nádech. Ale co se té ostré akce, řekněme, týká, tak tu na úvod máme zábavnou honičku s tankem ulicemi New Yorku.
0: Ano.
1: To město ve filmu hraje opravdu velkou roli, je zobrazované s velkou láskou. Pak tam má Spider-Man spoustu menších šarvátek, ale hlavním akčním momentem je velkolepá bitva v mrakodrapu, ve které se v různých konfiguracích utkají Spider-Man, ta zmiňovaná Jean Grey, Hulk a starý známý mstitel Frank, se kterým toho hrdinu pojí takové skoro až kamarádské nebo otcovsko-synovské pouto. Já jsem byl možná trošku rozpačitý z momentu, kdy Spider-Man testuje své nové vybavení, protože jednu z dějových linek představuje příběh o tom, že on chce pomocí technologií ovlivňovat svoji DNA, což sice zní zajímavě, ale ve výsledku to je o tom, že on hlavně různě padá a má to působit srandovně, ale i tyhle ty scény, myslím, mají svoje publikum.
0: Tak pokud jde o testování vybavení a technologií, já vás, Vojto, poprosím, malinko vzdalte svá ústa od mikrofonu, občas vás slyšíme výrazněji, než je třeba, a řekněte mi, jak zapadá nový Spider-Man mezi ty předchozí díly série.
1: Já se přiznám, že v té sérii mám trochu zmatek. On ten aktuální Spider-Man je už, myslím, třetí filmovou sérií s třetím hereckým představitelem. V trilogii Sama Raimiho, toho pavoučího muže, hrál Tobey Maguire a pak ho stvárnil Andrew Garfield a teď tedy Tom Holland. A on je navíc Spider-Man součástí celého takového toho univerza postav komiksové společnosti Marvel. Je vlastně i bývalým Avengerem, takže se vyskytuje i v dalších marvelovských příbězích. A navíc existuje vynikající animovaná série o Spider-Manovi, která je, myslím, o třídu lepší než všechny ty hrané filmy o něm. Ale zdá se, že ten nový hraný Spider-Man navazuje přinejmenším na minulý díl, což byl 5 let starý snímek Spider-Man Bezdomova. A to se týká hlavně toho, že na konci tohohle snímku mocný Dr. Strange zařídí, že svět zapomene, že Spider-Man je v civilu Peter Parker. Takže teď je Peter Parker pavoučím mužem na plný úvazek v utajení, ale je to i za cenu toho, že přišel o svého kamaráda Neda a tu milovanou MJ. A teď vlastně Spider-Man s nimi přichází znovu do kontaktu a tahle ta romantická linie s MJ mi v tom filmu připadá vlastně nejzábavnější.
0: No a u toho bych se chtěl zastavit nakonec. Jak to funguje ten ústřední romantický pár Tom Holland Zendaya, když jsou ve skutečnosti manželé?
1: No je to velice vtipné, protože ten Spider-Man a MJ po sobě na plátně tak různě touží a netouží a říkají si miluju tě a nemiluju tě a člověka přitom napadne, jak jdou z placu domů a řeší hypotéku nebo kdo dá nažrat kočkám, ale to je taková přidaná hodnota pro zasvěcené. Já musím říct, že jako okoralého diváka mě ta jejich milostná linie docela dojala. Ona totiž spočívá v tom osvědčeném romantickém modelu, kdy jedna strana neví, kdo je ta druhá, což známe třeba už ze Syrena z Bergeraku a většinou to krásně funguje. A stejně jako v Syranovi tady vlastně funguje i motiv dopisu. Takže na mě ta souhra Toma Hollanda a Zendaya fungovala a držel jsem jim palce a myslím si, že ten nový Spider-Man dokáže akci, humor, nějaké ty lehčí myšlenky a právě romantiku kombinovat dohromady velmi solidně, speciálně právě pro to, řekněme, 15-leté publikum, které jste zmiňoval.
0: Uzavírá pozvánku do kina Vojtěch Rinda, máte-li chuť, ochutnejte nového Spider-mana. Vojto, díky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuju, přeju hezký den.
0: Na hodinách 8:45, půl minuty k tomu, na řadě je Karel Gott a prázdninová píseň.

0: Ano, je čas něčím být. Jakube Kaloči, chtěl jsi někdy být Spider-Manem?
1: Dobré ráno. Já mám takový pocit, že ve středu jsem byl Spider-Manem, když jsem se snažil přeskočit plot. Ovšem, vzhledem k mému věku, už mi zůstala na tom vrchním rantlíku na té hraně noha. Ale moje žena byla schovývavá a usmívala se otočená zády ke mně.
0: Takhle, upřímně, mezi námi dvěma chlapci mohlo zůstat na tom plotě kde co. Buďme rádi, že noha.
1: Myslel chrup.
0: Dobrá, například chrup, ano. Nebo příčesek. Pojďme radši předpovídat počasí.
2: Český rozhlas dvojka, počasí.
0: Tak jo, jdeme. Nepouštějte se do žádných větších akcí, tady bych si dovolil filmovou hlášku, nejste převlečený, ostatně na počasí, které nás čeká, se zásadně převléknout ani nedá, leda snad svléknout.
1: Pokud mohu poprosit dámy, obzvlášť neoblékejte se příliš.
0: Dobře.
1: Prospěje to všem.
0: Ano, speciální prosba kolegy Kaloče vychází z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Přesně tak, teď v Čechách teploty do 24-23 stupňů, na Moravě až k 28, no ale ty teploty ještě stoupnou k 38 stupňům, severovýchod malinko chladnější ke 34. No a kdo se vydá na hory nebo se tam nachází, tak 28 stupňů během odpoledne, a to v 1000 metrech. Srážek asi napadne méně. Sobota velmi podobná, akorát, že...
0: Sobota? Pátek.
1: Pardon, pátek velmi podobný. Pátek velmi podobný. Teploty do 39 stupňů Celsia, těch srážek by mohlo být lokálních, tedy více malinko, no a v sobotu na většině území, v neděli taktéž.
0: Přátelé, snad se to o víkendu zlomí, teď s tím počasím stejně nic nenaděláme, tak ho vezměme jako danost. Posíláme vám s Jakubem Michaela Jacksona, snad vás tahle píseň trošku uklidní a smíří s tím údělem, který nás dneska po celý den čeká.

Michael Jackson, Will You Be There, předposlední položka playlistu pro čtvrteční ranní dvojku. Na hodinách 5,5 minuty před 9:30. Co zbývá? Pozvat vás k poslechu dalších zajímavých setkání na dvojce. Tak třeba po 11:00 v Radiokafé na Vinohradské 12 bude Michaela Maurerová mluvit s herečkou Lucií Černíkovou Pavlíkovou. To je mladá dáma, která působí v Semaforu, tedy po bochu Jiřího Suchého. A koho pozvala Zita Senková do pořadu, jak to vidí? Vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha Kateřinu Březinovou. A témata odpovídají například 100 let od narození Fidela Castra, zemětřesení ve Venezuele a dopad na život tamních obyvatel, anebo taky stříbrná fotbalová Argentina. Jan Kovařík přeje příjemné dopoledne na dvojce a slibuje, že se ve 12:06 opět dostaví. Daisy.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den. Je tady prostor pro pravidelnou reflexi aktuálních událostí. V příštích minutách pomyslně opustíme starý kontinent. Pozvání totiž přijala Kateřina Březinová, amerikanistka a vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Já vás vítám. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Probereme zejména situaci na Kubě, která zažívá jednu z nejhorších krizí. Reflexi ostrovního režimu i vzpomínání na Fidela Castra. Od jehož narození uplyne za několik dní 100 let. Zabývat se budeme také dopady ničivého zemětřesení ve Venezuele, jak se vyrovnává s rozsáhlými následky katastrofy, a přidáme také aspekt americké zahraniční politiky vůči oběma zemím, no a také politické vibrace světového šampionátu ve fotbale, které spolu pořádalo Mexiko. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Kuba čelí jedné z nejhorších ekonomických a energetických krizí za poslední desítky let. Výpadky proudu částečně souvisejí se schátralou rozvodnou sítí. Ostrov také ztratil nejdůležitějšího ekonomického spojence Venezuelu. No a tu krizi ještě umocňuje americká ropná blokáda a vůbec americká politika. Tak jaká je aktuální situace? Co o ní víme, paní Březinová?
4: Víme, že na Kubu Spojené státy americké vyvíjejí zcela bezprecedentní tlak. Spojeným státům americkým se nikdy moc ostrovní režim nelíbil. V roce 59, když Fidel Castro se svými vousáči zvítězili a triumfálně vstoupili do Havany, tak se zdálo na začátku, že by se mohlo jednat o takový spíše nacionalistický režim, který si přál nějakou suverenitu země, ale velmi rychle a ze značné míry zpříčinění Spojených států amerických se Kuba dostala do toho orbitu Sovětského svazu a jeho spojenců, ke kterým patřilo i Československo. A proč to říkám takhle od lesa? Protože vlastně za těch 67 let, kdy režim ostrovní trvá, tak se vystřídaly různé periody, různé fáze tlaku na ten režim, a ten, který prožíváme s Kubánci právě teď, je dosti takový bezprecedentní, silový, hodně připomíná právě ta 60. léta, kdy se Washington snažil prostě poslat vybuchující doutníky a prostě nějaké desperáty do zátoky sviní. Takže tlak jak politický, tak samozřejmě energetický, to jste již zmínila, ale také velká krize vevnitř, krize legitimity toho režimu vůči vlastním lidem.
3: Nemají to Kubánci opravdu vůbec snadné, když jste zmínila tu aktuální pozici Spojených států, by ty zárodky jsou už někde v té, řekněme, zátoce sviní, tak americký prezident opakovaně řekl, že kubánský režim by brzy mohl padnout, vyzval Havanu k dohodě, než bude pozdě, nabídli přátelské převzetí, to je retorika vlastně ze začátku jara, nicméně například koncem května americký ministr zahraničí Rubio, mimochodem kubánského původu, řekl, že cituji, mít selhávající stát 90 mil od našeho pobřeží je hrozbou pro národní bezpečnost Spojených států. Tak má Kuba, paní Březinová, zatím štěstí, že Bílý dům zaměstnává od 28. února Írán?
4: Určitě, protože v té triumfální rétorice, která následovala ten úspěšný zásah a odvezení, budeme-li tomu tak říkat, Madura, prezidenta Madura z Venezuely, tak se vlastně zdálo, že to bude teďka taková ten manuál, jak vyzobnout ty další nepohodlné lídry a potom si tam nastolit nějaký systém, který bude více spolupracovat se Spojenými státy americkými. Takže Irán měl být stejně lehký jako Venezuela, nakonec jsme viděli a vidíme stále, že to je hodně jiná, hodně jiný příběh a Kubánci vlastně mezi tím slyší, a to myslím Kubánci jako lidé, ale i Kubánci jako vláda, slyší nejrůznější narrativy. Vy jste tady zmínila ten stát, který selhal a který je nebezpečím pro USA. Proč? Protože se obávají třeba nějakého většího migračního tlaku na Spojené státy americké. Ale také jsme slyšeli, my přijdeme a vezmeme si vás, jako kdy budeme chtít v podstatě mezi řádky. A také slyšíme, tady nabízíme nějakou humanitární pomoc, 100 milionů dolarů, pojďme se dohodnout, pojďme jednat a máme potvrzeno, že ten ostrovní režim nějaké formě vyjednává s Washingtonem, byť o tom víme velice málo. Takže ta narrativa střídá jakoby humanitární záležitosti, velké výhrušky a velký tlak na tu Havanu. A vy si vyberte, jo? Já bych jenom k tomu přidala, že je dobré se zamyslet, proč to asi Spojené státy dělají tohle a zrovna teď, v tuto chvíli. Protože k tomu se v červnu ještě přidala nová vlna sankcí, předevčírem se přidala nová vlna sankcí, která třeba kriminalizuje kubánskou, takovou jakoby kubánský odbor, který patří ministerstvu zdravotnictví a který vyváží kubánské doktory do zahraničí, tak ten je také kriminalizován například. Ale přidala se obžaloba Raula Castra, 95-letého vlastně ještě účastníka těch bojů a té revoluce původní. Bývalý prezident, ano. A přidala se ale teďka předevčírem i jakoby nová 100-stránková studie, která vyšla z Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. A ta mi připadá úplně fascinující. Já si musím přečíst tady, jak se jmenuje. Jmenuje se Kuba, hlavní město komunismu 21. století. A vlastně tohle ta narrativa by mohla být velmi elegantním můstkem, kterým se bude Bílý dům a vlastně ty úřady, které jsou pod Donaldem Trumpem, snažit vykonstruovat ten argument, že Kuba představuje to výsostné nebezpečí pro vnitřní bezpečnost USA. Třeba to není tolik těmi drogami, jako ta Venezuela, kterou jsme si prožili na jaře, ale vlastně může to být teďka tím vývozem komunismu. Oni říkají, můžou za hnutí černých panterů, což bylo slavně to hnutí, které bojovalo vlastně za desegregaci takovým svým velmi svérázným způsobem, nepříliš míromilovným způsobem, ale také říkají, že můžou teď třeba za ten aktivismus na amerických univerzitních kampusech, že prostě Kuba nadále vyváží tuhle tu ideologii a ta vlastně škodí Americe zevnitř.
3: To zapadá také do toho, že Donald Trump před možná 2-3 týdny ve svém projevu také vlastně se strefoval do komunismu jako ideologie. Když už jsme zmínili tedy bratra Raula Castra, bratra Fidela Castra, od jehož narození 13. srpna uplyne 100 let, mimochodem od úmrtí to bude 10 let letos v listopadu, tak ozývá se pořád na Kubě paní Březinová to jeho proslulé revoluční heslo socialismus nebo smrt?
4: No, kubánský režim je mistr v narrativních přemetech a hlavně ve všem, co mu umožní přežít u moci. Takže 67 let přežili prostě víc než 10 amerických prezidentů, takže nějakým způsobem to dobře umí. Takže socialismus či smrt jsem už dlouho na Kubě neviděla, tenhle ten slogán, a ani jsem ho dlouho neslyšela. A je to vlastně teď taková jako otázka, do jaké míry ty ikony revoluce, jako byl Che Guevara, který je na každém druhém tričku, že ho tady ještě řada lidí si ho ráda vezme právě, zejména ne na Kubě, bychom mohli říci. Ale třeba taková ikona Fidela Castra je úplně jiná, jo? Teďka vy jste zmínila, že budeme si připomínat 100 let od jeho narození a k tomu taky jako ten kubánský režim minulý rok UV komunistické strany Kuby schválil jakoby program oslav a vlastně se debatovalo o tom, jestli Fidel je taky na tričko jako Che Guevara a přistoupilo se k jinému modelu a vystavila se taková velká, supermoderní, krásná badatelská jako centrum vila, think tank, který připomíná odkaz Fidela Castra. Je to jako kdybyste šla prostě městem, kde nefunguje nic a najednou jste přišla do supermoderně vybavené, nádherné vily, kde je všechno prostě jakoby na pokyn, na hlas, na Wi-Fi. Takže je to jako jistý zázrak, skvěle fungují, ale zdá se, že si teda Kuba bude připomínat toho Fidela tímto způsobem a vytrácí se ten socialismus či smrt a nastupuje třeba Yo soy Fidel, já jsem Fidel. To je teďka to heslo těch oslav z tého výročí.
3: A co tedy pro řadové Kubánce postava Fidela Castra, tohoto dlouholetého lídra Kuby, znamená? Jak na něj třeba vzpomínají?
4: Musíme si uvědomit, že většina Kubánců nezná svět bez Fidela. Takže většina se narodila, většina lidí, kteří žijí na Kubě a mimo Kubu, musíme podotknout, tak vlastně se socializovala, vyrůstala v systému, kde Fidel byl tím středobodem. A to se, myslím, docela dobře promítá na těch reakcích. Já jsem taková ta faninka rozhovorů s taxikáři a s lidmi na ulici a když si kupuju někde nějakou vodu, tak hned zapředu rozhovory, kde to jde. A lidé, zaznamenala jsem v posledních dvou letech takový jako vzpomínkový optimismus. To znamená, teď je špatně, ale za Fidela bylo líp.
3: Něco jako v Německu fungovala dodnes u mnoha Němců, kteří žili v někdejší NDR, je to taková ta nostalgie?
4: Jo, tak Fidel nostalgie možná, ale zároveň, myslím, proto jsem podotkla, že záleží na tom, o jakých Kubáncích mluvíme, protože třeba majamští Kubánci taky si schválili svůj program připomínek z tého výročí narození Fidela Castra. A jedna moje kolegyně, což je vlastně jako vážená badatelka z Majamské univerzity, má takový jako velmi populární talk show na tamní rozhlasové stanici. Jmenuje se to Mluvte s profesorkou Lilianou. A profesorka Liliana rozjela takový jako seriál, který se jmenuje Žádný ďábel netrvá věčně. Takže to byl jako její příspěvek k té debatě na z té výročí Fidela. Takže jak vidíte, ty vzpomínky, reminiscence na Fidela Castra mohou být velmi různorodné.
3: Vemu vás, paní prezidentová, trošku za slovo. Žádný ďábel netrvá věčně, no jak dlouho, ale bude trvat ta příšerná energetická, ekonomická krize, která se dotýká každodenního života Kubánců, kteří schánějí jídlo, léky, obrázky, které jsou dostupné, jsou opravdu katastrofální.
4: Je to katastrofální a i ty odezvy, které mám od svých známých, znějí a vyznívají strašně katastrofálně. Takže když to srovnám i s tím minulým rokem, kdy jsem na Kubě byla, tak všichni říkají, je to jako mnohem horší, to si neumíš představit. A stěžují si i rodiny, které bychom mohli třeba i považovat za jisté prominenty, lidi, kteří měli vstřícný vztah k tomu režimu, mají dobrý důchod v rámci toho, co to znamená mít na Kubě dobrý důchod a hlavně třeba mají děti v zahraničí. Takže ty jim můžou naklikat něco jako na košíku, prostě my si naklikáme něco nebo na rohlíku nebo na těch jiných platformách. Existuje tahle ta možnost, ale samozřejmě ta existuje, pokud máte ty děti v zahraničí, jo, a nevyřeší vám, když je apagon, když je prostě výpadek elektřiny na celém ostrově. Ale jak dlouho to bude trvat, to si myslím, že vyplývá, a je to čistě spekulativní, jo, takže teď se dostáváme do terénu spekulací, nicméně s kolegy mluvíme v zásadě o takových třech scénářích, které asi se nevylučují navzájem a hrozně záleží na tom, co bude vlastně chtít Washington, jak bude tlačit Washington, ale zároveň bych opravdu neubírala aktivitu v Havaně, protože strašně záleží, jak si to vlastně v té Havaně přeberou. A ty scénáře jsou humanitární, dojde k nějakému humanitárnímu kolapsu, bude muset USA zasahovat nějakým způsobem z humanitárních důvodů. Druhý scénář je takový spíš už nátlakovější, dokonce jsme slyšeli teďka spekulace a vlastně není náhodou, že teďka slyšíme, že se přikládá zvýšený význam třeba těm zpravodajským aktivitám Číny a Ruska na Kubě, protože je možné, že si vlastně USA připravují takový jako prostor, protože by ta armáda skutečně mohla mít nějakou roli. No a posledním tím scénářem je nějaký krek v těch kubánských politických a vojenských elitách. Jakým způsobem ten krek udělat, kdo by mohli být ti reformátoři v rámci těch nereformátorů, kteří tam tvoří teď ten stávající režim. To všechno jsou ty tři scénáře, se mezi sebou prostupují. A jestli vám někdo bude říkat, že to bude jednička, dvojka nebo trojka, tak si myslím, že opravdu je to čistá spekulace. Nevíme.
3: Říká Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Dvojice zemětřesení, která 24. června zasáhla Venezuelu, si vyžádala bezmála 5 000 mrtvých a na 20 000 zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadu OSN by jich mohlo být na 50 000. Tak jak se Venezuela vzpamatovává z tohoto neštěstí?
4: No, je to opravdu tragická událost a já bych samozřejmě si neuměla představit, že by to mohlo přijít více vhod v jiné zemi, ale to, že to postihlo zrovna Venezuelu, je teda ještě jako dvojí tragédie, protože Venezuela už měla tak naloženo. Jo? Po těch letech čavistické vlády, toho naprostého zanedbávání všeho, co nesouviselo třeba s těmi ozbrojenými složkami. Takže to bych předesla a ten počet obětí neustále roste. Teď jsme mezi 5-6 000 obětmi. Je to skutečně skandální. A co to vlastně přineslo, je možná nový moment, který přerovnal jakési priority v tom, co ta Venezuela jako svým způsobem takový hybridní režim teď proamerický, ale stále suverénní, nevíme přesně, neumíme to přesně jakoby pojmenovat, co to teda teďka je, protože Marco Rubio, ministr zahraničí Spojených států, sice nejede do Caracasu, ale zjevně podle všech dokladů řídí to, co se děje v Caracasu a co ta prozatímní prezidentka Delcy Rodriguez činí, dokonce co postuje na internet, jo, takže tohle se to nechává schvalovat. Je to takové laškovné, oni si vyměňují WhatsAppy, ale je to v zásadě taková jako hodně, to má prvku nějaké loutkové vlády. Takže toto zemětřesení přineslo možná přerovnání priorit toho, co se děje ve Venezuele. Ve Venezuele se mluvilo o tom, že je potřeba nejprve nastolit ekonomickou stabilizaci, aby venezuelská ropa, kterou prostě má Venezuela víc než jakýkoliv téměř jiný stát na světě, a nejenom ropu, diamanty, zlato, prostě Venezuela je obrovsky nerostně bohatý stát, tak aby tyto dary se vlastně podařilo nějakým způsobem investovat takovým způsobem, aby z toho Venezuelci také něco měli. No a tam začíná to ale, nebo ty velké otazníky, protože je tahle ta fáze nějaká jako časově omezená, kdy teda přijde ta politická změna, kdy přijde ta vlastně fáze třeba nějakého přerodu k svobodným volbám, které umožní Venezuelcům si říci svobodně, koho chtějí, aby vedl zemi. Takže ty priority slyšíme i z Washingtonu, slyšíme i z Caracasu, se v tuto chvíli po tom zemětřesení zase přeměnili na takovou tu stabilizaci, humanitární intervenci. No a opozice, která se tento týden schází v Madridu k takovým rozsáhlejším hovorům, tak říká, no ale ty volby, že jo, my potřebujeme naplánovat ty volby. Takže je otázka, kdy to bude.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Pokračujeme v rozhovoru s Kateřinou Březinovou, amerikanistkou a vedoucí Iberoamerického centra. V jižní části Karibského moře, přibližně 65 kilometrů od pobřeží Venezuely, leží ostrov Curaçao. Na světovém šampionátu ve fotbale jeho tým příjemně překvapil, byť teda skončili už v základní skupině, ale kvalifikovalo se ostrov jako nejmenší země v historii mistrovství. Tak co znamenalo spolupořádání šampionátu, paní Březinová, pro Mexiko?
4: No, Mexiko žije fotbalem, takže obrovská událost, obrovské i vypětí logistické. Přátelé z Mexika mi říkali, že země téměř omezila veškeré základní funkce jen proto, aby se přebarvili letiště na hezčí barvu, novější nátěr, ale je fakt, že se toho zhostili naštěstí všechny ty pořádající stadiony a města dobře a nedošlo k žádným těm scénářům, které byly také ve hře, byly obavy v Mexiku, že by třeba organizovaný zločin mohl do toho nějakým způsobem vstoupit. To se nestalo, ale myslím si, že ten šampionát pro lidi jako já, která fotbal vnímá spíše okrajově, nejsem žádný velký fanoušek ani a natož teda odborník, tak mě na tom letos opravdu začaly bavit strašně právě ty kulturní a takové ty společenské vibrace, jak jste řekla v úvodu, protože pro Latinskou Ameriku, země Latinské Ameriky a konec konců i pro USA to mělo teda jako takové nové dimenze a asi nebudeme chodit kolem horké kaše. Ty dimenze byly zejména koncentrovány na Argentinu, na ten její tah na branku a na pokus o obhájení toho mistrovského titulu, který jim nevyšel, ale provázela to teda celá řada neuvěřitelných scén a takových už jako historicko-kulturních válek o to, co se tady děje vlastně.
3: No a vstřebala už stříbrná Argentina porážku ve finále. Někteří hráči tu prohru neunesli.
4: Neunesli ji, ale já si myslím, že ta fotbalová argentinská kultura není pouze o hráčích a o tom fenomenálním největším ze všech dob Lionelovi Messim, ale je to i o Maradonovi a je to hlavně o té fanouškovské kultuře. Takže já jsem tady měla návštěvu z Latinské Ameriky a díky ní jsem teda ten šampionát prožívala ještě intenzivněji, než bych asi normálně. A tam mě říkala, jak prostě už celá Latinská Amerika ve chvíli, kdy odpadl jiný tým z toho regionu, tak jak okamžitě prostě všichni se začali starat o to, komu budou fandit. A všichni fandili ostatním týmům, jen ne Argentině.
3: A z jakého důvodu?
4: Argentina je taková, je moc dobrá ve fotbale, všechny porazila v nějakou chvíli, to vás nepotěší. Ale bohužel to doprovází i takovými kulturně, či dokonce jako i rasově, či rasisticky nepřijatelnými prohlášeními. Takže to se vlastně konec konců i projevilo na tom šampionátu, jsou tady nějaká kárná řízení. A co bych tam dodala, je, že když v semifinále nastoupila Argentina proti Anglii, tak to mělo velké historické pozadí a velké vibrace.
3: Protože, Las Malvinas?
4: Protože jejich fanoušci okamžitě rozvinuli svoje vlajky a plakáty, které byly prostě nesmiřitelné, co se týče výsledku té vojenské konfrontace z roku 1982, kdy Argentina a ten argentinský vojenský režim se rozhodl, že si vezme zpátky ty falklandské alias Malvinské ostrovy, které jsou asi, myslím, 500 kilometrů od argentinských hranic.
3: Jinak došlo v jiném zápase, to bylo správně, jak říkáte, semifinále s Anglií, a když hráli a vyhráli nad Egyptem, zápas předtím, tak se v šatně ozývaly v kabině pokřiky: jsem Argentinec od kolébky do hrobu, za Malvíny, za Diega, za Leovu poslední kapitolu. Sám trenér Scaloni vyčinil argentinským hráčům, vymezil se proti těmto pokřikům, aby nemíchali politiku a fotbal. Tak paní Březinová, vidíme, jak silná je pořád ta nějaká linka historie, vzpomínka na ten konflikt v roce 1980.
4: Určitě, určitě. A ta fanouškovská kultura nezůstala tady u tohohle toho pokřiku, ale oni mají i jiný popěvek, který zní nějak tak jako: kdo neskáče, je Angličan. V podstatě jako je vidět okamžitě, jestli jste Argentinec nebo Angličan. Takže ta antianglická, ten antianglický sentiment, respektive sentiment země, která byla dříve kolonizovaná, nejenom Španěli, ale vlastně ta přítomnost v Argentině anglická byla obrovská. Argentinci společně s Brity postavili svůj vlakový systém, vystavili centrální banku, prostě tohle to všechno. No ale to šlo na kredit a Anglie si ho nenechala úplně jakoby vzít, takže pak jako přišlo nalámání chleba a občas Argentina měla zablokovaný od Angličanů svůj příklad přístav, protože prostě neplatili ty dluhy, které měli platit. A existovaly opravdu reálné obavy, že by mohla být Argentina kolonizována, nebo mohl by být pokus o kolonizaci Argentiny ze strany Anglie právě na základě těch neplacených dluhů a toho ekonomické, té ekonomické dimenze. Takže Argentinci mají tady tenhle ten vlastně tuhle tu historickou paměť, chcete-li. No ale potom oni mají taky velmi specifickou historii zžívání se s původním obyvatelstvem v Argentině a velmi specifickou imigrační historii, protože téměř každý druhý Argentinec pochází buď z Itálie nebo ze Španělska, mají ty předky, jsou tam, je tam velká německá diaspora, to je pravda taky, ale vlastně argentinská vláda, už ta nezávislá, podnikala něco, co bychom mohli snad popsat jenom jako vojenská tažení proti indiánům, kteří ještě žili někde v těch, jako na Pampě. A skutečně byla taková genocidní politika, která vedla k tomu, že v Argentině nejenom, že vymizeli ti původní obyvatelé, ale oni vymizeli do značné míry i z toho národního vědomí nebo z té historické paměti. A spousta lidí teď říká, Argentinci ze severu země, tak slyší třeba od jejich vlastního prezidenta Javiera Milleje, že nejsou vlastně správní Argentinci, protože jsou sněčí, mají jiné vlasy, prostě jsou to původní obyvatelé.
3: Co si počne argentinský fotbal bez Messiho? Reprezentace.
4: Tak to nechám povolanějším.
3: Dobře. Kateřina Březinová, amerikanistka, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Já vám děkuji za vaše názory a přeji krásné léto. Naslyšenou.
4: Děkuji moc krát nápodobně.
3: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na východě Polska zněl v noci letecký poplach. Rusko útočilo nedaleko jeho hranic. Zenglova ulice v Praze je stále zavřená. Ráno se tam srazila tramvaj s osobním autem a motorkou. A počasí většinou bude slunečno, teploty až 38 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobrý den. V Lublinu a některých dalších obcích na východě Polska se v noci na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach. Asi 45 kilometrů jižně od Lublinu teď prověřují hasiči a policisté kráter v poli. V noci na dnešek provedlo Rusko další rozsáhlý útok. V různých částech Ukrajiny zemřelo nejméně 13 lidí. Zenglova ulice v Praze je kvůli nehodě pod Kobryským náměstím obousměrně zavřená. Ráno se tam srazila tramvaj, motorka a osobní auto. Jeho řidič na místě zemřel. V Zenglově ulici začaly před necelou hodinou projíždět tramvaje a autobusy. Pro auta je stále zavřená. Téměř 40 výjezdů evidují od začátku léta vodní záchranáři v Dolní Vltavici na Lipenské nádrži. Je to o čtvrtinu víc než v loňském roce. Důvodem je vyšší počet zásahů při vlně veder na konci června. Kvůli očekávaným extrémním teplotám proto aktuálně navyšují počty hlídek na Lipně. Pokračuje člen záchranné služby v Dolní Vltavici Michal Svoboda.
2: Zároveň sebou vozíme pro ty lidi nějaké hydratační věci, snažíme se je i varovat tady podél té vody nebo na těch preventivních objížďkách, aby dodržovali pitný režim, aby si brali pokrývky hlavy, aby se nevystavovali tomu sluníčku díl, než je nezbytně nutný.
0: Brněnský magistrát dnes znovu zpřístupní dva klimatizované historické sály na Nové radnici jako útočiště před tropickými teplotami. Sněmovní a rytířský sál zůstanou otevřené až do konce týdne, a to vždy od 10 dopoledne až do 6 večer. Běžně tyto prostory veřejnosti přístupné nejsou. U jezera Most začíná hudební festival žánru drum and bass s názvem Lety troll. Potrvá do sobotní noci a podle organizátorů na něj dorazí tisíce lidí. Po dobu konání akce posílili služby zdravotničtí záchranáři. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlédne policie. Spolupracovat bude s celní správou, strážníky i s policisty z Německa, říká mluvčí mostecké policie Václav Krieger.
3: Areálu festivalu a jeho okolí se zaměříme na problematiku omamných a psychotropních látek, včetně kontrol řidičů, zda nejsou těmito látkami ovlivněni. Součástí bude i ochrana bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku na samotné vodní ploše jezera.
0: Fotbalisty Jablonce čeká dnes večer od 6 odveta druhého předkola konferenční ligy s chorvatským Varaždínem. První duel Severočeši prohráli 2-3. Hradec Králové přivítá o hodinu později, tedy v 7, v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tromsø, nad kterým venku zvítězil 1-0.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před sjezdem na Rosice se na kilometru 176 zastavují kamiony. Pokračují nesouvisle do omezení na kilometr 196. Osobní auta jedou rychleji. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy z Karlových Varů se za sjezdem na Jeneč podařilo odklidit nabouraná auta. Nehoda se stala na 5,5 kilometru. Kolona začíná za sjezdem na Kladno na 10. kilometru a začíná se rozjíždět. A ještě dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova. Od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru pojedete krokem kvůli omezení u letiště. Zdržení asi 20 minut. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a slovo mají dva na dvojce.
5: Jsou 4:30 po 9. hodině. Hezké dopoledne z Dvojky vám přejí dva na dvojce. Dnes opět ve složení Mirek Vaňorá, Šárka Volemanová. O čem si dneska budeme povídat?
6: No, možná také někdy máte ten pocit, a doufám, že ne teď, protože musíte být v práci, že byste chtěli být prostě sami. Nepotřebujete nikoho potkat. Děje se vám to?
5: Moje tajné místo a tam vedou myšlenky a kroky pana kolegy Vaňury, o tom si budeme povídat, jestli máte nějaké to svoje oblíbené, kde ho hledáte, jestli se na něj vracíte a jestli občas třeba na to svoje tajné místo vezmete někoho, kdo je pro vás důležitý a máte ho rádi. I ty o tom všem přemýšlej, za chvíli se tě zeptám. Hezké dopoledne z Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
1: Dva na dvojce.
2: A bude to také o té přírodě. Možná. Proč ne? Protože dnešní téma, jak už Šárka prozradila, moje tajné místo, kam rád chodím, kde si odpočinu, kam se rád vracím. Proč ne?
3: A proč jsme přišli a vybrali právě toto téma pro naše dnešní setkání? Protože zaprvé je to jasné, jsou prázdniny, turistická sezona je v plném proudu a na všech památkách, na koupalištích, ale i známých a oblíbených místech v přírodě potkáme spoustu lidí.
2: Jenže čím dál tím víc jiných lidí vyhledává lokality, kde nenajdou živáčka, kde jsou prostě úplně sami. V Česku například existuje jedno místo, od kterého je to k nejbližšímu kraji lesa bez pár desítek metrů 5 kilometrů. Nalezneme ho mimochodem v chráněné krajinné oblasti Jeseníky, konkrétně mezi vrcholy Orlík a Medvědí louka, kdybyste tam chtěli, je to poblíž Šumného potoka. Ale samozřejmě takových míst je i ve vašem okolí víc.
3: Tak budeme rádi, když se nám s některými z nich svěříte, byť jsou to vaše tajná místa, tak alespoň drobný popis. To místo, o kterém mluvil Mirek, vypátral datový tým Českého rozhlasu a nabízí nám více než 450 originálních výletů po Česku, kde mnoho turistů právě nepotkáme.
2: Tak a jak jste na tom vy? Také na dovolených raději vyhledáváte samotu?
3: Máte svoje místo, kam nejen o dovolených, které Mirek zmínil, ale i přes rok nejraději chodíte sami, kde je vám dobře, kde si třeba srovnáte svoje myšlenky?
2: No a preferujete tu přírodu, nebo dokážete být sami i ve městě, ale na místě, které každý přehlédne?
3: No a kde jste to místo objevili? Jestli to bylo třeba už v dětství, nebo vás tam někdo vzal sebou? O tom všem dnes s vámi. Napište nám na 702-222-220. To je číslo pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes s vámi povídáme o tom, jestli máte nějaké místo, které je jenom vaše, kam si chodíte odpočinout, srovnat myšlenky, nějaké svoje tajné místo. A už nám píšete, Monika se přidala. Ahoj pro dnešek, já to mám úplně jinak. Když potřebuju, tak se úplně odstřihnu i doma, vypnu vše, co mě má rušit, vyhodím všechny z domu a mám klídek a můžu meditovat či něco jiného. Trochu mi to Monika vzala z hlavy,
1: taky
0: protože
1: to tak
0: já taky nemám žádné místo, kam bych šla, když si potřebuju srovnat myšlenky, ale hledám ho někde v sobě. Mm. Jak to máš ty?
1: No, tak ještě k té Monice takhle, když ale poslouchají ti vaši milí, že se prostě nechají vyhodit z domu, že to je pěkné. No, já to mám tak, že já si asi dokážu najít krásné místo třeba u nás na Hvaru. A je mě úplně jedno, že kolem chodí lidi, to stačí na takovou skálu.
0: Takže to taky vypneš.
1: A mám kamaráda a Šárko ten v celý život, já si to pamatuju někdy od 15 let, miluje chodit na hřbitov sám.
0: Mm-hmm. Tam je ticho.
1: Je tam ticho,
0: ano.
1: Jsou tam lavičky, říkám. Ano. Tak, no. Ale tak proti gustu žádný disputát.
0: Přesně tak. Tak nám pište, jak jste na tom vy. No a my se vydáme na, nevím jestli nějaké tajné místo, každopádně za hranice České republiky, protože už za chvilku si s námi bude povídat ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, ale hlavně cestovatel.
2: Šárka Volemanová a Mirek Vaňura.
3: Dva na dvojce.
4: Pokýmka.

0: vámi jsou i dnes rádi dva na dvojice, Marek Vaňura a Šárka Volemanová. Dnes nám píšete o svých tajných místech, přidala se i naše posluchačka Eva. Dobré dopoledne, do klidu od lidí se uchyluji na náš srub pod Troskami. Je ve Stráni nad Rybníkem, kudy projdou každoročně davy turistů, ale u nás nahoře nejsou. Tak sedím na verandě, popijím čaj a dívám se jedním okem na Trosky a druhým do zeleně přede mnou. A kdybych měla ještě třetí oko, určitě bych jim hledala houby v okolí, píše Eva.
1: No, tak Evě, děkujeme, že jste nám vlastně to místo lokalizovala.
0: Já a krásně mám, popsala.
1: No, Mirek taky napsal z Mladé Boleslavy. Já jsem se radil se Šárkou, jestli to mám zveřejnit, Mirku, ale prý ano.
0: Já si myslím, že se to k tobě hodí.
1: Tak proč teda ke mně, ale Mirku, Mirek píše, no, je to místnůstka, moje tajné místo, to je místnůstka se splachováním, kde mě opravdu nikdo neruší a nikdo na mě nemluví a já tam tajně s ním. A proč ne?
0: No, protože já si myslím, že to mají muži takhle, že se tam chodí odpočinout a zamyslet se. Co, Mirku?
1: No, pánové, klidně nám napište, Šárce napište, jestli to tak máte. Já teď přivítám ale jednoho velkého muže. Je to Přemysl Rabas, ředitel zoologické zahrady Dvoře Králové nad Labem. Cestovatel, který prošel Afriku křížem krážem a teď by měl být na telefonu. Pane řediteli, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce, pane řediteli.
2: Zdravím posluchači dvojky.
0: Děkujeme pěkně. My tady víme, že jste milovníkem přírody a hlavně Afriky.
2: A Českého rozhlasu.
0: Ano, děkujeme. No a tak to jsme velmi rádi. Ano. Kdy jste se zamiloval do toho černého kontinentu?
2: Do kontinentu nebo do rozhlasu? Do kontinentu jako velmi mladý, jako dítě, když jsem četl knížku Rádi divokých zvířat od Bernarda Grimka, tak jsem prostě řekl, že jednou musím do Afriky jet. Tak jsem se seznamoval s lidmi, kteří v Africe byli, třeba i právě z Vá, kterém na jehož místě dneska jsem. A bylo to jako velmi, velmi zajímavý potkat tady ty velký lidi.
1: No a to jsme se právě chtěli zeptat, jestli vás na Africe fascinuje ta příroda, anebo třeba ti lidé, kteří tam žijí?
2: Asi jako celek. Jako vlastně to i odpovídá tomu, co jsem chtěl tady ve dvoře, aby to nebylo jenom o zvířatech, ale aby to bylo i o kultuře, o pocitech, o vůních, třeba i o kuchyni. Tak jako ta Afrika je prostě barevná jako celek. Samozřejmě ty zvířata pro mě jsou důležitá, ale i lidi. Když třeba jedete do Etiopie a z každé vesnice do vesnice se mění vlastně to etnikum, tak je to nesmírně zajímavá zkušenost.
0: Pane řediteli, Afriku jste navštěvoval, navštěvujete opakovaně. Máte tam vy sám za sebe třeba místo, kam se vracíte opakovaně?
2: Mám místo, které mě velmi učarovalo už při první cestě, ale teď jsem tam mnoho let nebyl a to je v Zimbabwe Národní park Matopo. To je úžasná taková divoká příroda, obrovský žulový balvan, je to členitý a kromě zvířat tam taky najdete jeskyně se skalníma malbama. Tak to je pro mě jedno z top míst, ale ono by se jich našlo samozřejmě víc, Viktory, vodopády, výstup na Kilimandžáro, ale a na mnoho jiných zajímavých národních parků, ale Matopo je srdcovka.
1: No a vy jste vlastně po té Africe chodil pěšky s kamarádem, nebo i stopem, když zrovna jelo auto, tak potřebujete vy někdy být v životě úplně sám na nějakém místě, třeba i bez toho kamarádu?

0: strany jezera se mu zase ozývá, jo, jo, jo, jsme tady tím hroším bručením. A to se mi líbí, jako je to takový uklidňující, dobře to působí na člověka a když tam jsem, tak tam jsem rád i sám.
1: Říká ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem, Přemysl Rabas, který se s námi povídá. Ještě malé zastavení u vás v zoologické zahradě, pane řediteli, vy jste teď zmínil hrochy. Léto je časem, kdy asi hodně lidí se svými dětmi jezdí do zoologické zahrady, protože prostě na to máme možná víc času. Nějakou pozvánku dáte nám?
0: Teď zrovna probíhají u nás africké dny a ještě to bude až do víkendu vlastně, kdy je tady spousta našich kamarádů z Afriky, vystupují, učí bubnovat, můžete ochutnat nejrůznější africké dobroty a jsou tady přednášky, takže to je dobrý, ale ono, i když skončí ty africké dny, tak těch možností, co tady můžou návštěvníci prožít, je velmi, velmi mnoho a já bych jenom doporučoval, aby si udělali čas a zůstali třeba právě i dlouho do večera, protože my jsme zahrada, která ty návštěvníky večer nevyžene a oni tady můžou chodit třeba do 9, do 10 a ta zahrada má úplně jinou atmosféru večer.
2: Tak a třeba si tam objevíte pro sebe svoje místo, kam se budete vracet. Takže Afrika přenesená do Podkrkonoší, konkrétně do Dvora Králové nad Labem, a pozval nás její ředitel zoologické zahrady Přemysl Rabas. Tak moc děkujeme, ať se daří.
0: Díky, se hezky naslyšenou.

0: Zhasneme zapalovače, zase se uklidníme, než budou padat hvězdy, to toho ještě hodně prožijeme, protože teď přesně je 9 hodin 32 minut. Možná to, Šárko, nevíš, možná to víš. Dnes máme mezinárodní den další a dnes svůj den slaví cheesecake.
1: Ano, myslím, že už se zabydlel tady u nás.
0: Ano, ale už se objevil ve starém Řecku cheesecake.
1: No ano, tak ta historie je dlouhá, ale myslím si, že cheesecake mají rádi mnozí z nás. Mimochodem, když bychom měli dát nějaký ekvivalent, tak my Češi máme svůj tvarožník, ale cheesecake se u nás velmi rychle zabydlel. No a najdeme ho dneska už v kavárnách, v restauracích. Občas si možná nevíme rady z jeho výslovností, což je někdy velmi úsměvné. No tak si zkusme vzpomenout na český dort, tedy cheesecake. Všechno nejlepší mu dneska přejeme. Mimochodem, za chvíli už budeme dělat kratochvíli, kterou máte rádi. Budete nám skládat verše, básničky. I pro dnešek máme připravených 5 slov.
0: A můžeme tam dát cheesecake?
1: Můžem.
2: Mrazivé léto.
3: Rozhlasová hra na dvojce.
2: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
4: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
5: Co se tam děje? Co se tam děje?
3: Soudce, který nezná slitování.
6: Ty řetězy jsou poměrně bytelný. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že se z ní dostaneš?
2: Hrubý pytel, hrubá záplata.
3: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A naše přání na vaši hlavu. Opět vycházíme z toho, že kdysi před několika týdny někdo z vás napsal, že bychom mohli skládat básně. Ano, mohli. Mm-hmm. A od té doby jednou za čas vymyslíme 5 slov, která vám zadáme, což se stane teď. Takže vás poprosíme, abyste si vzali papír, tušku, připravili se s námi a zkusili nám napsat nějaký krátký verš anebo básničku na 5 slov, která dnes vymyslel Mirek.
3: Já chci jenom říct, že tomu nevěřím, že se to někomu povede, protože to je krátká doba. A ta slova tedy je samota, léto, strom, chuť a místo dortu cheesecake, jak jsme se dohodli před písničkou. Takže ještě jednou, samota, léto, strom, chuť a cheesecake. A potom my tady se Šárkou vybereme vítěznou báseň.
2: Ano, zcela nespravedlivě.
3: A dostanete, ano, dárek, který se do těchto dob hodí, budou to ponožky.
2: Ano, že? Tak. Zase na nás budete moci myslet i na podzim, až vlastně ponožky teprve poprvé navléknete na své nožky. Jsou to speciální ponožky dvou na dvojce, jo. Samozřejmě. Tak nám pište na dvojka@rozhlas.cz nebo na 702 222 220 svoje básničky anebo rýmovačky. Ještě jednou tedy pro pořádek 5 slov, která tam musí být. Samota, léto, strom, chuť a cheesecake. Těšíme se.

0: A dnes jsme vám zadali další zrýmovaček. Míra mi říkal, že nikdo nebude psát, ano. Že to je nesmírně těžké.
1: Ano.
0: A teď sám vidí, že to vůbec není pravda. Naši milí posluchači, nenechali jste nás v tom. Desítky SMSek a e-mailů se tady soustředili do naší schránky. Já jenom v rychlosti zopakuji ta slova, na která se dneska skládalo a rýmovalo. Samota, léto, strom, chuť a ten zmíněný cheesecake, to bylo poslední slovo, který dnes slaví svůj mezinárodní den. Tak podíváme se, co psali naši posluchači.
1: Úplně náhodně, protože já jsem si tady něco vybral a už se to zase přeskákalo jinými, tak třeba strom mi tu schne v parném létě, radši sjedu k tetě bětě. Nepí tíží samota, tam mě čeká dobrota, cheesecake jako malovaný a zahrajem si na varhany. Zřejmě založené na pravdě a to napsal Bohu Tomas na Gmailu.
0: Mirka Zloun napsala, trápí-li tě samota, asi v létě sama, zachrání tě vana. Pod strom si ji dej, chuť cheesecakeu si vychutnej.
1: No a tady Linda... Na samotě u lesa srdce v létě zaplesá, stromy větrem klátí se, chuť na cheesecake s jehromy najde se. Tak pěkný to.
0: Taky nádherný. Krásná no. Básnička, díváme se ještě na nějakou. Léto pálí, pot mi teče, cheesecake v lednici mi uteče, pod strom sednu, hlava třeští, samota mi v břiše šveholí a piští. Mám však divnou chuť na sýr a tak dělám velký virvál, snědl jsem ho sám a tiše, teď mě tlačí celý v břiše, napsala Irena z Karlových Varů.
1: A je to dlouhé přitom. Mohli bychom, milé hlavně tedy posluchačky, ale i posluchači číst v podstatě do nekonečna, protože pořád to přichází, ale máme jednu vítěznou.
0: Je to tak, máme jednu vítěznou, jsme se samozřejmě tady shodli zcela, no řekla bych, jak to mám říct, nespravedlivě. No, prostě ano. Nejvíce nám líbila básnička nebo veršovánka, kterou napsala Kateřina Spišel, jsem v lese všude samý strom, samota mě tíží, divá zvěř se kolem plíží, mám z toho chuť na srnčí steak, avšak máma upekla jen cheesecake.
1: Já jsem hlasoval pro ten steak tady, takže proto jste vyhrál. Ne, jste fakt dobří. Opravdu jste dobří. Kateřina dostane ponožky?
0: Dostane ponožky, gratulujeme pěkně, no a slibujeme, že zase někdy budeme veršovat.
1: Děkujeme.

0: Celine Dion měla zpívat tuhletu písničku od Michala Davida. Tak to byla taková jenom zajímavost. Co zajímavého bude v poradně?
1: To vám prozradíme. Každopádně na začátek poděkujeme za vaši společnost v první hodince, kterou máme za sebou. Dnes se v poradně budeme věnovat našemu zdraví, v čem jako pacienti nejvíc chybujeme při užívání léků. Velmi důležité téma. Naším hostem se stane klinický farmaceut a hlavní autor elektronické databáze lékových interakcí Drug Agency, pan doktor Josef Suchopár, a samozřejmě nabídneme v poradně pro i pro vaše otázky, protože možná, že se právě chystáte na dovolenou, na cesty, léky sebou povezete, tak je důležité vědět o těch interakcích, které vám mohou zkomplikovat život. Prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části poradny po dalších zprávách v 10.

0: Hostitelská setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. V Radiokafé Vinohradská 12 bude mým hostem herečka Lucie Černíková-Pavlíková, která nás pozve k premiéře čtení na pokračování knihy Dívka ve vlaku. Jaké to je stát na jevišti semaforu vedle legendy Jiřího Suchého a netoužila někdy založit s manželem a dětmi kapelu? V Radiokafé Vinohradská 12 se budu ptát Lucie Černíkové-Pavlíkové a vy si nezapomeňte předem rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: V Česku chybí léky s účinnou látkou tamoxifen, pomáhají v léčbě rakoviny prsu. Stavební úřady loni řešily přes 5000 černých staveb. Většinu z nich nakonec dodatečně povolili. A počasí většinou bude slunečno, teploty až 38 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. V českých lékárnách chybí léky tamoxifen, které pomáhají s léčbou rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekl předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampl. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě možné sehnat. Pro zhruba desetinu českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se léky na český trh podle Hampla ale nedostanou.
4: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékárny. Ani systém omezeně dostupných léků, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
3: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je ale v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu. Mimořádnou dodávku mělo do Česka poslat Dánsko. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů. Zbytek tak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Teploty na Vysočině dnes můžou překonat 32 stupňů. Hydrometeorologové varují před vznikem požárů a taky před silnou zátěží na organismus. Hrozí přehřátí a dehydratace. Někteří lidé využívají ke schlazení přírodní koupaliště, včetně bývalých lomů, třeba u Nové Vsi na Třebičsku.
5: Kdo by to vydržel v paneláku anebo na zahradě, jo, když bazén není, tak...
6: Vlastně měl Rousek s dětmi dorazil z Třebíče.
7: Ten lom má vlastně 3 prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlí.
6: Popisujeme si u vodou skrápěné skály s majitelem Liborem Novotným.
7: Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu.
6: Vodopádky stají kvůli dalším horkým dnům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Český rozhlas.
3: V údolí Ohře na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou. Ta je nejvzácnějším a nejohroženějším hadem v Česku a žije jen v několika málo ostrůvkovitých lokalitách. Biokoridor bude v okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic. Ochránci přírody tak chtějí ukázat, že chráněná příroda nemusí být jen divoká, ale může vznikat i v místech, kde působí člověk.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno až polojasno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
0: Doprava.
3: Na dálnici D7 ve směru z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na Postoloprty. Na 57. kilometru ležel kus dřeva, teď tam jsou rozházené v pruzích větší třísky. A na D7 na příjezdu do Prahy od sjezdu na Tuchoměřice pojedete pomaleji z 2. kilometru. Do omezení u sjezdu na letiště je to na 10 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru zůstává kolona pokračující na Pražský okruh za Ořech. Tam pojedete 25 minut. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Tvoří se teď kolona na Radotínském mostě. Zpoždění za Ořech 15 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a pokračují Dva na dvojce.
8: Přesně tak, takže vás zdravíme třeba i za volant. O čem bude dnešní poradna? Velmi aktuální téma, protože jak vyjíždíme na dovolené, samozřejmě, že si balíme rodinou lékárničku. Léky mají obrovskou schopnost nám pomoci, ale v rukou nepozorného pacienta se mohou stát neúčinnými a nebo dokonce nebezpečnými.
9: V čem tedy nejčastěji chybujeme a jak můžeme své lékové návyky napravit, o tom všem si budeme povídat v naší dnešní poradně. Samozřejmě nabídneme i prostor pro vaše otázky ve druhé a třetí části poradny, tak jak je u nás dobrým zvykem. Teď je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: V čem jako pacienti nejvíc chybujeme při užívání léků? To je téma dnešní poradny. Doktor farmacie Josef Suchopár už je u mikrofonu dvojky. Pane doktore, vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne, počase vítejte u nás na dvojce. Pane doktore, možná na začátek, častokrát slýcháme o interakcích, lékových interakcích. Co to vlastně je?
2: Lékovou interakci bychom mohli vnímat tak, že to je vlastně změna vlastností toho léku, který užíváme. A tu změnu vyvolá buď to druhý lék, potrava, nápoj, nějaká rostlina, nebo prostě jakýsi druhý činitel, který konzumujeme současně s tím lékem. A ta změna očekávaných vlastností může vést buď to k tomu, že ten lék je méně účinný a terapie třeba selže, anebo naopak se vystupňuje účinek toho léku, pozorujeme nežádoucí účinky, přestaneme ten lék snášet. A to pochopitelně jsou ty dva hlavní důvody, tak proč vlastně ty lékové interakce škodí.
1: My jsme to tady řešili v zimě s vámi v poradně Českého rozhlasu, tak pojďme se dnes spíše zaměřit na samotného pacienta. Ta otázka je na snadě. V čem děláme při užívání léků samozřejmě ty největší, možná nejčastější chyby?
2: No možná vás překvapím, ale děláme chyby skoro ve všem, aha, a skoro všichni. A přesto, že je děláme, tak si to málo uvědomujeme a jsme málo ochotní ty chyby uznat. Já bych řekl, že tou úplně první chybou, kterou uděláme, je, že si nepřečteme příbalovou informaci. Máme výzkumy, které hovoří o tom, že 60 až 70% lidí příbalovou informaci nejenom, že nečte, ale vyhodí okamžitě, jakmile si to balení rozbalí. To potom vede k tomu, že se vlastně nemůže dozvědět, jak správně ten lék má užívat. A také máme výzkumy, které říkají, že ohledně farmakoterapie si těch rad od lékaře pamatujeme jenom minimum. A to je docela překvapivé. My si velmi dobře pamatujeme, co nám lékař říká z hlediska diagnózy. Víme, co máme za chorobu, víme, jaká je její prognóza, jak dlouho terapie bude trvat, ale jen hodně omezené množství informací máme o tom, jaké vlastně musíme splnit předpoklady, aby ta léčba byla vedena správně. A co je velmi zajímavé, ty výzkumy ukazují, že z toho, co si zapamatujeme, ještě poměrně velkou část interpretujeme zcela obráceně, v rozporu s tím doporučením. Jinými slovy, zní to až neuvěřitelně, ano, ale to jsou takové velmi seriózní výzkumy, které bychom mohli považovat skutečně za pravdu.
3: Chce se mi zeptat, co s tím můžeme udělat, ale vlastně nevím, jestli by mohla přijít odpověď na tu otázku, jestli být více pozorní. Položím jinou otázku. Pane doktore, vy jste na začátku říkal, že vlastně ta léková interakce, která snižuje tu účinnost nebo může přinést nějaké negativní konotace v užívání léku, souvisí nejenom na jiných lécích, ale třeba i na potravinách, které jíme, na dalších složkách. Jsme vlastně vůbec schopni tohle všechno obsáhnout a všechno zjistit, aby zkrátka nám ty léky fungovaly tak, jak mají? Kde ty informace hledat vlastně?
2: Těch informací je dneska dostupných obrovské množství. A předpokládat, že si je laik bude všechny pamatovat, je velmi, jako bych řekl, naivní. A proto je potřeba, řekněme, všem neustále klást na srdce, ať se ptají v lékárně farmaceutů, ať se ptají v lékárně farmaceutických asistentek, když si kupují volně prodejné léky, ať se ptají svého lékaře. Protože jedině ten, kdo se bude ptát, má naději, že se něco dozví. Spousta lidí si totiž myslí, že to v dnešní době takzvaně vygooglí a že jim v tom pomůže umělá inteligence. My velmi dobře víme, že spoléhat na rady umělé inteligence v oblasti léku je mimořádně ošidné.
1: Ano.
2: A ona sama, ta umělá inteligence, upozorňuje, že může dělat chyby. Ale tady ty chyby pak jsou vykoupeny různými nepříjemnostmi. Čili ptal bych se někoho, kdo je v té oblasti vzdělaný, a to jsou jistě zdravotníci.
1: Tak, říká doktor farmacie Josef Suchopár, host dnešní poradny. Samozřejmě můžete se ptát také.
3: Je to tak, na cokoliv, co vás zajímá v souvislosti s užíváním léku. Já připomenu kontakty k nám do studia 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, a přidám i telefonní číslo k nám do studia 22 155 25 25.
0: Rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tématem naší dnešní poradny, v čem jako pacienti nejvíce chybujeme při užívání léků, hovoříme i o lékových interakcích. Naším hostem ve studiu zůstává klinický farmaceut a hlavní autor elektronické databáze lékových interakcí Drug Agency, doktor farmacie Josef Suchopár.
3: Pane doktore, máme tady několik dotazů prakticky identických. Píše například Lukáš. Někdy je lepší opravdu nečíst ten komplexní seznam všech možných nežádoucích účinků. Od malátnosti přes nespavost po náhlou smrt. Není chyba někde jinde, než v nás v pacientech, že to nečteme? Chtěli jsme se zeptat, není to až alibistické? Rozumíte, to stejně nikdo tomu neporozumí, tomu dlouhému letáku. Nebylo by lepší napsat v bodech pár věcí, aby ten pacient opravdu měl šanci to vůbec vstřebat? A těch dotazů podobných je tady celá řada.
4: No, popravdě řečeno, ty informace nemusí být vždycky srozumitelné. Mohou často u těch pacientů vyvolávat pocit strachu, jako když je velký, dlouhý seznam nežádoucích účinků. Vždycky si vzpomenu na mého tatínka, který je všechny měl ve chvíli, kdy si přečetl příbalovou informaci. Já bych řekl, že pacienti by se měli soustředit zejména na ty praktické části příbalového letáku, a to je zejména dávkování. Tam se totiž dočtou několik velmi důležitých informací, které často podceňují, a potom to podcenění může vyvolávat problémy. První důležitá informace, jestli se lék užívá před jídlem nebo během jídla či po jídle, či jestli je to jedno, kdy se užívá. Druhá důležitá informace, a to si všimněte, že je to tam velmi často napsáno v příbalové informaci, že se lék zapíjí vodou. To je věc, která na první pohled vypadá úplně banálně a tak jako jasně, jenže my víme, že většina pacientů zapíjí lék něčím jiným než vodou. A pochopitelně ten nápoj, který použijou, může mít určité vlastnosti, které potom vedou zase buď to ke snížení účinku nebo ke zvýšení účinku toho léku, nebo různým způsobem ovlivňují jeho vstřebávání. Jinými slovy, já být pacientem, tak se soustředím zejména na tu praktickou část, jak vlastně správně ten lék mám užívat.
2: Pojďme možná k dalším praktickým a důležitým radám. Asi každý z nás někdy zažil to, že má v nějaké pravidelnosti brát léky a prostě na to zapomeneme. A teď tam stojíme a říkáme si tak. A teď to mělo být před 2-3 hodinami, co teď? Mám to vzít teď, anebo ne, nebo až zase vlastně jiný den. Jak si poradit, když se vlastně dostaneme do téhleté situace? Podle jakého klíče?
4: No, popravdě tohle jsou věci, se kterými se setkávám já poměrně často, a ono velmi záleží na charakteru toho léku. Jinak budeme postupovat, když si nejsme jistí, jestli jsme užili nějaký lék typu vitamíny nebo minerály nebo něco podobného. Tam bych automaticky postupoval tak, že bych prostě tu další dávku si nebral. Jinak budeme postupovat ve chvíli, kdy se jedná o lék, který my tomu říkáme, že má úzké terapeutické okno, kde je velmi malý rozdíl mezi tou účinnou a toxickou koncentrací. Čili charakter léku je zcela zásadní.
3: Zásadně by ale mělo platit, že tohle všechno nám řekne lékař, který nám ten lék předepíše. Tu další věc, kterou jste radil, by nám měl říct lékárník. Dokonce píše přece i na krabičku, to snad ještě platí, jaké je dávkování a tak. Tak ty základní informace bychom měli vstřebat, než vůbec ten lék použijeme, ne?
4: Ano. Ty výzkumy, o kterých jsem hovořil, mají takový jeden velmi zajímavý závěr. Pacienta není dobré se ptát, jestli porozuměl. On vám na to odpoví, že ano, a přitom nemusel porozumět. Pacientovi je vhodné říct, jestli by mohl velmi stručně zopakovat, co vlastně s tím lékem má dělat. A to je, si myslím, hrozně zajímavé. Je potřeba říct, že se ta situace velmi významně zlepšuje v České republice, že zejména lékárny poskytují opravdu velmi kvalifikované, dobré informace, že lékaři se velmi věnují i té problematice tolerance, bezpečnosti, způsobu užívání léku, a To jsou věci, které ve mně vyvolávají taky jako pocit, že směřujeme tím správným směrem. Přesto pořád ještě bych řekl, většina pacientů udělá při terapii nějakou větší nebo menší chybu. Naštěstí ty malé chyby převažují, ty vážné chyby jsou v minoritě, ale některé ty chyby jsou natolik závažné, že dokáží doslova jaksi ohrozit účinnost toho,

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: V čem jako pacienti nejvíce chybujeme při užívání léků, to je téma dnešní porady. Naším hostem zůstává doktor farmacie Josef Suchopár.
3: A s námi po telefonních linkách ve spojení už někdo z našich posluchačů s dotazem. Hezké dopoledne, vítejte u nás, prosím, můžete se ptát.
4: Dobrý den. U telefonu je Libuše Wolfová. Je mi 83 let, takže už jsem byla v nemocnici hospitalizovaná víckrát. Loni tedy to dosáhlo jaksi poněkud svého vrcholu, takže jsem byla v nemocnici pětkrát, ale krátkodobě. Prosím vás pěkně, kdykoliv pacient, tedy alespoň já, ale není to jiné, nastoupí do nemocnice, okamžitě hned prvních pár hodin udělají to, že změní léky. To je za prvé, ale za druhé následuje to, že nikdy už se nevrátí k tomu užívání tak, s čím jsem přišla. Za dva měsíce, za tři je to jinak, pak je to zase jinak. A já pětkrát do roka, nebo pětkrát v půl roce jdu na kontrolu. Poctivě to dodržuju, ale já už se v tom sama opravdu nevyznám. Tak.
3: Děkujeme vám za vaši zkušenost, za ten telefonát. Poprosíme o reakci.
5: Naprosto vynikající zkušenost, kterou moc děkuju, že s námi posluchačka sdílí. Toto je jeden z velkých problémů, kdy se pacientům mění terapie. Ono to nemusí být až takto dramatické, že to je opakovaně při hospitalizaci a veškerá medikace. Ono to může být zejména u seniorů takové méně, bych řekl, významné, že se změní 2-3 léky. Mám zkušenost, že pacienti, kteří jsou potom zmateni z toho, protože nechápou ty pokyny, tak jak jsem říkal před chvílí, že nám i výzkumy říkají, že pacienti to nejenom, že ne všechno si zapamatují, ale některé ty rady interpretují obráceně. Tak to potom vede k tomu, že Česká republika patří k evropským lídrům v počtu duplicit. Pacienti užívají dva stejné léky a neví o tom. A to je, si myslím, jeden z těch velkých problémů českého zdravotnictví, který by bylo dobré řešit, protože on je velmi dobře preventabilní, dokážeme tomu zabránit. Každý zdravotník umí identifikovat dva stejné léky. Ale abych se vrátil k dotazu té pacientky, já osobně toto považuji za nesprávné, tak to by se postupovat nemělo. Měla by tam být nějaká rozvaha, nějaká kontinuita a každá změna léku u seniora by měla být s tím seniorem probrána. Ne, že se to stane, abych tak řekl, z moci úřední náhle, nečekaně, protože nám musí jít také o to zajistit kvalitu života těch pacientů. Musí jít nám o to, aby ty léky správně užívali, aby měli správnou adherenci.
3: Děkujeme, ještě v rychlosti jeden dotaz. Ano. Dobrý den, hezké dopoledne i vám, prosím, můžete se ptát.
6: Dobrý den, tady Kovaříková, já vás všechny zdravím.
3: Děkujeme,
6: a mám takovej, prosím vás pěkně, dotaz, když pán doktor napíše léky, ani neví, co už předtím beru, nesleduje to a ty léky se můžou mezi sebou prát, i to není možný a lék se v tom vůbec nemůže vyznat.
2: Děkujeme za ten dotaz. Pane doktore, malinko to i upřesníme, kdo by měl u pacienta hlídat, kolik, a zvláště u seniorů, kolik ten člověk vlastně bere léku? Je to jeho praktický lékař?
5: Určitě jsou to všichni lékaři, kteří předepisují léky, a určitě je to farmaceut, který ty léky vydává. Všichni tito zdravotničtí profesionálové mohou nahlédnout do systému, který se jmenuje pacientský lékový záznam. Tam jsou schopni zjistit, které léky pacient užívá, které mu byly předepsány, které si vyzvedl, které si nevyzvedl. To všechno tam zjistí.
3: Dobře, a čas naší dnešní poradny už vypršel, ale přece jenom měli jsme tu dva telefonáty, tak kde vlastně se mohou dovolat ti pacienti, kteří mají takovou zkušenost, jako obě dámy, které volali? Co já vlastně jako pacient teda můžu udělat, když mám takovou zkušenost?
5: Když mám takovou zkušenost, obrátím se na lékárnu. Když se podíváte na internetové stránky těch třeba největších řetězců lékáren, mají tam svoje vlastní poradny. Můžu se obrátit na klinické farmaceuty. Existují pracoviště klinické farmacie. Najdete na webových stránkách odborné společnosti klinické farmacie.
2: Dobře. Dnešní host radioporadny, tedy doktor farmacie Josef Suchopár, klinický farmaceut a hlavní autor elektronické databáze lékových interakcí, tedy Drug Agency. Pane doktore, děkujeme, že jste přišel.
5: Děkuji za pozvání.

0: Po 16. hodině věříme, že budete poslouchat také dvojku, kterou slyšíte teď. Čeká nás káva o 16. letní zelenina. Letní zelenina nabízí nepřeberné množství chutí, barev i možností využití, jak s rajčaty, paprikami, cuketami a lilky pracovat, aby vynikla její chuť. Kdy je zapotřebí lile kloupat, jak vyzrát na pálivost paprik a čím můžeme plnit rajčata? Hostem Patricie Strouhalové a kávy o 16. bude gastronomická publicistka Jitka Rákosníková. Když napíšete dotaz už teď na dvojka@rozhlas.cz, ten dotaz bude vyslyšen.
1: A samozřejmě už za chvíli se projdeme ve společnosti Aleše Cibulky také po červeném koberci. Je čtvrtek, tak předpokládám, že nás mimo jiné vezme do kina.
2: Meteor na dvojce. Ovlivní klima zásoby vody, jak sají nektar kolibříci. A rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
5: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: A ani dnes na nás nezapomněl Aleš Cibulka. Hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, na vás se nedá zapomenout. Ano, hezký den vám všem.
4: Přesto jsme se lekli, jak si chvilku mlčel, že si zapomněl. Tak je tady čtvrtek a čtvrtek přináší filmové premiéry samozřejmě, tak co nového přichází do českých kin?
3: No začneme filmem, který přichází ze Slovenska a to je komedie Kavej druhý díl. Klára a Štanci zůstali na východním Slovensku, vychovávají děti a zjišťují, že rodinný život není zdaleka tak idylický, jak si kdysi představovali. Je to vlastně pokračování úspěšné komedie, odehrává se přibližně 5 let po prvním dílu. Režíroval Lukáš Zedníkovič, hrají Jana Kovalčíková, Anna Jakub Rakovská, Lenka Barelíková, Spišáková. Pokud jste viděli první díl, určitě zajdete na druhý. Potom tu pro vás mám německo-maďarsko-francouzské drama Tichá přítelkyně. To je zajímavý systém toho filmu, on propojuje 3 příběhy z různých historických období a mají jednu spojnici, jejich tichým svědkem je prastarý Jinan, rostoucí v botanické zahradě v německém univerzitním městě. Režisérkou je Maďarka Ildiko Enyedi. Ve filmu se objeví hongkongská hvězda Tony Leung Chiu Wai a hraje tam také francouzská herečka Lea Seydoux. To jsou informace, výborný, které k tomu filmu potřebujete vědět. Jmenuje se Tichá přítelkyně, hlavně tedy Tony Leung Chiu Wai, moje oblíbená herečka, to je znovu na plátnech. Těším se na to jako malý.
4: Ta výslovnost ale byla exkluzivní. Prostě.
3: No taky jsem kvůli tomu stával v 5. Mám tady pro vás i český dokument Veřejný prostor Františka Skály. Režisér Petr Slavík v něm představuje výtvarníka, performera, hudebníka Františka Skálu a jeho osobitý pohled na krásu, nedokonalost i radost z tvorby. No a nakonec česká rodinná komedie Dovolená v českém ráji. Milan a Týna chtějí společnou dovolenou využít k záchraně svého skřípajícího manželství, jenomže Milan sní o české přírodě, s paní Počirákem, Týna by raději k moři. Jejich pobyt v kempu se proto rychle mění v sérii komických katastrof. Film natočil Adam Koloman-Rybanský, hlavní role hrají Tomáš Jeřábek, Magdalena Borová, Saša Rašelv, Petr Čtvrtníček, Adam Mišík. Kritikové hrůznými kritikami nešetří. Jedna měla zajímavý titulek Dovolená v českém ráji, peklo pro diváky. Ale nechám to na vás, jak rozhodnete. Já si myslím, že zase třeba tenhle ten titul někde v letním kině má svoji platnost. Uvidíme, v úterý vám řeknu, jak jste rozhodli a na co Češi vyrazili do kin.
2: Děkujeme pěkně za všechny pozvánky a také za to, že si nám v tom udělal pořádek. No a teď jedno přání k narozeninám, Aleši, dneska totiž slaví jedno slavné dismanče, řekla bych. Nejsou to sice kulatěny, ale popravdě narozeniny velmi významné.
3: Ano, to dismanče se jmenuje Alena Vránová.
4: Prosím tě.
3: Milí posluchači, ano, dneska slaví 94. narozeniny. Začínala u nás v rozhlase jako dismanče. Alena Vránová se navždy zapsala do paměti diváku jako princezna Krasomila. Mně se vždycky vybaví ten její výraz, když jsem se jí na ní zeptal. Už to samozřejmě nemá ráda. Ta pyšná princezna jí dala nesmrtelnost, ale zároveň naprosto zastínila všechno, co kdy za svůj dlouhý život vytvořila a že toho byly opravdu desítky velkých divadelních, filmových, televizních, rozhlasových, dabingových rolí, často nebo ve velké většině případů mnohem náročnějších, herecky zajímavějších, ale Alena Vránová asi zůstane navždy pyšnou princeznou. Ale je to velká česká herečka, dneska jí 94.
4: Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví. Mm-hmm. Myslím si, že ji stejně opravdu jako krásnou, pyšnou princeznu budeme mít. No a na závěr dnešní procházky po červeném koberci, jedna taková smutná vzpomínka, viď?
3: Je to tak, no. Jak už jsme vás i na dvojice informovali, ve věku pouhých 650 let zemřel včera při nehodě na motorce v Dublinu irský zpěvák a frontman kapely The Frames Glenn Hansard. Za snímek Once a píseň Falling Slowly byl oceněn Oscarem společně s Češkou Markétou Irglovou, se kterou také na čas propojil svůj život. Narodil se v roce 1970 v Dublinu. Představte si, že vyrůstal v tamní velmi chudé dělnické čtvrti. Tatínek pracoval jako hlídač parkoviště, maminka prodávala ve stánku s ovocem. Ovšem, láska k hudbě ho provázela od malička. Jeho strýc mu jako malému daroval elektrickou kytaru, na kterou hrál až do svých posledních dní. On se netajil i velkou náklonností k České republice, miloval českou kuchyni, knížky Josefa Škvoreckého, filmy Jana Švankmajera, měl rád filmy Ostře sledované vlaky a Vrchní prchni. Vždycky si také pochvaloval české publikum, které prý podle něj umělo naslouchat jako žádný. žádné jiné. V České republice byl naposledy ještě letos v červnu na festivalech Slunovrat v Opavě a Valašských Palíček ve Valašském Meziříčí. Bohužel včera jeho život vyhasl na motorce při nehodě v Dublinu. 56 let, dávejte pozor na těch silnicích. A vzpomínka na ní a samozřejmě ta píseň, o kterém jsem mluvil, jaká jiná.
4: Ano.
2: Děkujeme za tu vzpomínku, děkujeme za celý dnešní červený koberec, milí Aleši, teď už hrajeme tu slíbenou písničku a zítra se těšíme na shledanou.
3: Těším se taky, hezký den vám všem.

0: Ve studiu dvojky se ochladilo, mrazivé léto tady pokračuje a samozřejmě pátráme.
1: Je to tak a své správné odpovědi nám pořád ještě můžete posílat do pátku do 12 hodin přes webový formulář na stránkách dvojky. Co k tomu potřebujete? Potřebnou indici.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Snědl jsem nejdřív horkou kaši, pak hrnek mléka, pecen chleba, mámu, tátu, děvče s trakařem, sedláka se senem, pasáka s prasaty a ovčáka s jehňaty. No, taková série by z obezitologického hlediska dovedla jedince, jako jsem já, přímo k jednomu ze sedmi smrtelných hříchů, nestřídmosti a obžerství. Když vás totiž od narození pohání takto bezedný hlad, který nic nedokáže utěšit, začnete celý svět vnímat spíš jako prostřený stůl, než jako místo k životu. Tento dlouhý seznam obětí jasně dokazuje, jak ničivá nenasytnost dokáže být.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Šárka má něco na srdci. Už jsme říkali, co bude po 16., co bude po 18. hodině.
1: Po 18. hodině pozvánka ode mě směrem k vám na Moci bez nemoci. Už jste slyšeli o rehabilitaci mozkem, jestli ne, tak to je novinkový přístup pro lidi, kteří dlouho leží na lůžcích. Přijde pan Zdeněk, který přežil leteckou katastrofu a právě byl na hranici mezi životem a smrtí a ta rehabilitace mozkem přímo řízená ho vrátila zpátky do života. Poslechněte si to dnes po 18. hodině, ale teď ještě blízká setkání.
0: Ano, hostem Michaly Mauerové bude dnes v Radio Café herečka, zpěvačka Lucie Černíková Pavlíková. Je to živě, pokud jste blízko, přijďte, Vinohradská 12, známá adresa. My se pro dnešek se Šárkou loučíme.
1: Přejeme vám hezký den a budeme se zase těšit na společné setkání za mikrofonem Českého rozhlasu Dvojka. Budou tady Mirek Vaňura
0: a Šárka Volemanová.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česká ekonomika v předcházejících třech měsících meziročně vzrostla o 2%. V noci na dnešek zemřel známý botanik Václav Větvička, bylo mu 88 let. A počasí většinou bude slunečno, teploty až 38 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 2%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. Ekonomika rostla i v porovnání s prvními třemi měsíci roku. Podle statistiků o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Další příčiny popisuje Vladimír Kermít, ředitel odboru národních účtů ČSU.
4: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
2: Oproti prvnímu čtvrtletí rostla od března do června i zaměstnanost bezmála o 1%. Aktuální sucho se v následujících dnech kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nejhorší situace je teď asi na pětině území Česka, v jižní a jihozápadní části republiky. Přestože meteorologové předpovídají i srážky, na zmírnění nebudou mít pravděpodobně vliv. Během nadcházejících veder by proto lidé měli být ostražití nejen co se týče zdraví, ale taky chování ve volné přírodě. Pokračuje koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
5: Druhá věc, která se váže s tím průběhem suchého počasí, tak je riziko požáru vegetace. My zcela jednoznačně jako vidíme zásadní riziko, zejména v pátek a obecně o víkendu, protože v tu dobu se v krajině pohybuje více lidí než pracovní dny a lidé pohybující se ve volné krajině, tak jsou potenciálně zdrojem zapálení.
2: Podle Trnky bude riziko platit i začátkem příštího týdne. V noci na dnešek zemřel v Hamzově léčebně v Luži Košumberku známý botanik Václav Větvička. Informoval o tom Chrudimský deník, kterému to potvrdil ředitel léčebny Václav Volejník. Větvičkovi bylo 88 let. Biolog a někdejší dlouholetý ředitel Pražské botanické zahrady Václav Větvička patří ke známým popularizátorům říše rostlin. O své vášni napsal několik knih a účinkoval v médiích i u nás na Českém rozhlase Dvojka. Mnoho let pracoval v botanickém ústavu v Průhonicích a taky byl vedoucím zámeckého parku ve Štěříně. Kriminalisté, psovodi nebo členové antikonfliktního týmu dohlédnou na dnešní odvetný zápas druhého předkola Evropské konferenční ligy v Jablonci nad Nisou. Domácí fotbalisté se střetnou večer v 6 s chorvatským Varaždínem. Policie vyhodnotila utkání jako rizikové. A v Hradci Králové přivítá o hodinu později, tedy v 7 v odvetě druhého předkola Evropské ligy norské Tromsø.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až polojasno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, na horách kolem 28.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 172 počítejte s kolonou kamionů, nesouvisle pokračují do zúžení v Brně. Na D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, před sjezdem na Měřín pracují silničáři, na kilometru 134 je uzavřený levý pruh, brzdí se na kilometru 138, zdržíte se asi čtvrt hodiny. A na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru se jede taky v koloně, pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Je to zhruba na půl hodiny. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už si poslechněte Blízká setkání.
6: Krásné dopoledne, dámy a pánové, krásné dopoledne, milí posluchači. Je velmi horké dopoledne, ale tady v Radio Café Vinohradská 12 v klimatizované kavárně je velmi příjemně. Já vás vítám u Blízkých setkání a doufám, že všichni v těchto horkých dnech mají svá rádia a své přijímače, kde nás poslouchají někde ve stínu, ze sklenicí vody, dodržují pitný režim a my už se můžeme vrhnout s dotazy na našeho velmi milého hosta. Je herečkou, zpěvačkou, dabérkou i interpretkou audioknih. Diváci ji znají z muzikálů, televizních seriálů i z legendárního Semaforu, kde už řadu let stojí po boku Jiřího Suchého. Pro spousty dětí a jejich rodiče, včetně mě, také hlas Faninky a hlavně Lucka z Kouzelné školky. Dámy a pánové, Lucie Černíková, Pavlíková, Lucko, vítej v Blízkých setkáních. Krásný den. Když už jsem začala tím teplem a jak je dobré ho strávit někde ve stínu a co všechno dělat, aby člověk ta vedra umorná nějak přežil, tak jak je přežíváš? Ty máš nějaký svůj tajný recept?
7: Mám tajný recept a tím je, že na zahradě máme úžasný kulatý bazén. Tam skočím, jsem tam celý den a pak vylezu.
6: Až když zaleze sluníčko, vylézá Lucka.
7: Ano.
6: To je skvělý.
7: To je můj recept na přežití. Trošku se změním v žábu nebo možná v rybku a je to mnohem snesitelnější, no.
6: No a pro ty, co třeba bazén nemají, doporučím něco, o čem si za chvilku budeme povídat ve vstupu, a to je poslouchání audioknih v rámci četby na pokračování v rozhlase, protože Lucka se svými kolegyněmi Anitou Krauzovou a Evou Hacurovou načetla fantastickou knihu Dívka ve vlaku od Polly Hawkins. No a o tom, jak se jí četlo, o tom, jaké to má odezvy, si budeme povídat za chvilku ve vstupu s mým dnešním hostem, herečkou Luckou Černíkovou Pavlíkovou.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové na Dvojce.
1: Pokud vám je, milí posluchači, ať už tady v Radiokafé Vinohradská 12 nebo u vašich přijímačů, povědomý hlas, s kterým se dneska povídám, tak to může být třeba tím, že posloucháte četbu na pokračování Dívka ve vlaku od Polly Hawkins, protože Lucie Černíková-Pavlíková je jednou ze tří protagonistek a hlasů této knihy. Lucko, jaké to je, když tvým hlasem ožije kniha? Četla jsi ji předtím nebo se seznámila s touto knihou až při čtení?
2: Já jsem vlastně byla oslovena na četbu této knihy, tak jsem dostala scénáře a přečetla jsem si ji poprvé až při čtení a studování těch scénářů. A musím říct, že ačkoliv krimi žánr nepatří mezi mé úplně oblíbené, tak mě to tak chytlo, že jsem jedním dechem prostě musela přečíst všechny ty díly až do konce a stvárnit takovou roli je pro mě velice zajímavé, protože ta kniha je psaná v ich formě, každá ta postava tam mluví vlastně za sebe, svými pocity, svoje myšlenky tam sděluje. Takže pro mě tahle ta práce byla moc zajímavá, zejména taky ve spolupráci s panem režisérem Dimitriem Dudíkem, který je moc laskavý a spolupráce s ním je vždycky pohodička.
1: Ty jsi zkušená hlasová interpretka, ale jaké to je? Protože psychologický thriller stojí hlavně na hlasu interpreta. Tak jak jsi hledala způsob, aby posluchači hlavní hrdince uvěřili? Jak jsi našla tu polohu tak, aby to bylo autentické, aby to bylo napínavé?
2: Tak já nemluvím úplně tu hlavní hrdinku. Já tam mluvím tu Anu, což je manželka Toma, kdo poslouchá, tak ví. A měla jsem tam nějaké dispozice, jakože je to mladá žena, 25 až 30 let, má malé dítě, takže snažila jsem se čerpat tak trochu, vždycky člověk čerpá z vlastních zkušeností, z nějakých vlastních prožitků a pocitů. Takže asi takhle nějak.
1: Já bych nechtěla posluchače nějak ochuzovat o tu zápletku a prozrazovat jim něco dopředu, ale
2: no, to určitě
1: je to velmi známá kniha, známá zápletka, žena, která prochází nějakou osobní krizi, jezdí vlakem a vždycky projíždí kolem takového domu, kde je manželský pár, který vnímá a najednou zjistí, že ten manželský pár, který ona sleduje, už není pár.
2: Ano.
1: A žena zmizí a pak se začne odehrávat to drama. Je to velmi napínavé, vy posluchači máte možnost ještě 40 dní si to v rámci Českého rozhlasu poslechnout. A mě by teď zajímalo, když člověk dočte tu knihu, nebo skončí tu frekvenci, jak se říká, čtecí a odejde domů, tak necháváš ten příběh za dveřmi studia, nebo ti ještě nějakou dobu zůstává v hlavě?
2: No určitě minimálně po cestě domů.
1: Vlakem?
2: Vlakem. Aby to bylo autentické, tematické, ale musím říct, že tohleto ve mně teda zanechalo poměrně hustou stopu, že jak jsme to dočetli, tak jsem byla ráda, že je konec a trochu se mi i motala hlava, musela jsem se napít. Byla to docela síla.
1: Takže teď v soukromí nějakou oddechovku,
2: ano, přesně
1: lehké čtení, nějakou komedii si zvolila.
2: Ano, ano, ano. No.
1: Jak už jsem zmínila, jsi známý hlasový interpret, jsi známá dabérka. Tak když máš volit teď mezi tím, jestli tě baví víc dabing, nebo dáváš přednost tomu načíst audioknížku, tak co je takové víc tvoje? V čem se líp cítí Lucka Černíková?
2: Tak obě disciplíny jsou pro mě velice příjemné. Jo? Jak ten dabing, tak četba. A četba už jenom proto, že já jako maminka dvou dětí čtu dětem každý večer před spáním. A moc mě to baví. A když teda jsem dostala, nebo když dostávám četbu na pokračování, tak si to vyloženě užívám, protože to můžu tak jako stvárnit po svém. Dokonce si vzpomínám, když jsem byla už malá, tak při hodinách českého jazyka paní učitelka četla a když už nemohla, tak vyvolala mě. Takže čtu opravdu ráda Nahlas od malička.
1: I v soukromí, když si čteš svoji vlastní knížku, tak je už to taková deformace, že si ji čteš nahlas?
2: Ne, to ne, to ne. To se přiznám, že ne. No a dabing zase nabízí úplně jiné možnosti projevu, a když je role krásná a řekla bych tak trochu šitá na míru, tak si ji taky užívám.
1: Máš nějakého oblíbeného herce, nebo spíš herečku v tém případě, kterou ráda dabuješ?
2: Já jsem spíš specialistka,
1: ano,
2: na
1: to
2: různé...
1: jsme chtěli slyšet.
2: Jednak na různé animované postavičky, mm-hmm, v kreslených a animovaných seriálech. No a jinak tak moje taková vlastnoruční,
1: ano, srdeční,
2: srdeční záležitostí je postavička Faninky z Kouzelné školky.
1: K tomu se samozřejmě dostaneme, protože aniž si to můj dnešní host uvědomuje, tak utváří vkus a hladí a vychovává spousty generací. Lucie Černíková.

0: Když se řekne Lucie Černíková, tak já před sebou vždycky vidím tu krásnou usměvavou tvář v červených puntíkovaných šatech. To je totiž ten kostým, který Lucka nosí v kouzelné školce. A vymyká se těm ostatním průvodcům tohodle oblíbeného pořadu, oblíbeného nejenom u dětí, ale u rodičů, za prvý proto, že mají ty rodiče chvilku čas sami na sebe, za druhé proto, protože je to takový návrat do dětství. Většina těch průvodců jsou ale dědečkové nebo babičky, jenom ty se vymykáš věkově trošku. Jak ses k tomu dostala? Jak se tam objevila ta sympatická tvář v červených puntíkovaných šatech?
1: No tak vlastně souvisí to s tím, že já jsem už nějaký ten pátek mluvila Faninku několik let.
0: A to je ten maňásek, to je ten copatá postavička.
1: Ano, je to loutka zelená s copama, je to skřítčí Faninka z říše kouzelné Fanfárie. Mm-hmm. A tak jsem tak pozorovala ty svoje kolegy. No a potom už vlastně někteří z nich odcházeli do důchodu a tak dále a potřebovali někoho, kdo by je nahradil. Takže v tu chvíli dramaturgině pořadu Markéta Vaněčková mi nabídla, nejprve to byly pouze dva díly, myslím, v týdnu, tak jako na zkoušku, abych moderovala tenhle pořad pro děti. No a mě to teda moc chytlo, protože z té druhé strany je to ještě zábavnější. Takže nakonec z toho bylo vlastně plnohodnotné angažmá.
0: Faninku si opustila?
1: Už. Neopustila.
0: Takže mluvíš jak Faninku, ano. Tak si mm-hmm. i Lucka, ta protagonistka ano. V těch krásných červených šatech.
1: Ano, ano, pořád jsem si to zachovala, takže jsem před kamerou i za kamerou. Dokonce se občas stalo, když některý z mých kolegů dabérů třeba ochořel, nebo byla nějaká speciální situace, že nebyl, kdo by se mnou v té kouzelné školce hrál, takže samozřejmě se nabídla
0: sama se sebou.
1: Ta možnost s Faninkou, takže jsem hrála sama se sebou, když jsem si odpovídala a měnila jsem takhle ten hlas, jak Lucko, prosím tě, co tam děláš? Ale Faninko, je to všecko v pořádku.
0: To je prostě plnohodnotná herečka, která zastoupí jakoukoliv funkci v rámci pořadu. Luci, já sama jsem se s tím setkala, že spousta kolegů z naší branže trochu opovrhuje tou prací pro děti na dětských pořadech a tak, že to je, nechci říct druhořadá, ale že to je taková ta jednoduchá práce, prostě dělat tu zábavu pro děti. Já si to nemyslím, jak k tomu přistupuješ ty, protože ty sama jsi maminka, to znamená, jsi sama koncovým uživatelem, který konzumuje ty pořady nebo minimálně skrze své děti. Tak jak to vidíš ty, jak to vnímáš?
1: Já to vnímám jako obrovské poslání, naopak. Jsem moc vděčná, že jsem tuhle tu příležitost dostala. A čím jsem starší a mám ty svoje děti, tak si toho víc vážím a je to pro mě radost opravdu. Jednak natáčení, které je vždycky zábavné v tom skvělém týmu, který tam máme. A potom i prostě venku, na živých vystoupeních, v divadlech, protože máme i kouzelnou školku v divadle a na cestách, takže tam vidím tu zpětnou vazbu a prostě dělat zábavu pro děti je pro mě opravdu, řekla bych snad i ctí.
0: Jak na tebe reagují tví malí fanoušci? Ono totiž ti už trošku odrostly třeba úplně od těch kouzelnoškolkových let, ale stejně si pro ně spojená s tím hezkým obdobím a s tím příjemným pokoukáním. Tak jaké máš reakce na ulici?
1: To je právě hrozně příjemné, protože pak přijdou i pubertáci, nebo já jsem na vás koukala a tohle. A tak mají radost. Když se mnou vyfotí, tak Je to fajn.
0: Je to asi legrace, když potkáš nějakého dvoumetrového chlapce v mikině s kapucí a říká, já jsem na vás vyrost. Něco takového se ti taky děje?
1: Jo, to se mi stalo zrovna nedávno. Jsme zpívali na koncertě někde a tam byl místostarosta, se přišel představit. A byl to přesně dvoumetrový takový pán, už otec od dětí a říkal, já jsem na vás.

0: Takže je to už, 25 let.
1: 25 let a díky tomu...
0: Výročí.
1: To je neuvěřitelný. To je, vypadáš na 25, tak má člověk pocit, že ses narodila a rovnou už si učinkovala, ale...
0: od plenek.
1: Díky tomu jsem zjistila, že fantasticky zpíváš.
0: Děkuji.
1: Co pěvecká dráha? Neměla jsi někdy nutkání se vrhnout na solovou dráhu a být, nechci říct pouze, ale být zpěvačkou hlavně a především?
0: No tak... Já jsem studovala zpěv na konzervatoři Jaroslava Ježka, od malička jsem zpívala, pocházím z hudební rodiny, takže zpěv byl pro mě taková ta první volba, herectví se k tomu tak nějak přimotalo, dalo by se říct docela náhodně a já jsem dostala příležitosti v divadlech, v muzikálech, takže ty jsem si moc vychutnávala. Zpívala jsem swing, protože jsem studovala na konzervatoři Jaroslava Ježka, která je zaměřená na jazz a swing a mě moc tam inspirovaly právě takové ty žánry jako Ella Fitzgerald a podobné, takže to jsem zpívala z big bandy.
1: To se říká, že je muzika, kterou by měl každý muzikant projít, jako
0: ano,
1: baletem
0: měl
1: by měl projít každý tanečník,
0: takový
1: je to
0: základ.
1: Takový základ,
0: no, no,
1: taková
0: no.
1: Atletika pro všechny ostatní sporty.
0: Tak možná i pro zpěváky.
1: No ale zkoušíš?
0: Zkouším sem tam něco i vlastního, mm-hmm.
1: Ano,
0: to je pravda. Jednak máme písničky, ještě to se vrátím k té kouzelné školce pro děti, které vznikly právě ve spolupráci s Ondrou Lážnovským, což je režisér kouzelné školky. Jeho texty zhudebnil můj muž. A společně jsme vydali CDčko s písničkami pro děti a v té kouzelné školce se tam periodicky opakují. Takže to je jedna část tvorby. A potom samozřejmě i pro ty dospělé jsme tak něco zkoušeli. S manželem jsme vyprodukovali písničku, která je takovým naším...
1: Takovou hymnou rodinou.
0: Jo, no, takovou dá se říct, protože naše holčičky to letos objevily v playlistu a pouští to třeba v autě. Jo.
1: Já myslím, že přesně nazrál ten čas, kdy si tu vaši rodinnou hymnu, kterou ty si sama otextovala, takže nejsi jenom zpěvačkou, ale tak textařkou, teď právě v blízkých setkáních pustíme. Takže Lucie Černíková a Plout ve dvou.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce.
2: A já si tady hezky pluju ve dvou rozhovorem s mým dnešním hostem, herečkou, a teď jsme slyšeli, že velmi zdatnou zpěvačkou Lucií Černíkovou Pavlíkovou, která tuto píseň Plout ve dvou i otextovala.
3: Ano, já jsem napsala text, hudbu složil můj muž Lukáš Pavlík a natočili jsme k tomu i videoklip, ve kterém účinkují různí lidé mému srdci milí. A sice různé kamarádky, dcerka, manžel a také pan Suchý.
2: Když jsme u pana Suchého, tak musíme ke tvému příběhu, jak ses ocitla v divadle Semafor vedle takové legendy, kterou bezesporu pan Suchý je. Byl to on, kdo tě oslovil a řekl: Lucko, pojďte k nám.
3: No, tak, takhle to docela nebylo. A celé to se to vlastně vyvinulo, protože samozřejmě v divadle Semafor bylo vždycky dáván prostor mladým talentům. My jsme doma poslouchali desky divadla Semafor a mě tak napadlo, že když tam byli jiní, proč bych tam taky nemohla já, jenomže já, holka z Rakovníka, ještě tenkrát jsem ani nebyla v Praze na studiích, tak mě napadlo prostě a jednoduše poslat dopis panu Suchému. Mm-hmm. Přiložila jsem tam fotku a nějakou nahrávku svého zpěvu a představte si, že pan Suchý mi vlastnoručně odpověděl.
2: Máš zasklený ten dopis někde, pověšený jako takovou svátost?
3: No, mám ho schovaný a napsal mi: milá Lucie, nevypadáte ani nespíváte špatně.
2: Začalo to hezky,
3: ano,
2: ten dopis.
3: Ale zrovna máme po premiéře a nikoho nehledáme. No, ale bude-li nějaká příležitost, my se vám ozveme. No tak.
2: A ozvali se?
3: S úctou Jiří Suchý. Představ si, za 3 roky zazvonil u nás doma telefon. To byla ještě, že, pevná linka. A tam se ozvala kancelář divadla Semafor. Zveme vás na konkurs do muzikálu, připravovaného muzikálu Vladimíra France a Jiřího Suchého, Pokušení svatého Antonína. No, tak já jsem se vydala do Prahy na konkurs do legendárního divadla Semafor. Kolena se mi třásla. Tam byla fronta až ven. Samí konzervatoristi. No a zaspívala jsem tam svoji oblíbenou píseň z muzikálu Evita, Don't Cry for Me Argentina, to je taky taková moje srdeční písnička, se kterou jsem leckde mi otevřela vrátka. Mm-hmm. No a pak to trvalo ještě asi měsíc, než mi zavolali, že tedy ano, že mohu přijít na zkoušku a začít zkoušet v divadle Semafor.
2: Tak takhle krásně začal příběh Lucky Černíkové v divadle Semafor, ale on rozhodně nekončí a dokonce vypadá, že bude i generačně pokračovat. O tom za chvíli s mým dnešním hostem, herečkou a zpěvačkou Lucií Černíkovou Pavlíkovou.
0: Moci bez nemoci.
4: Už jste slyšeli o rehabilitaci mozkem? Jde o novinkový přístup léčby pro pacienty, kteří mají rozsáhlé popáleniny, které se řadí mezi extrémně devastující poranění. Takovým pacientům je dlouhodobě znemožněn pohyb kvůli rozsáhlým obvazům. Takovou léčbu podstoupil Zdeněk, který byl po letecké nehodě v důsledku požáru v kokpitu na hranici života a smrti. Moje pozvání přijal také doktor Bohumil Bakalář, vedoucí lékař JIP pro dospělé, kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha a Zdeňkův ošetřující lékař.
0: Moci bez nemoci.
1: Ve čtvrtek po 18. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Vypadá to, že herecké řemeslo a i post, herecký post v divadle Semafor se u Lucie Černíkové Pavlíkové dědí, protože nejenom Lucka už hraje v Semaforu, ale dokonce i její dcerka. Je to tak, Lucko?
1: Je to tak. Dcera Sofinka poprvé vstoupila na prkna divadla Semafor, když jí bylo 5 let. Hrála tam v opeře Betlém. A teď po letech vlastně musela absolvovat konkurs, když se hledalo nové pachole do kytice. A uspěla, takže hraje pachole, moc jí to baví. A v dalším představení extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi, které právě hrajeme, zase zpívá. A dokonce byla oslovena do dalšího představení, které se jmenuje Tak a teď jsme tu, ale už beze mě.
0: Takže už doslova převzala štafetu.
1: No.
0: Jaké to je stát na prknech divadla se svojí vlastní dcerou? Cítíš nějakou zodpovědnost i za ní?
1: Tak samozřejmě cítím. Někdy jsem nervózní a skrývám to. Samozřejmě snažím se jí být oporou, ale zvládá to skvěle. Mám z ní radost, že se tam vlastně dobře cítí na těch prknech, co znamenají svět, a že jí to baví.
0: Uvědomuje si, vedle jaké legendy, kterou bezesporu pan Jiří Suchý je, stojí a hraje. Poslouchali jste jeho písničky i doma? Ví, že to je persona, na kterou prostě jednou v budoucnu bude vzpomínat a chlubit se tím, že stála vedle něj na jevišti?
1: No jasně, že to ví, ale nevím, nakolik si to v tom věku doopravdy uvědomí. Myslím, že až bude starší, tak jí to teprve všechno dojde.
0: Dala jsi jí nějakou důležitou hereckou radu, když přišla do divadla?
1: Mluv nahlas, neší sebou a buď přirozená.
0: Když jsme u persony Jiřího Suchého, máš na něj nějakou hezkou vzpomínku nebo nějaký moment, který se do tvé paměti nesmazatelně vryl?
1: Tak všechny momenty jsou úžasné, protože pan Suchý je i v soukromí. Vždycky, když za ním přijdu tak a na něco se zeptám, tak on odpoví tak neskutečně vtipným způsobem, že to je jako neuvěřitelné. Takže každé setkání je pro mě svátek nebo vzpomínkou. Teď si nevybavím asi něco úplně konkrétního, ale těším se každopádně na září, protože pan Suchý vždycky pro celý ansámbl herecký i teda technické zázemí zamluví loď a plujeme parníkem po Vltavě. Je to taková krásná tradice, kterou pro nás pan Suchý dělá.
0: Je, to zní hezky.
1: No, takže
0: za to... Zpívá se?
1: Zpívá se tam, hraje, kluci vezmou nástroje, muzikanti, taky se tam samozřejmě baští, jo, máme to i s rautem a takhle vyplouváme do každé sezóny.
0: To zní moc hezky, ale když jsme u toho zpívání a hraní, tvůj muž, otec tvých dcerek, je muzikant, bubeník, tvé dcery taky zpívají. Kolik nástrojů v rámci rodiny ovládáte? A jestli ta moje představa rodiny Pavlíků u stromečku je taková, že každý se chopí svého nástroje a hrajete dohromady koledy a máte vlastně už takovou soukromou domácí kapelu, je správná, tak mi to zkus potvrdit nebo vyvrátit.
1: No, myslím, že si to popsala docela přesně. Tak největší muzikant je u nás samozřejmě manžel. Hraje na všechno možné, kromě tak bubny si teda nebere k tomu stromečku, ale má jiné třeba takové ty
0: perkuse,
1: perkusivní. To půjčí i holčičkám. Hraje i na klavír. Máme doma kytary, několik kytar, baskytar, ukulele, to si půjčí holčičky, flétničky. No tak, jediný, komu se to moc nelíbí, je náš pejsek Stefánek.
0: Ten do toho vyje, předpokládám ještě.
1: Ano, ten naprosto nesnáší...
0: Ale intonuje.
1: Nesnáší zvuk rumba koulí. Vždycky se je snaží zakousnout.
0: Když vaše dcerky dostaly do vínku tolik toho hudebního a hereckého talentu, opravdu neuvažujete o nějaké rodinné kapele? Jako je Kelly Family, tak Pavlík Family, že by něco takového vzniklo?
1: No kdo ví, možná, že k tomu časem dojde, protože starší dcera Sofinka už se pustila do psaní vlastních písniček. Skládá si taky hudbu a slova. Takže uvidíme.
0: Tak ta mladší to si prozradila, že už jde v tvých šlépějích, že už stojíte na stejném jevišti. Ta starší taky vypadá, že...
1: Ne, je to obráceně.
0: Starší se vydala.
1: Starší je na jevišti a mladší, to je teprve 7, teď jde do 2. třídy. A no tak uvidíme. Ona tam kolikrát bývá se mnou v tom divadle, když třeba nemáme hlídání, takže zná nazpaměť všechny písničky semaforské už.
0: Takže neřekla, jasně, maminko, budu veterinářkou, do divadla mě nikdo nedostane.
1: To neřekla, ale říká, ano, já chci být herečka a zpěvačka, ale možná taky ještě něco jiného.
0: Já myslím, že jí to nemine. Teď mi prozraď, když jedete autem někam na další cestu, zpíváte si anebo posloucháte muziku? Jste víc konzumenti té muziky, když jste spolu, anebo protagonisti, že si rozdělíte hlasy a čtyřhlasně zpíváte?
1: No tak my si pustíme muziku, tu posloucháme a přitom zpíváme do ní. No, do té hudby.
0: Chtěla bych být mužkou automobilu, který vozí na výlety rodinu Pavlíkovu a poslouchat, jak jim to hezky ladí. Mým hostem tady v Radiokafé Vinohradská 12 je Lucie Černíková-Pavlíková. Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové na dvojce.
1: Nejenom tady v Radiokafé Vinohradská 12 nám dozněla píseň Dovolená. Já už se ptám mého hosta, herečky Lucie Černíkové, jak vypadá její ideální dovolená? Jak si ideálně, Lucko, odpočineš od představení, od divadla, od dabingu, od audioknížek?
2: Tak moje ideální dovolená je samozřejmě někam vyjet na nějaké krásné místo, kde se člověk odreaguje. My už máme za sebou jednu dovolenou tady u nás v Českém ráji, kde je opravdu jako v ráji. Krásně jsme si tam odpočinuli, načerpali síly, vykoupali se, poznali nádherná místa. Takže moc doporučuji a chystáme se ještě také k moři.
1: K jakému? Prozradíš? Nemusí to být konkrétní destinace, aby tě fůra fanoušků z kouzelné školky nepronásledovala s podpisovými kartičkami, tak ale prozrať kam.
2: Bude to k Jonskému moři.
1: K Jonskému moři, No tak to ti přeju, protože Řecko je opravdu nádherné a bude to zasloužený odpočinek. No ale pojďme teď zpátky k práci a k tomu, jestli máš nějakou ať už činoherní nebo muzikálovou roli vysněnou, kterou jsi ještě nezaspívala, nezahrál, ale moc ráda bys. Je to třeba ta zmiňovaná Evita?
2: Máš pravdu, že tuhle roli bych si velmi ráda zahrála, protože ta hudba je nádherná. A vůbec Andrew Lloyd Webber a jeho muzikály jsou mému srdci moc blízké, takže i takový Phantom opery třeba by se mi líbil.
1: Doba dovolených je spojená i s takovým tím chytrým odpočinkem, jako je čtení knížek, koukání na dobré filmy, zajít si na nějaké hezké letní představení. Kdybys mohla posluchačům doporučit jednu knížku, jeden film nebo jedno divadelní představení, které tě v poslední době nějak oslovilo, co by to bylo? Zkus dát nějaký hezký tip. No tak předpokládám, že to byla Dívka ve vlaku, když jsi sama protagonistkou, takže zveme všechny ke čtení na pokračování.
2: Ano, poslechněte si, ano, každý večer je to, že? Ale dá se i ze záznamu. Tak to doporučuji, ale jinak ono, jak se říká, že ta kovářova kobyla chodí bosá, tak my jako umělci takhle o prázdninách spíš se té kultuře trošku, nechci říct, vyhýbáme. Ne, tak samozřejmě, co bych tak doporučila?
1: Jestli jsi viděla nějaký hezký muzikál, nebo si poslechla nějaké pěkné CDčko, hudbu. Zkus dát takovou malou inspiraci někomu, kdo se chystá na dovolenou a odpočine si u nějakých hezkých tónů nebo nějaké hezké knížky.
2: Tak já mám moc ráda Jamieho Culluma. A při jeho hudbě se mi vždycky udělá dobře, takže to může být takový tip na letní výjezdy, na letní poslouchání třeba v autě.
1: No a dáš nám tip i na tu hereckou sezónu, co pěkného připravuješ, jestli se chystá nějaká premiéra, kde ti posluchači mohou vidět, slyšet?
2: Tak v divadle Semafor budeme pokračovat v těch představeních, co tam teď hrajeme. Moc ráda bych pozvala všechny u přijímačů i vás, co jste tady. Přijďte se podívat na nás, na pana Suchého, Jitku Mulavcovou. Opravdu, myslím si, že to stojí za to. Panu Suchému bude letos 95 let a je neuvěřitelné, co tam na tom jevišti ještě předvádí. Takže je to rozhodně takový tip pro vás. Potom bych určitě pozvala všechny také do Komorního divadla Kalich, kde máme představení Kouzelná školka uzamčená na fanfáru, takže vemte svoje vnoučátka a přijďte se na nás podívat naživo na Lucku s Františkem a Faninkou.
1: To bylo moc hezké pozvání, ano, pro naše posluchače. No a ještě na závěr jedna rychlá otázka. Co si myslíš, když jsme u těch dětí a dětské zábavy, že je pro děti nejdůležitější? Umět je pobavit nebo jim zároveň předat něco, co si odnesou do života? Jak to vnímáš ty?
2: Tak ideálně kombinace obého. Ale pobavit, ale třeba ta kouzelná školka baví, ale takovým jemným, hezkým a řekla bych i vzdělávacím způsobem. Že to není taková jako řachanda na první dobrou, ale snažíme se těm dětem zapojovat je a vzbudit v nich takovou jako laskavost.
1: Jak dlouho už jí moderuješ tu kouzelnou školku? Víš to, kolik je to let?
2: Počítám a myslím, že už to je 10 let.
1: Je to neuvěřitelné, víte, proč se ptám, milé přítomné dámy i pánové, protože těch 10 let ty krásné červené šaty s puntíky pořád jsou. I když už je to dvojnásobná maminka, pořádný září a vypadá...
2: Jsou pořád stejné, no.
1: Vypadá pořád stejně. Lucko, já ti moc děkuju, že jsi našla čas a popovídala si tady v Radio Café Vinohradská 12 s námi na téma dovolená, léto a čtení na pokračování Dívka ve dvaku. Doufám, že tvůj hlas bude otevírat i nové příběhy další na jevišti a tě provází radost a doma, ať máš stále to nejkrásnější publikum. Bylo mi potěšením a přeju ti, ať se máš slovy kouzelné školky a Františka fanfárově. Mým hostem byla Lucka Černíková-Pavlíková. Děkuju.
2: Děkuju za pozvání, mějte se fanfárově.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudu.
2: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
3: Čest práci. Zpátky nejedu.
2: Ty z toho nějak na mě kolejzo. To?
4: Tušíte vůbec, co se tady děje?
5: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
6: Filmová retrosérie Volha.
7: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
6: Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Bylo 12 hodin.
9: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci a ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větlička. Bude slunečno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti, výjimečně přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 38 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
10: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Na východě Polska podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy v noci dopadla ruská raketa H-101. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal asi 10-metrový kráter. Kreml to zatím nekomentoval a podle polského premiéra Tuska byla raketa patrně z Ruska. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí podle odhadu statistiků meziročně stoupl o 2%. Ekonomika rostla i v porovnání s prvním kvartálem, a to o 0,4%. Přispěly k tomu větší výdaje domácností, zahraniční poptávka a zahraniční vývoz, který překonal dovoz. Pokračuje za statistiky Vladimír Kermít.
11: Vývoj hrubé přidané hodnoty v mezičtvrtletním srovnání pozitivně ovlivnil především průmysl. Dařilo se také většině odvětví služeb. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl průmysl, skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a informační a komunikační činnosti.
8: Doplňování zásob plynu letos postupuje pomaleji než v minulosti. K 20. červenci bylo v zásobnicích skoro 1,75 miliardy kubíků, což bylo o třetinu méně než před rokem. Zároveň je to zhruba 49% celkové kapacity zásobníků. Důvodem je větší čerpání zásob během zimy a také vyčkávání obchodníků kvůli dění na energetickém trhu. V Česku pokračuje vlna veder. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždějí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, řekla mluvčí jihomoravských zdravotnických záchranářů Michaela Botová.
12: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehrátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
8: V noci na dnešek zemřel v Hamzově léčebně v Luži Košumberku botanik a popularizátor rostlin Václav Větlička. Bylo mu 88 let. Byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy a autorem řady knih o rostlinách. Působil také v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Za svou práci získal mimo jiné medaily za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana. Základní prohlídkový okruh hradu Kašperk doplnila nová audiovizuální projekce. S historií města a hradu seznamuje návštěvníky oživená bysta Jana Lucemburského. Podle kastelána Václava Kůse byl celý projekt technologicky velmi náročný a je za ním několik měsíců intenzivní práce.
13: Na tom se podíleli mistři, kteří mimochodem stojí i za tou původní audiovizuální projekcí vzniku a zániku Rubené komnaty, kterou mimochodem pořád máme v západní věži. A toto je druhá, která by měla vhodně doplnit ten základní komentovaný okruh. A je to jeden z takových jako střípků, který zase pomůže trošku edukaci a seznámení s historií tohoto královského hradu.
8: Projekce je ve zkušebním provozu. Od soboty se stane součástí každé komentované prohlídky.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Počasí.
8: Bude slunečno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka nebo bouřka. Teplotní maxima většinou 34 až 38 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 28. Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, místy s přehánkami i bouřkami. Nejvyšší teploty 35 až 39, v 1000 metrech na horách kolem 29.
9: Doprava.
8: Velmi opatrně na 200 kilometrů D1 směrem od Prahy na vozovce je plastový blatník. Na 134. kilometru D1 směrem na Prahu se jezdí pravým pruhem kolona na 20 minut. Na souběžné silnici je omezení a kyvadlový provoz. A v Praze ve Strakonické směrem z města vyšetřují nehodu v Malé Chuchli. Kolona se táhne od Barandovského mostu skoro na 20 minut. To byly zprávy, teď Honza Kovařík.
14: 6 minut po 12. mi Josef radost neudělal, budu stát kolonu cestou domů, až skončí moje služba v dalším vydání pořadu Byl jednou jeden rok. Přesto doufám, že si to společně užijeme a že v následujících 54 minutách, které nás dělí od 13. hodiny, uhádnete hledaný letopočet. Takže všichni připraveni na značkách, mozkocviku zdar, jdeme na to. Ciferný součet hledaného letopočtu je dneska menší nebo roven 10. A kdybych si měl vybrat mezi dnešním datumem a číslem pořadu 1042 a vybíral bych zdroj pro použitelné číslice, na 100% bych zvolil dnešní datum. To byla poměrně rozsáhlá a vydatná numerická nápověda, co říkáte. Tak teď už budu trošku stručnější. Můj otcovský účet byl v tom roce 50%. Ano, jdeme do jednoho z roků, kdy jsem mohl prohlásit hrdě, že jsem otcem dvou skvělých děvčat. No a zhruba 66%, ať už zůstaneme u těch procent v úvodní trojici nápověd, zhruba 66% je šance, že v hledaném roce váš mobilní operátor měnil jméno. Prosím, berte v úvahu jen tři nejdůležitější hráče na trhu. Ostatně takzvaní virtuální operátoři tou dobou ještě u nás neexistovali. Mimochodem, tušili jste, že dnes jich své služby nabízí víc než stovka? Z toho by se jednomu zatočila hlava. Ať už máte v mobilu SIM kartu od kohokoliv, můžete na 702 222 220 poslat svůj tip. A kdo nechce utrácet za SMSky, a nebo se chce rozepsat, ten použije e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
9: Byl jednou jeden rok.
0: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
9: na dvojce.

0: Upřímně přiznávám, že prozatím se vaše tipy příliš nehrnou. Přičítám to třem faktům. Za prvé tomu, že jsme zamířili do novověku. Za druhé, že všude, kam oko dohlédne a teploměr dosáhne, je už hodně přes 30 stupňů. A za třetí, že jsme vás zmátli i tou úvodní písní. Ano, já vím, v originále Barbara Streisand, slavný velehit z desky, která se jmenovala Guilty a vyšla v roce 1980. Jenomže tohle dílko členů skupiny Bee Gees, bratří Barryho a Robina Gibbových, se líbilo tolika umělcům, že, jak jsem zjistil obratem, existují desítky cover verzí v různých jazycích. Ta, kterou jsme hráli, je z roku, který dnes hledáme. A tak trochu putování časem na druhou nás čeká, i pokud jde o následující nápovědu. Můžu začít buď v listopadu 2002, anebo můžu začít v letech 1960 až 67 a pořád nevyslovím hledaný letopočet. Já to vysvětlím. V listopadu 2002 se v tuzemských kinech objevil zajímavý projekt. Filmová pentalogie Filmfarum Jana Wericha. Pět příběhů. Filmfarum, Lakomá barka, Až opadá listí z dubu, Splněný sen a Franta nebojí sá, což jsou pohádky, které Jan Werich namluvil mezi lety 1960 a 67 svým neopakovatelným způsobem na gramofonové desky. Odtud je jistě znáte, alespoň vy, kteří jste podobného roku výroby jako já. No, možná na nich vyrůstali i filmoví tvůrci Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt, kteří jim 15 let, trvalo to, dávali výslednou filmovou podobu. V roce 2002 jsme tedy viděli poprvé Filmfarum v kině a v roce, který hledám, zamířilo do kin Filmfarum 2.
1: Sněhový žrou bydlel vysoko v horách. A hned byl tu, a hned byl tam. Málo kdy se spustil do údolí. A když, tak jenom, aby vyděsil pasáčky. No, hrozné stvoření.
0: Sněhový žrout. Tentokrát se dali dohromady hned čtyři režiséři. Znovu Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt a k ním se přidali Břetislav Pojar a Jan Balej a malým i velkým divákům nabídli další příběhy, které Jan Werich nazval Moře strýčku, proč je slané, Tři sestry a jeden prsten, Hrbáči z Damašku a Paleček.
1: A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá sněžná žroutka.
2: Kdo to tam dál?
3: Ten s břitvou, viděli jsme ho.
2: Proč jste mu neukousli prsty?
3: Měl břitvu.
2: Mně by neutek.
0: Jan Werich, naprosto nedostižný podle mého soudu, zejména když interpretoval vlastní texty. Takže zatímco se rozjíždí další píseň, která šla na desku v hledaném roce, já se ptám, který je rok, kdy jsme se těšili do kina na druhý díl Filmfára.
4: Byl jednou jeden rok.
5: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
4: Napište nám.
5: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Divoký byl a síť, která nás omotává na doživotí. Trochu se bojím těch sítí moderního střihu, že nás omotávají opravdu nadlouho. Jaké typy se od vás objevují? Tak třeba tady od Pavla je tu typ pro rok 2006. Kamila nejdřív stanovila rozpětí 2005 až 10, pak zúžila numericky na 2006 až 7 a kloní se k šestce na konci. Honza se kloní k roku 2008 a píše, jen nevím, co to má společného s dnešním datem. Jene, pokud neposloucháte pravidelně, rád bych vám připomněl, že když tady mluvíme o datu, myslíme vždycky kompletní datum i včetně letopočtu. Takže v našem případě 30.7.2026. Tak, pojďme na další nápovědu. V srpnu hledaného roku hostila Praha kongresové centrum 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. Obyčejně se o takových zasedáních v televizním zpravodajství moc nemluví, tentokrát k tomu ale byl zásadní důvod. Slovo má Jan Němec.
1: Sluneční soustava už nemá 9, ale jen 8 planet. Pražské shromáždění Mezinárodní astronomické unie změnilo jejich klasifikaci a kritéria planety už nesplňuje Pluto. Nově se zařadilo jen mezi vesmírné objekty, označované jako trpasličí planety.
2: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. A Pluto, které výčet planet až dosud uzavíralo, astronomové po dlouhé diskusi, ale naprosto většinově z prestižního klubu vyloučili.
0: Došlo totiž ke změně definice planety, následkem čehož se podle názoru většiny delegátů musí Pluto napříště spokojit s označením trpasličí planeta. Nevím, jak to máte vy, ale my, kteří jsme vyrůstali s informací, že planet máme 9, si stejně po hlasitém vyjmenování těch 8 zbývajících ještě aspoň pro klid duše šeptneme tu naši 9. Mimochodem, pokud vás to rozčílilo, to tehdejší pražské rozhodnutí, vězte, že stejně naštvaný byl i můj oblíbený seriálový hrdina, teoretický fyzik Sheldon Cooper. No, v kterém roce přišlo Pluto o status planety? To je to, oč tu běží. Chcete-li zavolat a říct to do rádia sami, volte 22 155 25 25. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Tak, to byla Shakira, kterou znám, a Wyclef Jean, kterého neznám. A teď tuhle sehranou dvojici postupně vystřídají dva naši posluchači. Na lince jedna snad počkala posluchačka Vendulka. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak pak to typujete?

0: budu vymlouvat. Pokud se mýlíte, tak to zjistíte na konci.
1: Můžu zapomenout.
0: Rozumím vám. Dobře, děkuji moc, že jste zavolala. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Mě taky, naschledanou.
0: A jsem zvědav, jakou vzpomínku na mě vytáhne na lince 2 čekající posluchač Slávek. Zdravím i vás, Slávku, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Honzo, zdravím. Tak jsem se konečně asi po roce dovolal.
0: No, ale víte jako, co, trpělivost prostě přináší růže. Tak typujte.
2: Haló?
0: Ano, slyším vás, typujte.
2: Jo, dobře, dobře. Takže ten zkrátka, ta trpasličí planeta byla odvozovala, prostě se dohodli asi 50 věců střední před koncem toho.
0: Ano, tak, Pluto, a rozumím.
2: Dohodla se, že bude trpasličí, poněvadž nesplňovala, jo, bude nový kritéria pro planet, jako, jo, co a jak. To ano. Nebude to tady, já budu vím, ale nebudu to jako rozšiřovat.
0: Ne, nerozšiřujte to, řekněte rok, Slávku.
2: Ne, tak prostě bylo to v roce 2006, jako jo, protože, jo, já protože jako astronom si to pamatuju, jako jo,
0: a pány astronom, tak to je potom...
2: Asi 40 roku. A donutím, jak mnou donutil. Tenkrát jsem pan Grigar, jako jo, měl to okna vesmíru, jako dal 81. mnou a právě...
0: Rozumím.
2: Tím jsem prostě začal...
0: Rozumím. Pořad pana Grigara Okna vesmíru do Kořán určitě přinesl této zemi spoustu mladých nadšených astronomů. Píšeme si i váš tip a děkuji, že jste zavolal. Naschledanou.
2: Mějte si na škole, pozdravujte všechny.
0: Vyřídím, zdraví vás všechny, Slávek, 40 let astronom. A teď už nám zpívá Jaromír Nohavica, taky na to nebude sám. První noc v novém bytě je podle mě s Janou Kiršner.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
4: Na dvojce.

Na hodinách už je skoro 12.31, vaše tipy se zúžily do 3 po sobě jdoucích letopočtů 2005, 6 a 7. Uvidíme, na který to nakonec padne. Prozatím rekapituluji, do kin vstoupily animované pohádky Jana Wericha Fimfarum 2. Pluto bylo vyloučeno z elitního klubu planet sluneční soustavy. A za chvíli si půjdeme pro další nápovědu tam, kde jsem nikdy nebyl. Nesnad, že bych nikdy neviděl nějaký profil na Facebooku, ale že bych tam měl, nebo kdekoliv jinde na sociálních sítích profil, to tedy opravdu nemohu sloužit. Rok, který hledáme, to změnil pro mnoho lidí.

0: zimzivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na dvojce.

0: 12:38 a nějaké drobné vteřiny k tomu. Posloucháte Byl jednou jeden rok, ve kterém právě přemýšlím, jestli je možné, že už je to tolik let, co Eva Farná zpívá a rádia její hity hrají. No, možné to je. Stále trefujete 2006, 7, 5, sem tam se někdo odchýlí o rok, o dva, ale tyhle tři roky dominují. Následující nápověda třeba pomůže těm, kteří jsou zběhlí v sociálních sítích. Asi víte, že Facebook začal jako služba, kde se dalo komunikovat nejdřív v rámci jedné vysoké školy, pak několika vysokých škol, pak se směli připojit také zaměstnanci Apple a Microsoftu. Ovšem 26. září roku, který spolu hledáme, si mohl na Facebooku konečně otevřít svůj účet každý, kdo byl starší 13 let. Takhle zrod té sociální sítě interpretuje film, který se jmenuje Social Network.
1: Lidi chtějí informace o svých přátelích, tak co jim nabídnout? Přátelé, fotky, profily, na co si vzpomeneš? Můžeš je oslovit, zajít za někým z poslední párty.
0: Těžko říct, co si myslet o motivaci tvůrců, ale David Fincher jejich příběh stihl zpracovat poměrně rychle. Film o počátcích Facebooku se v kinech objevil už v roce 2010. Jen pro zajímavost, dnešní mladí mají pocit, že Facebook je dávno mrtvý a že to žije na TikToku a Instagramu, tak jenom aby bylo jasno, aktuálně je Facebook nadále největší sociální sítí světa. Denně ho užívá více než 2 miliardy lidí, měsíčně více než 3 miliardy lidí a nejvíce uživatelů jedné národnosti má v Indii. 375 milionů Indů má svůj profil na Facebooku. Víte, v kterém roce si mohl kdokoliv starší 13 let zřídit účet? Zavolejte mi to na 22 155 25 25.

0: Bude 3/4 na 1 ze zástupu volajících. Šťastná ruka mojí kolegyně Šárky vylosovala posluchače Honzu. Tady je taky Honza, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Honzo, tipnete si rok, který dneska hledám?
1: Ano, ale úplně nejsem v obraze, abych řekl pravdu teďko.
0: Vy nejste v obraze, že vy voláte na Radiožurnál?
1: Je to tak, no.
0: Těsně vedle. Jste opatroníš, tady je Český rozhlas Dvojka, rádi jsme vás slyšeli, zkuste to vytočit znova. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Ano, to se nám tady občas stává, protože ve stejnou dobu provozujeme soutěže na dvou celoplošných stanicích a naše telefonní čísla jsou si podezřele podobná. Nevadí, řeknu vám, jak to vidí ti, kteří píší. Třeba Marie si myslí, že to je rok 2006 a vzpomíná na to zasedání astronomů v Praze. Cestovali jsme tou dobou po Anglii a slyšeli jsme zprávu. Tom zase nejprve typoval 2007, teď se vrací zpátky k úvaze, že by to mohl být prokazatelně rok 2008 a nezmiňuje rok 2006, tak já nevím. A ještě je tady tip třeba od Michala, číselná nápověda přišla v roce 2005, jestli si to dobře pamatuji, ale to mám pocit, že jenom komentuje nějakou naši předchozí korespondenci, kterou jsme tady vedli. Tak 2005, 6, 7 nebo 8, jak přidal do hry svým posledním typem Tom. Uvidíme, co na to David Koller, ten v roce, který hledáme, naspíval hit o tom, že nic není nastálo.

0: Nic není nastálo a nic taky nemusí být tak, jak to vypadá. Petr poslal SMSku, že by to mohl být rok 2013. Tak to je hodně proti proudu. Poslední nápověda je jednoznačná, je pro sportovní fanoušky a budu to s dovolením dávkovat postupně. Nejdřív Petr Vichnar a jeho informace o slavnostním nástupu našich olympioniků. Komentář je z dokumentu České televize o historii zimních her.
1: V defilé rekordního počtu 80 výprav nastupovala Česká republika jako 17. v pořadí. Naší vlajku poprvé nesla žena, 18-letá rychlobruslařka Martina Sáblíková. V zaplněném hledišti nechyběl prezident Václav Klaus.
0: Tak a komu by náhodou nestačila informace o věku Martiny Sáblíkové a o obsazení postu hlavy státu, toho můžeme ještě trochu trknout. Pomůže mi s tím, nedávno tu byl jako host v pořadu, jak to vidí, nejen hokejový komentátor Michal Dusík a závěrečné sekundy vystoupení našich hokejistů.
2: Je to jasné! Český tým neobhájí nagánské vítězství, ale neodjede z Turína s prázdnou. S prázdnou z Turína odjíždějí tak silné výpravy, jako byla ruská reprezentace, jako byli Kanaděné, jako byli Slováci. Bez medaile odjíždí i finalista ze Salt Lake City, Spojené státy americké.
0: Tak co? Už je to jasné, jak vykřikl kolega Dusík, je to jasné? Já doufám, že ano. Zimní olympijské hry se odehrály v Turíně, naši získali bronzovou hokejovou medaili a 18-letou vlajkonožkou výpravy byla Martina Sáblíková.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou,

12.55, pozor na to, co hraje z rádia, ať nedopadnete jako Olina, která podle té písně, co dozněla, typuje 2005. To jsme jeli z hor, hráli činasky, do obce jsme nedobrzdili a platili jsme pokutu. No, že jste platili pokutu v roce 2005 je hezké. Jana Skopidlna si myslí, že Zamilovaná byla o rok později a já už to budu muset rozštípnout. Tak 5, 6, 7, 8 nebo 13. Hledali jsme pochopitelně rok 2006. Za spolupráci na scénáři děkuji rozhlasovému elévovi Martinu Frognerovi. Místo u mikrofonu dvojky přenechám jinému kolegovi Mirkovi Vaňurovi a vám posílám z roku 2006 zpěvačku Rianu. Hezké odpoledne ve stínu a případně ráno v 6 zase naslyšenou.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička, bylo mu 88 let a České dráhy varují cestující před vysokými teplotami. Bude slunečno na Českomoravské vrchovině, při zvětšené oblačnosti výjimečně přeháňka nebo bouřka a nejvyšší teploty až 38 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ve věku 88 let zemřel botanik Václav Větvička. Někdejší dlouholetý ředitel botanické zahrady na Slupy patřil ke známým popularizátorům vědy i rostlin. Působil v Botanickém ústavu Akademie věd a řadu let pečoval o zámecký park ve Štiříně. Vydal mnoho knih a dlouhodobě spolupracoval také s Českým rozhlasem. Právě v jeho vysílání před 5 lety popsal, jak vnímal přírodu.
2: Já do toho lesa chodím za estetikou. Já i kytky nevnímám jako Rosa canina, anebo Viola odorata, nebo co si vzpomenete, ale já je vnímám jako estetický objekty.
0: Od Akademie věd obdržel Václav Větvička medaili Vojtěcha Náprstka a prezident Miloš Zeman mu v roce 2018 udělil medaili za zásluhy. Česko stojí na prahu další vlny veder. Podle informací Českých drah mohou očekávaná horka zkomplikovat železniční dopravu. Cestující by se proto měli na cestu připravit, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací. Při dlouhotrvajících tropických teplotách však nelze vyloučit její přetížení. Cestující proto prosíme, aby sledovali aktuální informace na webu Českých drah nebo v aplikaci Můj vlak.
0: Lékárny řeší nedostatek léků s účinnou látkou tamoxifen, pomáhající při léčbě rakoviny prsu. Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že léky chybějí z výrobních důvodů a snaží se je zajistit ze zahraničí. Do Česka v úterý dorazilo asi 1000 balení z Dánska. Dostupnost léku v konkrétní lékárně si pacientky mohou ověřit v aplikaci e-recept. Dvě ženy v Jablonci nad Nisou ohlásily policii napadení dosud neznámým mužem. Obě události se staly v uplynulých 2 týdnech v části Mšeno. Ani jedna napadená neutrpěla žádné fyzické zranění. Podezřelému je mezi 20 a 30 lety a je vysoký asi 180 cm. Případné informace o pachateli přijme linka 158, řekla mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.
4: Kriminalisté v tuto chvíli nemohou vyloučit ani to, že pachatel se podobných skutků dopustil ve více případech. Z tohoto důvodu vyzývají případně napadené ženy, které s oznámením věci například ještě váhají, aby se jim stejným způsobem přihlásili také.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno. Na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty většinou 34 až 38 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 28.
1: Doprava.
0: Na 134. kilometru D1 směrem na Prahu se stále jezdí jen pravým pruhem. Kolona je tam už na 40 minut. Na souběžné silnici je omezení, kyvadlový provoz a kolony. Příjezd do Brna po D1 od Prahy komplikují nejen kamiony v pravém pruhu, ale také nehoda v levém pruhu na 193. kilometru. Srazila se tam 2 osobní auta a narůstá kolona i v levém pruhu. A ve Strakonické směrem z města stále vyšetřují nehodu v Malé Chuchli. Kolona od Barandovského mostu na víc než 20 minut. Zprávy končí, Mirek Vaňura vás provede odpolednem na Dvojce.
6: Ano, dobré odpoledne. Nerad vám, našim posluchačům a posluchačkám, říkám milí přátelé, protože si myslím, že přátelství je něco víc než kamarádství, než třeba kolegové, kolega, kolegyně a tak dále a tak dále, ale dnes udělám výjimku. Máme totiž čtvrtek, 30. července a dnes je Mezinárodní den přátelství. OSN ho vyhlásila už v roce 2011, takže přítel Pepa Maršál přijde zase za hodinu ke zpravodajskému mikrofonu a vy, milí přátelé, přátelé Dvojky, zůstaňte s námi, i dnes pro vás máme mnoho zajímavého.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: No, dlh může být různý, nejen finanční, třeba můžeme dlužit něco svému tělu. Po celé generace třeba platilo, že chodit brzy spát a brzy vstávat je receptem na zdravý život. Žádný tedy dluh vůči spánku. Vědci ale už před časem zjistili, že to, zda je člověk takzvané ranní ptáče, které prostě stává časně a začíná den plný energie, nebo naopak takzvaná sova, která ponocuje a vstává později, není jen otázkou životního stylu. Odráží přirozenou preferenci organismu pro načasování spánku a bdění během dne. Nový výzkum naznačuje, že tedy sovy mohou za svou biologickou predispozici platit daň v podobě metabolických problémů. Prostě mají ke svému tělu dluh. Lidé, kteří si raději přispí a pracují převážně v noci, musí podle nové studie více bojovat se svým metabolismem. Čelí většímu množství tělesného tuku a vyššímu riziku obezity. Tak další studie, další jedna v uvozovkách pravda. A když jsme u toho jídla, tak pokud teď budete teprve obědvat, přejeme vám dobrou chuť. Nezapomeňte, že existují potraviny, které bychom měli z jídelníčku úplně vyřadit. A nebo neexistují potraviny, které bychom měli vyřadit? Jak často si vůbec můžeme dopřát sladkosti a nebo ty slané dobroty? Odpovědi uslyšíte také v dnešním dílu rubriky Jeste, ať vám to sluší, s Terezou Bebarovou a nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou. Hned za dvě písničky. První bude od Queenu a druhá od Karla Černocha.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Dnes se naposledy v Jeste, ať vám to sluší, budeme věnovat nevhodným potravinám. Tedy tématu, které, dovolím si říct, známe všichni velice důvěrně. Na řadě jsou otázky, na které bude odpovídat můj milý host, nutriční terapeutka Veronika Pourová. Zdravím vás, Veroniko.
3: Dobrý den.
2: Když se někdy člověk nacpe něčím nezdravým, má smysl to pak nějak kompenzovat? Jako myslím tím odčinit své stravovací hříchy nějakou tou super potravinou, která mi sice nebude moc chutnat, ale zase je na druhou stranu ohromně zdravá.
3: No, záleží, jak to pojmeme a co to vlastně dělá třeba s naší psychikou, protože jsou lidé, kteří pomalu přepočítávají tabulky čokolády na dřepy a kolik pak musí udělat dřepů nebo kolikrát oběhnout barák. Takže to spíš je takový nezdravě zavánějící návyk. Pokud to pojmeme tak, že si dáme koláč, ale víme, že v něm je sacharid, je tam nějaké třeba ovoce, je tam hodně cukru, ale chybí bílkoviny, a tak si k němu dáme tvaroh. Tak to je celkem fajn způsob, jak nad tím uvažovat.
2: A co když vím, že jdu na nějaký ten večírek nebo jinou společenskou akci, má smysl se na to přes den nějak připravovat? Jako tím myslím jíst jenom zdravě a doufat, že to tím nějak preventivně vyrovnám?
3: Určitě bych třeba dala pozor, ať se nám těch situací v ten den nenastřádá víc, takže pokud jdeme na tříchodovou večeři, tak už bych se nedomlouvala dort v kavárně s kamarádkou, ale snažila se přes ten den jíst tak nějak normálně a vyváženě. Ale určitě ne to, že bychom třeba vynechali odpoledne svačinu nebo zmenšili oběd kvůli tomu, že večer bude velká večeře, protože čím méně toho sníme přes den, tím větší ta večeře ve skutečnosti nakonec bude.
2: A zajímalo by mě, může být nějaká potravina pro někoho prospěšná a pro někoho naopak nevhodná? A nebo jsou ta pravidla univerzální a platí pro každého stejně?
3: Mě u toho vždycky napadne třeba ten cukr, protože třeba ve sportovní výživě je cukr nedílnou součástí třeba předtréninkových svačin u vytrvalců i těch svačin během tréninku i po tréninku. Ale pokud je třeba starší diabetik se sedavým zaměstnáním, tak ten by určitě ten cukr měl spíš vyřadit.
2: A teď, Veroniko, ruku na srdce. Jak často si vy, co by nutriční terapeutka, zahřešíte proti pravidlům zdravého stravování a dáte si občas něco, co byste svým klientům doporučit rozhodně nemohla?
3: Já jsem se svými klienty transparentní, takže já to přiznám i jim. Ale já vzhledem k tomu, že neřeším ani hubnutí, ani přibírání, tak vlastně několikrát do týdne se tam něco takového objeví. Jednou to může být třeba nějaký koláč nebo sladká buchta, občas si dám v restauraci kachnu. Ono je to jednou za čas úplně v pořádku a záleží, co člověk dělá zbytek toho týdne, měsíce nebo roku.
2: Tak to je hezké, Veroniko, jste normální člověk, to nás těší. Tak to je k našemu tématu všechno a pokud vám, milí posluchači, třeba něco uteklo, v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se na vás od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

To, že budeme mít mrazivé léto, jsme naplánovali a ještě jsme nevěděli, že bude velmi horké léto. Ale hodí se to, že alespoň ten mráz slyšíte v uvozovkách. My samozřejmě myslíme úplně jinak mrazivé léto, nemyslíme na teploty. Ano, hledáme známou, řeknu, děsivou postavu, a teď trochu napovím, která vlastně je známá i našim dětem. Ale víc napovídat nebudu, od toho tady máme samozřejmě oficiální nápovědu, jen připomínám, do zítřka do 12 můžete a

0: českého folkloru. Moje stvárnění ožilo také na stříbrném plátně, kde mé nenasytnosti vtiskl nezaměnitelnou podobu režisér Jan Švankmajer. Ten celý děj zasadil do prostředí obyčejného městského činžáku, kde můj hlad získal ještě děsivější rozměr.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Tentokrát zavzpomínáme na další vzácnou návštěvu, která k nám dorazila v loni v září. Přišli Eva a Václav Hudečkovi a s nimi Jura Pavlica a Lukáš Klánský.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě. Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

Genesis a jejich zpívající bubeník Phil Collins ve 13 hodin 33 minut na dvojce. Co bude po 16. hodině? Tak začnu od konce. Pokud dostanete nápad po té, co vás budu zvát na kávu od 4. už hned teď můžete sednout k počítači, k telefonu a vyťukat na dvojka@rozhlas.cz. Samozřejmě svůj dotaz. No a když ho včas pošlete, tak samozřejmě najdete odpověď. A teď, o čem tady bude řeč? O letní zelenině. Ta nabízí nepřeberné množství chutí, barev, možností, využití, no prostě známe to, jak třeba s rajčaty, paprikami, cuketami a lilky pracovat, aby dobře vynikla jejich chuť. Kdy je zapotřebí lilek loupat, kdy je dobré vyzrát na pálivost papriky a jde to vůbec? A čím můžeme plnit rajčata, které kuchařské triky dokážou z obyčejných surovin udělat nezapomenutelné jídlo, které si budete chtít připravit hned druhý den znovu. Hostem Patricie Strouhalové a tedy kávě od 4. bude gastronomická publicistka Jitka Rákosníková. Když nenapíšete mail, po 16. hodině můžete telefonovat. No a teď další plážová píseň, kapela ABBA, Řecko, Chorvatsko, jak chcete.

0: Teď ve 13 hodin 38 minut na dvojici jedna smutná zpráva. Ve věku 88 let zemřel náš milý kolega a legendární botanik Václav Větvička. Dlouholetý ředitel botanické zahrady Přírodovědské fakulty Univerzity Karlovy. Vědec, který uměl o svých milovaných stromech, keřích a rostlinách vyprávět tak poutavě, že k zájmu o botaniku a přírodu vlastně přivedl několik generací. V československém a samozřejmě později českém rozhlase jsme jeho příspěvky nadšeně poslouchali především v Meteoru, později pak také na stanici Leonardo. Krásná nedělní rána v našem vysílání připravoval Václav Větvička už od roku 1994. Hostem odpolední dvojky po telefonu je teď naše bývalá kolegyně Světlana Lavičková. Světlano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Světlano, ty jsi s Václavem Větvičkou už se spolupracovala, jestli to není moc osobní, tak jaká vzpomínka se ti teď vybavila, když jsi se dozvěděla tuto smutnou zprávu?
1: Nejvíc jsem zůstala v údivu, protože jsem si uvědomila, že vlastně všichni jsme smrtelní, ale že jsou lidé, kteří by vlastně neměli odcházet. A to je případ právě Vaška Větvičky, protože člověk si nějak nedovede představit, že tady nebude, že se nemůže mu zavolat a on mu odpoví na jakoukoliv otázku, protože on byl nesmírně vzdělaný nejenom jako botanik, ale on byl i takovým nepřímo expertem, ale vyznavačem krásného českého jazyka. Mm. On, když mluvil o češtině, to prostě byla nádhera. A já jsem s ním vysílala několik dobrých jiter, to nebyla ta nedělní dobrá jitra, kde byl sám, ale to byla všednodenní dobrá jitra, anebo naopak sváteční dobrá jitra od něj právě z botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze na Slupy. Mm. On dokázal hovořit úplně o všem a hlavně si nic nedělal z toho, když třeba někdy se něco technicky nepovedlo, že bylo třeba přerušené spojení. Jeho to nikdy nevyvedlo z míry. On všechno bral s klidem, s úsměvem a dokázal odpovědět na jakoukoliv otázku, kterou i třeba posluchači mu pokládali v těchto těch dobrých jitrech, i když to nebylo přímo, co se týče botaniky. On prostě znal všechno možné i ze zvířecí říše, i právě z té češtiny, ale také z historie. Hmm.
0: No, jak já si ho pamatuju, on byl skromný navíc.
1: Ano.
0: Byl vědec, botanik. Co tebe jako rozhlasačku Václav Větvička naučil? Výjima tedy té krásné češtiny.
1: No, mě naučil to, že člověk se na jiného člověka nemá dívat jenom z hlediska jeho profese, protože každý člověk je úplně nejenom v té své profesi dobře kovaný, ale když je to odborník, tak je kovaný i v těch jiných věcech, protože vždycky se snaží porozumět životu kolem sebe. A to byl právě Vašek Větvička. A mně se třeba na něm líbilo, my jsme jeli natáčet na Blatnou o blatenských růžích a jeli jsme jednou vesničkou a já si teď nemohu za boha vzpomenout, jak se jmenovala, na rozmezí Středočeského a Jihočeského kraje a on řekl, prosím tě, Světlano, zahni. No tak jsem zahnula a přijeli jsme k faře v té vesničce a on tam zavolal pana faráře a nádherně si spolu vyprávěli o fuchsích. No vlastně já jsem měla pocit, jako kdyby on měl ve všech místech, kde je něco zajímavého, tak všude měl známé a ovšem věděl.
0: Třeba měl pro odborníky, no, pro odborníky je jeho odkaz jasný. Zanechal za sebou řadu odborných děl, jak víme, vtiskl novou tvář, jak už jsem možná naznačil, botanické zahradě, kterou vedl. Ale co bychom si od něho mohli vzít my, veřejnost, kterou se vlastně snažil vzdělat nejen třeba v těch přírodních vědách?
1: Já jsem se probírala i různými odkazy na internetu, kde na něj lidé vzpomínají a měla jsem velikou radost, že lidé hodně vzpomínají právě na jeho dobrá jitra.
0: Ano.
1: Že v tom byl naprosto jedinečný a úžasný, protože to nebyla jenom pitičková dobrá jitra, nejenom zelená dobrá jitra, ale byla to dobrá jitra, která promlouvala vlastně i k lidem, kteří nebyli třeba přímo zahrádkáři, nebo sadaři, nebo milovníci přírody. On prostě dokázal promlouvat ke každému si našel přístup ať ten člověk byl takový nebo makový, a on se snažil ve všem najít to dobré, to příjemné, a byl to prostě úžasný vaše Květlička.
0: Přesně tak. Na botanika našeho kolegu Václava Větvičku v odpolední dvojice vzpomínala jeho rozhlasová kolegyně, mohu říct určitě kamarádka, Světlana Lavičková. Světlano, moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak a já ještě naše posluchače pozvu k poslechu pořadu Host do domu. Ten se natáčel v roce 2018 a s Václavem Větvičkou si v něm povídal Jiří Holoubek. Pořad vysíláme dnes po 18. hodině. Václav Větvička těšil své fanoušky po celé republice i autorským čtením, buď sám, nebo společně s Janou Richterovou a souborem Two Voices. No a Janiny písničky měl moc rád. Tak víte co? Teď si jednu z nich pustí. A já si dovolím ještě malou vzpomínku na Václava Větvičku, protože Václav Větvička byl šarmantní osobnost Českého rozhlasu. Měl jsem tu čest být s ním na pódiu a tam si pamatuji přes to všechno, co už Světlana říkala, tu jeho skromnost. A říkal mě: Mirku, prosím vás, hlavně mě neříkejte doktore. Tak pane Větvičko, nikdy na vás nezapomeneme.

0: Bílá Java 250, Věra Špinarová, melodie Jiřího Zmoška. Jen taková malá poznámka, Java 250 bývala vždycky červená, ale ta písnička je skvělá. Přátelství, to je někdy víc než láska, zpívá Petr Razek. A co o tom říká Milan Steindler?
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes, 30. července, je Mezinárodní den přátelství, který v roce 2011 oficiálně vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Tento den je věnován oslavě přátelství mezi jednotlivci, zeměmi a kulturami. Přátelství si ale nepleťte s láskou. Přátelství se může a často se také rozvine v lásku, ale z lásky se nikdy nerozvine přátelství. Jeden francouzský filozof napsal, že láska a přátelství jsou dvě různé věci. Nebo aspoň není známo, že by přátelství někoho přivedlo do blázince. Jiný Francouz zase míní, že přátelství mezi ženami je jen pakt o neútočení. Miroslav Švandrlík zase někde řekl, že přátelství mezi mužem a ženou je možné, když už nic jiného nezbývá.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro

0: stříbrný vítr na dvojce.
1: Výrazně se uplatnila ve sférách biznisu, zároveň je Barbora Čuekos oddaná maminka a bytost otevřená rozmanitým duchovním tématům. Jak vypadá manželství české manažerky a venezuelského hudebníka? Jaký rozměr dal jejich životu chlapec s andělským jménem Angel? A od kdy chápou autismus jako dar?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Polský vzdušný prostor narušila patrně ruská raketa a česká ekonomika ve druhém kvartálu podle odhadů statistiků vzrostla o 2%. Bude slunečno na českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti, výjimečně přehánky či bouřky a nejvyšší teploty až 38 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Na polské území v noci dopadla patrně ruská raketa H-101. Uvedl to jak ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, tak polský premiér Donald Tusk. Přiletěla z Ukrajiny v době ruského útoku, včetně ukrajinského západu. Útok si vyžádal 13 obětí.
2: Polská armáda zaznamenala letící objekt před 16:00 ráno a vyslala k němu letoun F-16. Ve městě Lublin i dalších obcích se rozezněly sirény. Z radarů pak střela zmizela, dopadla na pole více než 90 kilometrů od ukrajinských hranic. Nic jižně od Lublinu. Zvuk nárazu zachytila bezpečnostní kamera.
3: Nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí, protože raketa spadla do nezastavěné oblasti.
2: Uvedl premiér Tusk, než se na místo incidentu vydal. Dodal, že kdyby raketa pokračovala v letu, polské letectvo by se střelilo. Armáda podle něj na hrozbu reagovala velmi rychle a efektivně. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně podle odhadu statistiků o 2% oproti prvnímu kvartálu roku, tak HDP stoupl o 0,4%. Meziroční růst podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku stojí taky větší vývoz než dovoz. Kriminalisté ve Španělsku dopadli Čecha obžalovaného z podvodných obchodů s pohonnými hmotami. Na našem území měl v minulosti způsobit škodu za víc než 50 milionů korun. Pátrali po něm pražští detektivové, policie na něj vydala evropský zatykač. Podle pražského policejního mluvčího Richarda Hrdiny pachateli hrozí až 10 let za mřížemi.
4: Celá extradice ze Španělska musela být ve velmi přísném režimu, jelikož zde bylo velké riziko, že by hledanému muži mohl chtít někdo ublížit. Na pražském letišti si ho převzali kriminalisté se speciální jednotkou cizinecké policie, kteří ho společně převezli do vazební věznice.
0: Pořadatelé filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest zajišťují pro návštěvníky festivalové autobusy. Spojují Litomyšl s Vysokým Mýtem a Chocní i s Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou. Jízdní řády jsou k dispozici na webu festivalu. Podrobnosti přidává organizátorka Barbara Trojanová.
5: Letos máme poprvé festivalovou dopravu autobusy, které tady jezdí po těch okolních městech, takže ať už místní, kteří tam bydlí, nebo ti, kteří se v těch městech ubytují, tak můžou přijet ráno autobusem a dát si to tady celé. A ta doprava je pro diváky festivalu zdarma.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno na českomoravské vrchovině, při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánka nebo bouřka, nejvyšší teploty 34 až 38 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 28.
1: Doprava.
0: Opatrně na 22. kilometru D8 směrem na Prahu. V levém pruhu je roztrhaná pneumatika nákladního auta stojícího kousek dál v odstavném pruhu. Na 34. kilometru D1 směrem na Prahu se stále jezdí pravým pruhem. Kolona je tam už na 3/4 hodiny. Kolony jsou i na souběžné silnici 602, kde se jezdí Kyvadlově. A na silnici 13 je hlášena nehoda v zatáčkách nad Dětřichovem. Jezdí se Kyvadlově, kratší zdržení oběma směry. To byly zprávy teď opět, Mirek.
6: Zprávy připravuje Josef Maršál. Dnes máme také Světový den proti obchodování s lidmi, tedy stejně důležité připomenutí jako Mezinárodní den přátelství, který také připadá na čtvrtek 30. července. Na Dvojce nás čekají zajímavé informace, rozhovory, vše, jak má být. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Psal se 30. červenec, ale roku 1971 a František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La Manche. Kdo se narodil předposlední den červencový? Tak třeba herec Jan Teplý, herečka Alena Vránová, herec Alois Švehlík, zpěvák, skladatel, také herec Polianka, americký herec Arnold Schwarzenegger, francouzský herec Jean Reno, neurochirurg Vladimír Beneš a také britská zpěvačka Kate Bush. Už za chvíli se s Vaškem Žvonlíkem opět vydáme po Česku a bude to na místo, kde se podle pověsti slétaly čarodějnice a pořádali tam své sabaty, jak jinak. Naším cílem budou Petrovy kameny. Petrovy kameny na dohled od nejvyššího vrcholu Hrubého Jeseníku, tedy od pradědu. Tak, doufám, že vám je s námi dobře a teď se dozvíte, kdy jim nejlíp bylo.

0: Po Česku s Václavem Žmolíkem na Dvojce.
1: Vašku, vítej na Dvojce, dobré odpoledne i dnes.
2: Děkuji, dobré odpoledne i dnes.
1: Já už jsem našim posluchačům prozradil, že právě dnes nás pozveš na Petrovy kameny v Jeseníkách. Čemu toto místo vděčí za svou takovou, řekněme, tajemnou pověst?
2: No tak určitě tomu, jak tahle skupina skal vypadá, a nejspíš i tomu, že se kdysi nacházelo daleko od nejbližších lidských obydlí v divoké přírodě hor na pomezí Moravy a Slezska. Mezi lidmi se totiž začalo vyprávět, že se na tomto místě slétají čarodějnice.
1: No teď se musíme zeptat, a myslíš, že tam i dnes zaslechneme jejich kvílení?
2: Mohli bychom,
1: ano.
2: Obrazně řečeno tady,
1: ano.
2: Protože se nejedná jenom o neškodné pověsti. Na sklonku 17. století se totiž tyhle pověsti hodily strůjcům nemilosrdných čarodějnických procesů, které se v tomto regionu odehrávaly a při kterých zemřelo víc než 100 lidí. Pouhá zmínka o Petrových kamenech naháněla tehdejším lidem strach a hrůzu. I proto, že mnozí jistě věřili, že se na tomto místě čarodějnice slétají, i ďáblové, a že tam provádějí své reje. Navíc pouhá přítomnost na Petrových kamenech, ať už skutečná, anebo jenom domnělá, potom mohla znamenat obvinění z čarodějnictví a cestu na hranici. Lidé se tedy tomuto místu nadálku vyhýbali.
1: To se vůbec nedivím. A Vašku, proč jsou Petrovy kameny právě Petrovy?
2: Tak o tom vypráví zase jiná pověst, pověst o kováři jménem Petr, který se právě tam ukryl se svou milou před jejím otcem, správcem sovineckého panství, který nepřál jejich lásce, jak to tak v pověstech bývá.
1: Ta historie se opakuje. No dobře, popiš nám prosím tě konkrétně Petrovy kameny. Jak to stále tedy tajemné místo vypadá?
2: Jedná se o skupinu skal, o takzvaný mrazový srub z břidlic a rul. Tenhle skalní útvar je vysoký 7 metrů a široký 25. A co je docela symbolické, když mluvím o místě tajemném, kam se lidé kdysi báli chodit, tak to je skutečnost, že na tyhle skály se dnes nesmí vstoupit. Byly totiž vyhlášeny za přírodní rezervaci, jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd a nacházejí se v první zóně chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
1: Tak to je jasné, proč to všechno si asi domyslíme.
2: Určitě. Petrovy kameny jsou totiž jednou z nejcennějších botanických lokalit v celé České republice. A právě kvůli ochraně endemických druhů rostlin a živočichů je vstup na Petrovy kameny zakázán. Strážci přírody to opravdu hlídají a prohřešky sankcionují.
1: No a co tam je tak cenného, tedy z hlediska ochrany přírody?
2: Tak zejména z botanického hlediska jsou Petrovy kameny unikátním místem evropského významu. Přežívá tam totiž mnoho vzácných druhů z doby ledové. Řada lišejníků, mechů, vrba bylina a zejména dva jesenické endemické druhy, což jsou zvonek jesenický a lipnice jesenická.
1: No tak Vašku, jaký je aspoň výhled na Petrovy kameny, kdy jsme tam naše posluchače teď pozvali, že?
2: Moc pěkný výhled. Můžeme si je prohlédnout i teď v létě, protože kolem prochází hlavní hřebenová trasa. Navíc jsou vidět ze široka daleka, protože dominují hlavnímu hřebeni mezi Pradědem a Sedlem na Skřítku a tvoří vlastně vedlejší vrchol Vysoké Hole.
1: Říká Vašek Žmolík a já moc děkuji za všechny pozvánky po Česku v tomto týdnu.
2: Naslyšenou.
3: Tisíc

0: Venku panují tropické teploty, na dvojce ale pokračuje mrazivé léto. Už tuto sobotu po 13. hodině vás pozveme k rozhlasové adaptaci slavného románu A.G. Wellse Neviditelný. Příběh tajemného vědce, který dokázal nemožné stát se neviditelným. Ten příběh patří ke klasice světové fantastiky a dodnes nestrácí nic ze svého napětí. Vraží slavného Jiřího Horčičky uslyšíte Petra Pelzera, Josefa Vinkláře, Oldřicha Vlacha, Miloše Hlavicu, Stanislava Zindulku i Věru Kubánkovou. Tady je krátká ukázka.
1: Hádám, že takového hosta jste tu ještě neměli.
2: To ne, ale jde z něj na mě tak trochu strach. Víte, ten černý širák vražený až do čela, obličej celý zakrytej v šále a ty tmavý okuláry na očích.
3: No, tak ještě jeden kufr a bude to všechno.
2: Poslyš, Johne, ten člověk se mě nějak nezdá.
3: Ale jak to nezdá? Proč?
2: Chová se tak divně. Klobouk ani kabát si tu neodložil. A vůbec se mu neviděla do tváře. Ani nevím, co je zač.
3: Co je zač? No zkrátka nějaký vědátor. Na takovýhle vznešený lidi nejsi prostě zvyklá. No tak na co čekáš? Náš host je promoklý, unavený, hladový. Postarej se o čaj a o zákusky.
2: No jo, už to bude. Ale stejně. Je to divnej pták.
0: Rozhlasovou adaptaci románu A.G. Wellse Neviditelný vysíláme v rámci mrazivého léta na dvojice v sobotu 1. srpna, tedy tuto sobotu po 13. hodině, a pak si můžete poslechnout na webu dvojky, anebo jak jste zvyklí, v aplikaci Můj rozhlas. Těšíme se.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce. Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: inzerát. Krištof, dneska to nebude inzerát, bude to velikánská pozvánka. Mým hostem je totiž Jada Adamcová. Prahu známe všichni, nebo si to alespoň teda myslíme, že ji známe, jenže i lidé, kteří v ní žijí celý život, mohou stále objevovat nová místa a nové příběhy. No a jak dnes přilákat návštěvníky mimo nejznámější památky a jak se vyrovnat s tím, že některé části metropole turistů přitahují až příliš, to nám právě řekne místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová. Jano, vítejte.
1: Děkuji, krásné odpoledne.
0: Vy jste, když to tak přeženo, přišla pozvat nejen přes Polní, to jsem třeba i já, ale i Pražáky do svého města, že?
1: Absolutně.
0: Tak, když se řekne Prague City Tourism, většina lidí si představí informační centra, hlavně teda pro zahraniční turisty, nejlépe v japonštině. Vy ale stále častěji oslovujete právě i ty samotné české návštěvníky, Pražany. Proč?
1: Protože my říkáme s nadsázkou, že vyrábíme milovníky Prahy a my jsme tu primárně pro Pražany. I my všechno to, co děláme pro zahraniční návštěvníky, tak první myšlenka je, co to znamená pro Pražana. Takže Pražani jsou v naší hlavě od rána do večera. My pro Pražany máme i třeba speciální dotované vycházky, které se jmenují Zažij Prahu. A jsou to právě vycházky, které mají nadchnout i místňáky, aby objevovali ty svoje čtvrti a objevovali věci, které neznají. Takže Pražané jsou pro nás jako klíčová komunita.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, co je vlastně cílem, anebo tématem, jestli to je přivést do města ještě víc turistů, a nebo třeba ty Pražáky seznámit i s místy. Já mám spoustu kamarádů, narodili se v Praze, žijí v Praze a pak jedeme někde a on říká, tady jsem v životě nebyl. Tak co je teda hlavní cíl? Jsou to oba dva, anebo jak teda říkáte, hlavně pro Pražany?
1: Hlavní cíl je vlastně vybalancovat ty příjmy z turismu s kvalitou života. To znamená, my chceme, aby se nám tady hezky žilo, oba tady bydlíme. A proto děláme všechno, aby se to tak stalo. Takže my třeba lákáme jenom návštěvníky, kteří jsou bonitní a kulturně orientovaní, a na všechny ostatní kašleme.
0: Ano,
1: takže my chceme, aby nám Pražanům tady nechali peníze za naši vysokou přidanou hodnotu, ale vůbec nás nezajímá masový turismus, na ten jsme přestali komunikovat před 5 lety.
0: Máte pocit, že je hodně Pražáků, kteří neznají Prahu?
1: Ano, a vlastně všichni jsou překvapení. Ono vlastně já se vždycky divím, kolik Pražanů i dlouho nebylo na Staroměstské radnici. Ani neví, že tam máme kosmický výtah, který už se dá vyjet, a je to strašná zábava. Takže ani neví, že tam je nádherný gift shop, který je plný věcí od pražských tvůrců a jsou tam krásné ilustrované mapy prostě pro děti a podobně. Takže občas se třeba Pražané stavte i na radnici.
0: A nemusíte mít hnedka svatbu třeba.
1: Přesně tak.
0: Tak dobře, tak jak to teda funguje? Teď si někdo říká, ale pozor, my vysíláme do celé republiky, tak proč by to nemohl říct někdo tady z Hradce Králové třeba, že já to město nechci propagovat. Ale v každém případě, já si myslím, že Prahu miluje každý Čech, Moravan, Slezan. Prostě je to naše hlavní město, je krásné. Tak dobře, je to pro Pražáky, ale i pro vás, kteří se chcete něco nového, už jste tady byli milionkrát, tedy myslím tady v Praze, chcete se něco dozvědět, jak to funguje, co mají teď ty lidi udělat? Mají nějakým způsobem navštívit nějaké webové stránky, objednat se, jak to funguje?
1: Můžu přijít na náš web prague.eu, a tam, když se podívají třeba do našeho e-shopu, tak tam uvidí obrovskou nabídku vycházek, takže právě pro český mluvící je výhoda, že máme jako za speciální ceny pro ně vycházky kolem 200 korun.
0: Jenom 200 korun?
1: Ano, protože to vlastně financuje hlavní město právě proto, aby jsme podporovali tady naši pražskou a českou komunitu, a můžou se podívat, jestli chtějí objevovat babu a podbabu, nebo prostě komunitní dvorky, anebo prostě architektonické styly, nebo filmové vycházky, takže opravdu je tam obrovská nabídka, je to zábava a všechny nás to baví ukazovat takhle Prahu.
0: K těm filmovým procházkám se ještě dostaneme po písničce, to samozřejmě každý pan Brown, mu to rozvídělo v hlavě. Tak a teď, za těch 200 korun, to mě opravdu překvapuje, což je zadarmo, co si řekněme, to dostane i ten, kdo přijede třeba z těch Pardubic?
1: Ano, ono je to v češtině.
0: Takže nemusí mít trvalé bydliště v Praze?
1: Ne, vůbec ne.
0: A on se tam objedná a pak prakticky, kolik třeba hodin to trvá, je to pěšky, nebo některé jsou autobusy různý?
1: Většinou to jsou dvouhodinovky, někdy tříhodinovky, a vlastně koupujte si produkt na e-shopu, to znamená, vy si vyberete termín, vyberete si počet vstupenek, objednáte se a u toho produktu máte napsaný a sraz je tady.
0: A logicky je tam průvodce.
1: Přesně tak.
0: No. No. Tak to zní, no ne, to zní nádherně, tak každý jede teď, je léto, na Krétě je takový autobus, kde vám do sluchátek něco pouštějí, projíždí ten ostrov, nebo hlavně třeba Heraklion, a ono se to děje i v Praze, vlastně. Je to pěšky. Funguje to tak u těch lidí, že jsou překvapení, protože Staroměstské náměstí, kdo tam nebyl, ale možná i ten, který tady bydlí a chodí kolem toho rohu každý den do práce třeba, že nezvedne hlavu, že je pak překvapen, kde vlastně žije?
1: Je to tak, no. A my jsme hlavně jedno z mála měst, který má obrovský počet soch na domech. No, a to je, jako máme i vycházky třeba po pražských pasážích, takže kdo neví, kudy se dá projít město mimo turistické davy, tak to je třeba skvělá věc. A kdo chce mít průvodce jenom pro sebe, tak si může samozřejmě stavit třeba na Staroměstské radnici a tam si jenom říct o vycházku na svoje téma a my mu ji dáme dohromady.
0: Dokonce? Tak a vy jdete ještě dál. No, protože je moderní doba, že? Takže co taková ta počítačová hra? Jak se vlastně jmenuje?
1: Vytvořili jsme počítačovou hru Playing Prague, v překladu Hrát Prahu.
0: Ano.
1: A vytvořili jsme ji vlastně se spin-offem Karlovy univerzity. S klukama, kteří studovali na Karlovce a založili studio Charles Games. A ta hra je dostupná ať už na počítači, nebo kdo má iPhone, nebo Android. A je to hrozná zábava, protože vy si stavíte město a do toho se vám tam, když si ho stavíte, objevují různý postavičky. A vy zjišťujete, kdo byl Kafka a kdo byl mysliveček a je to celý zábavný.
0: No, tak vidíte, takže vy jdete ještě dál a i ten, který se nechystá do Prahy, může vlastně stavět si Prahu nadál.
1: Mm-hmm. A výhoda je, že mezi sebou můžete soutěžit, kdo jako udělá víc bodů.
0: No, tak místo předsedkyně představenstva Prague City Tourism, Jana Adamcová. Dalo by se říct, že jste řekla všechno? Já doufám, že se i nadchla, nejen Pražáky, ale to není pravda, všechno jste neřekla. Tak teď si dáme jednu nepražskou píseň a na dvojce si budeme o Praze povídat dál.

0: Stále posloucháte Dvojku, povídáme si o Praze. Praha se dá číst jako román. Stačí se zastavit na správném místě. Nová kampaň Čtěte v Praze jako v knize zve vlastně všechny obyvatele i návštěvníky města na literární procházky po stopách France Kafky, Václava Havla, anebo pozor, teď to musíme říct nově, i Dana Brauna. Kam se vydat, aby člověk objevil Prahu trochu jinak? I o tom si dál tedy budu povídat s mým hostem, s Janou Adamcovou. Tak Jano, jak, kde začít rychle prostě? K tomu panu Braunovi se dostaneme, to se určitě dostaneme. Když se řekne Praha v literatuře, tak většina asi lidí vidí toho France Kafku, ne?
1: Určitě, je to obrovský fenomén. Zajímavý je, že nedávno byla taková vlna na TikToku, kdy si mládežníci citovali pochmurné texty a dopisy France Kafky. Takže evidentně je to pořád živé i mezi mladými v současné době a je to samozřejmě brand, který bychom byli hloupí, kdyby jsme nevyužívali.
0: Přesně.
1: A Praha se honosí titulem UNESCO kreativní město literatury, takže my vlastně i tou kampaní vzdáváme hold nejenom té tradici, ale i stávajícím tvůrcům, protože u nás třeba už bylo asi 60 spisovatelů na rezidenčních pobytech, máme dokonce i básníka Prahy, my máme básnířku Prahy, Anu Marii Háblovou, takže my, pro nás je to téma velmi jako krásné, radostné, rádi ho komunikujeme.
0: No, ono, já bych se mohl ptát, co mají společného Kafka, Havel, Kundera, na to nesmím zapomenout, Dan Brown, já asi vím co, prostě tu Prahu nějak měli rádi. Ono se totiž říká, že v novém tisíciletí bude Praha takové duchovní centrum nejen Evropy. Ono to už možná začíná, ne?
1: Tak ta mystika tady je.
0: Jasně.
1: Ono se i říká, že Praha je Prahem mezi různými dimenzemi. I Karlův most je vlastně vnímán jako takový vlastně koridor duchovní. A to, co tady založil vlastně Karol IV. A vlastně zůstalo to tu žít mezi lidmi, tak to je prostě nepopiratelné.
0: Jen mě pověste, jak to mě řekla o písničce, že není náhoda, kde je určitá památka, kostel. Není náhoda, kde jsou ostatky určitých lidí, že?
1: No, my jsme nedávno tvořili speciální stránku Praha duchovní právě na našem webu Praha.eu. A já, když jsem se šťourala v té historii, tak jsem zjistila, že vlastně Karel IV. Vytvořil, jako umístil ty kostely a i z ostatky, které on hrozně rád sbíral po světě a vozil sem.
0: Jako, ostatky svatých samozřejmě.
1: Ostatky svatých, jako ochranu města duchovní. A pozor, pro všechny, kdo neví, tak Karlovu univerzitu založil jako obranu rozumem. Tak to jsem byla úplně fascinovaná tím, jak to měl promyšlené.
0: Až jde husíku, že mohli bychom dát návrh založit ministerstvo obrany, rozumím, ale od toho půjdem dál. Každý čeká na Dana Brauna. Dan Braun je fenomén. Dan Braun napsal román o Praze.
1: Tajemství všech tajemství.
0: Tak, myslím si, že každý čeká, jestli se to bude filmovat, protože známe jeho díla, která byla sfilmována a ta města z toho profitují doteď. Řím například za všechny. Jak je to s tou Prahou? Bude to ve filmu?
1: Ano, už se právě připravuje natáčení, my už jsme v plném kontaktu, protože natáčet se bude samozřejmě na Petřínské rozhledně, v Bludišti, na obou věžích Karlova mostu, takže Netflix v současné době vlastně připravuje ty lokace. A my se na to moc těšíme, protože Dan Brown, a měli jsme ho tady vlastně v loni v září, ano, když jsme prezentovali tuto knihu, on má Prahu opravdu rád. Prostě je to na něm poznat, on se jezdí často a je to vlastně takový advokát Prahy, jako vlastně říkám si, že kdyby jsme to chtěli zaplatit, tak to někdy nezaplatíme.
0: Ale to je pravda. Tak to je vlastně s tím souvisí i moje další otázka, jestli je Praha ráda, jestli jsme rádi, že se to tady bude natáčet, no asi určitě.
1: Určitě jsme rádi a jsme poctěni.
0: Tak.
1: A my jsme vlastně už loni odprezentovali, že máme vlastní vycházky po stopách vlastně té knihy, můžou jít lidé se dívat do Folimanky nebo naopak na tu stranu jako k hradu a k Valštenské zahradě. Máme spoustu suvenýrů, máme mapu po stopách té knihy, takže kdo chce, tak se tady vyžije.
0: Kdo chce, tak si najde hodně z historie. Kdo chce, tak si vlastně najde hodně ze současnosti, tím myslím to filmování. Kdo chce, tak si i zjistí natáčecí dny, alespoň z dálky uvidí. Jak se jmenuje pan profesor?
1: Langdon.
0: Ano, Langdon. Jana tady má i pana herce, toho jsem si taky nezapamatoval.
1: Přesně tak, já jsem totiž...
0: Už to nebude Tom.
1: Dan Brown včera zveřejnil na Instagramu, že Roberta Langdona bude hrát Morgan Spector,
0: ano,
1: což je člověk, který hraje v Gilded Age na, myslím, že na HBO, kdo jste viděli, takže máme Langdona už konečně.
0: Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism. Praha jako turistické místo, ale nejen pro Pražany, ale pro všechny. Nová počítačová hra, jak se jmenuje, Playing Prague, a také Čtěte v Praze jako v knize. Praze to žije a myslím si, že každý, který teď poslouchá Dvojku a nebydlí v Praze, se i díky vám, Jano, přijede do Prahy znovu podívat. Díky, že jste přišla, ať se daří.
1: Děkuji a těším se na nové návštěvníky.

Dneska má svátek Bořivoj, všechny Borky zdravíme. K jeho známým nositelům patřil třeba zesnulý filmový režisér, scénárista Bořivoj Zemana, mimochodem Pyšná princezna Alena Vránová dnes slaví narozeniny. Tak se nám to sešlo. Za chvilku přijde Josef Maršál, ten se sejde s mikrofonem Českého rozhlasu a mimo jiné prozradí, že fotbalová Slávia podle ministerstva vnitra pochybila při květovém derby, sankce ale rezort klubu neudělí. Za 5 minut budou zprávy s Pepou Maršálem. Za 5 minut bude totiž přesně 15 hodin.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Fotbalová Slavia podle ministerstva vnitra pochybila při květnovém derby, sankci ale resort klubu neudělí. V Ústeckém kraji je kvůli přízemnímu ozónu smogová situace. Bude slunečno, na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty až 38 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ministerstvo vnitra neudělí fotbalové Slavii sankce za výtržnosti při květnovém derby. Resort ale zároveň uvedl, že klub závažným způsobem porušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti a nedokázal organizačně ani personálně zajistit rizikové prostory. Podle mluvčího Adama Rezlera ministerstvo vyhodnotilo, že Slavie už dostala dostatečný trest od Ligové fotbalové asociace, tedy maximální možnou pokutu 10 milionů korun, kontumační prohru a 4 zápasy bez fanoušků.
3: Ministerstvo ovšem považuje za nezbytné, aby SK Slavia Praha do budoucna přistupovala k plnění svých zákonných povinností s náležitou odpovědností a zajistila řádné, důsledné a průběžné uplatňování přijatých opatření v praxi.
2: Hostující Sparta dostala od asociace za výtržnosti svých fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci, naměřili tam vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Řada vysokých škol stále přijímá zájemce o studium v příštím akademickém roce. Volná místa nabízejí ČVUT, Masarykova nebo Západočeská univerzita. Některé školy s podáním přihlášek končí zítra, některé ale pokračují i v září.
4: Odlišné podmínky dalších kol přijímacího řízení se netýkají jen termínu podání přihlášek.
5: Podmínky pro přijetí se liší podle fakulty i vybraného oboru. Nelze tedy jednotně říci, například termín přijímací zkoušky.
4: Vysvětluje mluvčí Karlovy univerzity Šárka Bukvajová, proč je nejlepší hledat všechny informace na webových stránkách jednotlivých škol nebo fakult. Jak zájemci pozdější termíny využívají, přibližuje za Vysokou školu Báňskou v Ostravě mluvčí Jiří Šíma.
6: V loňském roce tvořily přihlášky ve druhém kole přibližně 20% počtu přihlášek z prvního kola. Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%.
4: Protože se prý ale uchazeči hlásí až na poslední chvíli, čísla se budou ještě pravděpodobně měnit. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Provoz vlaků mezi Unhoští a Kladnem je zastaven kvůli podezření na poškozenou kolej vlivem horkého počasí. Dopravce zajišťuje náhradní autobusovou dopravu, uvedli na webu České dráhy. Situaci na místě prověřují technici, řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Máme jasno nebo skoro jasno na Českomoravské vrchovině při zvětšené oblačnosti, výjimečně přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty většinou 34 až 38 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 28.
0: Doprava.
2: Na 76. kilometru dálnice D4 směrem od Prahy velmi opatrně na vozovce v pravém pruhu leží dva zakládací klíny kamionu. Na 12. kilometru D1 směrem z Prahy se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, v koloně se zdržíte 10 minut. Pak na příjezdu do Brna pojedete pomaleji od stého 68. kilometru až k omezení na stém 96. Ten úsek pojedete asi 50 minut. A na stém 34. kilometru D1 směrem na Prahu se stále stále jezdí jen pravým pruhem. Kolona je tam na víc než půl hodiny. Zprávy končí, Marek zůstává s vámi.
7: Josef Maršál připravil zprávy po 15. Teď už máme 4 minuty po 15. Na obloze máme sluníčko, čeká nás jedno slunce v duši díky kapele Nightwork a pak budeme soutěžit.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Dnes máme jinou cenu než včera. Dnes soutěžíme o dvě vstupenky na komedii Apartma v hotelu Plaza, kterou 16. srpna uvede Letní scéna divadla Bez zábradlí ve Voděrátkách. Tak pokud máte čas, 16. srpna pojďte soutěžit. Hudební pořad Halo, Soukup Halo, hudební pořad Dvojky, oslovuje každou sobotu stále víc a víc posluchačů. Ondřej Soukup nám do něj vybírá písně, které mu utrhly srdce, jak víte, nejen jemu tedy, ale jak je vidět, i mnohým z vás a z nás já se k vám připojuji. I tuto sobotu se tedy můžeme těšit na písničky, které v rádiu běžně neslýcháme. V naší ukázce teď bude Ondřej vzpomínat na to, jak si jako člen orchestru Václava Hybše zahrál se skupinou Elán.
2: Orchestr Václava Hybše jeden rok někdy na konci 70. let doprovázel bratislavskou Liru, kde během jednoho z koncertů vystoupila také skupina Elán. A pánové z Elánu přišli za Hybšem, jestli by si mohli vypůjčit baskytaristu, protože Jožoráš chtěl jen zpívat a mít volné ruce, aby si mohl pobíhat s mikrofonem po pódiu. A tak mi Vašek Hybš řekl, jestli bych to s nimi neodehrál, že na písničku, kterou budou hrát, mají noty. A tak jsem ji s nimi jednou odehrál na zkoušce a večer potom na koncertě. Kluci byli správně popikově oblečení a já mezi nimi stál jako úplný idiot ve smokingu s motýlkem, protože to byl stejnokroj orchestru. Ale ta písnička, kterou jsem s nima hrál, se mi tehdy strašně líbila.
1: A já se vás teď ptám, na jaký nástroj hrál Ondra Soukup v orchestru Václava Hybše? Na té bratislavské Liře. Na jaký nástroj hrál Ondřej Soukup? Pište na známé číslo 702-222-220. Prosím, nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Tak my už známe vítěze, samozřejmě znali jsme i správnou odpověď na dnešní otázku na dvojici, no a vy jste ji znali také. Tak jen pro pořádek, ptal jsem se, na jaký nástroj hrál Ondřej Soukup v orchestru Václava Hybše na Bratislavské liře s kapelou Elán. Myslím, že jste ani tu ukázku nemuseli poslouchat, protože vy víte, na co hrál Ondřej Soukup. Tady je správná
1: odpověď. Pánové z Elánu přišli za Hybšem, jestli by si mohli vypůjčit baskytaristu, protože Jožoráš chtěl jen zpívat a mít volné ruce, aby si mohl pobíhat s mikrofonem po pódiu.
0: Ano, Ondra Soukup, známý to basák, hrál potom u orchestru nebo s orchestrem Ladislava Štajdla, a když mu bylo 70, je to asi měsíc, dva, tak jsme tady spolu vedli rozhovor a on mě říkal, že nevím teď přesně, ale třeba 15 let už vlastně nehrál na pódiu, možná i víc, prostě se věnuje jenom skládání. Nakonec například Johanku z Arku, písničku z tohoto muzikálu, tady hrajeme na dvojce často. Takže dvě vstupenky na komedii Apartma v hotelu Plaza, kterou 16. srpna uvede letní scéna divadla Bez zábradlí ve Voděrátkách, dostává Radek Stránský. Radku, blahopřejeme. Hudební pořad dvojky Halo Soukup Halo vysíláme v premiéře každou sobotu po 10. hodině dopoledne. Reprízu si můžete poslechnout ve čtvrtek po 21. hodině a samozřejmě i na našem webu. Nejen jeden díl, ale několik dílů, nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
2: Ano, tak jak by mohlo vypadat takové ideální léto u nás v Česku? Ráno vyrazit na kolo, odpoledne se osvěžit u vody a večer posedět před karavanem třeba nebo před stanem. Kempování patří v Česku i letos mezi oblíbené způsoby letní dovolené. Provozovatelé kempů zatím zvažují, jestli mají říct, že mají silnou sezónu. Oni to tedy říkají, nebrečí. No a podle jejich asociace jim oproti loňsku pomáhá hlavně to příznivé počasí.
3: Teď jsme přijeli a zrovna jsme chytli docela pěkný flak.
4: Manželé Veselí vyrovnávají svůj karavan na hrázi opatovského rybníka. Do třeboňského autokempu jezdí už čtvrtým rokem.
3: A docela jsme chytli skoro stejné místo. Vyšlo to. Když se nám tady bude líbit, tak zůstaneme tady třeba 7 dní.
4: Cyklový lety letos přizpůsobují svému vnukovi. A odkoupání v rybníce je neodradí ani zelená voda.
3: Nám to tak nějak nevadí, ale ten tam vleze, i kdyby to bylo zelený.
5: Jo? Nevadí ti voda?
3: Naučíme se to, že ty nejsme žádný pitlichu.
4: Ne. O kus dál přijíždí na kolech rodina Blaškových. Na jich Čech dorazili z Pardubického kraje. V kempu mají vlastní stan a karavan.
6: My jsme tady na týden a jezdíme sem vlastně s babičkou a s dědou už tak dlouho, čtvrtým rokem. Vždycky dopoledne vyjedeme na kola a pak se tady zahrajeme tady.
4: Ukazuje Elena Blašková na beach volejbalové hřiště, kde si zrovna s míčem hraje Tomáš Fabián se synkem.
7: Tu mají domluvený dneska zápas na 6 hodin na večer s ostatníma dětma, takže chce potrénovat.
4: Pro Fabiánovi má Třeboň speciální význam.
8: Jsme tady poprvé s dětma, ale už jsme tady s ženou byli, zasnoubili jsme se kousek odsud, takže jsme tady plánovali svatbu a moc se nám kemp líbí.
4: Místo v chatce už na rodinu ze Vsetínska nezbylo.
8: Jsme tady ve stanu a kluci chtěli jezdit na kole, hlavně chtěli rybařit, takže tady rybaříme, jezdíme na kolech. Byli jsme tady na oslavách Jakuba Krčína, je to tady strašně fajn.
4: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
9: My nemáme štelplaci, že my jsme na štelplac, takže my neděláme rezervace, že bych vyloženě zapikal nějaký jenom útvar, to nedělám. Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, něco najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
4: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
10: Určitě nejsme jako na 100%, to v žádném případě nemáme. Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo? Protože zatím je to takový nějaký jakoby slabší průměr.
4: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Minulý rok zůstaly kempy poloprázdné kvůli chladnému a deštivému červenci. Letos je obsazují především Češi s obytnými vozy. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
11: Kup mi den.

0: Meteor
1: na dvojce.
2: Ovlivní klima zásoby vody? Jak sají nektar kolibříci? A rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
1: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Když se řekne cestovatel na Dvojce, hned každému naskočí Petr Horký. Petře, vítej.
3: No, aby ne.
2: Aby ne.
3: Krásný den, ahoj.
2: No a když se řekne dům u moře, v Itálii většina z nás si představí milionáře, třeba slavné herce nebo luxusní vily, jenže na pobřeží jižně od Bari existuje úplně, řekněme, jiný příběh. Příběh obyčejných italských rodin, které si před 50, možná 60 lety splnili svůj sen. A možná by vás překvapilo, že začal tím, že někdo rozparceloval velké pozemky a prodal je za ceny, které si mohli dovolit prostě obyčejní lidé. Petře, co se tedy vlastně mezi Torre a Mare a Mola di Bari stalo?
3: To pro mě takový jako moc pěkný příběh. Tahle ta oblast, ten jihovýchod Itálie, tam jsou městečka jako Polignano, Monopoli, to jsou jako světově proslulá letoviska, myslím, že Madonna tam má svůj dům, jo, že tam opravdu jako tepou právě ti milionáři a ty světové celebrity, ale fakt jenom pár kilometrů od nich je právě taková oblast pobřeží mezi Torre a Mare a Mola di Bari, což je hned vedle města Bari, kam hromada Čechů jezdí na dovolenou. A tam ještě v 19. století patřila velká část pobřeží šlechtickým a bohatým rodinám. Stály tu v Palsi jako rybářské domky a několik honosných vil, těch pár velkých majitelů. Torre a Mare tehdy byla jenom jako malá rybářská osada, tam žilo snad tisíc lidí. A pobřeží, které dneska považujeme za samozřejmou součást života mnoha lidí, bylo tehdy v podstatě nedostupné.
2: Dobře, a co nebo kdy se to změnilo a co vlastně teda, proč?
3: Po druhé světové válce začala jižní Itálie procházet fakt velikou proměnou a významnou rodinou, která vlastnila mnoho pozemků v této oblasti, byla rodina Positano. A jeden z jejich členů, Vittorio Positano de Vincentelis, inicioval parcelaci obecních pozemků a vznik prvních vil a domů kolem pobřežní věže. Proto taky to Torre a Mare, Torre a věž. V 60. a 70. letech se začaly rozprodávat a parcelovat některé velké pozemky a lidi si mohli tím kupovat klidně malinkaté parcely a klidně i na splátky, jednoduše podle svých možností. A ani to nebylo příliš drahé, i na tu tehdejší dobu. Já jsem tam mluvil s místním Italem, jmenuje se Michael Ressa, a ten mi říkal, že jeho rodiče si tehdy jako se zmohli na to, že si na splátky koupili ten pozemeček a začali tam fakt vlastníma rukama cihlu za cihlou stavět dům a teď ta jejich rodina prostě má dům u moře. Takže nezačalo to vůbec jako luxus, jako splněný sen o bydlení, ale v dnešní době to pro ně má obrovský význam.
2: No, je to inspirativní. Právě v dnešní době. To je vlastně úplně jiný příběh, než si člověk představí při pohledu na dnešní pobřeží.
3: Je to tak.
2: Je to tak?
3: Přijde mi krásné, ať už člověk jede autem nebo třeba vlakem podél pobřeží, tam vede dlouhá trať a člověk může koukat na tu honosnost nebo někdy až překvapivou chudobu toho východoitalského pobřeží a přijde

0: Je mi krásné, že to právě není jenom o tom luxusu. Že tam jsou příběhy lidí, kteří klidně 20 let prostě po práci přišli míchat beton, zdili druhý pokoj pro děti a přidávali garáž, protože teď se třeba jim trochu dařilo a trochu se zmohli a vybudovali si takhle domov u moře. Takže když dneska projíždíš podél pobřeží jižně od Bary, tak se nedíváš vždycky na vily boháčů, ale také na splněné sny několika generací obyčejných Italů. A to je paráda.
1: A jestli to není hezčí, než se dívat na ty vily boháčů?
0: Je to o tom pocitu, jaký si člověk pustí, protože ty vily boháčů jsou mnohdy skutečně krásné. Není to mnohdy jenom podnikatelské baroko, ale fakt krásná architektura. Ale mně je blízký a hřeje mě, a to je to, o čem mluvíš ty, že si řeknu, hele, není to jenom pro ty pracháče, ani nic proti pracháčům, ale že i normální člověk, když se někdo normální mezi těmi bohatými hezky rozhodne, rozparceluje a rozprodá, takže i normální člověk může šáhnout a došáhnout na splnění nějakého velkého snu.
1: Tak začněme snít a ono se to splní. Petr Horký.
0: Krásný den.

0: LP, detektivka, píseň, klasika, kapela Elán. Myslím, že předpověď počasí nebude ani detektivka. Možná to bude taková letní klasika, nebo alespoň tento týden klasická předpověď. František Šopko, Český hydrometeorologický ústav. Františku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak je takové vedro po celé republice, asi neprší nikde, že?
1: Neprší nikde, jenom přes jižní Čechy se přehnala bouřka.
0: Aha.
1: A teď je tak někde na hranicích Moravy a Rakouska.
0: Uh-huh. Tak ji pošleme prostě do Rakouska,
1: a
0: ano.
1: Jinak, bez srážek, teploty jsou vysoké na celém území republiky, většinou od 35 do 39 stupňů Celsia, nebo 38 stupňů Celsia. Nejvíce bylo naměřeno 39 stupňů Celsia v Plzni, Bolevci a v Doksanech.
0: Uh-huh.
1: A třeba v Praze máme 37 stupňů, o trošku chladněji je na severu a severovýchodě území s teplotami tak kolem 33-34 stupňů.
0: Zní to jako zajímavě, jak řeknete, že je chladněji a mají tam 34 stupňů. Dobře, ta dnešní noc, vypadá to, že bude všude tropická, že to neklesne pod 20?
1: Všude tropická nebude, častěji bude tropická na Moravě a ve Slezsku díky mírnému větru, jinde bude vítr jen slabý proměnlivý nebo klidno a tam ty teploty klesnou o něco níže, takže převážně budou noční teploty 22 až 17 stupňů Celsia.
0: Zítra
1: bude
0: ano.
1: Jasno nebo tak. Jasno až polojasno, jenom přechodně může být až oblačno, ale pravděpodobně bez srážek.
0: Zítra, malá sobota, pátek 31. prázdniny se budou lámat na půlku. Zaslechl jsem to, nebo se mi to zdálo, že možná někde sprchne?
1: Ano, později odpoledne a večer se zítra v severozápadní polovině Čech místy vyskytnou přeháňky nebo i bouřky.
0: A jinak ten den, pátek, bude od rána vypadat jak?
1: Jinak bude převládat slunečné počasí, teploty budou stejné jako dnes, možná o jeden stupeň vyšší, takže odpolední maxima čekáme od 35 do 39 stupňů Celsia. O trošku slabší vedro bude na severu Čech, hlavně v těch dvou výběžcích kolem 34 stupňů Celsia.
0: A opravdu jenom krátce, nemusíme vyjmenovávat všechny teploty, takové tím letem, světem, víkend bude teplý a bude suchý nebo někde sprchne?
1: V sobotu sprchne na většině území.
0: Aha.
1: Částečně se ochladí, a to hlavně v Čechách, kde čekáme maximální teploty 29 až 34 stupňů Celsia, na severu a západě Čech kolem 27 stupňů, ale na jihu a jihovýchodě Moravy bude stále až 36 stupňů Celsia. V neděli potom bude většinou oblačno, jenom ojediněle se může vyskytnout přehánka nebo bouřka a odpolední teploty 27 až 32 stupňů, na jihu Moravy až 34 stupňů Celsia.
0: Děkujeme za tu předpověď, František Šopko. Hezké odpoledne, pokud možno s dvojkou. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

0: Tak je tady Patrika Strouhalová.
1: Dobrý den.
0: Tak dobrý den, dobré odpoledne. Chtěl jsem říct dobrou chuť.
1: Můžeme popřát už teď. Ano. Myslím, že si ji užijeme po 16. hodině v kávě ve čtvrté hodně. Ano. A věřím, že i díky našim posluchačům a posluchačkám, když v kuchyni vládnou rajčata, papriky, cukety a lilky, tak o tom si budu povídat s gastronomickou publicistkou Jitkou Rákosníkovou, což je žena, která je autorkou nejenom několika kuchařek a pracovala na překladu významných kuchařek, ale ona totiž vystudovala španělštinu a má hodně blízko k jižní kuchyni. Aha. I mimo to, že žila 2 roky v Řecku. Aha. Vzhledem k tomu, jaké teploty teď venku panují, tak se budeme bavit o jídlech, která jsou dobrá v horku, ano. Jak se připravují, jak chutnají a co bychom měli vyzkoušet. Myslím si, že třeba lilky tam bychom měli zpozornit, protože ty moc asi my upravovat neumíme.
0: Ano. No. Na stejky prostě nepřijde řeč dneska.
1: Ne.
0: Tak Mirek Vaněra se stává posluchačem. Já si zavolám jako dotaz anonymně tady. Patrika Strouhalová, káva o čtvrté.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu Dvojka

Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Hezká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová, bude mým hostem. Proč měl být její oceňovaný román původně Bedekrem po Slovinsku? Jak jí inspiroval její otec, básník Zeno Kaprál? A jestli si chce sama načíst i další knihy? Ptát se budu spisovatelky Dory Kaprálové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce. Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Hoří les u Větřkovic na Opavsku, zasahuje tam 21 jednotek hasičů. Ceny nafty a benzínu za poslední týden stouply. Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, místy s přeháňkami i bouřkami a nejvyšší teploty do 39 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. V Novém Brně, části Větřkovice na Opavsku, hoří les zhruba na ploše 200x300 metrů. Vyhlášen byl třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místě zasahuje 21 jednotek hasičů, disponují dvěma cisternami o velkém objemu nádrží. Pokračuje nezávislý starosta Větřkovic Miroslav Černoch.
4: Naštěstí je to jako poměrně daleko do Intravilánu, takže přímé ohrožení obce v této chvíli zřejmě nehrozí, ale doporučili jsme občanům vyzavřít okna, protože ta jižní část opravdu je tím dýmem poměrně hodně zasažená. Samozřejmě jsme důrazně upozornili, aby se tam nikdo nepřibližoval, aby tam jako nejezdili kolem a podobně.
3: Nafta v Česku za týden zdražila o víc než korunu 50 litr, teď stojí v průměru 43 korun a 90 haléřů. Cena nejprodávanějšího benzínu na Natural 95 stoupla o 29 haléřů, průměrně na 42 korun a 33 haléřů za litr. Nafta je nejdražší od poloviny dubna, benzín pak od konce května. V jaderné elektrárně v Dukovanech vyvezli energetici palivo z reaktoru třetího bloku. Kvůli pravidelné údržbě je odstaven od poloviny července. Technici vymění část paliva a provedou stovky kontrol a zkoušek, řekl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
5: Dokončení vyvážení paliva je důležitým milníkem odstávky. Umožňuje nám zahájit řadu náročných servisních a investičních prací na zařízení, která nejsou během běžného provozu přístupná. Všechny činnosti směřují k tomu, aby blok bezpečně a spolehlivě vyráběl elektřinu i v dalších letech.
3: V srpnu energetici odstaví také čtvrtý blok a zhruba jeden měsíc tak budou mimo provoz dva bloky. Středočeští hygienici od začátku prázdnin provedli na dětských táborech 95 kontrol a zjistili 23 závad. Nejčastěji se týkaly zásobování pitnou vodou, nedostatečného úklidu, zdravotní dokumentace a stravování. Ve třech případech dostali provozovatelé pokuty v celkové výši 5000 korun. V jednom případě podmínili konání dalšího turnusu tábora sanitací prostor. V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky do Hradecké ulice. Velkoplošná malba Glena Hansarda tam vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, řekl jeden z organizátorů Ivo Mludek.
6: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, místy s přeháňkami i bouřkami, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 29.
0: Doprava.
3: D56 směrem na Frýdek místek je neprůjezdná na 47. kilometru. Hoří tam nákladní auto, sjíždějte na 43. kilometru na Paskov. Na příjezdu do Brna pojedete pomalej po D1 od stého 68. kilometru až k omezení na stý 96. Osobním autem se zdržíte asi půl hodiny. A silnice 38 je neprůjezdná po vážné nehodě dodávky a osobního auta ve Stonařově. Jsou tam dlouhé obousměrné kolony, lze to obět třeba přes Třešť. Zprávy končí po nich Patricie s kávou o čtvrté.
7: Zdravíme, zdravíme, zdravíme. Káva o čtvrté, dnes budeme v kuchyni, kde vládnou rajčata, papriky, cukety a lilky a povede nás gastronomická publicistka Jitka Rákosníková, která už je se mnou ve studiu. Pěkně vás, Jitko, vítám, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Letní vaření, sezónní suroviny, celoživotní filozofií vás je maximální využití právě té sezónní, těch sezónních surovin, taky respekt k tradici, ale i s mezinárodním přesahem a samozřejmě i vaření bez zbytků, tak ta letní zelenina je pro vás tou, která si zaslouží právě hlavní roli na talíři a nejenom jako doplněk nebo příloha?
8: No, já si myslím, že určitě, protože jednak to pochopitelně k sobě patří a dávno už jsme si zvykli na to, že vlastně do naší kuchyně se nastěhovaly věci, které dřív nebyly tak úplně obvyklé. Konec konců ty všechny, které jste zmínila, jsou vlastně přistěhovalci do Evropy i tak, protože se sem víceméně dostali po objevení Ameriky. A kdo si dneska umí italskou kuchyni představit bez rajčat, ale dejme tomu, že až do toho 16. století s nimi Italové tak moc v kuchyni nepočítali. A u nás ve střední Evropě tahle ta jižní zelenina také nebyla zase až tak příliš známa. A konec konců ani v západní Evropě v některých zemích. Nicméně dnes už klima je takové, že nám umožňuje pomalu pěstovat i tropické plodiny za oknem, takže je to opravdu všechno jinak. V každém případě ta letní zelenina je naprostý základ. Pro řadu kuchyní je naprostý základ celoročně. U nás k ní právě saháme pořád ještě díky tradici, spíš v těch horkých měsících je to přirozené.
7: A když jste řekla v horkých měsících, tak teď ty opravdu teploty jsou vysoké.
8: Teď bychom tak si neměli dělat nic jiného, než sát po letní zelenině.
7: A o tom si budeme povídat. Jídla, která patří k horku a jak si je připravit a jak si je vychutnat. O tom dnešní káva o čtvrté i s vámi. Takže pokud chcete, ptejte se anebo posílejte svoje tipy. Dvojka@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: S Jitkou Rákosníkovou si budeme povídat na téma jídla v horku, jídla v kuchyni, kde samozřejmě v první řadě máme rajčata, papriky, ale také cukety a potom ty lilky, které, přiznám se, asi málo kdo z nás umí na vícero než dva způsoby, ale v každém případě, když jste zmiňovala před chvílí ta rajčata, že ani Italové vlastně dlouhou dobu je neměli za své doma, tak pojďme začít právě rajčaty. Napadne nás samozřejmě z dětství takový ten salát obyčejný, jenom rajčata a cibule, což je jako pro ty horké dny úplně ideální. Čím to, že byl tak dobrý, že nám tak chutnal?
1: No, ono dřív, aspoň co já si pamatuju ze svého dětství, tak běžně celoročně, jako je tomu dneska, nebyla moc zelenina k dostání. Takže když přišlo to léto a objevila se skutečně ta pravá, dobrá domácí rajčata, tak to byl takový malý zázrak a pochopitelně ta chuť těch plodů, které uzrají a za chvilku už je můžete jíst, je úplně něco jiného, než když se k vám dováží ze skleníku přes půlku světa a prostě tu chuť to nemá. Takže to léto a ta rajčata, to je prostě rovnice.
0: V mnohých receptech se rajčata spařují a loupou. Proč? Kdy to je jako nutné? Já si vždycky říkám, co je na té slupce tak špatného.
1: To je způsob, s nímž přišli Italové a přišli s ním z jednoduchého důvodu, protože tam samozřejmě ta rajčata se konzumují na milion způsobů a uchovávají se na zimu v podobě něčeho, čemu zjednodušeně říkáme červená omáčka, prostě se rozvaří a často zamrazují, to jsem viděla na vlastní oči. A ono, když chcete tu omáčku udělat opravdu hladkou, tak vám, ona se nemixuje, ona se skutečně jenom rozváří, tak vám tam ty slupky prostě vadí, oni udělají takové ruličky. Ale samozřejmě na těch slupkách není vůbec nic špatného, takže i italské hospodyně doporučují, pokud to děláte sami a skutečně si ta rajčata loupete, naříznete je do kříže, spaříte, stáhnete slupku, takhle to většinou chodí, tak oni je nevyhazují, ty slupky, dávají je stranou a dávají je také zmrazit a pak třeba, když vaříte vývar zejména, tak tam přihodíte prostě pár těch slupek, oni tomu vývaru dodají nádhernou chuť a barvu. Takže je jich škoda, protože většina těch cenných látek se, jak říká tvrdí vědci, schromažďuje právě pod slupkou.
0: Vy jste vystudovala španělštinu, ke Španělsku máte blízko. Já jsem viděla nedávno takový zajímavý dokument o španělské kuchyni a tam se rajčata do jídel strouhala, když jako chceme použít tu jejich šťávu, ano, ne mixovat, ano, ale zase strouhat. Tam šlo o to, aby se zachovala nějaká ta textura, jak se říká, nebo proč se
1: je to druhý dělá? Způsob, jak se zbavit slupky. Mě to naučila ku podivu nikdo ze Španělska, ale moje tetička, která žila dlouhá léta v Americe a tam to také nějak prostě se k tomu dostala, že se rajče rozkrojí a prostrouhá se přes hrubou stranu struhadla, takže ta dužina, ta šťáva prostě je na jedné straně a ta slupka na druhé. Tetička ji teda vyhazovala, já ji schovala. Je to zase způsob, jak se dostat prostě jakoby k té dužině, k té drti bez té slupky. Používá se to v různých kuchyních. Nedávno jsem to četla jako tip v kuchařce slavného kuchaře Jotama Ottolenghiho, který má v malíčku celou blízkovýchodní kuchyni a on to také často používá, když třeba dělá něco na rajčatech nebo dává rajčata do omáčky. Zase z důvodu toho, aby mu tam ta rajčata nedělala ty ruličky. Nicméně v té španělské kuchyni, v takové té obyčejné, venkovské, ne, prostě nemluvíme o nějaké zjemnělé gurmetské kuchyni, tak tam se loupání rajčat moc nevede.
0: Polévka je grunt, se říká, tak v těch horkých dnech samozřejmě, když se bavíme o rajčatech a o Španělsku, tak je tady gazpáčo, že jo? Jsou i jiné studené polévky?
1: Jako jsou, takové. My známe i z naší kuchyně studené polévky, ve staré české kuchyni nebo v té starší se často dělaly v létě ovocné polévky, o těch teď nemluvíme. Z Bulharska k nám přišla polévka tarator, ta je okurková vlastně s jogurtem nebo se zakysanou smetanou a s koprem, ale španělské gazpacho je velký pojem, protože chutná celému světu. Jinak ve Španělsku na žádnou polévku v létě nenarazíte, stejně tak ani ne v Itálii nebo třeba v Řecku. Ale gazpacho není vysloveně považováno za polévku, to je prostě pokrm. Gazpacho má velice blízkého příbuzného ve španělské kuchyni, které to jídlo se jmenuje salmorejo a rozdíl mezi gazpačem a salmorechem je v tom, že gazpačo má řídkou konzistenci, protože ta rajčata se mixují. Nejsou tam jenom rajčata, je tam ještě okurka a paprika v malém množství. Malinko je možné to zahustit trošku střídky z bílého chleba, ale při tom mixování se přidává voda, protože je potřeba, aby to skutečně bylo tekuté konzistence. Velice často vám gazpačo přinesou ani ne tak na talíře, jako třeba v šálku nebo ve sklence. A do gazpača správného patří ještě takové vložky. Dříve to bývalo tak, že číšník měl takový ten tác na krku zavěšený, na to měl mističky. A v těch mističkách je nadrobno nakrájená cibule, nadrobno nakrájená okurka, případně paprika, někdy i chlebové krutony, a on přijde, když vám přinese to gazpačo, tak se zeptá, jako co ještě k tomu chcete. Ale gazpačo je skutečně tekuté konzistence, zatímco to salmorecho, o kterém jsem mluvila, tak to se dělá pouze s rozmixováním rajčat a poměrně velkého množství té chlebové střídky. Do obou přijde trochu olivového oleje, ale salmorecho už se neředí vodou, ani do něj se nedává paprika či okurka a podává se vlastně jako hustý studený krém.
0: Co je
1: a
0: lepší? Návrh,
1: já nevím, já teda salmorecho miluju. Je to prostě taková jako nesmírně osvěžující, lehká, taková prostě typické letní jídlo. Můžete si k tomu dát
0: krutony?
1: Ještě vajíčko. Oni k tomu dávají velice často rozpečenou bagetu se sýrem a někdy, když chcete, tak vám ještě navrch dají španělskou šunku, jenom tak jakoby plátek, případně vejce.
0: Léto jak má být v Kávě o čtvrté.

0: Káva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.
2: Dnes vás chceme inspirovat, ale také chceme, aby vy jste inspirovali nás v Kávě o čtvrté. Jitka Rákosníková, gastronomická publicistka, je naším hostem a povídáme si o jídle, vaření teď v těch horkých letních dnech. Tak když jsme se bavili o rajčatech a přesuneme se k paprikám, tak vlastně něco, co je spojuje, to je lečo. Někdo má prostě lečo spojené s létem, tak tu vůni, že jo, samozřejmě moje maminka alespoň říkávala, že to tak je, že prostě lečo voní létem. Je to i trend po, řekněme, vaření, se kterým vy souzníte celoživotně domácnost bez zbytku? Je takhle...
3: Jo, tak bylo to vlastně, řekla bych, skoro jedno z mála téměř zeleninových jídel, nebo výhradně zeleninových jídel, s kterým jsme se seznámili už v dětství, i když samozřejmě v pravém českém či chalupářském leču nesmí nějaká ta uzenina chybět. Ale přesto zelenina převládá a je to nádherná, jaksi nádherné jeviště, na kterém se ty různé druhy paprik nádherně uplatní. No, jsou tací, kteří přísahají na slovenské papriky a musí mezi nimi být nějaká ta páliva. Dnes už se na trh tak často nedostávají, jsme spíš zvyklí na takové ty macaté, masité papriky ze skleníků nejrůznějších barev. Někdo si troufne i na nějakou tu chili papričku a podobně, takže těch variant leče je samozřejmě taky značné množství, ale v každém případě jsou tam ty tři základní složky, cibule, papriky, rajčata, plus teda nějaká ta uzenina a samozřejmě ta vajíčka, která to zahustí.
2: No a plněné papriky, nějaká odlehčenější varianta na léto byla?
3: Já bych si v létě klidně troufla na studenou verzi s nějakou krémovou náplní z krémového sýra. To se dá pojmout na milion způsobů s různými bylinkami a podobně, v podstatě naplnit syrové papriky, už to dál nevařit. Ale jinak náplní do papriky je hodně, ty klasické, ty naše s tím masem a s tou rýží, to je takové spíš typicky balkánské jídlo, které se k nám dostalo z těchto oblastí. Ale ve světě se papriky plní nejrůznějším způsobem. V Mexiku jsem jedla papriky, které byly ještě ve smetanové omáčce, ještě tam byly mleté ořechy a v té náplni ani nevím přesně, co bylo. Nedávno jsem viděla recept, kdy se ta paprika plní kukuřicí, vlastně takovou kukuřičnou směsí, takže tady se myslím fantazie vůbec nekladou meze.
2: Prý bychom se neměli zbavovat ani tekutiny, kterou papriky pustí během třeba pečení a loupání. Proč? Já si myslím,
3: že vůbec veškerou šťávu, kterou dostaneme ze zeleniny, bychom neměli vyhazovat. Když se dělá třeba řecké caciky, nebo chcete-li v Turecku cacik, z té nastrouhané okurky se musí vyloužit a vymačkat ta tekutina. Žádná hospodyně by ji nevylila, ta se prostě vypije.
2: A když jsem mluvila o tom, že máte ráda španělskou a také tu řeckou, kde jste žila nějakou dobu, jak tam během léta pracují třeba s paprikami? Během takových těch, jako jak se říká, letních jídel v horku?
3: To je naprosto automatická součást řeckých jídel, jak papriky, tak rajčata. V Řecku dokonce mají velice ceněnou odrůdu paprik, kterým se říká florinské papriky ze severu Řecka, z okolí stejnojmenného města. To jsou takové ty dlouhé, špičaté, prostě jakoby kápie, ale čert ví, kde přesně jakoby těch druhů je tolik, že těžké je úplně odlišit. V každém případě jsou nádherné, jasně červené. V Řecku se používají i do omáček pod maso a podobně. A ty florinské papriky třeba hrají prim v jednom severu řeckém jídle, které se jmenuje specofaj. A to jsou vlastně tamní klobásy právě v takové omáčce z paprik a z rajčat. Je to velice oblíbené. A z cibule je to velice oblíbené jídlo. Velmi jednoduché, takový prostě venkovský pokrm. Ale často ho najdete i na jídelníčcích v restauraci. Tam se říká, že tam prostě patří ta florinská paprika.
2: Co když omylem máme většinou těch pálivých?
3: No, tak záleží na tom, jak jste odolní. No. pokud to opravdu nejde, tak nevím. No. Papriky se dají poměrně dobře uchovat i nakládáním, takže možná, že by se daly využít do nějaké té čalamády nebo nějaké zeleninové směsi konzervované. Pokud je alespoň trochu oblančírujete nebo podusíte, tak pak se dá ta směs dobře zamrazit a používat dál v nejrůznějších receptech, ale raději označit, že jsou tedy hodně ostré, abyste to nepřehnali.
2: Děkujeme za to, že nám píšete. @rozhlas.cz Richard napsal, včer večer jsem půl hodiny zapekl cuketu, rajčata, cibuli a česnek, pak rozmixovanou směs přelil přes uvařené těstoviny. Vzniklo lehké letní jídlo, bez studu jsem si šel dvakrát přidat. A taky vzpomínám na socialistické obchody s ovocem, zeleninou, které nabízely jenom citrony a brambory s hlínou a kamením. Zdravím vás od Ústeckého jezera, Milada, kde je dnes báječně. Díky moc, Richarde, díky i za tenhle ten tip. Budeme pokračovat, když jste zmínil ty cukety, tak s naším hostem Jitkou Rákosníkovou se podíváme po písničce právě na ně.
0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.

0: Cukety, slíbili jsme, že budeme reagovat na Richarda, který nám napsal. No, v podstatě v polovině 80. let minulého století bylo pár receptů. Nejčastěji, alespoň u nás doma, se dělala taková ta zapečená, vydlabaná s tím mletým masem, nebo se dělala obalená jako řízky. Možná od té doby někdo má i averzi k té cuketě, jak jste na tom vypadá, Kosníková.
1: Ona je do naší kuchyně poměrně pozdním příchozím. Do evropské kuchyně se zase dostala z Ameriky. První recepty se objevují snad někdy na začátku 16. století, myslím první psané v Itálii. Nicméně cuketa patří do té obrovské a téměř nerozlišitelné rodiny dýní, tykví, kabaček a podobně. Konec konců i její italský název, který jsme skoro převzali, je zdrobnělina od slova cuka, čili dýně, tak cuketa, malá dýně. Tady bych možná se hnedka zastavila, protože ve světové kuchyni, ať už v jižní nebo západní nebo ve Spojených státech, je nesmírně oblíbená, ale kuchaři domácí i profesionální používají mladou, štíhlou, krásnou cuketu, takové hezké děvče mezi cuketami.
0: Ne ty kilovky.
1: Ne ty kilovky, ty se sice se s tím vyhrávají zahrádkářské soutěže, ale kulinární nikoliv, protože čím je cuketa větší, tím je ta její dužina mdlejší. Máte jí sice obrovské množství a můžete jí zpracovat na mnoho způsobů, ale taková jako skutečně dobrá chuť se dostane jenom z těch mladých a křehkých cuket. Její chuť je něco, co je pro kuchaře výzvou, protože ona je poměrně nenápadná a mdlá, ale zároveň je také
0: tak ono se říká,
1: ideálním
0: že bude chutnat,
1: nosičem.
0: Že bude chutnat tak, jak ji naplánujeme.
1: Zjistila jsem, že jedním z nejoblíbenějších receptů současné kuchyně je hodně najemno naplátkovaná mladá šťavnatá cuketa, poměrně dlouho dušená na másle a ta v té kombinaci právě vynikne ta její velice jemná chuť. Ona má ovšem tu ideální vlastnost, že dokáže udělat ten ohromný objem a tím také patří vlastně k takovým těm potravinám, kterým bychom si měli hodně vážit, protože nám šetří peníze. No, ona za poměrně málo peněz udělá opravdu hodně muziky a jistě neuniklo ničí pozornosti, že díky té nevýrazné chuti se uplatňuje i ve sladké kuchyni, a to do koláčových a dortových těst, které na Kypří ta těsta jsou potom taková lehká a šťavnatá, aniž se nějakým zvláštním způsobem změní její chuť.
0: Jak jsme se prolnuli od rajčat k paprikám, tak se pojďme teď zase posunout společně od cuket k lilkům a zase je spojit. Napadá mě v těch horkých dnech ratatouille?
1: Ratatouille je jídlo, které vlastně spojuje všechny ty zeleniny, o kterých jsme dneska mluvili. Já jenom, když se přibližujeme k lilkům, tak ty na rozdíl od cuket, které jsou v naší kuchyni už ohromně oblíbené a opravdu se připravují na všechny možné způsoby, tak z lilků máme obrovský respekt, nebo je prostě nějak zvlášť nemáme rádi. A přitom je to zelenina, která tvoří téměř páteř celé řady kuchyní. Připravuje se po celém blízkém středním východě, připravuje se v Indii, připravuje se v Číně. Milují v Americe, kde ji dokonce, jak jsem se dočetla, spopularizoval třetí americký prezident Thomas Jefferson, který byl i zahrádkář, krom toho, že je autorem deklarace nezávislosti, tak to byl i velký, velký

0: Milovník Lilku. Lilky jsou nádherná plodina. Zaprvé tedy my známe tu asi nejběžnější fialovou podobu, takovou tu hruškovitou. Možná je to ten kontrast mezi tím nádherným vnějším vzhledem a tou lesklou tmavou barvou a takovým poměrně podivným vnitřkem, který ještě po uvaření získá velmi jako nudnou šedou barvu a zvláštní rosolovitou konzistenci, že nám není tak sympatický. Ale lilek je opravdový král mezi zeleninami, protože s tím se dají dělat neuvěřitelné věci. Já mám takovou teorii, že kdo má rád houby, má rád i lilek, protože oni mají strašně moc společného. Oni mají prostě tu umami chuť. Mm-hmm. A i ta konzistence se dá jako v určitých případech srovnat. Ratatouille patří tedy k jídlu, kde se spojují všechny ty zeleniny. Je to francouzská specialita, taková jednoduchá, obyčejná, venkovská z oblasti Provence, kdy vlastně nakrájíte poměrně nadrobno cibuli, potom papriky, říká se, že má být jedna červená, jedna zelená, ale to je asi detail, cuketu, lilek a pak ještě potřebujete rajčata. A vzniká tak, že na olivovém oleji máte postupně smažit ty kostičky té zeleniny, začíná se obvykle cibulí a paprikou, pokračuje těmi dalšími a pak se to všechno spojí a přidají se rajčata, je povoleno i trochu červeného vína a krátce se to všechno podusí.
1: A provansalské bylinky.
0: A provansalské bylinky, v nichž teda nesmí chybět především tymián. A chvilinku se to všechno prováří, vznikne takové jídlo, které bychom vzdáleně mohli snad přiblížit k tomu leču, ale najdeme tam ani vajíčka, ani tedy už rozhodně ne žádnou zeleninu, je to
1: ne,
0: prostě
1: maso,
0: je to čistě zeleninové jídlo. A vtip je v tom, že díky tomu počátečnímu osmažení těch jednotlivých přísad, oni zůstanou trochu křupavé. Panují ve Francii nekonečné a nerozřešitelné války a boje o to, jak vlastně se má správná ratatouille připravovat, ale na tom, že by neměla ta zelenina být rozvařená, ale že by měla trošičku křupat, na tom se jaksi shodují.
1: A tom se shodnou a v horku si na tom pochutná.
0: A v horku si na tom pochutná, je to nádherné jídlo do horkých dnů.
1: Další děkujeme, recepty, které posíláte, pokračovat budeme po písničce. Podíváme se na to, co nám napsala Jitka.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Český rozhlas 2.

0: Hanka nás zdraví a píše se zájmem, poslouchám váš pořad. Nabízím recept na vymazaný pekáček s sádlem, položím půlky paprik, které naplním směsí podušených hub jako na smaženici, vylepšených nastrouhanou nivou a syrovými vejci. Posypu kostičkami anglické slaniny, zapeču v troubě, podávám s topinkami vynikající 3 vykřičníky. Jitka Rákosníková, co by hodnotitel tady toho receptu?
1: No to je, zní to úžasně.
0: Zní to úžasně, pravda.
1: A bude to určitě úžasné.
0: Bude to vynikající, ale nebude to takové to lehké jídlo do toho horka.
1: No tak ta slaninka, no dejme tomu, ale...
0: Promíjíme,
1: děkuji. Občas jsou i chladnější večer.
0: Když se zastavíme ještě u těch lilků, tak kdy a jak ho loupat?
1: No, záleží, co připravujete, ale loupou se v podstatě lilky tehdy, když chcete připravit z nich ten lilkový krém, známý jako humus, který se připravuje ještě se sezamovou pastou, tím klasickým způsobem. Podobně jako humus z cizrny, tak i tady máme, Řekové tomu dokonce říkají lilkový salát, ale s naším pojetím salátu to nemá nic společného, většinou se tam přidává i hodně česneku. Tak tam by vám ta slupka vadila. Ovšem u lilku nejde dost dobře slupka oloupat, zasyrovat a drží velmi pevně na té dužině, takže ty lilky se musí napřed opéct nebo spíš tak trošku jakoby připálit. Buď se pečou chvíli v troubě, až prostě ta slupka začne tak jako tmavnout a pak po vychladnutí se z toho dá nějakým způsobem stáhnout. Někdo to dokonce podobně jako u paprik, tomu se možná vrátíme, opaluje i nad plamenem nebo na grilu a podobně. Ale to je příprava, jejímž výsledkem má být nějaký ten lilkový krém. Dokonce i polévka se takto připravuje, krémová z lilku. Ale jinak u dalších příprav obvykle lilky není potřeba loupat. Já jsem mluvila o těch asi nejznámějších, takových těch temně fialových až černých, ale lilku je na světě taky obrovské množství druhů. Dokonce jedno z anglických pojmenování lilku zní eggplant, čili vlastně vajíčková rostlina. Mm-hmm. A je to z toho důvodu, že existují malé, bílé, vejci podobné lilky, aha, velmi jemné chuti. Thajské lilky jsou to rovněž menší, kulaté, až podlouhlé a ty jsou zase světle zelené, takže jsou i lilky pruhované a strakaté, fialovo-bílé, jsou lilky podlouhlé, kulaté, takže je jich opravdu strašně moc, nicméně ty, co se dostávají k nám nejčastěji, tak to jsou ty pěstované komerčně a samozřejmě tam hraje roli i váha a co nejideálnější tvar, tak ty většinou bývají hodně velké a z takového toho klasického hruškovitého tvaru.
0: Na grill, zelenina na grill, když se budeme bavit jak o rajčatech, paprikách, cuketě, mm-hmm, a lilku, jak je tedy...
1: Obvyklý způsob je, že je můžete je trošku marinovat nebo přinejmenším alespoň potřít nějakým olejem, ale když si chvilku pobudou v nějaké lázni prostě z oleje a z koření, je to lepší. Tam snad jenom dbát na to, aby se třeba u těch lilků, aby se skutečně propekly, aby nezůstaly uvnitř syrové, ale z grilu jsou teda vynikající. Všechna tahle ta zelenina je z grilu velmi, velmi dobrá.
0: Obalit v mouce a osmažit, to je, mm-hmm, taková ta typická řecká úprava.
1: Je to řecká úprava, nebo všude možně se s ní setkáme. U nás je to, myslím si, asi poměrně oblíbené, buď v tomhletom těstíčku, anebo vysloveně v trojobalu, to s tím jsem se párkrát setkala, že alespoň takto se někdy lilky připravují. Jinak taková ta nejčastější příprava v balkánských zemích jsou v Řecku, jsou lilky plněné obvykle masovou směsí s nejrůznějšími kořeními, které se prostě zapékají v troubě, rozpulí, vydlabají, náplň se do toho vrátí, mleté maso tam přijde obvykle, někdy i rýže, záleží zase na receptu, na kuchaři, a pak se to pomalu zapeče, je to jedna z nejlepších úprav lilku, řekla bych, podobně jako musaka, která patří tedy k řeckým národním jídlům, ta by bez lilku nemohla existovat.
0: To jsme ale zase spíš v té podzimní kuchyni.
1: Teď už jsme v podzimní kuchyni.
0: Vraťme se do té letní. Pokud chcete, přidejte se i vy se svými tipy 22 155 25 25. Když se podíváme na to koření, vy jste zmiňovala vlastně u ratatouille provancalské bylinky, zejména tymián. Tymián anebo oregano, to zase patří jako hodně do té řecké kuchyně. Co se hodí vlastně za ta koření pro ta letní lehká zeleninová jídla?
1: No, bylinky v první řadě, nicméně třeba u těch zapékaných pokrmů já bych se nebála i nějakého trošku takového toho teplejšího orientálního koření. I v Řecku jsem se velice často setkala s přidáváním z kořice, třeba do rajčatových omáček. Někdo dává zas třeba rád bobkový list. Dost často najdeme i trošku třeba citronové šťávy nebo kůry, ale záleží to trochu, jakým směrem se chceme vydat. Pokud je ten recept spíš z oblasti, dejme tomu, severní Afriky nebo blízkého a středního východu, tak tam velice často najdeme třeba římský kmín.

0: S kým si teď bude povídat gastronomická publicistka Jitka Rákosníková, host Kávy o čtvrté? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Marco. Já jsem chtěl do tohoto účastu, který právě panuje, nabídnout takový recept, který se výstavuje vodinný bulharský dámy.
0: Tak a jsem s ním.
1: No, klasický papriky, to znamená papriky slovenský, se opečou na pálu, potom se zabalí klidně do novin a do igelitu nebo do nějakého papíru, aby se zapařili, rychle se sloupou, potom po chvíli, mezi tím se v kastrolu na cibulce a na olej dejme tomu, rozvaří rajčata. Ty papriky se posléze, když jsou oloupaný, obolej mouce, narychlo se opečou na pánvi a potom se to vrátí všechno do těch rozvařených rajčat, kde je teda samozřejmě česnek plus ideálně jejich tubrica a celý se to zasype nasekanou petržolkou. Je to vynikající buď jak teplý, tak studený.
0: Děkujeme.
2: Moc děkujeme, jste nám nahrál na smeč, protože o pékání paprik jsme a loupání jsme taky chtěli něco říct a už jsme mysleli, že nám na to nezbyde čas. Tak děkujeme i za recept.
0: Ideálně opékat?
2: Velice často se to používá opékat ve smyslu, aby se potom ty papriky zbavily té slupky, protože to zdaleka nejde tak snadno jako u těch rajčat a skutečně musíte nejenom opéct, ale pomalu připálit. Velice často se to děje přímo nad plamenem, třeba u plynových hořáků. Ještě lepší je to asi na grilu, dá se to udělat i v troubě nebo na grilovací pánvi. Smyslem je, aby ta tenká slupička opravdu zčernala a pak se musí, jak říkal náš posluchač, ty papriky nechat chvilku zapařit, aby se ta slupička oddělila od té dužiny a je zajímavé, že když sloupnete jakoby tu zčernalou slupku, tak se vám potím objeví něco neuvěřitelně jemného a sladkého, velmi dobře stravitelného a s úplně jakoby jiným chuťovým profilem, než mají syrové papriky. Tahle ta metoda se používá vlastně v severoafrické, arabské kuchyni při nakládání paprik ve Španělsku, když koupíte naložené papriky, tak jsou vždycky sloupnuté z té svrchní kůžičky nebo slupičky a je to vynikající chuťový zážitek. Stojí to za tu práci, ale musíte mít dobrou digestoř nebo pořádně větrat nebo to dělat někde venku, protože to chvíli trvá a opravdu si začudíte kuchyni mocným způsobem, takže na to je potřeba dát pozor. Pak se prostě to přikryje jenom nějakým talířem nebo fólií, nebo se to dá do papírového sáčku a za chvilinku už potom tu slupičku z toho můžete stáhnout.
0: Ostatně tak, jako to mluvil náš posluchač, zmínil čubricu.
2: Čubrica je klasická vynikající bulharská směs bylinek, hlavně tam převládá saturejka. To další složení je, zase se liší podle místa původu, kde to koupíte a podobně, ale je to název, jestli se nemýlím, tak jak pro tu saturejku, tak pro tu směs, v níž hraje hlavní roli, každý se to z Bulharska vozí. Velice často saturejku pěstujeme na zahrádkách, ona je vytrvalá jedna a druhý typ je letní saturejka a je to nádherná bylinka, která hrála velkou roli i ve staré české kuchyni, ale pak se z ní nějak vytratila.
0: U těch zeleninových jídel se taky občas používá směs koření adžika.
2: Adžika je koření spíš jakoby z kavkazských kuchyní. Ono má takovou zvláštní jakoby trošku nakyslou jakoby chuť a vůně, nejsme s ní tak každý úplně jakoby neznáme ji tak asi, ale jsou některé pokrby hlavně z těch zakavkazských států, které se bez ní absolutně neobejdou.
0: U letní kuchyně máme také přebytky, tak jak zpracovat třeba nedozrálá rajčata?
2: Ano, to se stává velmi často, že vlastně rajčata nám začnou plodit, když už pomalinko na ně není počasí, zůstávají nám na těch rostlinách viset ty zelené kuličky. Jedním z oblíbených způsobů je vytvořit cosi na způsob indického čatný. Tam máme bezpočet možností, kdy se to rozvaří, přidá se do toho spousta koření, dalších přísad, nějaký ten olej, většinou to má být hodně pikantní a ostré a čím déle to dozrává, tím je to lepší. Každé čatný je samozřejmě jiné. Tam se zelená rajčata zpracují velmi dobře a pak vím teda ještě o jednom způsobu, který pochází z jižanské kuchyně ze Spojených států, kdy se prostě ta rajčata obalují a smaží. Nakrájí se na plátky ta zele. Smažená zele, doslova se to tak jmenuje, smažená zelená rajčata. Neobaluje se to v trojobalu, ale v takovém tom těstičku. Mouka, vajíčko, trošku třeba kypřícího prášku a normálně prostě to smažíte jako rajčatové řízky.
0: Tak děkujeme i za tenhle tip. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byla Jitka Rákosníková. Tak přeju krásné léto v kuchyni. Naslyšenou.
2: Děkuju a naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: U městečka Trnávka na Svitavsku hoří pole a část lesa a v Praze platí až do odvolání zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Zítra bude slunečno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, místy s přeháňkami i bouřkami, nejvyšší teploty do 39 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Hasiči zasahují u požáru pole a části lesa v městečku Trnávka na Svitavsku v části Ludvíkov. Oheň zasáhl plochu asi 3 hektarů. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu a zasahuje zatím celkem 9 jednotek, řekla mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.
3: Zasaženou plochu máme rozdělenou na několik úseků. Jeden úsek už se nám podařilo lokalizovat, to znamená, že se nám požár dále nešíří a v tuto chvíli pracujeme na lokalizaci druhého úseku. Letecké hašení pro tuto chvíli nebylo nutné, nicméně v případě potřeby bychom určitě letecké hašení využili.
2: V Praze platí ode dneška do odvolání kvůli horkému počasí a výstraze meteorologů zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech. Český hydrometeorologický ústav podle mluvčího prodloužil výstrahu před vysokými teplotami do půlnoci 2. srpna a zároveň vydal výstrahu týkající se rizika požárů. V seznamu míst jsou lesní porosty a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa, lesoparky, sklady sena nebo slámy. V českých lékárnách chybí tamoxifen, pomáhající při léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to řekl předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampl. Své pacientky posílá s receptem do zahraničí, kde je lék ještě dostupný. Pro zhruba 10 českých pacientek je totiž nenahraditelný. V nejbližší době se ale léky na český trh podle Hampla nedostanou.
4: Nikdo z distributorů nemá lék tamoxifen k dispozici k dodání do lékárny. Ani systém omezeně dostupných léku, který se hlásí jednou za 24 hodin, nevyskytuje se ani jedno balení v tomto systému.
2: Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO je v Česku k dispozici 1000 balení tamoxifenu z Dánska. Lední medvědi v pražské zoologické zahradě ráno dostali do výběhu ledové kostky několik tun k ochlazení. Jim pracovníci dali letos vůbec poprvé. Opatření chránící před vysokými teplotami rozšiřuje zoo také pro návštěvníky, řekl její mluvčí Filip Mašek.
5: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem. A to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v zoo Praha 28 mlžítek.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti, místy se objeví přeháňky i bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 29.
0: Doprava.
2: D56 směrem na Frýdek Místek byla nějaký čas neprůjezdná na 47. kilometru, kde schořel kamion. Už se místem projíždí alespoň jedním pruhem, v koloně se tam zdržíte až 20 minut. Na městském okruhu v Praze se srazila 3 osobní auta za výjezdem z Mrázovky směrem k Barandovskému mostu. Blokují levý jízdní pruh. Výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do tunelů směrem od Troji. A na pražském okruhu směrem k D1 jsou před sjezdem na Ořech kolony asi na 25 minut. Vázne kvůli tomu i příjezd do Prahy po D5. A opatrně kolem 14. kilometru D46 ve směru na Olomouc. V pravém jízdním pruhu je nepojízdné auto. To byly zprávy, po nich příběhy z kalendáře.
6: Jsme rádi, dámy a pánové, že se spolu s námi snažíte otevřít kalendář s listem označeným datem 30. červenec. Za mikrofony jsou Jan Kovařík
7: a Monika Valentová a máme chuť vám dnes vyprávět o jedné z nejznámějších českých hor.
6: V červenci roku 1966 na ní došlo k události, která zásadním způsobem změnila její podobu, viditelnou z širokého okolí.
7: V tu chvíli si patrně ještě nikdo nebyl schopen představit, jakého ohlasu se díky tomu této hoře dostane, a to doslova po celém světě.
6: Nic na tom nemění, že lidé, kteří to mají na svědomí, do toho šli s neuvěřitelným entuziasmem.
7: Tak co, už víte, o čem je řeč? Bez indicí je to těžké, vidíte. Takže tady jsou, jako vždycky, tři nápovědy.
6: První, Karel Hubáček.
7: Druhá, jednodílný rotační hyperboloid.
6: A třetí, požár.
7: No, jsme na vás s Monikou dost zvědaví. Pořádně se zamyslete, po písničce přijde rozluštění našeho úvodního kvízu.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: O jakém tématu, o jakém objektu budeme dnes mluvit v příbězích z kalendáře na dvojce, to ještě úplně netušíme. Nicméně říkali jsme před písničkou tři nápovědy, které vás možná ke správné odpovědi dovedly.
1: Doufáme.
0: Doufáme, Honzo. Tak Karel Hubáček, rotační hyperboloid a požár, co mají společného?
1: Všechno, co si právě vyslovila Moniko, se týká jedné jediné stavby a tou je vysílač ještět. Jeho autorem je jeden z nejlepších českých architektů 20. století, Karel Hubáček, a rotační hyperboloid, to je přesný popis tvaru, jaký ještědu architekt Hubáček vtisknul.
0: Dobře, ale jak s tou unikátní stavbou souvisí ten požár?
1: Úplně bezprostředně. Stal se totiž důvodem k tomu, aby byl ještěcký vysílač postaven. V roce 1963 vyhořela stará dřevěná chata, která nahoře stála, a bylo potřeba postavit novou.
0: No pravda, dřevěné horské chaty mají občas tendenci schořet.
1: To ano, ne každá má ovšem to štěstí, že na jejím místě vyroste takový klenot, jakým je ještěcký vysílač.
0: To je pravda. Mimochodem, jak k tomu požáru vlastně došlo?
1: Víme to docela přesně. Stalo se to poslední lednový den roku 1963. Tehdy, jak už to tak na ještědu bývá, velice silně mrzlo.
0: Ach tak, takže bylo potřeba se v chatě zahřát a pořádně se přiložilo do kotle.
1: Zdá se, že se spíš nejprve přiložit zapomnělo. Správce chaty potřeboval nechat rozmrznout topení a bez ohledu na dřevěné obložení k tomu použil letovací lampu.
0: Aha, no tak to je nápad tedy. Tomu musela být opravdu šílená zima.
1: Ano, a potom se šíleně zahřál. Výstavní německá chata, pocházející z roku 1905, vyhořela až do základů. Nic nepomohlo ani rychlé dopravování hasících přístrojů lanovkou.
0: Trochu se bojím zeptat, co všechno v té chatě vlastně schořelo.
1: Trochu se bojím odpovědět, že s nadsázkou tam schořel celý sudetský duch. Chata byla výletním oblíbeným místem německých turistů z Liberce, chcete-li z Reichenbergu.
0: Od poloviny 19. století se třeba právě zde postupně rozšiřovaly horské domy a také rozhledny, které byly nedílnou součástí této hory nad městem.
1: Při požáru navíc schořela i technologie pro televizní vysílání. Chata totiž od samých počátků televize v Československu sloužila i jako vysílač.
0: Takže bylo potřeba urychleně postavit nový vysílač, aby se mohli liberečtí dívat na televizi.
1: Jak rychle se to podařilo, o tom vám dnes budeme vyprávět.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: O výjimečné stavbě na vrcholu Ještědu vám dnes vyprávíme příběh z kalendáře na dvojce. Původní německá chata na Ještědu byla mimořádně oblíbená a tak asi není divu, že lidé na Liberecku začali, poté co vyhořela, mezi sebou spontánně sbírat peníze na její znovu postavení.
1: Ano, byla to taková akce Liberec sobě.
0: Hezky řečeno. Zkrátka dobře, každý chtěl, aby co nejdřív na Ještědu vyrostla výletní restaurace i s rozhlednou.
1: Vzhledem k tomu, jak dlouho se v dnešní době táhnou stavební řízení, tak se ani nechce věřit, jak rychle se na začátku roku 1963 dalo všechno do pohybu.
0: To je fakt. Soudruzi se s tím tehdy nepárali a dali architektům jeden měsíc na to, aby představili svoje návrhy. I tak se v tomto šibeničním termínu sešlo dohromady 19 návrhů, z nichž bylo vybráno 12 na výstavu pro veřejnost.
1: Většina návrhů pocházela od party mladých architektů právě pod vedením Karla Hubáčka.
0: Všichni se poctivě drželi zadání, které vyžadovalo, aby na Ještědu stál hotel s restaurací a televizní věž k tomu.
1: Takže se navrhovaly dvě stavby.
0: Ano, přesně jak říkáš. Když mladí architekti stáli u svých rýsovacích prken, netušili, že Hubáček potají chystá svůj vlastní návrh.
1: Rotační hyperboloid. Ale Honzo, ten je jednodílný, pokud vím.
0: Ano, je to jedna jediná stavba.
1: No v tom případě Hubáček nerespektoval zadání.
0: Jak se to vezme? Já bych řekl, že si ho pouze vyložil kreativně a díky tomu navrhl naprosto geniální řešení. Hotel s restaurací a televizní věž v jednom kuse.
1: Na výstavě návrhů, jak už to je v našich krajinách zvykem, vzbudila jeho verze nevoli. Návštěvníci posílali Hubáčka i s jeho projektem, ne, tam ne, na Mars, a vytýkali mu, že se tím naruší vžitý obraz hory Ještěd.
0: Hubáček zase namítal, že jeho návrh horu naopak dotváří a podporuje růst jejího vrcholu, no řekněme třeba až na ten Mars.
1: Po dvou měsících diskuzí nicméně porota vybrala jeho návrh jako vítězný a stavba futuristické věže mohla začít.
0: Ruku na srdce, přátelé, dovedete si dnes Ještěd představit bez té stavby na špičce? Já vůbec.
1: Ani náhodou.

0: dnešních příbězích z kalendáře na dvojce jsme vás pozvali na ještět. Po jeho vrcholu se můžete procházet s Monikou Valentovou a Janem Kovaříkem.
1: Projekt architekta Hubáčka byl sice vybrán ještě než vyhasly uhlíky po staré ještěcké chatě, ale trvalo to další 3 roky, než došlo k poťukání základního kamene.
0: Ono kvůli tomu šibeničnímu termínu, který stál na začátku projektové soutěže, pak ještě bylo potřeba ladit celou řadu konstrukčních specialit.
1: Hubáček v návrhu celkem logicky počítal s tím, že se celý hyperboloid potáhne ocelovými plásty či hliníkem, aby tak dokonale vynikl jeho spartánský design.
0: Jenže ve střední části jsou přece umístěny antény pro zajištění televizního signálu a ty potřebují volný průnik elektromagnetických vln.
1: A dokonce ani spoje, tedy šrouby a nýty, nesmějí být ze železa. A to, jak si soudruzi zapomněli Hubáčkovi říct. Takže co teď?
0: Nevím, co třeba levitující antény.
1: To je zajímavý návrh, Honzo, ale i tak vysoko, jako je ještět, ještě platí fyzikální zákony. Čili vyžadovalo to kreativní řešení, no a v tom byl Hubáček mistr.
0: Poradil si tak, že celou střední část vysílače nechal potáhnout navíjeným laminátem. A plastové šrouby a matice pocházejí, věřte nebo ne, z dětské stavebnice.
1: Takže naznačuješ, Honzo, že ještět je vlastně taková velká hračka?
0: Určitě ne. Dát ho dohromady rozhodně nebyla hračka. Mimochodem, vzpomeneš si ještě, jak jsme občas stávali fronty na banány?
1: No, vzpomínám, tehdy většinu front odstála má nebohá maminka. Ale kam tou otázkou vůbec míříš?
0: No, mířím tam, že bychom neměli zapomínat na fakt, že ještě se stavěl v době centrálně řízeného komunistického hospodářství, tedy v době, kdy nebylo k dostání v podstatě nic.
1: Takže Hubáček a jeho spolupracovníci museli improvizovat.
0: Možná si to ani nedokážeme představit, ale oni opravdu objížděli celou republiku a přemlouvali různé podniky a družstva, aby jim dodali součástky. Takže třeba ten laminát dodal podnik Rudné doly. Tyče do výstuží jsou z rybářských prutů a spojovací materiál je opravdu bez přehánění z dětské stavebnice.
1: Geniální. Tady se patří říct zlaté české ručičky v akci.
0: Úplně přesně označeno. A to všechno byl jenom začátek.

0: Stále posloucháte, dámy a pánové, příběhy z kalendáře na dvojce, kterými vás provázejí Monika Valentová a Jan Kovařík. Dnes mluvíme o geniální stavbě, která stojí na libereckém vrcholu zvaném Ještěd. Bez této stavby si vlastně asi tuhle horu už neumíme představit. Nicméně pamětníci vědí, že tam dříve stávala oblíbená německá horská chata, která musela nejprve schořet, aby vůbec architekt Hubáček začal stavět.
1: V roce 1963 proběhla expresně rychlá architektonická soutěž. 30. července roku 1966 byl poklepán základní kámen. To je mimochodem důvod, proč o Ještědu mluvíme v našem pořadu právě dnes. A ještě dalších 7 let trvalo, než byla výjimečná futuristická stavba uvedena do plného provozu. Tušili byste, proč a v které její části se skrývá kyvadlo? Řekneme vám to. Věřili byste, že výstroj policejních jednotek musela ustoupit ve výrobě plastovému nábytku, který byl potřeba proještět? A taky vám mimo jiné řekneme, v jaké přesné nadmořské výšce je základová deska vysílače a jaké ceny pozbíral po světě.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
3: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali

0: Wave.cz. Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: V příbězích z kalendáře na dvojce je na čase odpovědět některé otázky, které jsme slíbili, že budou zodpovězeny. Tak tedy, Moniko.
1: Ano.
0: Víš, v jaké nadmořské výšce se vlastně Ještěd nachází?
1: No, tak úplně přesně, byť ho zdoláváme s rodinou každé léto, je to takový kultovní výlet, tak to nevím, ale tipla bych si něco kolem kilometru.
0: Správně si to odhadla a vlastníma nohama změřila skoro přesně. Základová deska stavby, o které je tu dneska řeč, je v nadmořské výšce 1012 metrů. Hora je, jak si jistě uvědomujete, nejvyšším bodem široko daleko, takže tam taky pěkně fouká.
1: To je pravda. Vítr na vrcholu je opravdu velmi silný. Dosahuje běžně rychlosti 80 km za hodinu, což odpovídá vichřici.
0: No a protože celá stavba i s anténou měří skoro 100 metrů, hrozilo pochopitelně, že by se mohla rozkmitat tak, až se rozpadne. Místo sněhových vloček by pak návštěvníkům padaly na hlavy kusy antén.
1: Hubáček naštěstí spolupracoval se špičkovým statikem, panem Zdeňkem Patrmanem, a ten vyvinul opravdu geniální řešení.
0: Do horní části věže nechal umístit závěsné kyvadlo, které funguje jako tlumič příčného kmitání. Když má špička tendenci nahnout se jedním směrem, kyvadlo to vyrovná.
1: Tento pohlcovač kmitání si mimo jiné soudruzy nechali patentovat a přinášel jim do státní kasy slušné valuty.
0: Po vyřešení všech konstrukčních specialit se konečně mohlo přistoupit k dílu. 30. července 1966 tedy došlo k pokusu.

0: klepání základního kamene.
1: Stavba se stala jakýmsi dítětem optimistické doby 60. let. Lidé vzhlíželi ke světlým zítřkům, politické poměry se uvolňovaly a elegantní hyperboloid utěšeně rostl do výšky.
0: Jenže v srpnu 1968 přijeli okupační armády a stavba ještěckého vysílače byla těsně před dokončením pozastavena.
1: Zastavit šíření jejího věhlasu po světě už se ale naštěstí nepodařilo. Hubáček za projekt získal v květnu roku 69 prestižní Peretovu cenu, tedy jakéhosi architektonického Oscara.
0: Dodnes zůstává jediným českým architektem, který takové ocenění dostal. Navíc za stavbu, která v té době ještě nebyla ani dokončena.
1: Tomu muselo vlít krev do žil. On nebyl z lidí, kteří by se vzdávali, když jim doba nepřeje.
0: Jak to s celým projektem dopadlo, o tom budeme vyprávět dál zase po písničce.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Základní kámen vysílače na Ještědu byl poklepán 30. července roku 1966, proto vám o něm vyprávíme v příbězích z kalendáře. Chtěl bych se tě, Moniko, zeptat, když chodíte každý rok na Ještěd, co tě při návštěvě Ještědu zaujalo nejvíc?
1: No, otázka zdánlivě jednoduchá, když tam chodím, ale vlastně odpovědět neumím, protože exteriér, interiér, design, přijde mi, že je tam všechno doladěné do posledního detailu.
0: A já bych řekl, že je to moc dobře, že to na tebe takhle působí, protože přesně tak to chtěl Karel Hubáček udělat. Shromáždil kolem sebe rozsáhlý tým designérů, kteří dostali příležitost se na Ještědu doslova vyřádit.
1: Hubáček sliboval Libereckým, že to uvnitř bude vypadat jako v letadle, včetně výhledu na mraky. Samozřejmě.
0: V té době to mohlo být docela slušné lákadlo. Letenky byly velice drahé a většina lidí vlastně ani nevěděla, jak to v letadle vypadá.
1: Je pravda, že očití nocležníci, kteří spali v ještěckém apartmánu, se opravdu cítili jako v letadle. Pohled do mraků z postele skrze sklopená okna a hukot prohánějícího se větru prý vytváří nezapomenutelnou atmosféru.
0: Asi to budu muset taky vyzkoušet. Ostatně hlavní argument poroty pro udělení Peretovy ceny byl velmi podobný. V tom odůvodnění stojí doslova toto. Projekt vyniká jasností a šťastnou harmonií, s níž se pojí s okolní krajinou. Přímost jeho účinku, vybranost siluety jsou hodnoty, které vynikajícím způsobem spojují tyto rysy s žádanými funkčními vlastnostmi.
1: Prostě laicky řečeno je tam člověku dobře, třeba jako v nějaké krásné galerii.
0: No, vždyť se ve vstupní části taky nachází odvážná plastika Spad meteoritů v kombinaci skla a betonu.
1: Ano, je opravdu odvážná. Jejími autory jsou legendární sklářský výtvarník Stanislav Libenský a jeho žena Jaroslava Brichtová.
0: Tihle dva původně plánovali umístit do interiéru vysoké skleněné kyvadlo, složené ze dvou čoček, které mělo znázorňovat věčný kosmický pohyb.
1: Ale možná proto, že už se s jedním kyvadlem ve stavbě počítalo, jak jsme říkali, zvolili jiné řešení, tedy 8 skleněných emblémů zavrtaných do betonového dříku vysílače. Na díle pracovali 2 roky v kuse.
0: Originálních děl je na Ještědu mnohem víc. Věděli jste třeba, že tamní sada nádobí byla vyrobena ze speciálního materiálu, ze kterého se vyráběla izolace pro vedení vysokého napětí?
1: No, tak to je pro mě opravdu elektrizující informace. Já jsem zase slyšela, že proto, aby se na Ještěd včas dostaly prvky plastového nábytku, bylo potřeba pozdržet dodávku plastových štítů pro veřejnou bezpečnost.
0: Zdá se, že Karel Hubáček se toho prostě nebál a za svým cílem šel přes všechny překážky.

0: Ještěcký vysílač, který je hlavním hrdinou příběhu z kalendáře, které právě na dvojce posloucháte, byl slavnostně otevřen 10 let po vyhlášení vítězného návrhu.
1: Přestože původní projekt obyvatelé Liberce přijali spíše s rozpaky, anebo jej rovnou odmítli, brzy se pro ně stal neodmyslitelnou dominantou jejich města.
0: Kam jinam si v Liberci vyrazit vyčistit hlavu, pozvat děvče na rande, uspořádat slavnostní oběd nebo zajet za zálety než na Ještěd?
1: Kdo nemá svou fotografii v legendárních závěsných křesílkách Otakara Binara, jako by ani nebyl.
0: Tak to budu muset taky napravit. Cenu nemovitosti v Liberci dokonce do značné míry určuje, jestli je z ní výhled na Ještěd, anebo ne.
1: Tak to už je úplně jako v Paříži. Ostatně i Gustave Eiffel bojoval při prosazování své věže s předsudky a dnes si bez ní hlavní město Francie nedokážeme představit.
0: Stejně jako Liberec bez Ještědu. Jeho silueta se dostala na logo města. Je ve znaku kraje, zdejší vysoké školy, dokonce i ve znaku prvoligového fotbalového klubu Slovan Liberec. Dá se říct, že místní prostě přijali stavbu za svou.
1: I vysílač samotný má svou vlajku. A nejen to, disponuje také vlastní hymnou.
0: A protože na Ještědu vládnou drsné klimatické podmínky, upletli lidé v roce 2006 vysílači 3,5 kilometru dlouhou šálu.
1: Pardon, ale není to už trochu trhlé?
0: No tak, jestli tedy myslíš, že trhlé je toto, tak nevím, co budeš říkat informaci o tom, že o rok později z té šály módní návrháři ušili ohromné bikiny, do které věž oblékli.
1: Dobře, rozumím, takový vysílač se přece v létě nemůže opalovat na Adama, nebo vlastně na Evu, když bikiny, ale nebudu to raději komentovat dál.
0: Ještědu se dostalo celé řady důležitých ocenění. Byl vyhlášen nejlepší českou stavbou minulého století a vysílač byl navíc v roce 1998 prohlášen kulturní památkou a v roce 2006 dokonce národní kulturní památkou.
1: Ba co víc, je uveden na indikativním seznamu kulturních statků České republiky, z něhož se vybírají návrhy pro zařazení do seznamu světového dědictví UNESCO.
0: To by si určitě zasloužil, tak mu pojďme společně držet palce.

0: Dnes jsme si v příbězích z kalendáře vyprávěli o okolnostech vzniku vysílače Ještěd, který se pyšní titulem Nejvýznamnější česká stavba 20. století. Základní kámen této význačné stavby byl položen 30. července 1966.
1: Na závěr dnešního pořadu si poslechněte, jak vášnivě svůj projekt Karel Hubáček obhajoval v době, kdy ho občané Liberce odmítali.
0: Požadujeme pro své přímé potřeby nové tvary, nové barvy, nové funkce, prostě technicky náročnější výrobky. Od staveb jsme nějak zapomněli vyžadovat totéž, novou estetickou formu, vysokou techniku, odpovídající funkci a tím i novou krásu.
1: Tolik krásná a odvážná slova Karla Hubáčka, která vybral scénárista Ondřej David a která jsou, myslím, aktuální i dnes.
0: No však si to uvědomte, až zase pojedete krajinou a zahlédnete ještě někde na obzoru. V 60. letech mezi námi chodil vizionář, který nám tuhle siluetu dal.
1: Jen víc takových lidí. A já myslím, že o některých z nich budeme mluvit zase v dalším příběhu z kalendáře.
0: Těšíme se, že u toho budete spolu s námi.
1: Naslyšenou.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Blízká setkání Michaely Maurerové.
1: Na dvojce.
2: Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová, bude mým hostem. Proč měl být její oceňovaný román původně bedekrem po slovinsku? Jak ji inspiroval její otec, básník Zeno Kaprál? A jestli si chce sama načíst i další knihy? Ptát se budu spisovatelky Dory Kaprálové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
3: Tentokrát zavzpomínáme na další vzácnou návštěvu, která k nám dorazila v loni v září. Přišli Eva a Václav Hudečkovi a s nimi Jura Pavlica a Lukáš Klánský.
1: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
6: Miluji tě.
5: Souboje na život a na smrt.
7: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
5: A nostalgie dávných časů.
8: Musíme bojovat!
5: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
9: Na té lodi je malajský tygr.
5: Dva závěrečné díly ve čtvrtek večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
10: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Odborníci varují před paštikou zakoupenou v hotelu Litovel v Luhačovicích. Může v ní být botulotoxin a v Česku hrozí vznik požárů na řadě míst, proto platí zákaz rozdělávání ohně. Zítra bude jasno až polojasno, později odpoledne od západu přibývání oblačnosti, místy s přeháňkami a bouřkami, nejvyšší teploty do 39 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Hygienici varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi zakoupené v hotelu Litovel v Luhačovicích. Může v ní být bakterie produkující prudký jed botulotoxin. Její přítomnost odhalily laboratorní testy u jednoho ze tří vzorků. Podle ředitele krajské veterinární správy Michala Kamaráda je možné, že paštiku s minimální trvanlivostí do 14. září mají ještě někteří zákazníci doma.
11: Problémem je botulotoxin, což je neurotoxin, který v určité dávce může být pro lidský organismus dokonce i smrtelný, takže v žádném případě tady tuhletu předmětnou paštiku nekonzumovat, buď vrátit prodejci, anebo neškodně zlikvidovat. Opravdu by to měly být řádově v jednotkách kusů, aspoň podle těch informací, které v tuhletu chvíli máme.
10: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohňů na rizikových místech. Od zítra nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém plzeňském kraji, totéž platí v Praze. Na rizikových místech je zakázáno kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalovány lapače jisker. Už včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj. Největší riziko vzniku požáru je právě v Plzeňském kraji a také v části Jižní Moravy a Vysočiny. Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru, ale potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou hasiči v západofrancouzském departmánu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a patrně i déšť.
12: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas.
10: Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě, 4 menších a 3 větších projektů. Původně se přitom mluvilo celkem o 5. Dnes o tom informovala Evropská komise. Zájem o vybudování jedné z těchto gigafactory už dříve oznámila i Česká republika, a sice konkrétně s projektem českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,1 stupně, na řadě míst přitom padly rekordy. Zítra bude jasno až polojasno. Později odpoledne od západu čekáme přibývání oblačnosti. Místy se objeví přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 29.
0: Doprava.
10: Na 46. a půltém kilometru D1 směrem od Prahy stojí osobní auto ve stoupacím pruhu. Opatrně je to v zatáčkách a auto není nijak označeno. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova havarovalo osobní auto na 200. kilometru. Počítejte tam s omezením provozu. D56 směrem na Frýdek Místek byla neprůjezdná na 47. kilometru. Schořel tam kamion. Už se jezdí aspoň jedním pruhem zdržení už jen do 10 minut. A v Praze regulují vjezdy do tunelů směrem od Troji. Čekejte dlouhé kolony v Povltavské už z Libně, v Patočkově ulici Plzeňské i Radlické. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Vážení posluchači, dnes jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že zemřel botanik a popularizátor vědy Václav Větvička. Byl také dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu. V této souvislosti vám proto nabízíme sestřih rozhovoru s ním v pořadu Host do domu. V roce 2018 přijal Václav Větvička pozvání Jiřího Holoubka k rozhlasovému mikrofonu.
0: Host do domu.
13: Úvod dnes může být velmi stručný, protože jméno muže, který se mnou sedí ve studiu Dvojky, je dostatečně známé a je to člověk věhlasný, český botanik, spisovatel, popularizátor vědy a také náš rozhlasový kolega Václav Větvička. Pěkné dopoledne.
14: Dobrý den ve spolek.
13: My už jsme se viděli mockrát, známe se vlastně nikoli detailně, ale dlouho a mě zajímá, pane Větvičko, já vlastně nevím, čím byli vaši rodiče. Čím se vlastně dostávám k tomu, jestli ten vztah k přírodě, lásku k přírodě, práce s přírodou, jestli to je rodinná anamnéza?
14: No, jeden z mých rodičů byl můj otec a druhý z mých rodičů byla moje matka. A můj otec byl právník, zemřel, když mě byl rok, tak mě sotva mohl vštípit nějaké právnické základy nebo něco takového. A maminka byla učitelka přírodopisu a chemie. Jestli z této strany vítr fouká, ale vzhledem k tomu, že já s rádiem, zejména s touto stanicí spolupracuji více jak 21 let, a já už jsem to mockrát říkal, vzpomínal na své prapředky, jeden z mých prarodičů, sedlčanský dědeček, byl sice hokynář na malém městě, ale měl zemědělství a strkal prsty do hlíny, jak se nemá říkat. A druhý z tatínkový strany byl učitel na malotřídce, dokonce na jednotřídce. A když šel v 20. letech do penze, tak na tom byli kantoři tehdy špatně, že si mohl koupit rozkulačený po pozemkové reformě část majetku knížete Rohana, koupil si bažantnici nedaleko Příšovic a tam včelařil a měl tam taky asi 3 hektary polí a 7 hektarů lesa. A takže jestli tam někde byly ty základy genetický, ale jinak, když jsem se přistěhoval, nebo když jsme se přistěhovali na okraj Prahy, Bráník, Modřany. To bylo území takzvaných košťálníků. A já jsem si chodil hrát k zahradníkům. A oni mě maně vyučili i to, jak se zalývá, což dneska a to říkám do kolečka, málo která zahradnická škola učí, protože když jsem viděl v botanické zahradě kolegy, kteří zalejvali, zdálo se mi, že nerozumím tomu, co dělají, protože mi připadali jak na hasičském cvičení. Prostě tím proudem vody tloukli do těch kytek a nás učili, že máme tu hadici natáhnout nahoru, stříkat proti nebi a ty kapky, až budou jako spadat dolů jako dešť, se nepatrně, ale přesto ohřejí, protože v tom potrubí ta voda je studená. Tak to jenom takové dlouhé extempore k tomu, k těm genům, na které jste mě navedl.
13: Odpověď na otázku, čím byli vaši rodiče. Já tady musím říct, že mě samotného, když zalívám, tak tohle prostě jednoduše napadne, že mířím k tomu nebi už jenom proto, aby ty rostliny nedostávaly takové rány. Když jste mluvil o tom učitelském povolání, a o vás se mluví jako o popularizátoru vědy. Učil jste někdy?
14: Ano, učil jsem. Měli jsme náslechy a výstupy na středních školách a mám z toho nesmazatelný zážitek, protože jsem se hned při prvním výstupu dopustil úžasného fopa, protože jsem něco vykládal, měli jsme lidskou anatomii v antropologii a já jsem vyvolal studentku a uložil jsem jí, aby mi popsala zažívací ústrojí, tak ona začala ústním otvorem a tak dále, probrala všechno až po střeva, no a skončila tlustým střevem a skončila. A já jsem jí říkal, no a čím ta zažívací trubice končí? A ona mlčela, protože se asi styděla. A já jsem jí na to řekl, sedněte si, žitním otvorem.
13: Vy jste nastoupil v roce 89 do Průhonického parku, strávil jste tam pár let. Mě by zajímalo, čím ten park byl tehdy a čím je dnes výjimečný. A vlastně podobně si budeme povídat o několika dalších místech. Ale začněme u toho Průhonického parku, který je fantastický, ale já mám pocit, že té popularizace se mu dostává poměrně málo, že by si zasloužila ta dendrologická zahrada větší pozornost.
14: Tak, já jsem do Průhonic přišel v roce 1963. Působil jsem tam 30 let. V závěru po převratu takzvaném jsem byl šéfem Průhonického parku. Průhonický park je mimořádný fenomén. To je ukázka úžasného a chytrého pojetí stvárnění přírody, krajinářských úprav. Ten Silva Taruk, ale nejen sám, on sám byl právník, i když byl posledním rakousko-uherským ministrem Orby, ale měl kolem sebe spoustu šikovných lidí, německého dendrologa Kamila Schneidera, zahradníky pana Zemana a další v Průhonicích. A s těmi společně pochopil, on tam přišel a když nastoupil do Průhonic, tak viděl, to se zrovna čerstvě oženil v 85. roce, 1800, tedy 84-85, tak viděl, jak tam dělníci porážejí mohutnej dub. A jemu to přišlo líto, prošel si ten park a nechal, přiznal ta aluvia, ty louky podél potoka Botiče, každý potok je vždycky, nebo vodní nádrž je přínosem pro park, a vypointoval výsadby na ty svahy. Ty svahy jsou nevysoké, třeba při výšení je sotva 15 metrů. A dneska, když na tom 15-letém svahu roste 30 nebo 35 metrový strom, tak máte pocit, že jste v hlubokém uzavřeném údolí. Bohužel to platilo, dalo by se říct, do letošního roku, protože můj nástupce tam, inženýr Staňa, mi chodí plakat na rameno, že bych park nepoznal, protože tam zasáhl kůrovec a sežral smrkové porosty, to byly stromy kolem 130-150 let staré, které se museli porazit, takže tam jsou teďko místo velkých pasáží parku, jsou tam holiny, jak se říká lesnicky, paseky, a ten park ztrácí Ne úplně, samozřejmě to není možné, ztrácí na své uzavřenosti a exkluzivitě. Druhou nesnází, která ho potkala, bylo to, já jsem prosazoval, když jsem byl vedoucím, zřízení ochranného pásma, co se mi nepodařilo, protože to je všechno zastavěné. Tam jsou satelitní městečka, zpevněné plochy, zaprší, všechno steče do těch betonových a asfaltovaných ploch, steče to dolů do zestrání do Botiče, okamžitě je velká voda, okamžitě jsou tam splachy a za 4-5 hodin zase tam žádná voda není a ten atak i té veřejnosti, která to používá jako Stadtpark, jako rekreační objekt. Měli jsme velký problémy tam třeba s běžkařemi, s běžkaři tedy, kteří v zimě, když bylo trošku sněhu, tak po tom parku běhali a my jsme tam měli výsadbě. I když ty běžky nemají ocelové hrany, tak oni ty stromky poškodili a uřezali je. A dneska je to to samé, jezdí tam navíc ještě na těch terénních velocipédech a ten park trpí tím civilizačním tlakem neskutečnou měrou. Takže to, jak to viděl Silva Taruka a jak to viděl jeho přátelé, malíř Brožík a podobně, tak to už dneska téměř neplatí.
13: S botanikem Václavem Větvičkou bychom klidně celou hodinu mohli mluvit jenom o Průhonickém parku, kde strávil několik desetiletí, pár let po revoluci, tuším, že to byly 3 roky, byl také šéfem celého parku. Ale my se musíme zastavit i na dalších místech, protože tuším let 15 jste šéfoval botanické zahradě na Slupi, tedy botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nejdřív mě zajímá, jak často si lidé pletou tu botanickou v Praze na Slupi a v Troji.
14: Už ne.
13: Už ne.
14: Už ne. My jsme se snažili je rozlišit, že ta univerzitní bude označována jako botanická zahrada Karlovy univerzity, teďko přírodovědecké fakulty, a ta druhá se bude označovat botanická zahrada hlavního města Prahy. A to se ujalo.
13: Naštěstí.
14: Perfektně to funguje. Naše spolupráce vždycky byla velmi dobrá, vzájemná. To ne, že by ne. Akorát, když někdo se ptal jedné zahrady na něco, co je v druhé zahradě, no tak jsme často byli třeba na rozpacích, že jsme to nevěděli, ale jinak to neškodilo, Praha by unesla 3 botanické zahrady.
13: Když jste tam v roce 92 nastoupil krátce po revoluci, bylo to hodně práce? Co jste si jaksi vyprojektoval ve vlastní hlavě? Co všechno chcete s novou dobou udělat?
14: Bylo. Já jsem nastupoval s takovým volebním sloganem, že botanická zahrada bude zelenou vizitkou Karlovy univerzity. A myslím, že se to podařilo. Přebíral jsem ji v dezolátním stavu, kde tam byly doupata rozmanitých narkomanů, kdy skleníky už dávno dosloužily. Ty kovové konstrukce jsme nabírali lopatkama. To bylo jako lískový těsto. A porosty byly značně zanedbané. Takže já jsem se do toho zakousl, ale musím říct, že největší měrou, kromě stálých zaměstnanců, mě pomohli mládenci na takzvané náhradní vojenské službě. Já jsem nakonec vydupal, že jsem jich tam měl 6. A z jejich pomocí se opravdu podařilo té zahradě celé vrátit ksicht, jak se česky říká, vrátit jí tu hodnotu, kterou měla třeba za profesora Domina, nebo po druhé světové válce za profesora Nováka a takovýhle velikánů české botaniky. A navíc tedy se mi podařilo prosadit, že byly vybudovány nové skleníky a navíc jsem ještě, tam byla v sousedství taková malá zahrádka, která byla ničí. Ona patřila k domům v sousedství a ty byly svého času majetkem Vyšehradské kapituly, teď byly majetkem nějaké bytové správy a v té zahrádce bylo jedno z těch doupátek narkomanských. A my jsme z toho udělali, já jsem tomu říkal nadneseně, odpočinkové refugium, takový koutek s lavičkama a s místy k posezení a k meditaci a začali jsme tam dělat i koncerty letní. Tam jsem objevil Janu Richterovou, která poprvé tam zpívala u nás. Přišla tam s nějakou společností na ochranu koček a zpívá tam a já s ním pak zlanařil a měla tam samostatný koncert a od té doby se kamarádím.
13: Však taky, je vás také do dneška vidět, jsem tam společně na scénách.
14: Ano, společně vystupujeme a tak. A takže myslím, že se podařilo, samozřejmě ta zahrada stárne. Tam je otázka teďko, jak nahradit ty dřeviny, které už začínají být za zenitem. Ale zatím se postupuje konzervativně i můj nástupce, myslím, to dodržuje a žádné holiny tam nejsou a s každým stromem se rozloučíme, až když on si o to řekne sám, nebo oni se s ním rozloučí, já už do toho 11 let nemluvím.
13: Bylo snadné? To mě napadá, jak říkáte, už do toho 11 let nemluví. Bylo snadné se od toho odstřihnout, od něčeho, k čemu je člověk takhle přirostlý těch 15 let a říct si, už to mají na starosti jiný, odcházím.
14: Bylo to velmi snadné, protože mi k tomu pomohla administrativa. Na Karlově univerzitě se smí ve vedoucích funkcích působit do 65 let věku. Takže mě tehdejší pan děkan oseznámil s tím, že už dlouho přesluhuju, takže do konce roku se budeme muset rozloučit. No tak jsem to akceptoval prostřed léta a zvedl jsem telefon a zavolal jsem panu Václavu Hrubému do Štiřína, jestli tam náhodou by nebylo volné zahradnické místo, že bych tam chtěl na závěr života opravdu ty prsty do té hlíny strčit. A on mi řekl, ano, právě jeden člověk odchází, přijďte se na nás podívat.
13: V jakém stavu byl Štiřín, když jste tam vy poprvé přišel?
14: No, já jsem tam přišel v čase, když už vstával jako Fénix z popela, protože na přelomu 70. a 80. let tam nastoupil jako šéf údržby nebo restaurátor nebo něco takového, pan Václav Hrubý, který je tam dodnes. A tehdy Štiřín patřil ministerstvu školství jako školící a rekreační středisko a on prosadil u Věrchůšky, u mocných ministerstva, že toho zámku je škoda, že on vypadal strašně. A takže začali s opravami zámku, nejdřív střechy, fasády, interiéry, to jsou všechno 80. léta. Třeba zámecká kaple, kde chtěli zřídit vinárnu, ale předtím tam byl sklad uhlí a truhlárna a všechno možný, přesně jako na Zelené hoře, jak major Terasky vravili, že tuná by byla dobrá dělna pre Krajčírova Ševcov, tak tuná byla dělna stolárská však. A on prosadil, že v celém zámku není hudební síň, a v těch 80. letech se ta kaple obnovila, restaurovaly se fresky, všechno. A v září 88 čerstvá absolventka, harfistka Jana Boušková, tam zahrála koncert harfovej po 20 letech v roce 2008. Už světově známá harfistka Jana Boušková ho zahrála znova. A takhle ten Hrubý začal na tom pracovat a postupně i upravoval park.
13: Tak, já doufal, že se k němu dostaneme. Ten mě zajímal víc.
14: A já jsem tam jednou byl, já jsem byl členem poroty soutěže Hledáme dokonalé projekty. To organizoval časopis Mladý svět a byl to docela zajímavá akce, která prosazovala, aby lidé si víc všímali svého okolí a třeba staré budovy, starý transformátor předělaný na klubovnu a podobně, tak aby takovým způsobem pečovali o své okolí. A do té soutěže každý rok přišlo, nebo do ústředního kola z krajů postoupilo zhruba 60-70 projektů. Nás, já jsem tam byl za ekologii a dendrologii, zavřeli nás do nějakého zámku, do nějaké restaurace na 3-4 dny. My jsme ty projekty museli prohlédnout, zhodnotit a pak určit vítěze. A já jsem, jedno takové zasedání bylo ve Štiříně někdy kolem roku 84, 5 nebo 6, to už si teď z hlavy nespomenu, A já jsem o přestávce, kterou jsme měli, tak jsem vyšel se podívat do toho parku a tam mě zaprvé překvapilo to, že se v něm začínalo pracovat až ve 4 nebo v 5 hodin odpoledne. No to bylo tak, že ten Hrubý měl k dispozici pouze své zaměstnance udržbáře, kteří ve 4 v 5 přišli domů z prací
13: udržbářský.
14: A stali se zahradníky a začali ten park zbavovat náletových dřevin, plevelů a všeho možného. Mm-hmm. A to se zdařilo, takže já už jsem tam byl, tak už jsem tam byla hadice natažená, tak já jsem začal něco zalivat a ten Hrubej za mnou přišel, chlape, co tady děláte? A jsem říkal, zalivám, nevidíte, je to suchý, jdi to vadne. A tak jsme se seznámili a potom já jsem se stal členem nadace Štiřín, už po převratově a prakticky ta se pak přeměnila do společnosti nebo spolku Regio, která tam pořádá třeba dnes ten krásný festival Sukův hudební Štiřín. Ale to všechno pak souvisí zase s mistrem Sukem, který byl náš velký přítel a příznivec. A s panem Hrubým měli takový otcovsko-synovský vztah nebo sourozenecký, nevím, jak bych to řekl. A ten Suk nám velmi pomáhal, když ten či onen ministr zahraničí se rozhodl, že Štiřín už je dobře upravený, takže je nejvyšší čas ho prodat.
13: Naštěstí na Štiříně to funguje dodnes a vy se tam můžete potkávat také s Václavem Větvičkou, třeba na tradičních akcích jarních a podzimních, jenom ve stručnosti na jaře to je rozkvetlý Štiřín a na podzim?
14: Den Hanuše Ringhofera. Ten bývá, rozkvetlý Štiřín bývá zpravidla třetí víkend v květnu, protože v té době kvetou tamní rododendrony. Tam je totiž to málo kdo ví, pokud tam nebyl s mým doprovodem třeba. Tam totiž se podařilo z průhonické matečnice rododendronů, kterou pořídil inženýr Hýke, také člen té nadace a Regia svého času, tak ten nabídl Hrubému, jestli nechce nějaký rododendron do Štiřínského parku. A on říkal, samozřejmě rádi si něco vemem, kolik si můžeme vzít? No kolik chcete, řekl velkoryse pan inženýr Hýke. A když se přišel do té matečnice podívat, tak byl právě nakládán 12.070. keř. Poslední z celé matečnice.
13: Kolik chcete, se nemělo říkat.
14: To se nemělo říkat, ale ta sbírka je zachráněná, protože on ji dělal skoro 40 nebo 45 let celou dobu své působnosti v Průhonicích a končil ten výzkumný úkol a ta sbírka by se rozpadla, Franta by si vzal 2 kousky, Pepík 3 a tak dále. Tady celá ta jeho sbírka je přenesená na jedno místo, do Štiřína, avšak tam taky Hýke potom uspořádal takový mezinárodní seminář pěstitelů rododendronů a sám rozhodoval, kde a jak ty keře budou v parku umístěny.
13: Pane Větvičko, před několika dny se v některých médiích objevila informace o tom, že vědecká studie Světového fondu na ochranu přírody odprezentovala čísla, která ukazují na blížící se katastrofu. Konkrétně podle té studie lidé od 70. let už vyhubili 60% savců, ptáků, ryb a plazů. Odborníci samozřejmě varují, existují i další nedávné studie. Podle nich jsme vyhubili jako lidstvo 83% všech divokých zvířat a vymítili polovinu rostlinstva. Co vy na to?
14: No já mám rozlišovací dosah třeba toho Štiřínského parku a nebo těch pasáží naší přírody, kam se občas vypravím. A já takhle tristní čísla tam nevidím. Kdyby mělo tedy 80% živočichů zmizet, tak já třeba v tom Štiříně mám krmítko a tam sleduju tamní populaci síkor. A je tam neměná populace koňadry, modřinky, uhelníčku, parukářky, občas zalítne mlynařík, akorát tam nikdy nebyla a chybí taková ta lužní síkora, ten moudiváček, co si dělá takový to lascivní hnízdo ptačí. Takže tam, kdybych měl 60 nebo 80% zaniknout, no tak by tam chodila snad jen ta konadra s tou modřinkou tečko.
13: Na Štiříně je to dobré.
14: Pokud jde o floristické složení, tak samozřejmě záleží na mnoha lokalitách. Když někde vysušíte bažinu, mokřad zkrátka, no tak tam vyhyne téměř 100% těch mokřadních rostlin. A já si někdy i myslím, samozřejmě to nechci zlehčovat. Je to vážné varování a musíme se na něm zamyslet stejně jako nad hladinou moře zaplavenou plasty. To je bezesporu. Ale někdy si myslím, že skoro ten počet těch druhů nebo taxonů obecně, to znamená, může to být poddruh nebo nižší kategorie, je někdy dán tím, že jeden z mých kolegů, třeba v Africe nebo kdekoliv, rozdělí jeden druh na dva. Ten jeden se liší od toho druhého, a zase prosím vás, omlouvám se všem, že to budu zlehčovat, se liší tak, že ten jeden má na štopce 3 chlupy doleva a druhý na štopce 2 chlupy doprava. Což je v rámci variability zanedbatelná věc, ale nicméně, a když ještě k tomu najde neveliký areál, kde je to rozšířeno, tak je to samozřejmě položka, která navyšuje ten počet eventuálně zmizelých taxonů. Já mám zářný příklad z vlastní zkušenosti a života v Českém Středohoří, kde v roce 1961 můj kolega Míla Kovanda popsal zvláštní druh jeřábu a nazval ho nešťastně jeřáb český, Sorbus bohemica. No to už samo o sobě zakládá nějakou váhu, že jo. A je to druh, který bohužel, kdyby nebylo eventuálně lidského přičinění, objevil se někdy v 30. letech a kdyby nebylo lidského přičinění, tak by patrně vyhynul během jedné generace těch stromů. Já jsem 10 let se snažil ho namnožit, protože ekologická hnutí rozhodla, že tunely přes Středohoří nebudou, dokud se nezachrání jeřáb český, který nad jedním z nich rostl. Takže my jsme se snažili je nějakým způsobem zachránit.

0: Srdcovky od dvojky.
1: Příjemný čtvrteční večer, milí posluchači. Na digitálních hodinách v pražském studiu Českého rozhlasu je ten pravý čas na další vydání autorského hudebního pořadu Srdcovky od dvojky. Dnešní datum 30. července nabízí celou plejádu zajímavých osobností i událostí z historie populární hudby. Řekneme si, jak to tehdy bylo i co bylo dál. Dobrý poslech a příjemný večer přeje od rozhlasového mikrofonu Pepa Melén.

Srdcovky jsme otevřeli česko-slovenskou spoluprací v písni s názvem Co bylo dál. To byla skupina Jelen a zpěvačka Jana Kiršner. Spolupráce, to je kouzelné slovo, které patří ke každé úspěšné písni, ke každému úspěšnému projektu, hudební skupině, patří to k tanečníkům, divadelníkům, hercům i filmařům a nejen do tohoto odvětví. Já bych určitě mohl pokračovat i dál, kde všude je spolupráce nutná. V srdcovkách se ono slovo spolupráce objevuje dost často a dnešek nebude výjimkou. V roce 1970 oslovil manažer Toma Jonese Gordon Mills skladatele a zpěváka Paula Anku, aby napsal hitovku, se kterou Tom Jones zaboduje v Americe. Paul Anka tehdy letěl z Londýna a během letu v letadle začal dělat poznámky k nápadu na písničku s názvem She's a Lady. Byl z toho obrovský hit a už na začátku roku 1971 se to dostalo do hitparád. Tom Jones minulý měsíc oslavil 86. narozeniny a autor písně Paul Anka ten slaví právě dnes 85.

She's a lady. No, když někdo slaví 85, nemohu ho jen odbít jednou písní, kde je autorem. Obzvláště, když se jedná o takhle významnou osobnost. Zavzpomínáme si na 50. léta, kdy ke vzniku písně přispěla doslova frustrace mladého kluka, který byl odmítnut o něco starší, ale nádhernou dívkou. Paul Anka, rodák z Otavy, se narodil 30. července 1941 a je autorem slavných písní nejen pro Toma Jonese, ale třeba také pro Franka Sinatru. To bylo ale o dost později, než začala jeho autorská i pěvecká kariéra. Bylo mu tehdy 15, když napsal Dianu písničku, kterou si u ohně nebo na zábavě zaspíval snad každý z dnešních posluchačů srdcovek. Paul Anka Dianu nahrál v New Yorku v květnu roku 1957 a ještě téhož léta vyšla na singlu. Na britských ostrovech pak strávila 9 týdnů na prvním místě hitparád. Z obyčejného kluka se prakticky přes noc stala teenagerská hvězda a mohl mít dívek tolik, kolik jen zvládl milovat. Alespoň tak o tom dnes mluví oslavenec Paul Anka.

Pojďme si udělat anketu. Řekl bych takové malé zahřívací kolo na zítřejší srdcovkovou party. Vy mi napište, jaká letní písnička by vám na páteční party udělala radost. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz a můžete mi napsat také SMSku na 702 222 220. Jaká letní písnička by vám právě na této páteční srdcovkové party, která bude zítra, udělala radost? Já, když si vzpomenu na úterní vysílání, tak jsem připomínal 40 let, tedy 40. výročí od uvedení filmu La Bamba. Zahrali jsme si soundtrackovou verzi písně La Bamba od Los Lobos. Tahle původní mexická lidová se dostala na světové taneční parkety díky Richiemu Valencovi v roce 1958 a po uvedení filmu v roce 1986 začaly vznikat po světě další a další, no desítky, ne-li stovky nových cover verzí tohoto hitu. U nás se toho ujal v srpnu roku 1988 Josef Laufer, který písničku nejen naspíval, ale také sám otextoval. La Bamba.

Letní lásky, no jo, to nám může připomenout Damiens a Lásko, měj se v srdcovkách. Dneska máme 30. července a já tady mám hned dvojitou vzpomínku na tohle datum. Jednak slaví 68. narozeniny moje velmi oblíbená, mému srdci blízká Kate Bush, jedna z nejoriginálnějších britských zpěvaček a autorek. Narodila se v roce 1958 v hrabství Kent a už jako teenagerka psala písně, které zněly úplně jinak než tehdejší pop. Dá se říci, že tahle písnička vznikla v jejich 18 letech a mám tedy na mysli písničku Wuthering Heights. Je to písnička, která je velmi známá, která se dostala do seriálu, do filmu a možná právě proto je takhle slavná dodnes. Na Větrné hůrce je písnička, která byla napsána díky inspiraci slavným románem Emily Brandtové. A právě Emily Brandt se narodila také 30. července, jenom pozor, o 140 let dříve než Kate Bush. Tak tolik alespoň dvojitá vzpomínka na 30. července, no a jedny nádherné narozeniny. A tady už je asi nejen moje oblíbená Kate Bush.

Líbezná muzika a líbezná dnes slavící Kate Bush. Mám tady pro vás další muziku, mimochodem je to hudba, kterou jsme také poslouchali společně s mým tátou Fleetwood Mac. Nejen alba, která byla ze 60. 70. ale třeba i z 80. let, třeba Tango in the Night, které vyšlo v roce 1987. Tam je jedna písnička, která je naspívaná klávesistkou Christine McVie a je to takové vyznání člověka, který se zamiloval, touží být se svým protějškem a touží s ním být úplně všude, na každém místě a každou chvilku. Pod lehkou melodií ale je slyšet trochu nejistota, že sice se oba těší z lásky, ale ještě není vůbec jasné, jestli tahle láska vydrží. Tady jsou Fleetwood Mac a Everywhere.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Letos, milí posluchači, hledáme postavy známých děsivých příběhů, vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. A pokud s námi hledáte takové postavy, můžete se i vy stát vítězem týdne a získat poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a pokud teď čekáte na vaší indicii, tak ta přichází právě teď.
3: Pohádky mají děti hlavně uklidnit a dopřát jim nerušený spánek. Můj příběh se však pro podobné účely příliš nehodí. Spíše než k usnutí, nutí k zamyšlení. Nenasytnost totiž není nebezpečná jen u pohádkových bytostí, ale i u lidí samotných. A právě proto se můj příběh stal varováním před neukojitelnými pudy, které mohou člověka snadno svést na scestí. V mém případě cesta za stále novými chody skončila u stařenky s motyčkou, která udělala definitivní tečku za mým pestrým meny. Jedním dobře mířeným seknutím rozpárala mé břicho a osvobodila všechny dosud nestrávené nešťastníky. Spravedlivý trest mě tak dostihl přímo na vrcholu mých pohádkových hodů.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Co kdybychom si ještě dnes dali jednu hudební resuscitaci? Já tyhle srdcovkové hudební resuscitace mám moc rád. Hlavně proto, že si připomeneme některé písně ve verzích, ve kterých je mnozí z vás, milí posluchači, nikdy neměli šanci slyšet. Mám tady jednu píseň a to je písnička The Days of Pearly Spencer. Je to písnička od Davida McWilliamse, který ji vydal už v roce 1967. Tehdy ho měl inspirovat bezdomovec, kterého potkal v ulicích. A ten text tak vyznívá trošičku jinak, než si mnozí myslí. Mnozí se totiž domnívají, že jde o takové romantické vyznání. Ale ona je to v podstatě taková prosba o pomoc. Ta původní nahrávka má neobvyklý zvuk a říkám to záměrně, protože David McWilliams se rozhodl, že část zpěvu naspívá přes telefonní linku. No a ono to sice působí skvěle, naléhavě a také vzdáleně, jenomže v Británii ta písnička vůbec neuspěla a mimo jiné proto, že jí tehdy rádia, včetně BBC, odmítala hrát. Jakže tenhle snímek z roku 67 Davida McWilliamse zní? Tady to je The Days of Pearly Spencer.

Jo, telefonní sluchátko, kdysi z budky, to byla mnohdy naléhavost v kdejakém rozhovoru, co říkáte? Tolik tedy rok 67 a pojďme si říct, že tahle písnička zažila svoji největší slávu teprve léta poté. A sice v roce 1992, kdy ji v mohutnou orchestrální popovou nebo poprokovou baladu proměnil Mark Almond. Ano, ten Mark Almond z Dua Soft a také člověk, který zazářil v mnoha krásných písních. Ať už to byly muzikálové věci, ať už to byly rockové, a nebo velké orchestrální. Pozapomenutá píseň tak získala absolutně nový život a stala se jedním z největších hitů solové kariéry Marka Almonda. The Days of Pearl Spencer.

Jedna píseň, ale absolutně jiné hudební dílo. Alespoň takhle bych to shrnul, tu dnešní srdcovkovou hudební resuscitaci. Pojďme se podívat na anketu. Ano, dneska to pouze zaznamenávám, protože si děláme takové malé zahřívací kolo na zítřejší srdcovkovou party a vy mi píšete, jaká letní písnička by vám právě zítra na páteční srdcovkové party udělala radost. Píšete mi na 702 222 220, píšete mi také na josef.melen@rozhlas.cz. Ano, jak říkám, zahříváme se, tak nějak bych mohl přeložit onen výraz warm up na zítřejší party, ale dnes je dnes a já mám pro vás snímek z československé populární hudby, snímek, který vzhledem k tomu, že mnozí z vás máte rádi zmrzlinu, by vás mohl potěšit. Je to rok 1977, Oscar Petr jako autor písně a Marcias v plné síle, zmrzlinář.

Dneska máme 30. července a mám tady jedny neuvěřitelné devadesátiny. Ty slaví muž, který pomohl propojit tradiční chicagské blues s rockovou kytarou. Muž, který se narodil v roce 1936 v Louisianě a později zamířil právě do Chicaga. A jeho divoká, expresivní hra ovlivnila třeba Jimiho Hendrixe, Erika Claptona nebo Stevie Raye další a další. Je to Buddy Guy, 90letý muž, který se rozhodl předělat písničku, která je původně z roku 1947, a ta píseň má název Early in the Morning. Je to písnička, ve které ho doprovází dva britští velmi slavní kytaristé, Jeff Beck a taky Eric Clapton. Je to píseň, kterou vydal na albu Damn Right, I've Got a Blues z roku 1991. Tak tady je Buddy Guy a Early in the Morning.

Minulý víkend jsem si pouštěl album Labutie písně a proto jsem se rozhodl jednu skladbu s básnickým textem Kamila Petera je zařadit i do dnešního dílu Srdcovek. Tohle byl návrat do roku 1993 a trio Pavol Hamel, Radim Hladík a Marián Varga. Skvělá deska, doporučuju. Tak se pojďme podívat společně za kapelou Eagles, kteří byli uvedeni v roce 1998 do rock'n'rollové síně slávy. Mám pro vás písničku, kterou natočili v roce 1972 v londýnských Olympic Studios s producentem Glynnem Jonesem. Musím říci, že to má takové malé výročí, poněvadž ten single vyšel na konci července a v podstatě slavil to velké otevření 1. srpna 1972, tedy před 54 lety. V Americe se dostal až na 9. místo a pro Henleyho znamenal skutečný začátek kariéry úspěšného skladatele. Totiž tady v této písni je Don Henley jako muž, který dopsal text k této písni. Ležel tehdy doma s vysokými horečkami a četl životopis Zeldy Fitzgeraldové, nespoutané manželky spisovatele F.S. Fitzgeralda. No a právě tenhle její příběh se mu nějak dostal do mysli se vzpomínkami na trochu záhadné ženy z Los Angeleských klubů. Tak tedy portrét krásné, svůdné, ale trochu nebezpečné ženy Witchy Woman, Eagles.

Víte, že následující písnička vyšla úplně ve stejný den jako ta, kterou jsme si právě zahráli. Ano, 54 let zpátky, a tehdy vydal král rock'n'rollu Elvis Presley jeden z posledních svých velkých hitů. Má název Burning Love. Je to píseň, kterou napsal skladatel Dennis Lind, a Elvis ji natočil v březnu roku 72 v Hollywoodu. Sám autor potom do nahrávky přidal výrazné úvodní kytarové riffy. A jak už jsem řekl, single vyšel právě na přelomu července a srpna roku 1972. Pojďme tedy vzpomínat Burning Love a Elvis Presley.

Elvis Presley a 54 let zpátky, to vyšel právě jeho, řekněme, poslední velký hit. Ano, vydání roku 1972. Máme tady anketu a v té anketě vzpomínáte na spousty muziky, ať už je to Václav Neckář, nebo třeba ABBA, Kamélie, Model Talking a další písně, které by vám udělaly velkou radost na páteční srdcovkové party. No tak uvidíme, jestli se trefili do mého připraveného playlistu, ale já věřím, že si tu party zítra uděláme fajn. Teď vás, přátelé, beru do roku 1967, protože tady mám píseň, kterou napsali Karel Černoch a Pavel Žák. No a Karel Černoch ji také naspíval. Zrcadlo.

to rozbitý sklo nebo ta rozbitá lahev, která je na konci zrcadla, mě vlastně dost nahrává na další písničku, kterou pro vás mám. Ta je totiž napsána podle skutečné události, která se udála v lednu roku 1973 ve Skotsku. Tehdy tam hrála koncert skupina Sweet. No a tenhle koncert se, přátelé, změnil v chaos, protože publikum začalo na kapelu házet různé věci, mimo jiné také skleničky a láhve. No a byla to trošičku válka. No, říkám to záměrně, poněvadž ta písnička se jmenuje Ballroom Blitz, neboli taková blesková válka na tanečním sále. Ono to tak opravdu bylo, tam létalo vzduchem úplně všechno. No a tahle divoká noc inspirovala autorskou dvojici Nickyho China a Mikea Chapmana a napsali písničku pro skupinu Sweet, kteří ji v červnu roku 1973 v Londýně natočili. Producentem byl Phil Wayman. No a je to nezapomenutelná záležitost, protože v téhle písni na začátku svolává Brian postupně členy kapely slovy Are you ready? A působí to v podstatě jako takový warm-up před tím, než se něco stane, než to prostě vybuchne. Single vyšel v září roku 1973, to jsem ještě 3 měsíce chodil po horách a nebyl na světě. No a když se teď dívám na hodiny, tak si dáme opravdu tu poslední píseň, protože srdcovky pomalu končí, ale vy dobře víte, že nemusíte ladit jinam, protože dvojka samozřejmě mě vysílá dál. A já už se teď moc těším na zítřejší páteční srdcovkovou party. Mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Ovlivní klima zásoby vody? Jak sají nektar kolibříci? A rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Michaly Veteškové Velké putování malé slepice. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás už čtvrtou příhodu ze seriálu Velké putování malé slepice. Pro neskušenou pelišku je cesta neznámým lesem pořádně těžká. A tak se nedivte, že ji v jednu chvíli napadne, jestli jí v kleci v drůbežárně nebylo líp. Naštěstí ji slyší sova a srneček a přesvědčí ji o opaku. Dnešní pohádka se jmenuje Chladná voda z jezírka bude dobrá na pírka. Honem do postýlek, ať můžeme začít.

0: Dobrý večer, děti. Uprostřed hlubokého lesa najde čarovné jezírko jen ten, kdo o něm ví. Cestu k němu znají všechna zvířata, která mají svá doupata, nory a pelíšky mezi stromy a ptáci, kteří hnízdí v korunách. Ztracenou malou slepici Pelišku k jezírku přivedla noční sova. Zachránila ji před divočáky, když slípka zabloudila cestou zpět do kurníku.
1: Vždyť je to jenom voda a navíc ještě strašně studená, kvokala nespokojeně slepice a točila hlavou ze strany na stranu. Stála na okraji, žluté nožky ponořené sotva z poloviny.
2: No, Peliško, jen aby ses nedivila, houkla trochu dotčeně sova pálená.
0: Po nočních starostech o tohoto ztraceného tvora byla unavená a raději by se viděla na větvi vzrostlého dubu, kde měla svou skrýž před denním světlem, než aby poslouchala stesky opeřence, který zatím neví, kam patří. Když jsem bydlela v kurníku, měli jsme tam vodu v miskách a můj chlapec Filip mi ve výběhu vytvořil bazének s vlažnou vodou, stěžovala si dál Peliška.
2: No, tak nekvokej a napochoduj do větší hloubky, abys měla ponořená i záda, jinak ti jezdírko nepomůže,
0: domlouvala jí moudrá sova.
1: Brr, studí! I v té drůbežárně, kde jsem předtím pobývala, nám vodu ohřívali. Nebylo to tam nic moc, ale voda byla teplejší,
0: pokračovala dál nevděčná slepice.
2: Nestěžuj si pořád, ještě včera bys dala nevím co za to, abys mohla stát v léčivém jezírku.
0: Houkla na ní sova a otevřela zobák do široka. Unavená byla opravdu pořádně a oči se jí sami zavíraly.
1: Sovo, a když jsi tak moudrá, koho tahle voda vyléčila?
0: Nedala se slepice umlčet.
2: Když se ti tu nelíbí, proč nejdeš zpět do drůbežárny nebo do kurníku?
0: Dopálila se sova pálená.
2: Léta a léta se v jezírku louhovaly všemožné bylinky a každé zvířátko ví, jakou má díky tomu voda čarovnou moc.
1: Však se do kurníku vrátím, ale pro jistotu se ještě předtím ošplouchnu. Třeba mi naroste peří. Nechci už poslouchat kdáky ostatních slepic o tom, jak komicky vypadám,
0: štěbetala Peliška.
1: No tak řekni mi, komu ta voda už pomohla?
2: Ale to je nadlouho, já jsem unavená, dělala jsem hodně práce, pamatuješ?
0: Zívla sova a usnula. Už jí bylo jedno, že nesedí na svém dubu, spánek ji přemohl.
1: Došly ti argumenty, co?
0: Uchechtla se slepice a rozhodla se vrátit na břeh. Už byla skoro na souši, ale drápem zavadila o kámen na dně a než vykřikla kdák, cachtala se v ledové vodě, ponořená až po krk.
1: Mám na sobě husí kůži, je mi zima, vytáhněte mě někdo.
0: Kdákala splna hrdla, ale sova neodpovídala.
1: Topím se, můj život končí,
0: naříkala a lkala na celý tichý les. Zobák rychle otvírala a zavírala, jako by nemohla popadnout dech. A najednou to přišlo. Jakoby se začala vznášet. Cítila se volná a pomalu plavala po hladině.
1: Dívejte plavu prsa. Dívejte plavu na pejska. A teď si dávám kraula,
0: prospěvovala si slepice. Už jí vůbec netrápilo, že je voda chladná. Tělo si zvyklo.
1: Sovo, ty jsi měla pravdu,
0: pokřikovala, ale sova spokojeně pochrupovala. Když si toho Peliška všimla, stišila se, protože sova jí v noci pomohla dostat se do bezpečí před mlsnou kunou a nenažranými divočáky.
1: Mám se to já vlastně dobře. Nedřepím v drůbežárně, pobíhám si po lese, zobu, co se mi líbí, cachtám se v čarovném jezírku, nebo jak se tomu říká, a až vylezu na břeh, dáchnu si,
0: radovala se slepice. Pak skutečně vylezla na břeh a našla si místo na hebkém zeleném mechu. Ležela na zádech s nohou přes nohu a křídlem si zakrývala oči, protože slunce bylo vysoko.
1: Pro Prozradím ti příběh tohoto jezírka. Chceš?
0: Ozvalo se vedle ní. Slepice se ohlédla. Stál tam zrzavý srneček s výraznýma hnědýma očima. Rychle se zakryla křídly, připadala si vedle něj jako nahá. Pak si ho prohlédla pečlivěji. Stál na hubených, dlouhých nožkách a díval se na ně velkýma a smutnýma očima.
1: Před časem mě sem dovedl strýc, abych se vyléčil,
0: řekl a zvedl pravou přední nohu. Peliška si všimla dlouhých, hlubokých ran nad kopítkem.
1: Nežil jsem vždycky s tetou a strýcem. Měl jsem maminku,
0: vyprávěl srneček.
1: Taky jsem maminka, z mých vajíček se můžou vylíhnout malá žlutá kuřátka.
0: Zakvokala slepice, aby mláděti dala na srozuměnou, že jí zajímá, co říká.
1: Pásli jsme se na louce, vybírali jsme si dobroty, chodili jsme na svá oblíbená místa. Ty nejsladší byliny rostly na pasece u lesa, ale tu člověk posekal a tak jsme šli s maminkou hledat jinam.
0: No jasně, já také hledám místa, kde je toho hodně. Tuhle jsem se tak předspala, že mi div neprasklo břicho a ráno jsem snesla tak velké vejce, že se i sova divila. Srneček přikývnul a mluvil dál, měl toho hodně na srdci.
1: Maminka věděla o nové louce za silnicí, tak jsme tam jednoho podvečera vyrazili. Auta jezdila rychle sem a tam a svítila žlutými světly.
0: Srneček zmlkl, slepice zpozorněla a rychle jí došlo, co se stalo se srnečkovou maminkou. Auta porazí hodně lesní zvěře.
1: I do mě auto bouchlo. Moc mě to bolelo, ale strejda mě ráno našel ležícího v trávě, pomohl mi vstát a voda mě vyléčila.
0: Peliška už na mechu neležela. Stála u srnečka a přemýšlela, jak ho utěšit. Plakal.
1: Nevím, co říct. Proti tvému smutku jsou ty mé trable s nedostatkem peří úplná maličkost. Chtěla bych ti něčím udělat radost.
0: Srneček se usmál.
1: Tak si pojď se mnou hrát.
3: Kdák, hrát? To já neumím,
0: přiznala se slepice.
1: Je to jednoduché. Poběž za mnou. Chyť mě.
0: Vykřikl srneček a vyběhl od jezírka do lesa. Slepice vyrazila za ním.
3: Počkej, nemám tak dlouhé nohy jako ty,
0: supěla Peliška, ale bavilo ji to. Když se k ním přidali ještě dvě hnědé veverky, parta divokých zajíců a jeden zvědavý ježek, hráli si na schovávanou. Řádili po celém lese, dokud mláďata nemusela domů na večeři. Setmělo se a slepice se začala starat, kde stráví noc, protože už věděla, že kuna ani divočáci jí nedají pokoj.
1: Půjdeš se mnou, u nás budeš v bezpečí, rozhodl srneček.
0: Zajíci odhopkali do doupat k rodičům, veverky vyšplhali do otvorů vysokých stromů, ježek se zavrtal do jehličí a listí spadaného na zemi a malá slepice navštívila doupě srnčí rodiny. A protože byla poběhání, schovávání se a skákání unavená, usnula dřív, než stačila říct kokodák. Dobrou noc.
4: Nevím jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný čtvrteční večer z Dvojky. Režim cenzorů, špiclů a policajtů. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin Ondřej Soukup a jeho pravidelný hudební pořad. Nebude chybět ani četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je čtvrteční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Ať již včasnou ranní, dopolední, odpolední či večerní hodinu, my stejným dílem vítáme srdečně u přijímačů všechny, kdož pravidelně nahlížejí spolu s námi do české historie, aby v ní našli poznání, pochopení a snad i poučení pro současnost i budoucnost.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vám nabízejí schůzku, již se kromě nás zúčastní i, no, takový divný patron to byl. Však už jsme měli tu čest se s ním letmo několikrát potkat. Jeho jméno znělo František a k tomu se přidávala nejprve pořadová číslovka druhý a posléze první. A tak to bylo u něj se vším, u toho apoštola nehybnosti. Tento 671. díl našeho seriálu režíruje Jaromír Ostrý a já ještě dodávám, že jsem byl při jeho psaní inspirován nejvíce knihou Petra Hory Hořejše.
2: František se narodil 12. února roku 1786 v metropoli toskánského velkovévodství ve Florencii a vyrůstal tam až do svých 16 let. Na přípravě dítěte vehementně pracovala celá jednotka učitelů a vychovatelů. Ať už císař Josef mlžil a Leopolda schválně znervozňoval, nebo to s Františkovou kandidaturou na trůn myslel vážně, v každém případě se o jeho výchovu zajímal více, než bylo zdrávo. A činil tak se svou typickou rozhodností, nesnášející odpor. Občas se vydal na inspekci do Florencie, aby na místě prověřil, jak mu se synovcem zacházejí. Ale nikdy nebyl spokojen.
1: Ano, na to už jsme narazili. Co pak se ale císaři na Františkově výchovném a vyučovacím procesu nelíbilo?
4: Zdejší měřítka na výchovu korunního prince mu připadala příliš měkká.
0: K nelibosti rodičů prosadil, že jim byl dospívající princ v 16 letech odňat a odvezen z Florencie do Vídně, kde noví, údajně lepší učitelé měli napravit, co se zanedbalo.
1: Pomohlo to?
0: Náročnost vídeňských pedagogů se sice promítla do Františkova obstojného vzdělání, snad i do jeho příští píle.
4: Jenomže to věčné mentorování v něm posílilo nejistotu a komplexy méněcenosti.
0: V mylném domnění, že jako příslušník vládnoucí dynastie musí princ unést víc než děti obyčejných smrtelníků, ho vychovatelé s vydatným přispěním rodiny nakonec zlomili.
1: Což se projevilo
0: trvalým stresem.
1: A ten byl způsoben
0: konfliktem mezi jeho přirozenými vlohami,
4: jež byly, řekněme, skromné,
0: a vynucovanými požadavky,
4: ty jeho možnosti značně přesahovaly.
0: Byl soustavně sledován,
4: kontrolován,
0: peskován,
4: manipulován.
0: Jeho časový rozvrh byl rozpočítán na minuty.
4: Hru a volno mu ordinovali jako pouhý kontrolovaný odpočinek, jako pravidelný doplněk zdravé stravy a zdravé životosprávy.
0: Z princova života tolika nároky sešněrovaného postupně vymizela radost.
4: Namísto toho nastoupila obava, zda obstojí, zda bude shledán dostačivým, zda naplní očekávání druhých, nikoli své dětské sny.
1: Takový výchovný systém musel Františka dohnat jenom k jedinému, k přetvářce.
4: A přetvářka, ta se mu stala celoživotní škraboškou.
1: Byl z něho takový, jak se říká v českých zemích, mladý starý.
4: Trefná metafora.
1: I dnes můžeme takové potkat na nejrůznějších postech.
4: František byl mladík bez úsměvu, bez hřejivosti, strnulý nemluva, mrzout.
0: Šlechtici, kteří dbali na jeho růst, kroutili hlavou nad výsledky své práce.
2: Chybí mu vznět jiskra, je mdlý, malátný, lhostejný k učení i ke hře. Je neschopen něčím se natchnout.
4: A když už František nemohl dál, vybuchoval vzteky. a vypovídal poslušnost.
0: Stával se zlým, sobeckým a ješitným.
4: Nikdo nechápal, kde se to v něm při vší té péči bere.
0: Dalším důsledkem bylo, že neuměl navazovat upřímné vztahy k lidem.
4: Upjatost, stylizovanost, ostražitost, chladný odstup mu už navždy zůstaly. Přenesli se do jeho dospělého života.
0: Drill ho připravil o fantazii, o tvořivé myšlení, o kritický úsudek. Později byl pilný, puntičkářský, ale jeho práce zůstávala bez espritu, bez nápadu, bez nadšení.
1: Což zaznamenal strejček Josef, který svého synovce věčně kritizoval a psal rodičům, nebo si zaznamenával do svého deníku výhrady, mnohdy až zdrcující. My jsme si to řekli už na jedné z minulých schůzek, ale je docela užitečné si to zopakovat.
4: Je to rozmazlené děcko, které za nesmírně veliké a nebezpečné považuje vše, co samo činí, anebo co se k jeho osobě vztahuje. Docela za nic pak vše, co jiní pro něj činí, neptrpí.
1: To však nebylo všecko, co si Josef o svém synovci myslel.
4: Svůj dětský čas maří neprospěšně a nerozvážlivě hračkami.
1: Zatímco Josef s žádnými hračkami nikdy čas nestrácel.
4: On se štítí všeho uvažování o sobě. On nezdílí s nikým své myšlenky, poněvadž se obává zvěděti pravdu a dobrá vůle jeho, kdekoliv se jeví, je jen vytáčka, aby bez mrzutosti zacpal ústa kazatelům.
1: Což ještě není konec kádrového posudku, který císař na Františka ve svém dopise vypracoval.
4: Jakkoliv je v ohledu fyzickém docela zanedbán, v silách spozdilý, přesto je velmi samolibý, lenivý v jednání, netečný a neodhodlaný v myšlení, konání i chování.
1: Ani jedinou kladnou vlastnost na něm Josef nenašel.
4: Jediný prostředek u něho platí, a sice nejnepříjemnější, poněvadž jeví nejsprostší a nejmateriálnější lidskou povahu, totiž vyhýbání se mrzutostem. Šlechetné mravní pohnutky nemají u něho nejmenšího účinku. Ani ctižádost, ani vlastenectví, ani poctivost a správnost u vykonávání svých povinností, ba ani zásady náboženské.
1: Josefovi byla záhadou zejména podstata Františkovi zvláštní flegmatičnosti.
0: Což při své povaze naprosto nechápal.
1: Ano, už jsme na toulkách našich historií narazili na fakt, jak vzal císař ani ne 20letého synovce na Balkán do války proti Turkům, kterouž štrapáci musel František jako dědic trůnu také okusit.
4: Ve skutečnosti si ho chtěl Josef otestovat ve stresové situaci.
0: K velkému strýcovu překvapení se na vojenském tažení osvědčil.
1: Ano, Josef svému bratru Leopoldovi napsal.
4: Před nepřítelem se choval stejně jako doma v pokoji. Hvízdání kulek ho nechávalo zcela chladným.
0: František se osvědčil jako flegmatik, kterého málo co vyvede z konceptu.
1: Což mu v životě pomohlo překonat hodně krizí.
0: Zkrátka osvědčil velkou psychickou odolnost vůči nezdarům a náročným situacím.
4: Ale taky se to dá nazvat i jinak.
1: Jak?
4: O víc než 20 let později pozoroval František, už jako císař, katastrofální porážku své armády u Wagramu. Napoleon tehdy hrozil, že zničí rakouské císařství jako konečně už tolik jiných monarchií.
1: Jediné, co František svému doprovodu řekl, bylo, no, ten výrok lze přeložit různě. My jsme použili verzi adekvátní vídeňské němčině.
3: Na Japánové. A teď se zase půjde domů.
4: A ještě bychom se mohli zmínit o nesmrtelném komentáři k uzavření vnuceného míru s Napoleonem.
1: No, taky pozoruhodná věta.
3: Kdyby bylo po mým, tak se ještě teďka bouchalo.
1: Stačilo, ne? Ale vraťme se ještě do doby, kdy vládl Františkův strýček Josef II., byť šlo už o poslední měsíce jeho života.
4: Když už byl sám na smrt nemocen, poslal synovce na jih znovu, tentokrát po boku slavného generála Laudona.
0: Ten Františka vyznamenal ctí štěstí odpálit první dělostřeleckou ránu na Turky obsazený Bělehrad.
4: Ale víc už tento Habsburg nikdy a nikde nepředvedl.
1: Laudonovi písemné reference císaři byly asi hodně skeptické.
4: Byly. František se v nablízkané velitelské uniformě projevoval jako absolutní ignorant.
0: Rozeznal to i císař, že jeho synovec není ve skutečnosti nebojácný, že je spíš netečný než statečný.
4: I když příští desetiletí nabídla Františkovi bezpočet příležitostí, jak osvědčit vojevůdcovskou rozhodnost, vždycky se této roli důsledně vyhýbal a přenechával velení jiným, především svému bratru Karlovi.
0: Sám se sice válek proti revoluční a napoleonské Francii jsem tam zúčastnil.
4: Například u Slavkova nebo u Wagramu.
0: Ovšem jako pouhý divák.
1: Toho se už strýček císař nedožil, možná pro něj naštěstí.
4: On Josef stejně v poslední chvíli postřehl, že malý obzor Františkův bude sotva na prospěch velké Habsburské říši a na smrtelném loži povolal na trůn bratra Leopolda.
1: I když tak učinil asi nerad a jenom z nutnosti.
4: Leopold sice Josefovi vyčítal zbrklou přehnanost, ale přece jenom to byl člověk osvícený, vzdělaný a jemný.
3: Sám osud ovšem chtěl, aby se krátké vladařství Leopoldovo stalo jenom intermecem pro rozpačité období, kdy si Evropa uvědomovala existenci a důsledky francouzské revoluce a kdy naopak tato revoluce hledala sebe samu. V okamžiku, který se musel dostavit, totiž ve chvíli, kdy byli francouzští Bourboni smeteni z trůnu, už Leopold nežil. Takže úkol pomstít trpký konec spřízněné dynastie připadl Františkovi. Volky nevolky musel dát nevoják na trůně svým armádám příkaz bouchat až do úplné restaurace starých dobrých pořádků.

0: na starobylý vídeňský trůn dosadl tedy 24letý mladý muž.
1: Svými osobními kvalitami i vlohami značně zaostávající za úrovní svých předchůdců.
2: V letních měsících roku 1792 byl rychle za sebou korunován na krále Uherského, na římského císaře a na krále Českého.
1: Všechno stihl během pouhých dvou měsíců.
2: Korunovační slavnosti se odehrály ve spěchu, ve skromnosti a bez pompy.
1: A to proto, že se nad monarchií vznášel těžký mrak první války s Francií.
0: František měl svoje místo ve chvíli smrti svého otce jisté, ba měl je jisté vlastně i před ní, takže nemusel pronášet ku příkladu žádnou kandidátskou řeč. Dochovalo se aspoň něco z jeho duševního potenciálu?
1: Kromě již zmíněných dvou vět se z jeho dlouhého panování
2: vládl 43 léta.
1: Dochovaly jenom takové umolousané výroky, svědčící, že tento Habsburg byl bluma.
0: Cože byl?
1: Bluma.
0: Jako druh velké slívy?
1: Myslím druhý význam blumy.
0: A to je...
1: Nerozhodný, váhavý člověk, budíš k ničemu.
2: Dodnes putují historickou literaturou a tak trochu vzdáleně připomínají moudra jiného politika ze závěru 20. století.
0: Zatímco Milouš Jakeš se proslavil svými drůbežářskými bojlery.
2: Samozřejmě kromě jiných okřídlených věd.
0: Tak i dnes se připomíná, kterak František přivítal Napoleonův pád poněkud přiboudlým výrokem, ovšem v majestátním plurálu.
3: Naja, konečně si budeme moct dát šlofíka.
0: Jiné myšlenky ho charakterizují jako dokonalou skamenělinu konzervativismu.
3: Tak řečení géniové a učenci nejsou k ničemu. Vždycky chtějí vědět všecko lépe a zdržují úřadování, anebo jim nevoní. Zdravý lidský rozum a dobrá zadnice je to nejlepší.
0: I z úst dnešních politiků vycházejí občas podobné perly. Ty Františkovi se aspoň dochovaly, po těch dnešních neštěkne za pár let ani pes.
3: Vše, co ohrožuje veřejný pořádek, vše, co budí zmatky a roztržky, vše, co zmenšuje poslušnost panovníkovi, musí být pokládáno za podezřelé.
0: Taky myšlenka hodná vytesání do kamene.
1: Autorské právo má od Františka.
0: Možná, že někomu něco i připomene.
3: Učitelé nechť se omezí na to, aby vštěpovali žákům vědomosti praktické. A vyhýbají se všemu, co by v nich budilo marnivého ducha zvědavosti vědecké.
0: Já vám řeknu, to byla hotová myslivna, tenhle ten císař a král.
1: V kritických situacích se vždy, a to dost zbaběle, vyvlékal z odpovědnosti.
2: Například po finančním krachu Rakouska.
0: Ten přišel v roce 1811.
2: Dál chodil Jánic, já muzikant, na procházky a Vídeňanům lítostivě říkal.
3: To je strašné, co vám ten hrabě Valis udělal.
0: Hrabě Valis byl ministr financí.
1: Budoucí vítěz nad Napoleonem byl téhož formátu jako jeho myšlenky a komentáře.
3: Vytáhlý mladík s poněkud prkenou chůzí i chováním, mírně zadrhávající, měl vládnout v monarchii přes 40 let. Více než polovinu této doby ho čekala takřka nepřetržitá válka. Ustavičné boje s revoluční Francií ho brzy po nástupu dotlačily k tvrdému vnitropolitickému kurzu, k obnovení cenzury, k omezení spolčovacího práva, k posílení pravomocí policejního aparátu a k dalším opatřením umrtvujícím sotva vzešlé výhonky prvních demokratických svobod. Aniž to snad původně zamýšlel, začal František budovat spola policejní vládní systém. Ale na jeho praktiky si sám zvykl natolik, že už je nezrušil a neodvolal ani v časech, kdy pominuli důvody takových omezení. Tání se neobjeví ani v pozdějších dobách míru po roce 1815. Tuhý policejně byrokratický režim dokonce Františka přežije.
0: tajnou policií. Tu ovšem začal budovat svého času muž, který v říši zrušil cenzuru.
1: Souhlasí, Josef II.
0: Když vypukla francouzská revoluce, hodila se nová bezpečnostní složka i Josefovým nástupcům.
1: Ani ne Leopoldovi, jako hlavně Františkovi.
0: Co měla CK, státní bezpečnost, na starosti?
1: Bděla nad cizinci.
2: Nad početnými royalistickými emigranty z Francie.
1: Později i nad internovanými francouzskými zajatci.
2: Dvůr velmi poplašili zprávy, že svržení Bourbonů vzbudilo v nižších společenských vrstvách monarchie sympatie.
1: A tak František zakázal odebírat a číst noviny v krčmách.
2: Znovu zavedl a řadou dekretů zostřil cenzuru.
1: Poručil uzavřít rozmáhající se čítárny a půjčovny knih.
2: Byly vybudovány poštovní lóže.
0: Pozoruhodný termín. Co měla taková lóže v popisu práce?
2: Poštovní lóže byl úřad specializovaný na otevírání, čtení a opisování soukromé korespondence.
0: Poštovní lóže?
2: Přesně tak.
0: Roztomilý termín profízlování.
1: V rakouské monarchii bylo těchto úřadoven nakonec 34.
2: Největší z nich, vídeňská, zaměstnávala na 60 profesionálních čmuchalů.
0: A u nás?
3: Ku příkladu v Čechách fungovaly 4 centrály, a to v Praze, Karlových Varech, Mariánských Lázních a v Teplicích. Čili většinou v lázeňských centrech, kam i v průběhu evropských válek nadále jezdívala mezinárodní klientela. Z každého podezřelého listu pořizovali dohlížitelé opisy, takzvané intercepty. Ty putovali na policejní ministerstvo v odůvodněných případech až k samotnému císaři.
1: Tak jako v dopisech, začala se tajná policie dopodrobna přehrabovat v lidském soukromí.
0: To má tajná policie obvykle ve zvyku.
1: Do početné sítě agentů a placených udavačů byli zapojeni sluhové, personál v kavárnách, kuchařky, nevěstky, faráři, učitelé, vychovatelé ve šlechtických rodinách.
2: Jako bylo riskantní poslat dopis poštou, skrývalo se nebezpečí i v každém hlasitějším otevřeném hovoru na veřejném místě.
1: Když do hospody vkročil někdo neznámý, společnost u stolů začala šeptat, anebo docela zmlkla.
0: Tuto situaci důvěrně známe z doby o 100 let mladší, neboť byla literárně stvárněna v dobrém vojáku Švejkovi.
1: Špiclování se však rozmohlo dlouhou dobu před Brečnajdrem z Haškova románu. Existovalo už za válek s Francií.
2: Když přišly mírové časy, tak zavedená praxe přetrvala.
0: Proč taky ne, když se osvědčila?
2: Nově zřízené policejní ministerstvo, ponuře proslulý moloch nazvaný
3: Oberste Polizei und Zensurhochstelle,
2: ten už přežil natrvalo.
0: Už jsem říkal, že se osvědčil.
2: Nikoho z mocných nenapadlo státu tak prospěšnou organizaci zrušit.
1: Napříště ji bylo možné už jenom reorganizovat a zdokonalovat.
3: A zdokonalovat bylo co? Za proslulého budovatele jednotného policejního aparátu Františkovi říše, hraběte Františka Hagera z Altensteigů, podléhaly cenzuře nejenom noviny, časopisy a knihy, ale i hračky, vějíře a tabatěrky. Po něm se stalo synonymem pro policejní zvůli jiné chmurně známé jméno, které patřilo hraběti Josefu Sedlnickému.
1: Policejní aparát se později v časech míru po Vídeňském kongresu propracoval k vynikajícím metodám a funkční způsobilosti.
0: Dokonce sám spolupracovník knížete Metternicha, jeho propagandista Friedrich von Genz, neváhal označit rakouskou policii
3: za nejstupidnější a nejzákeřnější, jaká se kdy objevila na zemi.
0: No, pan Genz přeháněl, ale nemějme mu to za zlé. Taky nemohl tušit, co všecko nás ještě v budoucnu čeká.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 671. schůzka s toulkami českou minulostí, 672. s podtitulem Všechno při starém, jen pro boha ne žádné novoty, vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: na dvojce. Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová, bude mým hostem. Proč měl být její oceňovaný román původně bedekrem po slovinsku? Jak jí inspiroval její otec, básník Zeno Kaprál? A jestli si chce sama načíst i další knihy? Ptát se budu spisovatelky Dory Kaprálové.
0: Blízká setkání Michaely Maurerové
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den, je tady prostor pro pravidelnou reflexi aktuálních událostí. V příštích minutách pomyslně opustíme starý kontinent. Pozvání totiž přijala Kateřina Březinová, amerikanistka a vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Já vás vítám, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Probereme zejména situaci na Kubě, která zažívá jednu z nejhorších krizí. Reflexi ostrovního režimu i vzpomínání na Fidela Castra. Od jehož narození uplyne za několik dní 100 let. Zabývat se budeme také dopady ničivého zemětřesení ve Venezuele, jak se vyrovnává s rozsáhlými následky katastrofy, a přidáme také aspekt americké zahraniční politiky vůči oběma zemím, no a také politické vibrace světového šampionátu ve fotbale, které spolu pořádalo Mexiko. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Kuba čelí jedné z nejhorších ekonomických a energetických krizí za poslední desítky let. V

0: Mě ale velmi rychle a ze značné míry zpříčinění Spojených států amerických se Kuba dostala do toho orbitu Sovětského svazu a jeho spojenců, ke kterým patřilo i Československo. A proč to říkám takhle od lesa? Protože vlastně za těch 67 let, kdy režim ostrovní trvá, tak se vystřídaly různé periody, různé fáze tlaku na ten režim a ten, který prožíváme s Kubánci právě teď, je dosti takový bezprecedentní, silový, hodně připomíná právě ta 60. léta, kdy se Washington snažil prostě poslat vybuchující doutníky a prostě nějaké desperáty do zátoky sviní. Takže tlak jak politický, tak samozřejmě energetický, to jste již zmínila, ale také velká krize vevnitř, krize legitimity toho režimu vůči vlastním lidem.
1: Nemají to Kubánci opravdu vůbec snadné, když jste zmínila tu aktuální pozici Spojených států, by ty zárodky jsou už někde v té, řekněme, zátoce sviní, tak americký prezident opakovaně řekl, že kubánský režim by brzy mohl padnout, vyzval Havanu k dohodě, než bude pozdě, nabídli přátelské převzetí, to je retorika vlastně ze začátku jara, nicméně například koncem května americký ministr zahraničí Rubio, mimochodem kubánského původu, řekl, že cituji, mít selhávající stát 90 mil od našeho pobřeží je hrozbou pro národní bezpečnost Spojených států. Tak má Kuba, paní Březinová, zatím štěstí, že Bílý dům zaměstnává od 28. února Írán?
0: Určitě, protože v té triumfální rétorice, která následovala ten úspěšný zásah a odvezení, budeme-li tomu tak říkat, Madura, prezidenta Madura z Venezuely, tak se vlastně zdálo, že to bude teďka taková ten manuál, jak vyzobnout ty další nepohodlné lídry a potom si tam nastolit nějaký systém, který bude více spolupracovat se Spojenými státy americkými. Takže Írán měl být stejně lehký jako Venezuela, nakonec jsme viděli a vidíme stále, že to je hodně jiná, hodně jiný příběh a Kubánci vlastně mezi tím slyší, a to myslím Kubánci jako lidé, ale i Kubánci jako vláda, slyší nejrůznější narrativy. Vy jste tady zmínila ten stát, který selhal a který je nebezpečím pro USA. Proč? Protože se obávají třeba nějakého většího migračního tlaku na Spojené státy americké, ale také jsme slyšeli, my přijdeme a vezmeme si vás, jako kdy budeme chtít v podstatě mezi řádky. A také slyšíme, tady nabízíme nějakou humanitární pomoc, 100 milionů dolarů, pojďme se dohodnout, pojďme jednat a máme potvrzeno, že ten ostrovní režim nějaké formě vyjednává s Washingtonem. Byť o tom víme velice málo. Takže ta narrativa střídá jakoby humanitární záležitosti, velké výhrušky a velký tlak na tu Havanu. A vy si vyberte, jo? Já bych jenom k tomu přidala, že je dobré se zamyslet, proč to asi Spojené státy dělají tohle a zrovna teď, v tuto chvíli, protože k tomu se v červnu ještě přidala nová vlna sankcí. Předevčírem se přidala nová vlna sankcí, která třeba kriminalizuje kubánskou, takovou jakoby kubánský odbor, který patří ministerstvu zdravotnictví a který vyváží kubánské doktory do zahraničí, tak ten je také kriminalizován například. Ale přidala se obžaloba Raula Castra, 95-letého vlastně ještě účastníka těch bojů a té revoluce původní. Bývalý prezident, ano. A přidala se ale teďka předevčírem i jakoby nová 100-stránková studie, která vyšla z Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. A ta mi připadá úplně fascinující. Já si musím přečíst tady, jak se jmenuje. Jmenuje se Kuba, hlavní město komunismu 21. století. A vlastně tohle ta narrativa by mohla být velmi elegantním můstkem, kterým se bude Bílý dům a vlastně ty úřady, které jsou pod Donaldem Trumpem, snažit vykonstruovat ten argument, že Kuba představuje to výsostné nebezpečí pro vnitřní bezpečnost USA. Třeba to není tolik těmi drogami, jako ta Venezuela, kterou jsme si prožili na jaře, ale vlastně může to být teďka tím vývozem komunismu. Oni říkají, můžou za hnutí černých panterů, což bylo slavně to hnutí, které bojovalo vlastně za desegregaci takovým svým velmi svérázným způsobem, nepříliš míromilovným způsobem, ale také říkají, že můžou teď třeba za ten aktivismus na Americe amerických univerzitních kampusech, že prostě Kuba nadále vyváží tuhle tu ideologii a ta vlastně škodí Americe zevnitř.
1: To zapadá také do toho, že Donald Trump před možná 2-3 týdny ve svém projevu také vlastně se strefoval do komunismu jako ideologie. Když už jsme zmínili tedy bratra Raula Castra, bratra Fidela Castra, od jehož narození 13. srpna uplyne 100 let, mimochodem od úmrtí, to bude 10 let letos v listopadu, tak ozývá se pořád na Kubě paní Březinová to jeho proslulé revoluční heslo socialismus nebo smrt?
0: No, kubánský režim je mistr v narrativních přemetech a hlavně ve všem, co mu umožní přežít u moci. Takže 67 let přežili prostě víc než 10 amerických prezidentů, takže nějakým způsobem to dobře umí. Takže socialismus či smrt jsem už dlouho na Kubě neviděla, tenhle ten slogán, a ani jsem ho dlouho neslyšela. A je to vlastně teď taková jako otázka, do jaké míry ty ikony revoluce, jako byl Che Guevara, který je na každém druhém tričku, že jo, tady ještě řada lidí si ho ráda,
1: na Kubě.
0: Ráda vezme právě, zejména ne na Kubě, bychom mohli říci. Ale třeba taková ikona Fidela Castra je úplně jiná. Jo? Teďka byste zmínila, že budeme si připomínat 100 let od jeho narození, a k tomu taky jako ten kubánský režim minulý rok UV komunistické strany Kuby schválil jakoby program oslav a vlastně se debatovalo o tom, jestli Fidel je taky na tričko jako Che Guevara, a přistoupilo se k jinému modelu a vystavila se taková velká supermoderní krásná badatelská jako centrum vila think tank, který připomíná odkaz Fidela Castra. Je to jako kdybyste šla prostě městem, kde nefunguje nic, a najednou jste přišla do supermoderně vybavené nádherné vily, kde je všechno prostě jako by na pokyn, na hlas, na Wi-Fi. Takže je to jako jistý zázrak, skvěle fungují, ale zdá se, že si teda Kuba bude připomínat toho Fidela tímto způsobem, a vytrácí se ten socialismus či smrt a nastupuje třeba Yo soy Fidel, já jsem Fidel. To je teďka to heslo těch oslav z tého výročí.
1: A co tedy pro řadové Kubánce postava Fidela Castra, tohoto dlouholetého lídra Kuby, znamená? Jak na něj třeba vzpomínají?
0: Musíme si uvědomit, že většina Kubánců nezná svět bez Fidela. Takže většina se narodila, většina lidí, kteří žijí na Kubě a mimo Kubu, musíme podotknout, tak vlastně se socializovala, vyrůstala v systému, kde Fidel byl tím středobodem. A to se, myslím, docela dobře promítá na těch reakcích. Já jsem taková ta faninka rozhovorů s taxikáři a s lidmi na ulici, a když si kupuju někde nějakou vodu, tak hned zapředu rozhovory, kde to jde. A lidé, zaznamenala jsem v posledních dvou letech takový jako vzpomínkový optimismus. To znamená, teď je špatně, ale za Fidela bylo líp.
1: Něco jako v Německu fungovala dodnes u mnoha Němců, kteří žili v někdejší NDR, je to taková ta nostalgie?
0: Jo, tak Fidel nostalgie možná, ale zároveň myslím, proto jsem podotkla, že záleží na tom, o jakých Kubáncích mluvíme, protože třeba majamští Kubánci taky si schválili svůj program připomínek z tého výročí narození Fidela Castra. A jedna moje kolegyně, což je vlastně jako vážená badatelka z Miamské univerzity, má takový jako velmi populární talk show na tamní rozhlasové stanici. Jmenuje se to Mluvte s profesorkou Lilianou. A profesorka Liliana rozjela takový jako seriál, který se jmenuje Žádný ďábel netrvá věčně. Takže to byl jako její příspěvek k té debatě na té výročí Fidela. Takže jak vidíte, ty vzpomínky, reminiscence na Fidela Castra mohou být velmi různorodné.
1: Vemu vás, paní Březinová, trošku za slovo. Žádný ďábel netrvá věčně, no jak dlouho ale bude trvat ta příšerná energetická, ekonomická krize, která se dotýká každodenního života Kubánců, kteří schánějí jídlo, léky, obrázky, které jsou dostupné, jsou opravdu katastrofální.
0: Je to katastrofální a i ty odezvy, které mám od svých známých, znějí a vyznívají strašně katastrofálně. Takže když to srovnám i s tím minulým rokem, kdy jsem na Kubě byla, tak všichni říkají, je to jako mnohem horší, to si neumíš představit. A stěžují si i rodiny, které bychom mohli třeba i považovat za jisté prominenty, lidi, kteří měli vstřícný vztah k tomu režimu, mají dobrý důchod v rámci toho, co to znamená mít na Kubě dobrý důchod, a hlavně třeba mají děti v zahraničí. Takže ty jim můžou naklikat něco jako na košíku, prostě my si naklikáme něco, nebo na rohlíku, nebo na těch jiných platformách. Existuje tahle ta možnost. Ale samozřejmě ta existuje, pokud máte ty děti v zahraničí. Jo? A nevyřeší vám, když je apagon, když je prostě výpadek elektřiny na celém ostrově. Ale jak dlouho to bude trvat? To si myslím, že vyplývá, a je to čistě spekulativní. Jo? Takže teď se dostáváme do terénu spekulací. Nicméně s kolegy mluvíme v zásadě o takových třech scénářích, které asi se nevylučují navzájem a hrozně záleží na tom, co bude vlastně chtít Washington, jak bude tlačit Washington, ale zároveň bych opravdu neubírala aktivitu v Havaně, protože strašně záleží, jak si to vlastně v té Havaně přeberou. A ty scénáře jsou humanitární, dojde k nějakému humanitárnímu kolapsu, bude muset USA zasahovat nějakým způsobem z humanitárních důvodů. Druhý scénář je takový spíš už nátlakovější, dokonce jsme slyšeli teďka spekulace a vlastně není náhodou, že teďka slyšíme, že se přikládá zvýšený význam třeba těm zpravodajským aktivitám Číny a Ruska na Kubě, protože je možné, že si vlastně USA připravují takový jako prostor, protože by ta armáda skutečně mohla mít nějakou roli. No a posledním tím scénářem je nějaký krek v tom, v těch kubánských politických a vojenských elitách. Jakým způsobem ten krek udělat, kdo by mohli být ti reformátoři v rámci těch nereformátorů, kteří tam tvoří teď ten stávající režim. To všechno jsou ty tři scénáře se mezi sebou prostupují. A jestli vám někdo bude říkat, že to bude jednička, dvojka nebo trojka, tak si myslím, že opravdu je to čistá spekulace. Nevíme.
1: Říká Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Dvojice zemětřesení, která 24. června zasáhla Venezuelu, si vyžádala bezmála 5 000 mrtvých a na 20 000 zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadu OSN by jich mohlo být na 50 000. Tak jak se Venezuela vzpamatovává z tohoto neštěstí?
0: No, je to opravdu tragická událost a já bych samozřejmě si neuměla představit, že by to mohlo přijít více vhod v jiné zemi, ale to, že to postihlo zrovna Venezuelu, je teda ještě jako dvojí tragédie, protože Venezuela už měla tak naloženo. Jo? Po těch letech čavistické vlády, toho naprostého zanedbávání všeho, co nesouviselo třeba s těmi ozbrojenými složkami. Takže to bych předeslala a ten počet obětí neustále roste. Teď jsme mezi 5-6 000 obětmi. Je to skutečně skandální. A co to vlastně přineslo, je možná nový moment, který přerovnal jakési priority v tom, co ta Venezuela jako svým způsobem takový hybridní režim teď proamerický, ale stále suverénní, nevíme přesně, neumíme to přesně jakoby pojmenovat, co to teda teďka je, protože Marco Rubio, ministr zahraničí Spojených států, sice nejede do Caracasu, ale zjevně podle všech dokladů řídí to, co se děje v Caracasu a co ta prozatímní prezidentka Delcy Rodriguez činí, dokonce co postuje na internet, jo? Takže tohle se to nechává schvalovat. Je to takové laškovné, oni si vyměňují WhatsAppy, ale je to v zásadě taková jako hodně, to má prvků nějaké loutkové vlády. Takže toto zemětřesení přineslo možná přerovnání priorit toho, co se děje ve Venezuele. Ve Venezuele se mluvilo o tom, že je potřeba nejprve nastolit ekonomickou stabilizaci, aby venezuelská ropa, kterou prostě má Venezuela víc než jakýkoliv téměř jiný stát na světě, a nejenom ropu, diamanty, zlato, prostě Venezuela je obrovsky nerostně bohatý stát, tak aby tyto dary se vlastně podařilo nějakým způsobem investovat takový takovým způsobem, aby z toho Venezuelci také něco měli. No a tam začíná to ale nebo ty velké otazníky, protože je tahle ta fáze nějaká jako časově omezená, kdy teda přijde ta politická změna, kdy přijde ta vlastně fáze třeba nějakého přerodu k svobodným volbám, které umožní Venezuelcům si říci svobodně, koho chtějí, aby vedl zemi. Takže ty priority slyšíme i z Washingtonu, slyšíme i z Caracasu, se v tuto chvíli po tom zemětřesení zase přeměnily na takovou tu stabilizaci, humanitární intervenci. No a opozice, která se tento týden schází v Madridu k takovým rozsáhlejším hovorům, tak říká, no ale ty volby, že jo, my potřebujeme naplánovat ty volby. Takže je otázka, kdy to bude.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s Kateřinou Březinovou, amerikanistkou a vedoucí Iberoamerického centra. V jižní části Karibského moře, přibližně 65 kilometrů od pobřeží Venezuely, leží ostrov Curaçao. Na světovém šampionátu ve fotbale jeho tým příjemně překvapil, byť teda skončili už v základní skupině, ale kvalifikovalo se ostrov jako nejmenší země v historii mistrovství. Tak co znamenalo spolupořádání šampionátu, paní Březinová, pro Mexiko?
0: No, Mexiko žije fotbalem, takže obrovská událost, obrovské i vypětí logistické. Přátelé s Mexikami říkali, že země téměř přestala, omezila veškeré základní funkce jen proto, aby se přebarvili letiště na hezčí barvu, novější nátěr, ale je fakt, že se toho zhostili naštěstí všechny ty pořádající stadiony a města dobře a nedošlo k žádným těm scénářům, které byly také ve hře oba, že by třeba organizovaný zločin mohl do toho nějakým způsobem vstoupit. To se nestalo, ale myslím si, že ten šampionát pro lidi jako já, která fotbal vnímá spíše okrajově, nejsem žádný velký fanoušek ani a natož teda odborník, tak mě na tom letos opravdu začaly bavit strašně právě ty kulturní a takové ty společenské vibrace, jak jste řekla v úvodu, protože pro Latinskou Ameriku, země Latinské Ameriky a konec konců i pro USA to mělo teda jako takové nové dimenze a asi nebudeme chodit kolem horké kaše, ty dimenze byly zejména koncentrovány na Argentinu, na ten její tah na branku a na pokus o obhájení toho mistrovského titulu, který jim nevyšel, ale provázela to teda celá řada neuvěřitelných scén a takových už jako historicko-kulturních válek o to, co se tady děje vlastně.
1: No a vstřebala už stříbrná Argentina porážku ve finále. Někteří hráči tu prohru neunesli.
0: Neunesli jí, ale já si myslím, že ta fotbalová argentinská kultura není pouze o hráčích a o tom fenomenálním největším ze všech dob Lionelovi Messim, ale je to i o Maradonovi a je to hlavně o té fanouškovské kultuře. Takže já jsem tady měla návštěvu z Latinské Ameriky a díky ní jsem teda ten šampionát prožívala ještě intenzivněji, než bych asi normálně. A tam mě říkala, jak prostě už celá Latinská Amerika ve chvíli, kdy odpadl jiný tým z toho regionu, tak jak okamžitě prostě všichni se začali starat o to, komu budou fandit. A všichni fandili ostatním týmům, jen ne Argentině.
1: A z jakého důvodu?
0: Argentina je taková, je moc dobrá ve fotbale, všechny porazila v nějakou chvíli, to vás nepotěší. Ale bohužel to doprovází i takovými kulturně, či dokonce jako i rasově, či rasisticky nepřijatelnými prohlášeními. Takže to se vlastně konec konců i projevilo na tom šampionátu, jsou tady nějaká kárná řízení. A co bych tam dodala, je, že když v semifinále nastoupila Argentina proti Anglii, tak to mělo velké historické pozadí a velké vibrace.
1: Protože, Las Malvinas?
0: Protože jejich fanoušci okamžitě rozvinuli svoje vlajky a plakáty, které byly prostě nesmiřitelné, co se týče výsledku té vojenské konfrontace z roku 1982, kdy Argentina a ten argentinský vojenský režim se rozhodl, že si vezme zpátky ty falklandské alias Malvinské ostrovy, které jsou asi, myslím, 500 kilometrů od argentinských hranic.
1: Jinak došlo v jiném zápase, to bylo správně, jak říkáte, semifinále s Anglií, a když hráli a vyhráli nad Egyptem, zápas předtím, tak se v šatně ozývaly v kabině pokřiky: jsem Argentinec od kolébky do hrobu, za Malvíny, za Diega, za Leovu poslední kapitolu. Sám trenér Scaloni vyčinil argentinským hráčům, vymezil se proti těmto pokřikům, aby nemíchali politiku a fotbal. Tak paní Březinová, vidíme, jak silná je pořád ta nějaká linka historie, vzpomínka na té

0: konflikt v roce 1982.
1: Určitě, určitě. A ta fanouškovská kultura nezůstala tady u tohohle toho pokřiku, ale oni mají i jiný popěvek, který zní nějak tak jako kdo neskáče je Angličan. V podstatě jako je vidět okamžitě, jestli jste Argentinec nebo Angličan. Takže ta antianglická, ten antianglický sentiment, respektive sentiment země, která byla dříve kolonizovaná, nejenom Španěli, ale vlastně ta přítomnost v Argentině anglická byla obrovská. Argentinci společně s Brity postavili svůj vlakový systém, vystavili centrální banku, prostě tohle to všechno. No ale to šlo na kredit a Anglie si ho nenechala úplně jakoby vzít, takže pak jako přišlo nalámání chleba a občas Argentina měla zablokovaný od Angličanů svůj přístup. Stav, protože prostě neplatili ty dluhy, které měli platit. A existovaly opravdu reálné obavy, že by mohla být Argentina kolonizována, nebo mohl by být pokus o kolonizaci Argentiny ze strany Anglie právě na základě těch neplacených dluhů a toho ekonomické, té ekonomické dimenze. Takže Argentinci mají tady tuhle tu historickou paměť, chcete-li. No ale potom oni mají taky velmi specifickou historii zžívání se s původním obyvatelstvem v Argentině a velmi specifickou imigrační historii, protože téměř každý druhý Argentinec pochází buď z Itálie nebo ze Španělska, mají ty předky, jsou tam, je tam velká německá diaspora, to je pravda taky, ale vlastně argentinská vláda, už ta nezávislá, podnikala něco, co bychom mohli snad popsat jenom jako vojenská tažení proti indiánům, kteří ještě žili někde v těch, jako na Pampě. A skutečně byla taková genocidní politika, která vedla k tomu, že v Argentině nejenom, že vymizeli ti původní obyvatelé, ale oni vymizeli do značné míry i z toho národního vědomí nebo z té historické paměti. A spousta lidí teď říká, Argentinci ze severu země, tak slyší třeba od jejich vlastního prezidenta Javiera Milleje, že nejsou vlastně správní Argentinci, protože jsou sněčí, mají jiné vlasy, prostě jsou to původní obyvatelé.
0: Co si počne argentinský fotbal bez Messiho? Reprezentace.
1: Tak to nechám povolanějším.
0: Dobře. Kateřina Březinová, amerikanistka, vedoucí Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Já vám děkuji za vaše názory a přeji krásné léto. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát nápodobně.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Thank you.

0: Zářivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Tajemný dům v lesích, kde nikdo nepřežije noc.
2: Jenom na chvilku jsem se otočil a někdo ho podříz.
3: Co se tam děje?
1: Soudce, který nezná slitování.
4: Ty řetězy jsou poměrně bytelný. Trochu rezavý, pravda, ale myslíš si, že z ní dostaneš?
0: Hrubý pytel, hrubá záplata.
1: Dva hororové příběhy Petra Hudského v neděli ve 20 hodin na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle 30. červencového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Ondřeje Soukupa. Chystá ho pravidelně vždy pro premiéru v sobotním dopoledni a teď ve čtvrtek v tomto čase nabízíme reprízu.
6: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
7: Tady je Ondřej Soukup, já vás zdravím. Víte, já jsem nedávno četl takovou nekorektní úvahu Los Angeleského muzikanta o autotune. Já vám vysvětlím, co to je autotune. To je softwarový plugin, který se hodně používá ve studiích a ten naladí zpěváka. Prostě, když zpívá zpěvák jakkoliv falešně, tak z něj lze udělat naprostého krasospěváka, že zpívá jak skřivánek, jak andílek, je naprosto čistý. No a ten muzikant řekl, víte, autotune, to je něco jako podprsenka. Víš, že to není úplně pravda, ale vypadá to líp. No, tak to je jen tak na začátek. Psychokiller Talking Heads. Psychokiller, to znamená asi psychopatický zabiják, a Talking Heads je anglická skupina a znamená to mluvící hlavy. A Psychokiller, to je píseň, která nás zavede do hlavy vyšinutého vraha. Všechno to začalo, když se zpěvák David Byrne rozhodl napsat něco ve stylu Alice Coopera, který byl v té době velmi populární. Prostě David Byrne chtěl Coopera trochu obšlehnout a protože písně Coopera občas šokovaly, tak Byrne chtěl šokovat taky. A tak se do toho obul a napsal hned první sloku. Přečtu vám ji. Nejsem schopný smířit se ze skutečností, jsem napjatý, nervózní a nemůžu se uvolnit, nemůžu spát, protože moje postel je v plamenech, nedotýkej se mě, jsem živoucí drát. To je to, co jsem provedl včera večer, uspokojuje mě naděje, bezhlavě si jdu pro slávu a tak dále, že no. A Tina Weymouth, což byla holka, která hrála s Talking Heads na basu a uměla francouzsky, tak ve francouzštině napsala další část textu a inspirovala se postavou Normana Batese z thrilleru Alfreda Hitchcocka z roku 1960, Psycho. Byrne do refrénu vložil francouzskou frázi qu'est-ce que c'est, což znamená, co je to, a následovalo koktavé varování. Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa, better, run-run-run-run-run-run-run-away. Čili better je lepší, nebo co fa-fa-fa-fa, better, a run away je uteč. Je zajímavé, že Psychokiller byla pro Davida zásadní píseň, protože si díky ní uvědomil, že jeho excentrické písně jeho publikum miluje. A v té době ji přitom považoval za hloupou písničku, jenže posluchači si ji zamilovali a Talking Heads ta písnička neskutečně proslavila. Poslouchejte ji.

Tak to byl psychopatický zabiják. A teď. Every breath you take, skupina Police. Čili každý tvůj nádech, každý tvůj dech. A to je písnička z alba Synchronicity z roku 1983. Tu píseň napsal Sting, což se později ukázalo docela zásadní, hlavně pro něj a kvůli autorským právům, jak jinak, že jo. V roce 19 byla oceněna jako nejhranější píseň v historii rádií, takže vlastně je to trošku blbost, že ji tady hrajou, určitě jste ji všichni stokrát slyšeli, ale nicméně mě to nedá, protože ji mám rád a trochu se kolem ní točil jeden skandál. Zajímavý je, že Sting začal psát text téhle písně na Jamajce u psacího stolu Jana Fleminga, což byl autor Jamese Bonda. A o melodii, kterou k ní napsal sám, on říká, že je naprosto průměrná jako stovky jiných, ale slova, ta vůbec nejsou o vášni nebo o lásce, což si prý většina lidí myslí, ale o sledování, o neustálé kontrole, prostě něco, jako je velký bratr. A když demosnímek téhleté písně přinesl po dozlouhý době do studia, tak z ní prý všichni byli naprosto zoufalí a vůbec jim ta písnička nelíbila. Až kytarista Police Andy Summers začal hrát riff stlumených tónů, z takových pikovaných tónů, údajně inspirovaný Belou Bartókem, což byl maďarský skladatel vážné hudby, narozený v Rumunsku, který tvořil hlavně v první polovině minulého století. To asi, že Bartók používal hodně picikáta na smyčce, tak možná, že mu připomínala způsob, kterým často orchestrovala byla Bartók. No. A ten se stal pro tu píseň naprosto charakteristický. A Sting mu na autorství nic nepřiznal, takže se o to až dodnes hádají. Přitom teda já osobně si myslím, že opravdu ta picikáta, které tam hraje na kytaru, tak jsou strašně zásadní pro tu píseň. No ale tak to občas bývá. A kromě toho nahrávání této písně bylo velmi problematické, protože celou dobu se Sting nenáviděl s bubeníkem Stuartem Coplandem. A producent Hugh Peckham tvrdil, že v době nahrávání se Sting s Coplandem tak nenáviděli, že to byly věčné fyzické i slovní potyčky. A dokonce téměř to vypadalo, že zruší nahrávání, dokud někde na společné schůzce se celá skupina dohodla, včetně manažera, že to teda nějak uklidní, aby práci dodělali. A další kauza této písně je, že Puff Daddy, takovej ten lumpík, co je teďka zavřený, mu její část člohnul do své písně I'll be missing you, což znamená postrádám tě, aniž si cokoliv dopředu vyřídil. A pak se samozřejmě schovalo k soudu, ale došlo k mimosoudnímu vyrovnání a Puff Daddy platí Stingovi 2 až 5 tisíc dolarů denně a ta čísla říká Puff pokaždé jiná. A ještě jedna pikantnost. Diddyho krádež udal Stingovi Elton John. Řekl mu, musíš si poslechnout I'll be missing you a budeš milionář. A Sting mu řekl, ale já už jsem milionář a on na to, tak budeš milionářem dvojnásob. A Sting mu na to říká, ale já jsem velký milionář. No, nakonec z výdělku téhle písně jsem zaplatil všem svým dětem vysoké školy a přitom jsme s Puff Daddym dodnes kamarádi. Teda já nevím, jak jsou kamarádi, protože možná, že ho chodí navštěvovat do kriminálu.

Tak to byli Police a teď to budou Shangri-Las a jejich písnička Remember Walking in the Sand. Pamatuj, procházka v písku. Shangri-Las to je dívčí skupina, kterou milovala Amy Winehouse a Remember byl jejich první celonárodní hit. Samozřejmě ta píseň, jak jinak, je o nešťastné mladé lásce, kdy zpěvačka vzpomíná na všechny krásné chvíle s mužem, který jí z nevysvětlitelných důvodů opustil. A tuhle píseň napsal George Shadow Morton, což byl nadějný mladý skladatel, kterého oslovil manažer Shangri-Las, aby jim napsal nějakou písničku. Ten řekl, že teda napíše, samozřejmě. A tak manažer zabukoval studio, objednali se muzikanti a vše se připravilo k nahrávání. A skladatel Shadow Morton, když šel do studia, tak se uvědomil, že zapomněl napsat tu píseň, což mě teda nadchlo, když jsem si tuhle informaci dozvěděl. No a tak zastavil na kraji silnice a začal psát. A tak vznikla tahle ta píseň. A v té písni hrál na klavír mladičký Billy Joel a ten o tom vypráví. Já jsem potkal jednoho kluka na koncertě Echos, bylo mi asi 15 a ten se mě zeptal, jestli nechci něco nahrát na klavír ve studiu. Tak jsem šel do malého studia někde v suterénu a oni tam měli noty. Byly tam jenom dvě písničky a ta druhá byla Remember Walking in the Sand. Byly to docela snadné věci na hraní a pak přišel tenhle ten Shadow, to je ten, co napsal tu píseň. A Shadow byl dost podivný chlap. Měl na sobě veliký plášť a tmavé brýle a vypadal jako naprosto nejdůležitější producent. Myslím, že měl hodně docela slabost pro Phila Spectra. On chtěl být Philem Spectrem východního pobřeží. Spectr byl naprosto šílený producent, jo, to řeknu někdy jindy. Mluvil divokým, dramatickým a teatrálním stylem a pořád křičel, já chci víc hromu a dej tam víc fialové v té nahrávce. Mával rukama ve vzduchu a křičel na mě, dej víc fialový, dej víc fialový. A já jsem tam seděl nervózně, vůbec jsem nevěděl, co to je. Bylo to moje první nahrávací zkušenost a pošeptám ostatním muzikantům, pro boha, co to znamená, jak mám hrát fialově. A kytarista se ke mně naklonil a říkal, hele kluku, prostě hraj hlasitěj. No, tak jsme ty písničky nahráli za pár hodin a zpěváci s námi nespívali, my jsme nahráli jen doprovod a já jsem si vůbec nebyl jistý, pro koho to je a pak jsem ale v rádiu slyšel Remember Walking in the Sand od Shangri-Las a řekl jsem, počkejte kluci, tam hraju já a kluci z mé kapely mi řekli, aha, a kolik ti zaplatili? Nic mi nezaplatili. Tehdy jsem tomu vůbec nerozuměl, vůbec jsem o tom nic nevěděl a Shadow si najal lidi jako já, aby nikomu nemusel zaplatit.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Rocková opera Tommy, to je přelomové dílo britské skupiny Who, které mělo opravdu velmi dlouhou cestu. Ono nejprve vyšlo jako dvojalbum v roce 1969 a je považováno vůbec za jednu z prvních a nejvlivnějších rockových oper vůbec. A následně byla ta opera teprve adaptována do filmu až v roce 1975 a na jevištní provedení muzikálu se dostala až v roce 1992. Pinball Wizard je muzikál o chlapci jménem Tommy, což je mladý muž, který je hluchý, němý a slepý, ale stane se mistrem v pinballu a získá hordy obdivujících fanoušků. No, trošku předbíhám. Když projekt vznikal, tak Tommy byl jenom hluchý, slepý a němý, ale ještě nebyl mistrem v ničem. A tehdy v roce 69 byl Pete Townshend nadšen z toho, co napsal, a chtěl albu pomoci dobrou kritikou, a proto oslovil uznávaného rockového kritika Nicka Cohena. Jenže ten, když dílo slyšel, tak se mu natáhl docela čumáček, prostě moc se mu to nelíbilo. A Townshend chudák přemýšlel, jak by mohl Cohenovi udělat radost, nebo jak by ho udělal přístupnějšího. A protože věděl, že Cohen je fanatický fanoušek pinballu, tak obmyslně navrhl, že Tommy by mohl být pinballový génius a postava Tommyho bude hrát pinball tak, že bude vnímat vibrace stroje, že jo? Protože on je hluchý, slepý a němý. A Cohen to sežral, nápad se mu líbil, a tak Townshend šel domů a rychle napsal píseň Pinball Wizard a tenhle trik opravdu zabral. Cohen pak projekt vychválil, což mu pomohlo nastartovat kariéru. A Tommy byl v roce 1975 sfilmován s Jackem Nicholsonem, Tinou Turner a s dalšíma slavnýma hercema, a Elton John se objevil jako Pinball Wizard a zpíval tuhletu píseň. A jeho verze se dostala na 7. místo britské hitparády. Mnohé písně z toho alba nedávají mimo kontext celého toho alba smysl, ale Pinball Wizard obstojí i samostatně.

Němý, slepý, hluchý a ještě mistr v pinballu. Není to nádherné téma na muzikál? Závidím tu odvahu. Wow, Kate Bush. Wow, to je něco jako bravo, o, nebo podobně, prostě obdiv. Když Kate Bush napsala tuto píseň, tak se snažila napodobit zvuk Pink Floyd. Chtěla prostě něco vesmírného a David Gilmour z Pink Floyd jí samozřejmě zcela nezištně platil její demo nahrávky a myslím, že jí platil i studio a muzikanty a dokonce jí pomohl získat nahrávací smlouvu. A text téhle písně je o showbiznisu. Nejen o rockové hudbě, ale o světě zábavy obecně, včetně herectví a divadla. A píseň je parodií na různé aspekty showbiznisu. Sama Kate Bush o tom říká, že lidé říkají, že hudební průmysl je o podvodech, honbě za úspěchem, o konkurenci, o napětí, o lidech, kteří se vás snaží srazit a tak dále a tak dále. Ale i když tohle všechno samozřejmě existuje, je tu také jeho obrovské kouzlo. A v té písni je verš, kvůli kterému byla zakázána vysílat v BBC. Já se omlouvám, ale já to musím číst částečně anglicky, aby to dávalo lepší smysl. Takže, he'll never make the screen, což znamená nikdy nenatočí film. He'll never make the Sweeney, nikdy nebude hrát Sweeneyho, to byl nějaký tehdy populární detektiv. Be that movie queen, tahle ta filmová královnička, he's too busy hitting the vaseline, je příliš zaměstnána mazáním se vazelínou. Což teda odkazuje na to, že v showbiznisu je mnoho homosexuálů. Prý to nemyslela jako kritiku, ale pouze jako své objektivní pozorování. A natáčení alba v roce 78 kvůli ní bylo docela utrpení. Producent alba Andrew Powell vzpomíná. U písně Wow, čili u téhleté písničky, kterou uslyšíte, naspívala hned na poprvé skvělou vokální linku, ale pak ji začala zpívat znovu možná 4x nebo 5x za hodinu a 10 hodin denně a celý týden. Někdy jsme se jí snažili přesvědčit, že její výkon je skvělý, ale byla stále nespokojená a pořád to zkoušela znova a znova a bylo to opravdu velké utrpení. Já musím říct ze své vlastní praxe, že to moc dobře znám. Já nemůžu jmenovat, ale jedna naše výzačná star na tohle byla specialistka. Pořád přetáčela, přetáčela a přetáčela a bylo to pořád stejný a stejný a stejný. Dobrý, ale pořád stejný. Ale Lucka Bílá to není.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup. Jsem fakt rád, že mě posloucháte, protože já se snažím, jak říkal kapitán Exner, snažím se. Tak co mám dělat jinýho? A hrozně mě to baví. Adiemus. Adiemus, Adiemus. Skladba se jmenuje Adiemus a projekt, který zrealizoval, se jmenuje také Adiemus, nebo ta skupina. Je to velmi zvláštní hudba. Jenkins je britský skladatel, který složil tuto skladbu. Zpěvy, které uslyšíte, to nejsou skutečná slova, ale to jsou zvuky, které Jenkins vytvořil tak, aby mu konvenovaly s hudbou a v podstatě tak používá hlas jako hudební nástroj. Na svých webových stránkách

a vydal několik alb, které vycházely z tohoto materiálu. Hudba, kterou uslyšíte, tomu vůbec nenapovídá, ale Jenkins byl v letech 1972 až 1984 členem progresivní rockové skupiny Soft Machine a během svého působení v kapele hrál na klávesy, saxofon a hoboj. A ještě jedna věc. Já to čtu Adiemus, ale ono se to tak vůbec nečte. Já to čtu česky, ale správně se to čte Adiemus. Tak abych pro ty lingvisty, kteří mě často kritizují, dokonce jeden pán z Kanady se rozhodl, že mě naučí všechna jména, názvy a podobně správně vyslovovat, za což mu nesmírně děkuji, ale bohužel v mých časových schopnostech není možnost tuto nabídku přijmout. Takže Adiemus. A teď si poslechněte, co napsal progresivní big beaták Jenkins.

Nebyli jsme jablko. To je písnička, kterou naspívala Lucka Bílá. Ta píseň je z našeho muzikálu, teda z Gabininýho, z muzikálu Jefima Fištejna a z mého, který se jmenoval Elixír života. Z něj jsem už hrál božskou árii Nevermore, kterou zpíval představitel Boha, Kamil Střihavka, samozřejmě jak jinak. A v tomto zatracovaném a problematickém díle hrála geniálně, ale opravdu geniálně, dvojroli utáplé laboratorní myši a žhavé maďarské emigrantky Edity Lucie Bílá. Zatracovaný a kritiky proklínaný byl ten muzikál proto, že byl napsán na objednávku firmy Vobenzym, což je pravdou, a byl o objeviteli enzymové léčby Maxi Wolfovi. Přitom ale slovo Vobenzym a cokoliv, co by bylo jakkoliv spojeno s reklamou, tak tam nebylo vůbec nic, nemělo to s ním vůbec nic společného, nepadlo o tom ani slovo. Ten muzikál byl životopisný příběh, pojatý velmi netradičně Gabinou a Jefimem. A je faktem, že jsme na jeho produkci dostali opravdu hodně peněz a ono to bylo na všem vidět. Na kostýmech, na scéně a já si mohl celou hudbu nahrát živě se skvělými muzikanty. Rytmika, dechy, smyčce, všechno byly živý. Samozřejmě tam občas byla ta hudba kombinovaná se syntetickými zvuky a samply, ale ty byly použity čistě hudebně a ne z nějakého důvodu šetření. A ono to, abych pravdu řekl, opravdu není standardní, protože většinou ty finanční prostředky jsou velmi, ale velmi limitované. A já teď pustím závěrečnou píseň z tohoto muzikálu, kterou zpívá Lucka Bílá alias Edita svému umírajícímu muži doktorovi Maxi Wolfovi. Musím podotknout, že mu bylo 91 let a vzhledem k tomu, že on všem prodlužoval život, všem slavným lidem i neslavným lidem, jak mohl, tak sobě taky trochu pomohl.

0: Soukup, haló?
1: Ondřej Soukup, písně, které mi utrhly srdce.
2: Abrakadabra, Steve Miller Band. No, to je písnička, která mi srdce zrovna neutrhla, ale stejně ji zahraju. Totiž tato vlastně chytlavá popová píseň s takovými lehkými sexuálními narážkami, kterou celou napsal Steve Miller, obsahuje zjednodušený text typu, oni tomu tak říkají, June Moon Spoon. Abyste věděli, výraz June Moon Spoon se v angličtině používá jako ironické označení pro kýčovitý a banální a předvídatelný rým, který se často vyskytuje v sentimentálních nebo špatně napsaných milostných písních. A ten text teda fakt musím říct, stojí za to, já vám ho kus přečtu. Sálám, nemůžu se schladit, vyvádíš mě z míry pořád a pořád, jde to dokola a dokola a dokola, nikdo neví, kde se to zastaví. Sálám, nemůžu se schladit, vyvádíš mě z míry, jde to dokola a dokola, nikdo neví, kde se to zastaví a tak dál. No, tak hlubokomyslné to není, ale fungovalo to. A co si budeme povídat, ta muzika taky není žádný výlupek génia, ale vlastně vždy pro mě měla nějaký kouzlo. Na druhou stranu, teď ona byla obrovským hitem a v září 82 strávila 2 týdny na prvním místě ve Spojených státech. A Steve Miller v rozhovorech říkal, že inspirací k napsání této písně byla Diana Ross, kterou viděl vystupovat v televizní show Hula Baloo někdy v 60. letech a že její půvab, pohyb, energie a přitažlivost s ním natolik zatočili, že se mu ta vzpomínka vryla hluboko do paměti a o 20 let později Abrakadabra napsal. Takže tady máte pokleslý hit Abrakadabra. Přeci nebudu hrát jenom ušlechtilé písně.

tak to byla pokleslá píseň Abrakadabra, Miloš Skálka by řekl určitě Abrakadabra, a hrál jí Steve Miller Band. Promiň Miloši, ale mě to nedá. My Sharona the Neck. Sharona je dívčí jméno a je to další docela zajímavý osud písně. Zpěvák skupiny The Neck, Doug Figer, napsal text téhle písně o dívce, která se mu strašně líbila. Doug byl sice v té době v dlouhodobém vztahu, ale jednou vešel do obchodu s oblečením a tam pracovala středoškolačka Sharona Alperin. A tato Sharona Alperin samozřejmě taky měla přítele, ale pěvec Figer se okamžitě na první pohled zamiloval. A přitom za přihlížení své přítelkyně pozval Sharonu na představení. A v zápětí dal přítelkyni padáka a Sharoně vyznal lásku. A vznikla u toho docela taková zvláštní dynamická situace, protože když po ní vyjížděl, tak ona měla přítele, který s ní přitom často chodil na koncerty Neck. Asi rok po jejich prvním setkání Sharona podlehla a začali spolu chodit. Připojila se ke kapele a jela s nimi na turné a sledovala, jak je píseň, kterou Figer o ní napsal, vynesla ke slávě. Byli spolu asi 4 roky, dokonce se zasnoubili, ale bohužel rock'n'rollový životní styl, Figerův alkoholismus a nejenom alkoholismus byl pro Sharon příliš náročný a Sharon mu utekla. A Sharon následně na otázky týkající se rozchodu odpověděla, že se potřebuje stát svou vlastní Sharonou a ne Sharonou někoho jiného. V USA se single s touhle písní stal nejprodávanějším singlem roku 79 a Sharon Alperinová se stala špičkovou realitní makléřkou v Kalifornii, která se specializovala na klientelu z řad celebrit. Pro zajímavost, Sharona je hebrejské jméno, ale je to také název malé oblasti v Izraeli. A v Americe je to jméno velmi neobvyklé. V letech vydání písně se ročně narodilo jen asi 10 Sharon, ale v roce 80 přišlo na svět asi 70 amerických Sharon, což je skok, který se připisuje této písni. Text téhle písně číst nebudu, je to milostný blábol nějakého 14-letého kluka a to o tom textu říká sám autor. A já se s váma teď rozloučím. Doufám, že se vám výběr líbil a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

Tak to byla repríza pořadu Ondřeje Soukupa. S Ondřejem se potkáte ve vysílání Dvojky opět v sobotu dopoledne krátce po 10. hodině. No a dnes už je za pár minut na Dvojce vypukne mrazivé léto.

0: stříbrný vítr na dvojce.
1: Výrazně se uplatnila ve sférách biznisu, zároveň je Barbora Čuekos oddaná maminka a bytost otevřená rozmanitým duchovním tématům. Jak vypadá manželství české manažerky a venezuelského hudebníka? Jaký rozměr dal jejich životu chlapec s andělským jménem Angel? A od kdy chápou autismus jako dar?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Čtvrtek 15. srpna 2013. Odpoledne. První, čeho si všimnu, když Scott otevře dveře, je smrad. Pot a pivo, žluklý na kyslý oder a pod tím, co si ještě horšího, hněloba. Scott má na sobě tepláky a flekaté šedé tričko. Vlasy má mastné, kůži sliskou. Jsi v pořádku? Ptám se a on mě počastuje širokým úsměvem. Něco pil. Jsem v pohodě, pojď dál. Nechce se mi, ale jdu. Závěsy na oknech směrem do ulice jsou zatažené, takže se v obýváku rozlévá červenavé světlo, které jakoby korespondovalo s horkem a puchem uvnitř. Scott otvírá lednici a vytahuje z ní pivo. Pojď se posadit a cvakni si. Úsměv na jeho tváři je strnulý, neradostný, ponurý. Nemůžu se zdržet dlouho, povídám. Zítra dělám přijímací pohovor do zaměstnání, musím se připravit. Vážně? Povytáhne obočí. Sedne si a nohou mi přišoupne židli. Posaď se a dej si pivo. Není to nabídka, ale rozkaz. Usadím se naproti němu, chopím se lahve a dám si lok. Včera dostali výsledky testů DNA, říká Scott. Večer mě přišla informovat seržantka Rileyová. Nebylo moje. Legrační je, že nebylo ani Kamalovo. Takže měla v záloze ještě někoho. No, věřila bys tomu? Opět mi předvede ten strašidelný úsměv. Že jsi o tomhle nevěděla, viď? S tímhle se ti nesvěřila, viď? Že ne? Úsměv mu z tváře mizí a já najednou začínám mít velmi špatný pocit. Zvednu se a udělám krok ke dveřím, ale Scott stojí přede mnou, sevře mi paže a vmáčkne mě zpátky na židli. Strhne mi z ramene kabelku a hodí ji do kouta. Scotte, já nechápu, co má tohle znamenat. Ale houby! Zařve a nakloní se nade mě. Vždyť jste byli s Megan takový kámošky. Musela jsi přece vědět o jejich milencích první poslední. On ví, jak se věci mají. A jakmile mi tahle myšlenka bleskne hlavou, nejspíš se mi objeví i ve tváři, protože Scott se ke mně nakloní ještě blíž. No tak, Rachel, teď hezky s barvou ven. Rozhodí rukama, až zavadí o láhev piva stojící přede mnou. Ta se skutálí ze stolu a roztříští se na dlaždicích. Ty se s ní nikdy ani nepotkala, kurva, řve. Všechno, co jsi mi navykládala, byla lež. Zvedám se a mumlám omluvy. Pokouším se obejít stůl, dostat se ke kabelce, jenomže Scott mě chytne za paži. Proč jsi to udělala? Ptá se. Co tě k tomu přimělo? Upřeně se mi dívá do očí a já z něj mám hrůzu, ale zároveň vím, že jeho otázka není nerozumná. A tak ho nechám, ať mi dál zarývá prsty do masa a snažím se nepropadat panice. Chtěla jsem, aby ses dozvěděl o Kamalovi, říkám. Viděla jsem je spolu, jak jsem ti povídala, ale kdybych byla jen nějaká holka z vlaku, nebral bys mě vážně. Bylo mi jasné, že policie vždycky podezírá manžela. A chtěla jsem, abys věděl, že ve hře je ještě někdo jiný. Takže jsi vycucela z prstu báchorku o tom, že jsi znala mou ženu? Máš ponětí, jak šíleně to zní? Mám. Dojdu k lince pro útěrku, pak se skloním a setřu vylité pivo. Scott sedí, hlavu svěšenou. Byla jiná, než za jakou se mi považoval. Pronese. Ani nevím, kdo vlastně byla. Vyždímám útěrku nad dřezem a opláchnu si ruce. Moje kabelka leží půl metru ode mě v koutě pokoje. Pověděla mi to seržantka Rileyová, řekne Scott. Ptala se mě na tebe, jestli prý mám s tebou vztah. Směje se. Vztah s tebou? Zeptal jsem se jí. Viděla jste, jak vypadala moje manželka? Nároky přece neklesají takovým fofrem. Tváře mi planou, po těle mi vyráží studený pot. Anna si na tebe zjevně stěžovala. Takhle se to provalilo. Řekl jsem, žádný vztah spolu nemáme. Rachel je jen Meganina stará kamarádka a pomáhá mi tohle překonat. Opět se zasměje, tiše a nemilosrdně. A ona mi povídá. S Megan se vůbec neznali. Je to jen ubohá lhářka, která nemá vlastní život. Úsměv mu z obličeje mizí. Pípne mi telefon. Udělám krok směrem ke kabelce, ale Scott mě předběhne. Ještě jsme neskončili, řekne a zvedne kabelku sám. Vysype její obsah na stůl.
Mobil, peněženka, klíče, rtěnka, tampony. Chci vědět, co všechno z toho, co jsi mi nakecala, jsou absolutní žvásty. Nedbale uchopí telefon a podívá se na displej. Zvedne ke mně zrak a oči má ledově chladné. Potvrzujeme tímto vaši schůzku s doktorem Abdikem v pondělí 19. srpna v 16.30. Co má do prdele tohle znamenat? Sotva sípe. Co jsi mu vykládala? Nic se mu nevykládala. Scott hodí telefon na stůl a blíží se ke mně s rukama zaťatýma v pěst. Couvám do kouta. Snažila jsem se pomoct. Zdvihne ruku a já se choulím, čekám, až přijde bolest a v té chvíli mi dojde, že tohle už jsem kdysi zažila. Nemůžu si však vzpomenout kdy a teď nemám čas nad tím hloubat, protože Scott mi zarývá palce do klíčních kostí. Po celou tu dobu, sedí skrze zaťaté zuby, jsem si myslel, že jsi na mé straně, ale ty jsi byla proti mně. Nosila jsi mu informace, co? To ty jsi na mě chtěla poštovat policii. Ne, takhle to nebylo. Chtěla jsem ti pomoct. Pravou rukou mě popadne za vlasy v týle a škubne. Scotte, prosím, nech toho, prosím tě. Vláčí mě po schodech do patra a já se snažím bránit, jenomže on má hroznou sílu. Pokouším se křičet, ale nejde mi to. Zvuk z hrdla ne a ne vyjít. Oslepují mě slzy a děs. Scott mě strčí do pokoje a přibouchne za mnou dveře. V zámku se otočí klíč. Do krku mi stoupne hořká žluč a já zvracím na koberec. Jsem v pokoji pro hosty. Je to sklad krabic s lejstry a šanony. Vidím bednu plnou pohlednic. Střechy Paříže, staré železniční pražce obrostlé mechem. Pohled na moře z nitra jeskyně. Probírám se těmi pohlednicemi, i když nevím, proč to vlastně dělám. Pokouším se potlačit paniku. Náhle mě cosi štípne, až vyjeknu. Špičku ukazováčku mám rozříznutou, na džíny mi kape krev. Koukám na zarámovanou fotografii s rozbitým sklem, z něhož chybí střep a vyčnívající hrana je potřísněna mou krví. Na snímku jsou Megan se Scottem. Ona se směje a on na ní zírá zbožňujícím pohledem. A nebo žárlivým? Do těla se mi dá zima. Vyškrábu se na nohy, otevřu okno, vykloním se ven a začnu křičet o pomoc. Volám Toma. Je to beznadějné, žalostné. I kdyby náhodou byl venku na zahradě o pár domů dál, neslyšel by mě, je to příliš daleko. Kouknu se dolů, zakolísám a pak se vtáhnu dovnitř. Střeva se mi hýbou, v hrdle váznou vzliky. Scotte, prosím, volám, prosím. Protiví se mi zvuk vlastního hlasu, ten lísavý tón, to zoufalství. Dívám se na tričko umazané od krve a napadne mě, že přece jen mám jisté možnosti. Vezmu zarámovanou fotku, z hvězdice na skle vyberu nejdelší střep a opatrně si ho strčím do zadní kapsy kalhot. Na schodech slyším kroky. Přitisknu se zády ke stěně naproti dveřím. V zámku se otočí klíč. Scott mi hodí k nohám moji kabelku. V ruce třímá cár papíru. No, zdali pak tohle není naše malá Agáta Christie? Nasadí holčičí tón a čte nahlas. Utekla s milencem, kterého budu označovat jako B. B jí ublížil. Ublížil jí Scott. Zmuchlá papír a mrskne mi ho k nohám. Ty jsi fakt ubohá, co? Všimne si zvratku na podlaze a krve na mém tričku. Co jsi tady kurva vyváděla? Měl bych ti zlámat ten tvůj zasraný krk, ale víš, co ti povím? Za ty nepříjemnosti mi fakt nestojíš. Ukročí stranou. Vypadni z mýho domu. Hmátnu po kabelce a vyrazím ke dveřím, ale v tom mi zastoupí cestu a naznačí boxerský výpad. V očích se mi jistě zračí hrůza, protože Scott se rozesměje. Přímo hýká smíchy. Když za sebou zabouchnu dveře, ještě ho slyším.

Pátek 16. srpna 2013. Ráno. Skoro jsem oka nezamhouřila. Ve snaze usnout, zastavit třes rukou, jsem vyžahla celou láhev vína, ale nezabralo to. Pokaždé, když jsem začala podléhat spánku, jsem se strhnutím probudila. Najisto jsem cítila, že on je v pokoji se mnou. Teprve, když se blížilo svítání, dokázala jsem na chvíli usnout. Včera večer jsem Tomovi nechala vzkaz. Jakmile jsem odešla od Scotta, rozběhla jsem se k číslu 23 a zabušila na dveře. Cloumala mnou taková panika, že mi bylo dočista fuk, jestli tam bude Anna. Ke dveřím nikdo nepřišel, takže jsem na útržek papíru načmárala vzkaz a prostrčila ho dovnitř škvírou na poštu. Je mi ukradené, zda ho Anna uvidí. Myslím, že si asi částečně přeju, ať ho vidí. Napsala jsem, že si o něčem musíme popovídat. O Scottovi jsem se výslovně nezmínila, poněvadž jsem nechtěla, aby se k němu Tom rozběhl. Bůh ví, co by se mohlo stát. Jakmile jsem dorazila domů, zavolala jsem na policii. Požádala jsem, aby mě spojili s inspektorem Gaskillem, ale ten prý není k dispozici, takže jsem nakonec musela mluvit s Rileyovou. Věznil mě ve svém domě, řekla jsem jí. Ohrožoval mě. Zeptala se mě, jak dlouho jsem byla uvězněná. Slyšela jsem, jak to slovo dává ironicky do uvozovek. Nevím, řekla jsem. Snad půl hodiny. A ohrožoval vás... Mohla byste mi přesně popsat, jaké povahy bylo to ohrožení? Řekl, že by mi měl zlámat vaz. Prý by to udělal, kdyby mu to stálo za to. Odmlka. A pak? Zranil vás nějak? Mám od něj modřiny. Udeřil vás? Ne, jen mě hrubě chytil. Další odmlka. Paní Vocnová, proč jste byla u Scotta Hypvela doma? Požádal mě, ať k němu zajdu. Prý, že si se mnou potřebuje promluvit. Dlouze vzdychla. Varovali jsme vás, ať se od toho držíte dál. Lhala jste mu, řekla jste mu, že jste byli s jeho manželkou kamarádky a on je přitom osoba, která je přinejlepším pod velikým tlakem a ve stresu. Přinejlepším. Přinejhorším může být i nebezpečný. My jsme uprostřed vyšetřování vraždy. Snažte se to pochopit. Mohla byste ohrozit další pokrok. Jaký pokrok? Štěknu. Žádný jste neudělali. Povídám vám, že Scott zabil svou manželku. Našla jsem fotografii, kde jsou spolu a ten obrázek je rozbitý. Scott je zuřivec, je labilní. Ano, tu fotografii jsme viděli. Sotva ji lze ovšem považovat za důkaz vraždy. Takže ho nezatknete? Dlouze si povzdechne. Přijďte zítra na stanici. Sepíšeme výpověď. A držte se od Scotta Hypvela dál. Budím se časně, kontroluju si mobil, hovory žádné. Myju si vlasy a strojím se na přijímací pohovor. Ruce se mi klepou, žaludek mám stažený. Odcházím brzo, protože nejdřív se musím stavit na policii. Ne, že bych si od toho něco slibovala. Napadá mě, co bych musela udělat, aby na mě Poldové koukali jinak, než jako na pomateného fantastu. Cestou na nádraží se neubráním tomu, abych se neohlížela přes rameno. Uvědomuju si, že je to směšné, ale... Když teď vím, co je Scott zač, cítím se pekelně zranitelná. Odpoledne. Celou dobu jsem si myslela, že se mám nač rozpomenout. Jenže to byl omyl. Neviděla jsem nic důležitého, ani jsem nic hrozného neprovedla. Teď jsem se to za laskavého přispění toho zrska dozvěděla. A přece mám kdesi vzadu v mozku svědivé místo, kde se prostě nedokážu podrbat. Na policejní stanici nebyl ani Gaskill, ani Rileyová. Výpověď se mnou sepisoval znuděně vyhlížející policajt. Hádám, že tenhle dokument založí do šanonu a zapomenou na něj, pokud mě ovšem nenajdou mrtvou kdesi v příkopě. Přijímací pohovor jsem měla dělat na opačné straně města, než kde bydlel Scott, ale raději jsem jela taxíkem. Šlo to vcelku normálně. Práce sama je hluboko pod mojí úroveň, avšak během minulého roku jsem hluboko pod vlastní úroveň klesla i já. Značnou nevýhodu, tedy kromě mizerného platu a nudné práce, představuje fakt, že budu muset jezdit do Whitney a riskovat, že narazím na Scotta nebo na Anu s dítětem. V těchto končinách totiž nedělám nic jiného, než že věčně na někoho narážím. Už jsem skoro u nádraží, když v tom ucítím na pažiči si ruku. Otočím se jako na obrtlíku, až sklouznu z chodníku na silnici.
Ale ne, to se moc omlouvám. Zas je to ten zrzek. V jedné ruce pintu piva, druhou zdvihá v omluvném gestu. Jste v pořádku? Fakt jsem vás nechtěl vyděsit. Dneska to vrachotě zapíchnul brzo. Svěřuje se mi a zve mě na skleničku. Říkám ne, ale pak si to rozmyslím. Dlužím vám omluvu. Říkám, když mi Andy, tak se mi představil, donese gin s tonikem. Myslím, za to, jak jsem se chovala tehdy ve vlaku. Měla jsem den blbec. To je v poho, opáčí Andy. Sedíme na zahrádce v zadní části lokálu. Připadá mi to tu bezpečnější než směrem do ulice. Chopím se příležitosti. Chtěla jsem se vás zeptat, co se stalo, říkám. Tehdy večer, co zmizela ta žena. Jo, jasně. A proč se ptáte? Cítím, jak mi rudne obličej. Bez ohledu na to, kolikrát je člověk nucen tohle přiznat, stejně se vždycky schoulí jako posolený slimák. Byla jsem hodně opilá a nic si nepamatuju. Jenom chci vědět, jestli jste mě neviděl s někým mluvit. Nedokážu se mu podívat do očí. Dloubne mě nohou. Klídek, nic špatného jste neprovedla. Zvednu zrak a vidím, že se usmívá. Já jsem byl taky na sračky. Oba jsme vystoupili tady ve Vitny a vám se drobet podlamovali pastelky. Uklouzla jste na schodech, pomohl jsem vám vstát a vám to bylo trapný. Červenala jste se jako teď. Šli jsme kousek společně a pak jsem se vás zeptal, jestli nechcete zajít do hospody. Ale vy jste povídala, že musíte za manželem. A to je všechno? Kdepak? Stalo se to asi tak za půl hodiny. Seděl jsem u koruny, ale pak mi cinknul kámoš, že chlastá v baru na druhé straně trati, tak jsem se sebral a zamířil k podchodu. Bálela jste se tam. Byla jste kapánek pocuchaná. A pořezala jste se. Dělal jsem si o vás starosti a tak povídám, že vás vyprovodím domů, ale snad jste mě ani neslyšela. Byla jste pořádně rozčilená. Hádám, že jste se chytli s tím vaším. Zrovna totiž odcházel ulicí a pak někam odfrčel autem. Byl holt s někým. S nějakou ženou? Jo, nastoupili spolu do auta. Vy jste pak odešla. Furt jste opakovala, že žádnou pomoc nepotřebujete. Jak jsem byl krapet na šrot, tak jsem to holt nechal bejt. Prošel jsem podchodem a v hospodě se potkal s tím kámošem. A to bylo všecko. Doma jsem si sedla na postel a přemýšlela o rozhovoru s Andym. Fakta se shodovala s tím, co jsem si pamatovala. S Tomem jsme se porafali na ulici, uklouzla jsem a zranila se. Tom nastoupil do auta s Anou. Později se vrátil a scháněl se po mně, ale já jsem už byla pryč. Lámu si hlavu, proč se necítím lépe. Snad proto, že ačkoliv moje vzpomínky odpovídají tomu, co si pamatují jiní, něco mi uniká. A pak mi to docvakne. Ana. Nejenže se Tom ani jednou nezmínil, že by s ní nastupoval do auta, ale navíc, když jsem ji viděla odcházet a nastupovat do auta, neměla v náručí dítě. Kde byla tou dobou Evie?

Sobota 17. srpna 2013. Večer. Potřebuju mluvit s Tomem, abych si všechno srovnala v hlavě, protože čím víc se v tom hrabu, tím méně mi to dává smysl. Každopádně jsem znepokojená, poněvadž už to jsou dva dny, co jsem mu nechala písemný vzkaz a on se mi dosud neozval. Telefon nezvedal ani včera večer, ani dnes během dne. Něco není v pořádku. Vím, že až Tom uslyší, co se mi přihodilo se Scottem, bude mi chtít pomoct. Vezmu tedy znovu mobil a vytočím jeho číslo. V břiše mě jako vždycky zašimrá vzrušením. Jo? Tome, to jsem já. Jo. Anna musí být někde poblíž. Tom mě nechce oslovovat jménem. Co se děje? Chtěla jsem s tebou mluvit. Jak jsem ti napsala v tom vzkazu? Cože? Zní to podrážděně. Předevčírem jsem ti nechávala vzkaz. Žádný jsem nedostal. Další hluboký vzdech. Do prdele! Tak proto je na mě tak nasraná. Chtěla jsem se tě zeptat na ten večer, co zmizela Megan Hipwellová. Kriste pane, vždyť už jsme to spolu probírali. Přece si to všechno zase nezapomněla, byla zopilá. Recituje zvučným, drsným hlasem. Řekl jsem ti, ať jdeš domů. Neposlouchala si. Někam si odešla. Jezdil jsem po okolí a hledal tě, ale nepodařilo se mi tě najít. Sakra, co chceš, Rachel? Veškerá něha, která v jeho hlase zněla sotva před týdnem, je ta tam. Kde byla Anna? Doma. Nebyla v autě s tebou? Ne, pro boha. Měla mít volný večer a já jsem měl hlídat. Pak ses do toho připletla ty, takže Anna zrušila, co měla naplánováno. A já jsem promrhal další hodiny života tím, že jsem poskakoval kolem tebe. Kéž bych mu nebyla volala. Ty vzkříšené naděje a jejich opětovný zmar na mě působily stejně, jako by mi někdo vrazil do břicha chladnou ocel a bez milosti jí otáčel. Jenomže já si to pamatuju jinak, říkám. Tome, když jsi mě viděl, neměla jsem na hlavě šrám? Další těžký vzdech. Překvapuje mě, že si pamatuješ vůbec něco. Byla jsi na mol, byla jsi špinavá, smrděla, svrávorala jsi sem tam. Hele, už mi nevolej. Kolikrát tě o to musím ještě žádat? Nevolej, nenechávej vzkazy, nechoď sem. Rozumíš? Telefon oněmí. Neděle 18. srpna 2013. Časně ráno. Celou noc jsem strávila dole v obýváku. Společnost mi dělala televize. Tom znovu rozerval zranění, které mi před lety způsobil. Byla to ode mě hloupost, vím. Na základě jednoho jediného rozhovoru jsem si, já husa, namlouvala, že snad mám u něj ještě šanci. To, co nejspíš nebylo nic jiného než pocit viny, jsem si vyložila jako něhu. A navíc jsem si namlouvala, že existuje spojení mezi mnou a Scottem, že bych mu mohla pomoct, z čehož vyplývá, že jsem husa. Ostatně nic nového pod sluncem. Ale už v tom přece nemusím pokračovat, ne? Proležela jsem u televize celou noc a slíbila si, že vezmu věci do vlastních rukou. Odstěhuju se odsud. Najdu si nové zaměstnání. Vezmu si zpátky svoje dívčí příjmení, čímž přetnu pouta s Tomem. Moc jsem toho nenaspala. Ležela jsem na gauči, dělala si plány a pokaždé, když jsem začala usínat, jsem v hlavě zaslechla tomu v hlas. Byla si špinavá, smrděla jsi. A tehdy jsem sebou škubla a procitla a stud mě zalil jako vlna. Stud? Ale zároveň i velice silný pocit deja vu, protože tahle slova jsem už slyšela. Přesně takhle. A pořád dokola jsem si v duchu tu scénu přehrávala. Budím se, na polštáři krev, v puse mě bolí, hlava mi třeští. Tom vychází z koupelny a na tváři má povědomý výraz. Spola ublížený, spola vzteklý. A ve mně se vzdouvá hrůza jako povodeň. Ukazuje mi modřiny na paži a na hrudníku, kam jsem ho uhodila. Tomu nevěřím. Nikdy bych na tebe nevztáhla ruku. Byla jsi na mol, Rachel. Vzpomínáš si snad, co jsi včera večer dělala? A pak mi to vylíčil a já tomu stejně nemohla uvěřit, protože nic z toho, co říkal, se mi ani zamák nepodobalo. Jenomže jsem si vůbec nemohla dát dohromady násilné chování, o němž mluvil, se strachem, který jsem si pamatovala. A nebo jsem si myslela, že si na něj pamatuju.
Časem jsem se naučila radši se neptat, co jsem udělala, a nehádat se. Víčka se mi opět začínají klížit. Stlumím zvuk televize, schoulím se do klubíčka. Už se pomalu hroužím do dřímoty a pak... Prásk! Podlaha se vymrští a řítí se mi vstříc. Cuknu sebou a ve vteřině se posadím. Srdce mi buší až v krku. Viděla jsem to. Byla jsem v podchodu a on se ke mně blížil. Nejdřív mě uhodil přes pusu a v zápětí zdvihl pěst, ve které držel klíče. A já ucítila palčivou bolest, jak mi zubatý kov drtivě dopadl na lebku.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgie Marina Feltlová, v seriálu účinkují Aneta Krauzová, Lucie Černíková a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Premiéru další části uvedeme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Ovlivní klima zásoby vody, jak sají nektar kolibříci a rozluští Sherlock Holmes záhadný hlas?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
2: Máte na dvojce své oblíbené pořady?
1: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
2: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
1: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
1: Teď už vám nic neunikne.
2: Jsme vaše Dvojka.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, tohle je Noční mikroforum, pravidelný pořad Českého rozhlasu Dvojka. Ničím nerušený poslech a příjemnou zábavu vám přeje Joachim Dvořák. Jeho děda měl v Praze velký obchod s látkami, po roce 1948 však rodina dostala nálepku nepřítel státu. V šesté třídě na základní škole si předpověděl, že bude lékařem, jako žák hrál fotbal za Slavii a než nastoupil na medicínu, naběhal i 200 km měsíčně. Možná i pod vlivem toho, že jeho maminka měla nemocné srdce, se začal věnovat kardiologii. Provedl první endomyokardiální biopsii v Československu a vedle mnoha dalších pionýrských činů v oboru vychoval jako pedagog celou řadu špičkových odborníků. K jeho pacientům vedle mnoha prostých lidí patřily i osobnosti z filmového nebe, jako například Oldřich Nový nebo Dana Medřická. A dokonce strávil i poslední noc s jedním prezidentem. Ve světě se Česká republika proslavila především pivem, hokejem a intervenční kardiologií, říká renomovaný internista se specializací na invazivní kardiologii, klíčová postava české kardiologie přelomu 20. a 21. století a stále aktivní lékař, profesor Michael Ašerman. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Co vás znám, máte vždycky dobrou náladu. Dá se to nějak naordinovat?
1: To se určitě naordinovat nedá, to má asi člověk v sobě a nesu si to celou dobu, co žiju, a říkám si vždycky, že jako je škoda mít tu špatnou, tak proč bych si kazil každý den a každou hodinu toho dne tím, že bych měl špatnou náladu, a když mě někdo zlobí a není to příjemné, tak se s ním snažím domluvit, aby to zase už příjemné bylo.
0: Vy jste duší sportovec a když někomu zachráníte život, je to jako když se vyhraje? Jaké jsou ty pocity?
1: Tyhle pocity jsme zažívali nejvíc, když jsme začali léčit takovým tím agresivním způsobem akutní infarkty myokardu. To znamená, že jsme k těm akutním infarktům myokardu 24 hodin denně jezdili, kteroukoliv hodinu denně i v noci, a léčili jsme je, zachraňovali jsme ty životy. A to, když člověk ten výkon provedl, tak měl radost z toho skutečně, že teď to celé změnil, že to prostě mohlo probíhat špatně a najednou to prostě skončilo krásně pro toho člověka.
0: A

uměl jsem to lépe, než když jsem začínal, tak jsem ten pocit jednoznačně cítil vždycky, když se mi podařilo s nimi dobře promluvit a věnoval jsem jim ten čas, který potřebují. To je to, co se často říká, že my lékaři nemáme na ty pacienty čas, ale musí se to člověk naučit a když se to naučí, tak potom tedy se to vrací.

0: Pane profesore, vy jste odborník na srdce. Malé děti ho umí nakreslit, dospělí ho používají, když lajkují příspěvky a fotografie na sociálních sítích, ale jak vypadá zdravé srdce očima kardiologa? Mohli byste ho popsat?
1: No, když se na to podíváme, že skutečně máme v ruce to srdce, což jsem...
0: Lidské
1: srdce, což jsem samozřejmě v rukou měl, tak je to takový malý 30-dechový orgán, který je ovšem neuvěřitelný. Já hrozně rád říkám, že to srdce je orgán, který má v sobě takovou energii, kterou si nebudeme vůbec představit, protože ono se nesmí zastavit a to znamená, že každou minutu se stáhne řádově 70krát a jeden den má 1440 minut, takže když to vynásobíme, tak to srdce se za den stáhne přibližně 100 000krát za jediný den. Každý ten stah znamená vydanou energii toho srdce, ono musí nějakým způsobem tedy být podpořeno energeticky, aby se mohlo stahovat, pak se musí se roztahnout a i ten proces toho roztahování je něco, co vyžaduje energii a pak se zase znovu stáhne. A takhle to běží. Ten jeden den jsem řekl 100 000, když to vynásobíme 10 dny, tak je to milionkrát. A mě tohleto vždycky fascinovalo, že to je orgán, který tohleto všechno dokáže a dělá to celý život. A každý ten stah znamená, že vypudí přibližně 50 ml krve do celého oběhu a takhle to pořád jede.
0: To je neuvěřitelné. Vám bude letos

0: 2,80. Vypadáte skvěle.
1: Děkuju.
0: Dovedl byste odhadnout, jak se liší vaše srdce teď od toho, které jste měl před 50 lety?
1: To je velice těžká otázka, protože doufám, že se moc neliší. Samozřejmě zestárlo, ale ono je strašně důležité, jestli to srdce je stále dobře zásobováno krví. To znamená, jestli tam těmi věnčitými tepnami, koronárními tepnami, které ho zásobují krví, ta krev stále dobře přitéká a nedochází tam k nedostatku. To je přitékající krve. My tomu říkáme potom stav, který se označuje ischemie a z toho vzniká i ta choroba, ischemická choroba srdeční, čili nedokrevnost toho srdečního svalu. A potom ten srdeční sval, když není dobře takhle prokrven, tak samozřejmě trpí, začíná chátrat, když použiju to laické slovo, a samozřejmě stárne a ta jeho výkonnost klesá. A to se stane jistě i jenom věkem, aniž by bylo poškozeno nějakým infarktem, aniž by byly poškozeny srdeční chlopně. Čili to je přirozený průběh. Ale u zdravých lidí to srdce i 80-leté může vypadat relativně velmi podobně tomu, jako je třeba ve 20-letech.
0: A je rozdíl mezi... Asi tu otázku dostáváte často ženským a mužským srdcem, kromě váhy.
1: To je velmi dobrá otázka a víme, že tam je zásadní rozdíl, že ženy mají z hlediska toho postižení těmou ischemickou chorobou srdeční proti mužům výhodu přibližně 10, 15, někdy se říká až 20 roků, že prostě to srdce stárne pomaleji, a ty ženy jsou chráněny svými ženskými hormony.
0: Což je neuvěřitelné, protože my jim často nakládáme teda hodně, my muži, ženám.
1: To celou určitě, o tom nepochybuji.
0: Ročně v České republice podlehne na srdeční a cévní nemoci pořád stejně plus minus 40 tisíc lidí. Je to hodně?
1: No je to hodně a musíme bohužel konstatovat, že ta srdeční onemocnění a především ta ischemická choroba srdeční jsou číslem jedna z hlediska toho úmrtí. Z počtu úmrtí je to přibližně polovina všech úmrtí za jeden rok, co zemře lidí, tak je to polovina z nich zemře na ischemickou chorobu srdeční nebo na postižení srdečního svalu. Čili je to naprosto zásadní, to číslo je největší a přestože se nám podařilo v posledních letech, že ta čísla se zlepšila z hlediska té úmrtnosti, tak stále vzhledem třeba k nádorovým onemocněním je to dvakrát tolik než těch nádorových onemocnění.
0: Vy jste známý tím, že vždycky jste kladl důraz na prevenci a já vám musím teď vyseknout poklonu za vaše vizionářství, protože před téměř 20 lety jste inicioval projekt celostátního studentského časopisu, který dostal příznačné jméno Red Way. Podílela se na něm parta mladých lidí v čele se zkušenou novinářkou Martinou Overstreet a grafikem Pastou. Proč ten časopis se tehdy narodil a nebylo to příliš brzy?
1: Já si myslím, že není v tomto směru nikdy brzy, že je stále pozdě, a protože chceme-li dosáhnout jednoznačné změny v tom, abychom neměli tu ischemickou chorobu srdeční, tak musíme začít tam, kde se to všechno začíná, to znamená v podstatě od dětského věku, protože tam je roli řada faktorů, počínaje faktory genetickými, potom faktory, když to zjednoduším, stravovacími a faktory vlastně samotné životosprávy a pak, když to nezačneme dělat od dětského věku, tak se nám to nemůže zlepšit, protože když někdo už je mu 30, 40 roků, tak všechno už je pozdě. My dneska víme, že ty základy té aterosklerózy, která je vlastně tou příčinou postižení těch tepen, které pak vede k tomu, že může pacient dostat nebo osoba může dostat akutní infarkt myokardu, tak ta se zakládá v podstatě strašně brzy. My víme, že u matky, která má rizikové faktory a je těhotná, tak ta ateroskleróza může začínat u plodu, která ona má v těle. To je bohužel smutný fakt, ale ví se to, že to tak skutečně je. Čili žena, která kouří, má vysoký cholesterol, má třeba vysoký krevní tlak a má ještě špatnou genetiku, tak ta už může přímo mít bohužel dítě, které se s tou aterosklerózou, s jejími základy, samozřejmě ne s rozvinutou aterosklerózou, ale s jejími základy se už může narodit.
0: Ten časopis už nevychází, ale já si pamatuji, že takové ty základní věci, kdybychom je shrnuli, byly lepší strava, pohyb, nekouřit, dvakrát týdně ryby, alespoň zelenina a chodit do schodu. Stačí to?
1: Kdyby bylo aspoň toto, tak zcela určitě je to dobrý základ. To je naprosto zásadní a musím říci, že třeba zrovna v České republice máme takové smutné číslo dětí, které kouří. Doufám, poslední čísla, která máme k dispozici, tak ukazují, že přece jen se to začalo lepšit, ale před 5 lety byly česká děvčata ve věku 15 let 3. na světě v kouření a chlapci byli 4. Ale myslím si, že v posledních 3 letech došlo k jednoznačné změně a že to kouření pravých cigaret skutečně u té mládeže už tolik nevidíme.
0: Nedávno vyšla vaše kniha Historie katetrizací srdce, kterou jste napsal se svým synem. Já jsem se nachytřil díky tomu, že jsem si ji pročetl. Je to fascinující věda pro mě, obor. Mohl byste vysvětlit stručně, co to je ta katetrizace? Abyste jejím průkopníkem tady u nás.
1: Katetrizace obecně je ten pojem, znamená zavádění jakýchkoliv cévek do lidského těla, čili když to zjednoduším, tak katetrizace znamená i zavádění katetru do močového měchýře. Ale ta katetrizace srdce znamená zavádění cév, těch cévek do cév, do tepen a do žil, pak do srdce a víme, že tu první katetrizaci pravostranou, to znamená, že ten katetr zavedl do pravého srdce, byl německý lékař, který si to zavedl sám sobě od lokte, si zavedl katetr, který si zavedl až do srdce, odešel jedno patro níž a tam si vyfotil rentgen, jak ten katetr má v srdci a do dnešní doby je tato fotka takovou významnou fotkou toho, kdy to všechno začalo.
0: Pro milovníky drsných příběhů dodejme, že přežil a dožil se poměrně vysokého věku. A z vaší knihy jsem se dozvěděl, že v roce 1956 získal s 2 dalšími americkými lékaři Nobelovu cenu za medicínu, ale někdo tam chyběl a ten někdo byl z Československa.
1: Ten někdo byl z Československa, byl to pan doktor Otto Klein, který v roce 1930, čili rok po tom německém lékaři, který se jmenoval Forsman, tak pan doktor Otto Klein v Praze provedl 11 srdečních katetrizací a naprosto se odlišoval od těch předchozích takových pokusů, které byly prováděny, protože on už to dělal cíleně s tím, že věděl, k čemu ta katetrizace mu slouží. On třeba spočítal minutový objem srdeční pomocí té katetrizace. A bohužel potom tedy, když byla udělena ta Nobelova cena, tak na něj bylo zapomenuto.
0: To se tak v českých dějinách často stává.

0: Joachim Dvořák a jeho host na Dvojce.
1: Tím hostem je profesor Michael Ašerman. Já jako malý kluk si pamatuju, že spolužáci často chtěli být na základce popelářema. Popeláři. A to je teda vtipné s vaším jménem. Ašerman je německy, česky.
2: Je to popelář, já to rád říkám a když je potřeba, tak se popelnicemi i zabývám.
1: Váš děda měl obchod s látkou v Panské ulici. Myslíte, že máte něco po něm?
2: Tak to je těžká otázka, protože si myslím, já jsem ho nepoznal osobně, takže si myslím, že je to samozřejmě možné geneticky, ale jestli to je v realitě pravda, to nemůžu odpovědět, protože to fakt nevím, já jsem ho neznal.
1: Vaši prarodiče zemřeli v koncentračním táboře v Mauthausenu a tatínek konec války strávil ve sběrném táboře a po válce, když chtěl studovat nebo pracovat, tak měl v papírech, což jste mi říkal, zakázáno pracovat s látkami.
2: Ano, to je pravdou.
1: Musel do železáren po roce 48 a když popravili Slánského, aby jsme to ukotvili v čase, vám bylo 8 let. Jaké jste měl dětství? Jak si na něj vzpomínáte z té minulosti dnes?
2: Já na něj vzpomínám v podstatě vždycky hezky, protože my jsme měli hrozně příjemné. Ta táta se o nás musel starat, protože maminka byla nemocná, takže z hlediska třeba sportovních aktivit jsme měli jenom jeho, ale maminku jsme milovali a ona stonala ze srdcem, takže třeba když jsme chodili ven, když jsme šla s náma na procházku a pak jsme šli do třetího patra bez výtahu, tak my jsme ji s bratrem nosili. To byla třeba taková jedna z takových aktivit, na které do dneška vzpomínám. A pak mám takovou vzpomínku, když myslím na maminku, že když jsem přišel z nějaké zkoušky, tak ona, jak byla nemocná, ležela v posteli, tak koukala, jestli jak to dopadlo a když jsem ukázal, že to dopadlo dobře, tak vždycky měla takovou radost, že to bylo hrozně příjemné.
1: Vy jste byl ale dost vyžle, přestože jste sportoval.
2: Já jsem dělal atletiku, takže jsem, než jsem šel na medicínu, tak jsem vážil kolem 60 kilo, po medicíně to bylo o 15 kilo víc, ale ne, že bych byl tlusťoch, to určitě ne, ale já jsem se víc potom věnoval činnosti jiného druhu, než jenom běhání.
1: Jak jsem v úvodu zmínil, že v 6. třídě jste napsal, že byste chtěl být lékařem, tak vás moc poprosím, kdybyste mohl vzpomenout příběh pediatra profesora Blažka a pan váš.
2: Pan profesor Blažek byl český pediatr, který v podstatě byl zakladatelem té celé české pediatrie a v době, kdy já jsem byl malý chlapec, tak on byl soukromý lékař, to bylo ještě prostě před rokem 1948 a měl ambulanci v Čelakovského sadech u muzea v Praze a nevím, jak se to stalo, ale my jsme byli jeho pacienti s mým bratrem a chodili jsme k němu do té ordinace v Čelakovského sadech, kde on v třetím patře, když se zaklepalo na dveře, tak nám otevřela jeho manželka paní Blažková, která mě měla velmi ráda, byla na mě hrozně hodná jako na dítě a tam nás pan profesor vyšetřil, měl tam i rentgen, kterým tedy byl schopen nás rentgenovat a je takovou smutnou historkou to, že po roce 48 mu komunisti zakázali ten rentgen v bytě, donutili ho, že ho dal dolů na dvůr a my jsme, když jsme tam šli, tak jsme pak viděli třeba, že na něj prší a bylo nám to velmi líto. A pan profesor Blažek potom mě zkoušel z pediatrie v 5. ročníku, to bylo takové příjemné setkání s ním, když už jsem byl vlastně dospělý a pak ještě další osudový okamžik byl ten, že se stal potom mým pacientem, když už jsem byl já lékař a staral jsem se o něj jako kardiolog.
1: Až do konce?
2: Až do konce.
1: Vy jste tehdy napsal do toho dotazníku ve škole, chci být lékařem, protože pan profesor Blažek je výborný člověk.
2: On byl strašně příjemný, takový stará škola, ještě bych řekl, se určitě nesportoval, já jsem ho osobně pak už neznal, ale vím, že vždycky na nás byl nesmírně vlídný a byl takovým určitým vzorem toho, co jsem někdy mohl aplikovat později.
1: Jak se stalo, že se vaším pacientem stal Oldřich Nový?
2: to bylo úplně běžné, že prostě přišel k nám, já jsem v té době pracoval na koronární jednotce třetí interní kliniky tady v Praze na Karlově náměstí a tam jsme měli běžný příjem a on k nám přijel jako pacient se selhávajícím srdcem, můžu to dneska říct, samozřejmě další podrobnosti asi jistě ne, ale byl velice příjemný pacient, musím říct. A ten jeho hlas, který jsme znali z filmu, tak ten byl v té realitě ještě zajímavější.
1: Pane doktore, přicházím za vámi se svým srdéčkem. Mimochodem, Oldřich Nový, to musím doplnit, on se za války odmítl rozvést se svou židovskou manželkou Alicí a putoval také do tábora jako váš tatínek. Vy jste strávil poslední noc, ale třeba i s Danou Medřickou.
2: Dana Medřická byla herečka, kterou jsme doma všichni milovali jako děti a maminka ji měla nesmírně ráda a pak bohužel k nám přijela, když už jsem pracoval na té koronární jednotce s akutním infarktem myokardu. A v té době ten akutní infarkt myokardu se léčil bohužel velmi pasivně, bez srovnání s tím, co jsme začali provádět v 90. letech minulého století. A tehdy s tím velikým infarktem bohužel nás opustila. Já jsem měl službu tu poslední noc, kdy potom druhý den ráno odešla.
1: V téhle souvislosti, co to je zlatá první hodina?
2: Zlatou první hodinou označujeme to, že když vznikne ten bolest toho akutního infarktu myokardu, tak v podstatě v té chvíli ten pacient má jednu z věnčitých tepen uzavřenou nejčastěji krevní sraženinou, čili trombem. A když v současné době chceme použít tu nejlepší možnou léčbu, to znamená tu zavřenou tepnu co nejrychleji otevřít, tak čím dříve se tak stane, tím lépe. I prvních 6 hodin je dobrých, ale ta první hodina, to se říká zlatá, protože když to zjednoduším, když pacient dostane infarkt a dostane se k nám v té první hodině, tak a nám se podaří tu tepnu dobře odevřít. Ten samotný výkon může trvat třeba jenom 15 minut, to otevírání té tepny, to už dneska umíme velmi dobře. Tak ten pacient vlastně ten infarkt vůbec nedostane. Takže proto to je takto označováno. Když nám přijede v těch prvních 6 hodinách, tak stále je to velmi dobré tu tepnu odevřít, ale už tam určitý infarkt vznikne. Čím dříve to odevřeme, tím lépe a dneska ty tepny otevíráme i mezi 6. i 12. hodinou podle toho, jak má ten pacient dále potíže.
1: Mimochodem, kolik je těch středisek nebo center v České republice?
2: Těch center je v České republice 24 celkem. A my máme takové pravidlo, že všechna ta centra jsou postavena ve všech hlavních městech, myslím tím teda v krajských městech, a že ta dojezdová doba pacienta v té kterékoliv části České republiky je 90 minut do jednoho z těch center. Takže každý pacient, který dneska v České republice dostane infarkt, by se měl dostat do těch 90 minut, když je to tedy diagnostikováno, do jednoho z těchto center a tam je potom tím optimálním způsobem ošetřen, že mu tu tepnu katetry otevíráme.
1: Vás mnohokrát lákali k tomu, abyste vstoupil do komunistické strany. 4x jste odmítl. Říkal jste jednou, že kdybyste ke komunistům vstoupil, že by vás tatínek zabil. Jak to vlastně bylo v tom minulém režimu, když lékař skládá Hippokratovu přísahu a tím se zavazuje, že bude pomáhat každému a leží vám na stole nějaká obrovská lidská zruda?
2: To jsou situace, ve kterých na tohle to nemyslíte, já bych řekl. Já jsem vždycky k tomu přistupoval, takže prostě je to pacient, kterého musím ošetřit a řekl bych, že mohl jsem si o něm myslet, teď řeknu cokoliv, a nemusel se mi líbit, ale rozhodně ten výkon jako takový, který potřebujete provést, abyste mu pomohli, provedete vždycky.
1: Vy jste na začátku 70. let musel sloužit také v Sanopsu a měl jste dokonce předposlední nebo poslední noc s prezidentem. Kdo to byl?
2: My jsme tam, to bylo také...
1: Prostě v lednu 75, bych upřesnil.
2: To byl takový paradox, že přestože jsme neměli vůbec nic společného s tou stranou, tak si nás vybrali jako kardiology, abychom sloužili na koronární jednotce pro tu politickou elitu v uvozovkách. A když jsem tam měl noční službu, my tam se sloužil pátek, sobota, neděle, a tak tam přivezli prezidenta Novotného, který tedy měl také akutní infarkt. V té době jsme ty techniky, které používáme od těch 90. let, neměli k dispozici, to se nedělalo, takže on tam ležel s tím svým infarktem v té staré léčbě a po té neděli druhý den v pondělí potom zesnul a já jsem byl rád, že teda tu neděli mi přežil, protože vždycky, když ten nějaký takový funkcionář zemřel, tak kolem toho byly zbytečné další okolnosti.
1: Popotahovačky.
2: Popotahovačky, ano.
1: Mezi vaše mentory často uvádíte profesora Šamánka. Řekněte k němu pár slov.
2: Profesor Šamánek byl, teďka řeknu, geniální dětský kardiolog, který v roce 1977 vymyslel něco, co předtím nikdo nevymyslel na světě, to znamená vytvořit dětské kardiocentrum, které bude fungovat takovým způsobem, že se vyhlásí po celém Československu, že když se narodí někde dítě a vyšetří ho první lékař, který zjistí, že to dítě má podezření na vrozenou srdeční vadu, čili má nejčastěji nějaký šelest, takže to dítě bude odesláno do toho dětského kardiocentra.
1: Motole.
2: A to úmrtnost na ty vrozené srdeční vady byla v té době vysoká, to číslo neřeknu přesně, ale určitě to bylo třeba 50%, že ty děti umírali, prostě ty kojenty, novorozenci. A když se ten systém, který on udělal, zavedl tak, že to skutečně fungovalo, tak ta mortalita těch malých dětí šla pod 10% a ještě níže. To bylo naprosto neuvěřitelný skutek. A Milan Šamánek byl ohromný člověk, který prostě přesvědčil všechny kardiology, že to takhle bude fungovat a podařilo se mu to a prostě je známé, že ovlivnil prostě život tisíců dětí.

0: Noční mikrofórum.
1: Joachim Dvořák a jeho host na dvojce.
2: Vypsal jsem si při přípravě citát od Platóna, že největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. A přitom tělo a duše jedno jsou. Jak se ale léčí duše, když člověk dostane infarkt?
3: Ono to jde všechno dohromady, jak já rád říkám, protože prostě bez toho, bez té duše to nejde. A je to z mého pohledu v tom přístupu. Já docela rád říkám, že prostě nepotřebuji vedle sebe specialistu, psychiatra nebo psychologa, protože přece tím psychologem musím být já. A když řeknu příklad z vlastního života, já mám v posledních 15 let na starosti jednu LDN-ku, čili jednu nemocnici pro starší a pokročilé, dlouhodobě nemocné. Tam je 57, já říkám, stařenek a staříků. A hlavním cílem mých vizit, které tam dělám, je to tam přijít, popovídat si s nima a pohladit je. Protože prostě to je to přesně, co potřebuji. A to je takový další rozměr, který já vidím v té medicíně, který je hrozně hezký.
2: Dá se tedy přežít infarkt?
3: Infarkt se určitě dá přežít. My jsme právě tomu, že jsme ten infarkt začali léčit aktivně, a nutno říci, že jsme v tomto směru byli spolu s Dánskem dvě země malé, které v toho, že jsme ty infarkty všechny začali léčit tím aktivním způsobem, byli první na světě. To znamená, že jsme se rozhodli v tom, že ty pacienty, kteří ten infarkt dostanou, nenecháme jet do jakékoliv nemocnice, ale soustředíme, všechny přivezeme do těch center, kde umíme tu uzavřenou tepnu co nejrychleji odevřít. A to je prostě princip, který je velmi jednoduchý, ale který funguje v České republice tak, že žádný pacient v současné době, který má diagnostikovaný infarkt, není léčen jinak, než tím, že tu tepnu otvíráme, my tomu říkáme koronární angioplastika, to je ten výkon vlastní, kdy tu tepnu odevřeme, roztahujeme a vkládáme tam to, co mu říkáme stent, to je taková ta kovová trubička, je to ten pojem, už je dneska, řekl bych, v médiích tolik známý, že ho používáme úplně běžně.
2: Je možné, že jsem mohl vidět vaši činnost i na ulici?
3: Tu činnost samotného otvírání tepen určitě ne, ale mohl jste vidět činnost, kterou v poslední době, řeknu přímo to jméno, protože stojí za tím člověk, který tomu věnoval ohromné úsilí, pan profesor Honza Bělohlávek z druhé interní kliniky, tam, kde stále pracuju, což je člověk, který zavádí tu srdeční podporu, kterou ze dříve zaváděla pouze v nemocnici, při srdečních zástavách. To znamená, že po zástavě pacient má nějaký špatný oběh a potřebuje tu podporu, tak se mu zavádí ta srdeční podpora dneska už i na místě, kde se mu ta zástava stane. To znamená, že ten tým, který to umí udělat, tak jede a zavádí mu třeba ty katetry přímo na ulici. To už se stalo a už je, já myslím, že kolem 10 českých, tady pražských pacientů, kterým to bylo uděláno někde v terénu, když to řeknu těmito slovy.
2: Když jste zmínil doktora Bělohlávka, on patří mezi vaše žáky, jako třeba i Aleš Linhart nebo kardiolog Josef Veselka, všechno špičkoví odborníci ve svém oboru. A někde jsem četl, že vy jste vždycky těm mladým přál, aby pod vámi mohli růst. Jak vzpomínáte na svou pedagogickou činnost? A jak se dá vlastně naučit být dobrým kardiologem?
3: Já si myslím, že vás to nejvíc musí bavit hlavně. Já rád říkám, že mě to baví do dneška a že proto to stále dělám. A tím pedagogem se stanete postupně, právě se to musíte naučit, ale je dobré pozorovat ty, kteří vás učí a kteří učí někoho jiného a vy to vidíte a brát si ten vzor, to zcela určitě. Já jsem takové vzory ve svém životě určitě měl a potom aspoň to, co jsem já do toho vždycky vkládal, byla taková ta snaha jim dávat volnost, jako dát jim úkoly a pak tedy říci, ty si to dělej, jak chceš, a nechat je to dělat, a aby rostly sami. A přitom to tedy kontrolovat způsobem, který je nebude otravovat, abych tak řekl. A myslím si, že na to řada z nich vzpomíná, čili já se, sám sebe nemůžu říkat, jak jsem to dělal, ale ti, co to mohou hodnotit, že jsem to na nich aplikoval, tak to většinou hodnotí velice pozitivně a říkají, že jsem byl i pes, ale že to bylo dobře.
2: Já to musím říct za vás, máte hodně moc pochval v nejrůznějších místech od nejrůznějších lidí a to je dobře. Proč ale mezi těmi absolventy je tak málo žen ve vašem oboru? Čím to je?
3: Už teďka bych řekl, v poslední době přibývají a z hlediska, kdybychom vzali zrovna tu skupinu, která katetrizuje, tak to je specifické v tom, že to děláte na rentgenu. To znamená, že v podstatě jednak nosíte s olověnou zástěru a další tedy ochranné prostředky a za druhé, že tedy tam jste v riziku toho, že přece jen jste v záření a je to fyzicky poměrně náročné, vyskytují se tam ženy, je jich málo, ale je zajímavé, že ty, které se tam vyskytují, tak většinou jsou velice kvalitní a špičkové, až bych řekl. Znám několik špičkových intervenčních kardioložek, když použiju toto slovo, které jsou, teď to řeknu, ve světě proslavené.
2: Řekněte nějaké jméno.
3: No, to v České republice nekatetrizuje, myslím, tak na té úrovni, abych si to připomněl, byla jedna lékařka z Olomouce, Marcela Škvařilová, to zcela určitě byla dobrou katetrizující. A z těch zahraničních, já bych nechtěl jmenovat někoho konkrétního, protože skutečně to bylo výjimečné.
2: Máte pravdu. Je něco, co byste vzkázal dnešním mladým lékařům? Protože často slýcháme o tom, jak ten váš stav vůbec lékařský, jak to má těžké v téhle kapitalistické pozdní současnosti.
3: Já si myslím, že to nemá těžké, to je můj první názor, že zcela určitě prostě to řemeslo je pořád stejné a nesmírně se rozvinulo, hodně se specializovalo a zcela určitě ten jejich přístup je naprosto odlišný od toho, co bývalo dříve a já ten současný přístup nekritizuji, já ho pouze konstatuji. My, když jsme pracovali, tak nebyl problém sloužit pátek, sobota, neděle, já už jsem to zmínil a sloužili jsme prostě, protože to bylo potřeba a v současné době oni chtějí žít ještě, oni nechtějí být pořád jenom v té práci a já se jim nedivím, ale to, že musíme zajistit ten provoz, je velice náročné a musím říct, že to, co jsme dřív naprosto neznali, to znamená, že se vypisují služby a najednou tam prostě chybí lékař, který prostě by měl sloužit a když se zeptáme, kdo teda bude sloužit, tak se nikdo nepřihlásí, takže se někdy tahá z klobouku.
2: Vy mě nahráváte na trochu osobnější otázku. Vy máte dva syny. Ondřej se věnuje také stejnému oboru jako vy. Vaše paní byla onkoložka. Jak se v lékařské rodině, kdy ti dospělí rodiče pořád slouží na služby, vychovávají děti?
3: Musí pomoct pro rodiče, to je zcela určitě, ale ve výchově se to dá všechno stíhat, protože je potřeba se tomu věnovat. To je to zcela určitě. A ty služby prostě byly vždycky a v té době pomáhali pro rodiče. To je jiné řešení v té době nebylo.
2: Vy jste v roce, což jsem zmínil v úvodu, 1976 provedl první endomyokardiální biopsii v Československu. Mohl byste to přeložit? Já sám netuším, co to je.
3: To je katetrizační výkon, při kterém se získává vzorek srdečního svalu, či toho myokardu, takovým speciálními klíštkami, které jsou na takové katetru, který umožňuje, že ty klíštky se zavádějí zavřené do toho srdce s cévním systémem přes žílu a zavede se do pravé komory srdeční. Tam se ty klíštky roztahnou, je to v podstatě jako takové nůžky a přitlačí se ke stěně toho srdečního svalu a takový milimetrový kousek se ustřihne, když to řeknu takto. ten výkon má ohromný význam v diagnostice a bez něj by to v podstatě nešlo v diagnostice pacientů po transplantacích srdce, kdy vzniká takzvaná rejekce, to znamená, že to odhojování, když se nedaří dobře tomu bránit, tak ti pacienti po transplantaci srdce mají pravidelné odběry, ty endomyokardiální biopsie dělané k tomu, aby se hodnotilo, jestli ta rejekce tam už je nebo jestli tam není.
2: Jak se vůbec za posledních 20-25 let proměnil váš obor?
3: Kardiologie se změnila naprosto neuvěřitelně. Já když jsem začínal, tak jsme měli k dispozici měření krevního tlaku a z těch pomocných vyšetřovacích metod jsme měli EKG a obyčejný rentgen. Rentgenové snímky, které do nedávné doby ještě byly používány, tak dneska v podstatě už zanikly, protože všechno je to dneska digitalizováno. A těch vyšetřovacích metod, které přibyly, jsou desítky, když to řeknu takto. Když jsem začínal, tak nebyla ani echokardiografie, či ten ultrazvuk, kterým se vyšetřuje srdce, nebyly další vyšetřovací metody. Z těch laboratorních technik jsme měli pouze 2-3 laboratorní hodnoty, dneska jich máme desítky. Takže to se změnilo zcela zásadním způsobem. Změnila se tedy diagnostika a změnila se i ta léčba. Ty léčebné možnosti, které prostě v současné době máme, jsou naprosto nesrovnatelné s tím, co bylo předtím.
2: Vy jste v roce 1984 měl velké štěstí a dostal jste se na stáž do Dánska a prý vám to zásadně otevřelo oči. V čem?
3: Protože jsem přijel do svobodného světa, když to řeknu, tak to skutečně ten rozdíl byl neuvěřitelný, protože tady všechno bylo nalinkované, abych tak řekl. A já, když jsem odjížděl, i tak mi předseda partaje na klinice řekl, važte si toho, protože se to už nikdy nebude opakovat. Skutečně taková byla jeho slova, to si do dneška pamatuju. A v tom Dánsku bylo úžasné to, že prostě všichni lékaři tam se mnou jednali jako se sobě rovným, neměli tam vůbec žádné jako takové
2: poznámky
3: na někoho z východu vůbec. A už v té době mě fascinovalo něco, co jsme tady nedokázali udělat ani 35 let po revoluci, že tam pracovalo 6 lékařů a k tomu bylo asi 8 sekretářek. Ty lékaři všechno už v té době, v tom roce 84, namlouvali do diktafonů, vůbec nepoužívali psací stroje a všechno to psali sekretářky. A to po návratu jsem tady potom opakovaně hovořil a snažil jsem se tuto situaci změnit, ale nedocházeli jsme to až do dneška. Čili dneska lékař stále sedí, sice dneska už u počítače, ale tráví neuvěřitelný čas tím, že prostě píše a píše a píše.
2: Zabíjí ho administrativa.
3: Přesně tak.

0: Já jsem si to musel napsat. Druhá interní klinika kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. To je vaše pracoviště?
1: Ano.
0: Michaeli, do kolika se dá operovat? Jak je důležitá zručnost a udržet ty kleště v prstech, když se zeptám takhle trošku hloupě?
1: To je, teďka řeknu, až neuvěřitelná otázka, protože já teďka píšu jednu knížku, ve kterém se zmiňuje o profesorovi Dentonovi Kulim z Houstonu, který operoval naposledy srdce v 87 letech a zemřel pak v 96 letech tedy. Já teda mohu říci, že chodím ještě stále na sál dělat katetrizace už výjimečně, ale stále chodím, protože mě to baví a je to i potřeba občas, abych tam byl. Takže dá se to dělat v podstatě, dokud se člověk cítí, takže prostě to dělá dobře, tak myslím, že ten věk tam není naprosto rozhodující, ale musí tam být ta zpětná vazba. Musím si být vědom toho, dělám to dobře, a pak teprve si to můžu dovolit. A já to mám teda osobně to mám udělané, takže mám s dvěma kamarády lékaři, kteří katetrizují se mnou, domluveno, že kdyby už to vypadalo z mé strany, takže to nestojí za to, tak ať mi to na rovinu mi to řeknou a já bych samozřejmě skončil.
0: Existuje něco jako vděk pacientů a jak se projevuje?
1: Já si myslím, že celá určitě ano, a řekl bych, že nejvíc to teďka prožívám právě v té LDN-ce, kde tedy mám ty staříky a stařenky, kteří jsou nesmírně vděční, když právě si k ním sednu a popovídám si s nima a podržím je za ruku a oni to sami řeknou. Prostě je to skvělý, že prostě tady takhle s náma jste. Takže to jako je jednoznačné, jako o tom není vůbec pochyby.
0: Věnovat
1: tomu ten čas a dá tam ten lidský, prostě to teplo lidské tam dá. To je, já to strašně si užívám, musím říct, v té LDN-ce.
0: Asi každý zná to pořekadlo, na srdce jsou poděbrady a vy jezdíte do lázní poděbrat, dělat přednášky pacientům a také tam šefujete vědecké radě. Já si představuji, byl jsem tam dvakrát na výletě, jak lidé chodí vesele okolo kolonády, popíjejí vodičku, pak dají kafičko, pak si poslechnout Pepička Zimu, která ten už tady není, na lázeňském koncertě a pak jdou možná jednou za den na proceduru. Jak to funguje ve skutečnosti dnes?
1: Všechno, co jste řekl, je pravdou taková. Určitě tam část pacientů tímto způsobem ten čas tráví, ale ten lázeňský pobyt se zásadně změnil před časem tím, že se tam dneska posílají pacienti takzvané časné lázeňské léčbě, třeba třetí, čtvrtý den po kardiochirurgickém výkonu, čili po operaci srdce, nebo po těch našich koronárních angioplastikách nebo výkonech na chlopních, a ti pacienti tam přijíždějí do v podstatě malé nemocničky, jakoby 16-lůžkového oddělení, kde mají tu intenzivnější péči stále, tam stráví třeba 3-4 dny a pak se posunou do rehabilitační fáze, kdy jsou na běžném lázeňském domě, ale mají každý den pravidelnou rehabilitaci zaměřenou na to, že prodělali ten kardiochirurgický výkon a za ty 3 týdny, které tam stráví, by měli dosáhnout toho, že pak třeba ještě hezky chodí kolem Labe na procházky a je prokázáno, že tento časný pobyt tam v těch lázních je pro ty pacienty z hlediska potom následujícího období další měsíců a dále, že jednoznačně přicházejí v daleko lepší kondici, než když z té nemocnice rovnou jdou domů a teďka prostě se dostanou do toho domácího prostředí bez té časné rehabilitace. Čili toto se daří dělat velmi dobře prakticky ze všech pražských kardiochirurgických a katetrizačních pracovišť. Jezdí tam pacienty i z jiných měst samozřejmě a další takové lázně jsou ještě potom Teplice nad Bečvou, kde také tak tímto způsobem to funguje.
0: Je na co se těšit po 70, případně po 80?
1: Já si myslím, že je potřeba si najít smysl a jít si za tím a zcela určitě ano. Já jsem v tomto smyslu optimista a mohu si říkat takové to, kolik ještě hezkých roků mě čeká. A odpověď samozřejmě neznám, ale musím, když se na to chci dívat optimisticky, tak prostě doufám, že to bude ještě pár roků.
0: Já si vzpomínám, že vždycky v ordinaci, když jsem se strachy nemohl dívat na to, co mě dělají, nebo na doktora, pozoroval jsem, co má na stěnách, vždycky tam byly diplomy zarámované. Proč si doktoři dávají diplomy do ordinací?
1: To je pro mě záhadná otázka, protože já jsem nikdy si takový diplom nikdy nevyvěsil, ale vím, že se to tak dělá. Daleko víc ještě jsem toho viděl ve Spojených státech tedy. A nevím přesně, ale je možné, že tím ty lékaři prezentují prostě to, že jsou vzdělaní a potřebují k tomu ještě teda ty obrázky na stěnách. No, já jsem to fakt nikdy neměl, tohleto. Já jsem vyhlášený tím, že ani nevím, kde mám medaile.
0: To jsem se chtěl teďka na závěr zeptat, kde máte tu zlatou medaili České kardiologické společnosti profesora Libenského a kam jste zastrčil medaili za zásluhy od prezidenta republiky. Tak nemusíte odpovídat.
1: Já to opravdu nevím.
0: Co bylo nejtěžší na vaší práci, když se ohlédnete dozadu?
1: Tak já si myslím, že bylo takové těžké, když se nám něco nepodařilo. Tedy bych to vzal skutečně tak, jako, protože jinak já nevzpomínám na to, že by bylo něco vyloženě ošklivého, ale když jsme ztratili některé pacienty, tak to bylo smutné a to bych řekl, že některé si pamatují do dneška i jmenovitě, jak prostě to člověk prožíval. Ale jinak ta medicína je něco, co vás jednoznačně uspokojí, protože vykonáváte práci, která má smysl a nemusíte v ní vůbec potřebovat politiku a to je strašně dobré.
0: Zlatá slova. Dnes tu s námi byl lékař, sportovec, respektovaný kardiolog, optimista, také dobrý člověk, pan profesor Michal Ašerman. A já vám děkuji doslova za srdečnou návštěvu.
1: Já moc děkuji, bylo to příjemné.
0: Naslyšenou příště se s vámi těší Joachim Dvořák.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: na Dvojce. Dvojnásobná držitelka ceny Magnesia Litera, spisovatelka Dora Kaprálová, bude mým hostem. Proč měl být její oceňovaný román původně Bedekrem po slovinsku? Jak jí inspiroval její otec, básník Zeno Kaprál? A jestli si chce sama načíst i další knihy? Ptát se budu spisovatelky Dory Kaprálové.
2: Blízká setkání Michaely Maurerové
3: zítra po 11. hodině na Dvojce.
2: Máte na Dvojce své oblíbené pořady?
3: Kriminálka Mirka Vaňury, příběhy z kalendáře, úžasné životy nebo Stříbrný vítr?
2: A nebo si rádi poslechnete četbu na pokračování, rozhlasovou hru a pohádku?
3: Všechny tyto pořady najdete na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchat nás teď můžete kdykoliv a kdekoliv.
3: Teď už vám nic neunikne.
2: Jsme vaše Dvojka. Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Hezký pozdní večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Začíná letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud, který otevírá skupina Abraxas a my se s ní společně teď vydáváme rychlíkem na trati Praha-Bohumín.

V případě především do evropských zemí. Ovšem můžu slíbit, že kromě obligátní hudební angličtiny a češtiny budou tím pádem znít z éteru i další a další jazyky. To znamená, že tenhle ten noční proud bude tak trošičku cestovatelský, bude hudební a jak říkám, bude z nejrůznějších zemí. Ovšem docela na začátku poměrně skromně ještě zůstaneme doma. A společně se Zdeňkem Vřeščálem se z nedalekého nádraží Střed, tedy Masarykova nádraží, vydáme vlakem na Kolín.

písničkou On the Road, to byl Buddy Guy, americký blues rockový kytarista a zpěvák, muzikant neustále aktivní, neustále činný. A teď si představte, že Buddy Guy právě dneska oslavil své 90. narozeniny. To je obdivuhodné, tak Buddy Guyovi samozřejmě přejeme všechno nejlepší a ještě spoustu bluesové a blues rockové muziky, která nás jako bude těšit a těší. No a hned je tady další oslavenkyně, Kate Bush, anglická zpěvačka, skvělá dáma. Ta pro změnu právě dneska oslavila své 68. narozeniny. Takže když počítáme, tak vedle Buddy Guye je to vlastně mladé koťátko, ale přesto se sluší popřát všechno nejlepší.

Jeffrey Hammond, to je další výrazná a významná osobnost světové rockové muziky. Svého času člen, baskytarista kapely Jethro Tull. Jeffrey Hammond je osobnost velmi, velmi pestrá a zajímavá, protože vždycky se v něm snoubil jeho vztah a jeho talent pro muziku a jeho vztah a talent pro výtvarné umění. A v první polovině 70. let, kdy byl právě členem, baskytaristou kapely Jethro Tull, tak měl výrazný vliv na vizuální podobu koncertů kapely Jethro Tull a u fanoušků byl populární svým specifickým černobílým kostýmem. A vyřešil to jednoduše ve chvíli, kdy se zloučil s rockovou muzikou, tak tenhle ten černobílý kostým vzal, prostě ho spálil a od té doby se věnuje jenom paletě štětcům a výtvarnému umění. No a Jeffrey Hammond právě dneska oslavuje své kulaté 80. narozeniny. My se vrátíme hluboko do 70. let a poslechneme si ho právě s kapelou Jethro Tull s jedním nebo v jednom z jejich největších fláků, nejslavnějších hitů v písni Aqualung.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: NATO a Polsko kvůli průniku střely na východě země aktivovali vzdušnou a pozemní obranu. Lék tamoxifen na rakovinu prsu zatím v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce jsou ve třetích předkolech evropských pohárů. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy i přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů. Je pátek 31. července. Klidnou noc u hlavních zpráv přeje Lukáš Pastejřík.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovali svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to ve čtvrtek nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místo přijel i polský premiér Donald Tusk.
2: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
3: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
4: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
3: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyjádřil soustrast pozůstalým po ruském raketovém útoku na vesnici Radušane v Dnipropetrovské oblasti. Zahynula při něm rodina s malými dětmi.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusové po delší době použili k útoku pravděpodobně severokorejskou raketu KN-23. Zelenský to nazval spojenectvím moskevských lumpů se šíleným severokorejským režimem. Ukrajinský prezident k tomu dodal, že hlavní nejsou projevy soustrasti a odsouzení takových útoků, ale rakety pro protivzdušnou obranu. Nejen do systému Patriot, ale také NASAMS, IRIS-T a dalších. Pouze takový tlak může zastavit tupou ruskou válku, řekl Zelenský. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Ve Španělsku ve čtvrtek po necelém týdnu přestal platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sánchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli vlně veder vysoké riziko požáru trvá dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmánu Giron. Podle předpovědí se totiž má ochladit a může i zapršet.
6: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Radiožurnál.
1: Riziko šíření požárů platí taky v Česku. Kvůli horkému počasí a suchu zpřísňují některé kraje protipožární opatření. Ode dneška nesmí lidé zapalovat ohně v celém plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázáno i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Podobná omezení platí taky v Ústeckém kraji a v Praze. Lék tamoxifen na rakovinu prsu se v nejbližších dnech do lékáren nedostane. Radiožurnálu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pro část žen je přitom nenahraditelný.
7: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
8: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
9: Pacientky se mezi sebou předávají zbytky, co třeba měly doma.
8: Stát zajistí asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
10: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
8: V Česku je ale ročně potřeba 40 tisíc balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Více lidí ošetřují zdravotníci v těchto dnech na urgentních příjmech nemocnic. Kvůli vedru řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí. Horká jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Podle lékařů je teď důležité především dodržovat pitný režim.
11: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
12: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
11: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
12: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Radiožurnál.
1: Členské svazy Evropské fotbalové unie UEFA odhlasovaly na mimořádném zasedání bojkot mistrovství světa. K němu přistoupí, pokud Mezinárodní fotbalová federace FIFA prodá podíl na právech ze světových šampionátů soukromým investorům.
13: And above all, it is an opportunity.
14: Podle návrhu prezidenta FIFA Gianniho Infantina by podnikatelé mohli ovlivňovat například reklamu nebo vysílací práva. Fotbalové svazy jednotlivých zemí by díky podpoře Infantinova plánu získali až 850 milionů korun. Rozhodnout se mají do 19. září. Návrh původně podpořil předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. UEFA se ale po hlasování 55 členských svazů dohodla na případném bojkotu mistrovství světa. Národní týmy těchto evropských asociací by na turnajích pořádaných FIFA nenastoupily. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Evropská unie spouští výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Jílovišti u Prahy.
15: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, když norské Tromsø porazili i po druhé, tentokrát doma 3-1. Dalším soupeřem východočechů bude turecký Bešiktaš Istanbul s českým záložníkem Václavem Černým. Jablonec prošel do třetího předkola konferenční ligy, severočeši v odvetě zdolali chorvatský Dvaraždín 2-0 a celkové skóre dvojzápasu otočili na 4-3. Obránce Jiří Sláma byl u obou branek Jablonce, na tu druhou nahrál srbskému stoperovi Dušanu Pavlovičovi. Výkony letních posil severočechů hodnotil jejich trenér Luboš Kozel.
16: Líbili se mi oba, jakoby Jirka Sláma vlastně i bez těch gólů si myslím, že hrál výborně, měl výbornou rozehrávku, prostě podporoval ten útok, tady vidí to. Samozřejmě by radši ještě by vydržel 90 minut a ne 62, ale byl to druhý těžký zápas jako v řadě po delší době pro něj třeba, že on předtím moc nehrával. A Dušan Pavlovič, tak vyhráli jsme dva zápasy, vlastně dozadu jsme tomu soupeři moc nedovolili a přidal tenhle bonus, takže taky spokojenost.
1: Ve třetím předkole konferenční ligy čeká Jablonec souboj s lotyšským týmem RFS Riga.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážky na Teplicku a omezení na dálnici D10 u Benátek. Místo je fouká silný vítr. Na Teplicku, Karlovarsku a Ústecku schazoval stromy a větve. Velká větev na vozovce je například na osmičce u Teplic, u OMV, je to na cestě do Řehlovic. Na silnici 254 z Teplic do Duchcova blokuje spadlý strom jeden jízdní pruh v úseku Teplice Lahošť. Na místo jedou hasiči. Naopak spadlé stromy a větve na silnici 13 z Teplic do Děčína jsou už odklizené, byly u Chlumce a taky u Liboušce. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou nepřehlédněte odstavené auto 28. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 22 až 17 stupňů. Přes den pak bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 35 do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34 a na horách kolem 29. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

Hezký pozdní večer nebo dobré časné ráno vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Dvojka, přeje od mikrofonu Ilja Kučera mladší. Pokračuje letní prázdninový čtvrtečně páteční noční proud, ve kterém teď budeme hudebně cestovat.

Kapela Great Big Seas až ze vzdáleného Newfoundlandu otevřela písničkou Run Runaway, cover verzí písně britské skupiny Slade, tuhletu část čtvrtečně pátečního nočního proudu. My jsme začali s tím naším cestováním hodně daleko až tedy v Newfoundlandu, ale musím přiznat, že nadále se budeme zdržovat spíše blíže v zemích evropských. A to platí hned o té další muzice, která je v této chvíli přichystána. My se vydáme jenom kousíček vedle do sousedního Německa. A to sice za kapelou Scorpions a za jejich písničkou, která je pro tenhle ten letní prázdninový čas naprosto určená, naprosto vhodná. Jmenuje se totiž Holiday. Nicméně my si tuhletu jejich starší důvěrně známou píseň Holiday poslechneme v trošičku jiné podobě, poslechneme si ji živě a hlavně akusticky.

Akustickou živou podobou písničky Holiday německé skupiny Scorpions jsme zahájili naše hudební cestování po světě, nebo přesně řečeno hudební cestování po Evropě, prázdninové hudební cestování. A když už jsme se vydali do Německa, tak se v Německu, v sousedním Německu, u našich vlastně severozápadních sousedů ještě chviličku zdržíme. A já si nemůžu odpustit, abych vám nenabídl jednu svou velmi oblíbenou kapelu, kapelu Karat. Kapelu, která sice pocházela z toho východního Německa, berlínská kapela to byla, nebo respektive je stále, skupina Karat je stále činná. Ale byla to kapela, která k podivu navzdory železné oponě slavila veliké úspěchy nejenom v tom východním bloku, ale i v té západní části Německa a v Rakousku a vůbec v německy mluvících zemích. Takže kapela, která dokázala svojí muzikou vlastně svým způsobem tu železnou oponu, pokud je prorazit, tak minimálně alespoň překročit.

So und so weit ist mein Weg durch die Zeit. Tak a tak dále, to je má cesta časem, se zpívalo v téhleté písničce německé kapely Sternmeisen. A tahleta kapela Sternmeisen, to byl podobný případ, o kterém jsme si povídali před chviličkou v případě skupiny Karat. To byla kapela, která pocházela z východu německé Míšně a na sklonku 80. let se té kapele velice zadařilo a dokonce bodovala v rakouských hitparádách. Právě z téhleté doby byla tahleta písnička Mein Weg, tedy moje cesta. No a když už jsme se při tom našem cestování, hudebním cestování, prázdninovém hudebním cestování Evropou, dostali k německému jazyku a narazili jsme na Rakousko, tak samozřejmě logicky musí zaznít jeden interpret, který je s rakouskou populární hudbou neodmyslitelně spjatý, a to je Falco.

Hi Foodla, Angelo Branduardi. My jsme cestou z Rakouska při tom našem dnešním prázdninovém hudebním toulání v nočním proudu překonali Alpy a vydali jsme se na jih, vydali jsme se do Itálie, kde nás právě očekával Angelo Branduardi. Já osobně se čestně přiznám, že celoživotně vůbec nepatřím k fanouškům italské populární hudby. Ale člověk nesmí být úzkoprsý a je pravda, že na italské hudební scéně je třeba celá řada velmi výrazných, velmi zajímavých rockových a progresivně rockových kapel. No a že jsou tam také osobnosti vis jako Angelo Branduardi, který stojí opravdu za to si poslechnout a není to hloupý kýč. Tak nicméně, když už jsme se odstli na jihu, tak na jihu na chviličku zůstaneme a přesuneme se z Itálie do Španělska. A přesuneme se tam za skapankovou kapelou, která si říká Escapé. To je kapela, která v minulosti několikrát velmi úspěšně vystoupila i v České republice. Měla tady svého času, nevím jestli stále, ale měla tady svého času i poměrně hodně fanoušků. Je to kapela, která samozřejmě byla možná trošku problematická díky své poněkud hysterické levicové orientaci. Nicméně nebo muzice to rozhodně neuškodilo. Tak konec konců poslouchejte.

Ještě jednou Španělsko a Gypsy Kings. A teď se zase pro změnu v tom našem letním prázdninovém hudebním putování vydáme trošičku na sever, překonáme Pyreneje a vydáme se do Francie. No a tady už je i u nás dobře známý a oblíbený písničkář, zpěvák, muzikant Francis Cabrel.

Tak tohle to byla pro změnu francouzská kapela Dionysos, protože my jsme v rámci našeho letního prázdninového hudebního toulání v nočním proudu dospěli do Francie. A my se ve Francii ještě malou chviličku zdržíme a zdržíme se tady se zpěvačkou, která je rovněž u nás velmi, velmi známá, velmi oblíbená, velmi populární zpěvačkou, která se říká Zas. A vy určitě víte ze zpravodajství, že v posledních dnech je její domovské město Bordeaux ve velikém nebezpečí díky obrovským požárům, které vypukly na jihozápadě Francie. Tak držme zas celému Bordeaux palce, ať to všechno dobře dopadne. A konec konců pomysleme i na ty vinice okolo Bordeaux, protože pak, když to nedopadne dobře, tak co budeme na přes rok pít. Člověku nezbývá, než si povzdychnout Achmed.

My jsme u libos hučné francouzštiny ještě na chviličku zůstali, nicméně tenhle ten zpěvák, to není rodilý Francouz, říká si Garou a je to frankofonní Kanaďané. Je to už řadu let velká výrazná hvězda kanadské popové nebo poprokové scény a taky velmi úspěšný muzikálový herec. Tak tohle to byl Garou, za kterým jsme si na chviličku odskočili za oceán. Ale teď se zase skromně vracíme sem zpátky do Evropy, dokonce do naší střední Evropy a já si teď nemůžu odpustit vzpomínku na jednoho svého velmi, velmi oblíbeného muzikanta polského kytaristu, zpěváka, bluesmana Tadeuše Nalepu.

Tadeusz Nalepa byl rodák z polského Řešůva, což je takové nepříliš velké, spíše provinční městečko na samém jihovýchodě Polska. A tohleto městečko, jinak asi neúplně přímo významné, nabylo na obrovském významu po napadení Ukrajiny, protože v těch prvních týdnech a měsících se právě přes Řešův distribuovalo obrovské množství jak vojenské, tak humanitární pomoci směrem na Ukrajinu. Takže to bylo město, kde tedy se odehrávaly tyhle ty přesuny, kam mířily ta pomoc, jak říkám, jak vojenská, tak humanitární, a ta se distribuovala potom dál do té válečné zóny. Nicméně to snad jenom tak pro zajímavost, pojďme zase zpátky k muzice. Momentálně tedy se vyskytujeme v Polsku a v Polsku také ještě chviličku zůstaneme, a to s kapelou, o které si troufnu říct, že od konce 80. let se pro polskou rockovou scénu stala v podstatě kapelou legendární, s kapelou Ladypunk.

písničkou To tu, to byla polská kapela Hey, možná, že jste si všimli na začátku textu téhleté písničky, že se tam zpívá o Praze a o Karlově mostu. Ona tahleta kapela Hey několikrát koncertovala v České republice, takže to tady poměrně dobře zná, takže lze předpokládat, že možná ten text vzešel z vlastní osobní inspirace. Tak, nicméně, my se teď při tom našem cestování, prázdninovém cestování, vydáme z Polska do Nizozemí, do Holandska. I když pravda je, jistá drobná souvislost tady s Polskem bude, já to hnedka vysvětlím. My se tam vydáme za holandskou kapelou Living Blues. A tahle ta kapela byla svého času i u nás poměrně oblíbená a rockoví fanoušci měli většinou doma dvě její alba, která se tady překvapivě v těch na tom přelomu 70. 80. let dala koupit, protože právě v Polsku byla tahle ta dvě alba licenčně vydána a tím pádem se dostala i na náš tuzemský trh. Takže tím pádem se kapela u nás velice spopularizovala. No a my si teď poslechneme kapelu Living Blues v titulní písničce jejich opravdu vydařeného alba, to bylo jedno z těch alb dvou, jedno bylo živé, jedno bylo studiové, tak z toho studiového alba, které bylo taky tedy u nás k sehnání a k zakoupení, a ta písnička se jmenuje Blue Breeze.

V letním čtvrtečně pátečním prázdninovém nočním proudu tak trochu cestujeme po Evropě, navštěvujeme různé země, tedy abych byl úplně přesný, navštěvujeme hudebně různé země a teď jsme se na chviličku zdrželi v Holandsku. No a my se teď přesuneme tak trošičku napříč Evropou a přesuneme se do Maďarska, protože Maďarsko bylo zvláště tedy v 70. 80. letech pro československé rockové fanoušky do jisté míry zemí zaslíbenou. Ty poměry tam byly také trošku volnější, bylo tam spoustu zajímavých maďarských rockových kapel a posléze tam začaly dlouho předtím, než se tak stalo u nás, jezdit i ty velké světové rockové hvězdy. Takže my se teď vydáváme v rámci toho našeho prázdninového putování právě do Maďarska. Nezbývá, než konstatovat, jo, štrtky Vánok, tedy dobrý večer přeji, a tady je kapela Dynamit.

Tak tohle to byla vynikající maďarská bluesrocková kapela Hobo Blues Band, nebo zkráceně HBB. No a když jsem poslouchal tuhle tu písničku, tak jsem si uvědomil, že mám vlastně doma na jednom prastarém vinylovém LPčku jednu poměrně kouzelnou raritu právě od téhle té kapely a že by určitě bylo záhodno někde jí přinést do nočního proudu, protože Hobo Blues Band natočil taky Hendrixovu písničku Hey Joe a natočil ji v maďarštině. S maďarským textem a je to skutečně záležitost poměrně malebná. No, tolik k Hobo Blues Bandu a když už tedy jsme zavítali na těch hudebních prázdninových toulkách do Maďarska, tak jsou samozřejmě dvě naprosto zásadní maďarské kapely, maďarské ikony, hudební ikony, které musí být zmíněny. A to je jedna kapela Lokomotiv GT a jednak kapela Omega. A já jsem sáhnul po té druhé a teď vám nabízím jejich tak trošku kosmický opus, píseň Gamapolis.

Maďarská kapela Omega a jejich skladba Gamapolis, to byla titulní skladba ze, tedy samozřejmě stejnojmenného alba Gamapolis z roku 1979. My jsme se prostřednictvím Omegy a samozřejmě těch skladeb i předtím vydali v rámci našeho prázdninového letního hudebního cestování do Maďarska. Ovšem naše cestování ještě nekončí, byť už se nebezpečně blíží ke konci. My se teď z Maďarska vydáme tak trošičku na sever, nebo dejme tomu, když o tom tak přemýšlím, tak trošičku na severovýchod a vydáme se konkrétně do Lotyšska. A já vám nabídnu muziku, která obecně si myslím, že v českých médiích nebo na českých rozhlasových stanicích nebývá tak často frekventována, tedy muziku lotyšskou, a nabídnu vám v rámci tohohle našeho letního hudebního putování právě lotyšskou kapelu, která se jmenuje Ildi.

Tolik lotyšská skupina Ildi. Mimochodem, já jsem si při poslechu téhleté písničky uvědomil, že právě tahleta kapela před mnoha lety také jednou koncertovala v Praze, že to byl takový velmi, velmi komorní koncert v divadelku Rubín, ale že byl nádherný a nezapomenutelný, tak se mi ten pocit vybavil teď, když jsem poslouchal tuhletu, abych tak řekl, předposlední písničku tohoto čtvrtečně pátečního nočního proudu, protože tenhle ten prázdninový letní čtvrteče páteční noční proud už se skutečně nachylil ke svému konci. My jsme v něm tak trošičku cestovali jsme hudebně, cestovali jsme Evropou, no a naše cesta v tomhletom okamžiku končí. Proč Češ? Za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší. Přeje krásnou dobrou noc, samozřejmě krásné léto, které se vlastně teď, nebo respektive prázdniny, se teď o tomhletom víkendu zlomí ve své půlce, tak krásnou tu druhou polovinu prázdnin, druhou polovinu léta. No a těším se opět na slyšenou za týden ve čtvrtečně pátečním nočním proudu. Tohle je Český rozhlas Dvojka, noční proud, Ilja Kučera mladší a finská kapela Valtari.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
4: Na návštěvu do obce Hasina na Roždělovicku, do zahrady plné kouzelných zákoutí, která